0: na stupňů Celsia. Meteorologové proto doporučují dostatečně pít, vyhýbat se pobytu na slunci a nenechávat děti a zvířata v zaparkovaných autech. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov na poloostrově vyhlásil nouzový režim. Má podle něj pomoct s řešením ekonomických otázek. Rozhodnutí přichází v době, kdy Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům cílícím na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy nebo vojenské objekty. To se podepisuje i na tenčících se zásobách pohonných hmot. Ruské úřady na Krymu už kvůli tomu o víkendu obyvatelům poloostrova zakázaly nákup benzínu a nafty. Na letišti Čápův dvůr v Táboře začal festival Mighty Sounds. Třídenní přehlídka zaměřená na punk rock, hardcore nebo reggae slaví 20 let. Hlavními hvězdami budou zahraniční interpreti jako Pennywise nebo Skindred. Pořadatelé kvůli horku posílili zastínění areálu, doplňuje mluvčí festivalu Markéta Broumová.
1: Veškerá voda v areálu je pitná, takže lidé mohou libovolně doplňovat vodu do svých vlastních nádob. Povolíme mimořádně také malé skládací deštníky, které mohou sloužit jako ochrana proti slunci, a na barech budou k dostání elektrolitové tablety pro lepší hydrataci. Ale apelujeme na všechny návštěvníky, aby se mazali krémem, měli pokrývku hlavy a důsledně hydratovali.
0: Sport. Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1, Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Poslední duel ve skupině teď hrají Španělsko a Uruguay. Zápas sleduje Karel Schamberger.
2: Třetí minuta zápasu, Španělsko-Uruguay 0-0, a podobně je tomu také mezi Saúdskou Arábií a Kapverdami. Tam končí druhá minuta a také platí bezbrankový stav. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: 5 hodin ráno našeho času začnou utkání Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Fotbalista Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru. Po útočníkovi Patriku Šikovi je druhým hráčem, který po konci českého týmu na mistrovství světa skončil v národním týmu. 33-letý obránce v reprezentaci nastoupil do 43 utkání a dal 2 góly.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na silnici 68 na Frýdecku Místecku a nehoda v Orlové. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Králův dvůr jsou už průjezdné všechny pruhy. Na kilometru 23,5 je po noční nehodě zavřená už jen Krajnice, bliká tam šipka. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce kilometr 250 opět volný. Následky nehody auta se zvěří odklidily. Na silnici 68 ze Slovenska do Třince čekejte po ukončené úplné uzavírce omezení. U Jablunkova je po požáru zavřený pravý pruh, v místě je poničený asfalt. Na silnici 59 z Karviné do Ostravy šetří nehodu 2 osobních aut, případně už odklízí následky. Havarovala v Orlové poblíž čerpací stanice Orlen a místo nehody je teď průjezdné. A v Praze počítejte s noční uzavírkou Strahovského tunelu ze Smíchova na Břevnov a Troju. Opravují v něm výtluky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 36 a na horách bude většinou kolem 31 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním Radiožurnálu má slovo zpět Petr Zajíček.
5: Ano, je tomu tak, já si ho beru 6 minut po 2 hodině, a protože je po 2 hodině, tak ještě písnička nás dělí od naší pravidelné soutěže.
6: Noční Radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Ano, a ta chvíle je tady. 221 552 155 nebo 255. Na konci to jsou naše telefonní čísla, na která můžete volat. 221 552 155 nebo 255.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Láska nebolí, dvě slova, která znějí samozřejmě, jenomže právě na tom stojí nová dokumentární série režiséra Tomáše Kleina, která včera vstoupila na platformu OnePlay. Volně navazuje na hraný projekt Moniová o spisovatelce Simoně Moniové, kterou v roce 2011 zavraždil její manžel.
1: On držel v ruce vlastně malou, to je bylo asi 5 týdnů. Rozeběhl se, srazil mě na schody i s tou malou v náručí.
2: Vedle rodiny Simony Moniové v dokumentu otevřeně promlouvá také zpěvačka Michaela Nosková, která zažila domácí násilí ze strany bývalého partnera.
1: Jak držel tu malou v náručí, protože to bylo v takovém výklenku, kde byly schody, tak jí bouchl hlavou o zeď.
2: Velmi osobní výpověď přináší i hudebník Radek Banga. V jeho případě se trauma odehrávalo už v dětství, kdy byl svědkem i obětí násilí v rodině ze strany otce.
3: A najednou tam prostě vlít ten táta, to bylo jako vteřinové. A prostě čapl zrovna to moje štěně. Prásky. A já jsem jenom vzal toho psa, jak jsem ho držel, jak jsem mi klepali ruce a vlastně to bylo poprvé, že jsem viděl živou bytost jako umřít. Jo.
2: Prostor dostávají také ti, kteří si dokázali přiznat vlastní selhání a rozhodli se své chování změnit. Mezi nimi je i chirurg Tomáš Šebek, který otevřeně mluví o tom, že v různých obdobích života se ocitl na obou stranách podobných konfliktů.
4: Já, který mám problém s agresivitou, se vztekem, tak jsem požádal ty policisty, aby nás do ordinace nedoprovodili. No a pak jsem toho člověka prostě fyzicky srovnal. Nebylo to vůbec profesionálně dobře zvládnutá situace, ale mě to tehdy tak strašlivě namíchlo.
2: Podle tvůrců dokumentu je totiž pro pochopení domácího násilí důležité nezůstávat jen u jeho následků, ale hledat také příčiny a cesty, jak násilné vzorce chování zastavit.
5: Začínáme šokující zprávou, která dnes otřásla Brnem. Přímo ve vlastním bytě objevili záchranáři mrtvou Simonu Moniovou.
6: Jednu z našich nejúspěšnějších spisovatelek románů pro ženy pravděpodobně ubodal její manžel.
2: Série využívá vedle autentických výpovědí také působivé animované sekvence. Připomíná, že důsledky domácího násilí často nekončí odchodem z nefunkčního vztahu. Mohou ovlivnit život dětí, promítat se do dalších partnerství a v krajních případech se přenášet i na další generace. Třídílný dokument Láska nebolí vznikl ve spolupráci s odborníky i organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem domácího násilí. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Tady je Radiožurnál, máme 14:30. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Iránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu. Informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na iránská skladiště raket a dronů a taky na pobřežní radarová stanoviště. Iránské revoluční gardy pak pohrozily rychlou odvetou. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM byl nejnovější americký úder reakcí na čtvrteční iránský útok na obchod loď v Hormuzském průlivu. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnosti exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice proti zahájení stíhání. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím nevyjádřil. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Nová opatření musí být podle komise flexibilní a musí zohledňovat schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu proti stále se prodlužující ruské agresi. Správci Národního parku Šumava opravují lávku nad výběhem vlků v Srní. Smrkové nosné sloupy byly po zhruba 10 letech provozu schnilé. Lávka je kvůli tomu od loňského léta uzavřená. Její oprava teď přijde na 2,5 milionu korun. Ve výběhu je aktuálně 10 vlků. Správci chtějí lávku znovu zpřístupnit v polovině července. Sport. Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa závěrečné utkání ve skupině oproti Uruguayi. Duel sleduje Karel Schamberger.
2: Gólovou šanci zatím zápas mezi Španělskem a Uruguayí nenabídl, takže v 31. minutě 0-0. V souběžně hraném duelu Kap Verdy Saudská Arábie také 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Francouzi už předtím porazili Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. V 5 hodin ráno našeho času pak odstartují zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 na Vysočině a další na dálnici D10 u Svijan. Dálnice bez nahlášených nehod s několika odstavenými vozidly. Na D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí stojí osobní auto s přívěsem. Mezi dvěma sjezdy do města 143. kilometru blokuje krajnici. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou další odstavené osobní auto. 30. kilometr na krajnici za Šipkou. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova pomaleji. Na exitu 67 na sjezdu na Svijany stojí na krajnici porouchané nákladní auto. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je za sjezdem na D5 do Plzně noční uzavírka. Kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh. Projíždí se plynule jen nárazově, je v místě hustší provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme slunečno a velmi teplo, teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním Radiožurnálu je s vámi dál Petr Zajíček.
0: Ano, a já mohu slíbit, že už za pár okamžiků se budeme věnovat opět na výsost aktuálnímu tématu, jak vypadá takové ochlazování rozpalených ulic a co všechno přitom řidiči kropících vozů zažívají. Tak v těchto dnech rozhodně nejde o nějakou rutinu a přesvědčila se o tom i naše reportérka. Všechno uslyšíte v její reportáži už za chvíli.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: V tropických dnech patří k nejvděčnějším autům ve městě. Rozpalené ulice po celém Česku v těchto dnech ochlazují kropící vozy. Jejich řidiči to ale často nemají jednoduché a musí být velmi trpěliví. Někteří lidé totiž touží po ochlazení tak moc, že kvůli spršce vody zapomínají na opatrnost a nastavují autům ruce nebo jim vstupují dokonce do cesty.
2: Většina jde blíž, ale jsou lidi, kteří, když je někdo hezky oblečený, tak jde dál.
3: Já jsem nasedla do kropicího vozu v centru Liberce na Soukeném náměstí a jedu tady s kropičem Alanem Turkem, tak co nás teď čeká?
2: Dojedeme k nádraží po kolejích, otočíme se zpátky na Fignerku.
3: Vy tady máte takový pultík.
2: Potenciometr, kterým se reguluje přímo tlak výstupní z čerpadla, spouštěcí prvky na ty ozonovače, na žáby, na přední kropící lištu.
3: Projíždíme okolo tramvajové zastávky na terminálu. Někteří lidé nám uhýbají, jiní jdou naopak blíž.
2: Většina lidí jsou natěšený, že mě vidějí, ale jsou tam i nebezpečné situace, kdy začínají vbíhat před auto. Lezou před ty trysky, většinou na té Fignerce, ty menší děti se tam bíhají. A teď jsme akorát na nule.
3: Voda došla a jedeme k přehradě v Harcově. Jsme tady v takové malé budově, která vypadá na první pohled trošku jako garáž. Je tady čerpadlo, tlačítko start. S kropičem Alanem Turkem jsme teď napustili tu cisternu. Jak jste poznal, že už je plná?
2: No už jsem viděl, že už to začíná šplechat.
3: Jak dlouho plná cisterna vydrží?
2: Záleží, jak moc kropím, nebo jak mám velký tlak, ale většinou kolem 20-25 minut maximálně.
3: Teď jedeme teda od přehrady a já vidím, že ještě nekropíme.
2: Kdybych začal kropit tady, tak to ani moc lidí neschladí a možná bych tam dojel a mohl bych se otočit tady zpátky. Tak, běžíme znova do míst, kde je hodně lidí, hodně asfaltových a betonových ploch a začínám zase kropit.
4: Celkem mají technické služby v Liberci 3 kropicí vozy. Do ulic vyjíždí v momentě, kdy teplota vystoupá na 28 stupňů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

Fotbalisté Francie jsou po Mexiku druhou reprezentací na mistrovství světa, která prošla základní skupinou vítězně. Naposledy Francouzi porazili Norsko 4-1. Už za chvilku se budeme světovému šampionátu věnovat více. Vydáme se na zápas Španělsko-Uruguay.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa s Uruguayí. V duelu se snaží navázat na poslední výhru nad Saudskou Arábií. Připomeňme ale, že Španělé vstoupili do turné překvapivou remízou 0-0 s Kapverdami. Závěrečný duel ve skupině světového šampionátu mezi Španělskem a Uruguayí sleduje Karel Schamberger.
2: Šestá minuta nastavení prvního poločasu a Španělé vedou nad Uruguayí 1-0. Postaral se o to Alex Baena, španělský záložník, využil ve 42. minutě skulinky v obraně Uruguaye a zkusil vystřelit kousek za penaltovým puntíkem a brankář Uruguaye Muslera mu to v tu chvíli hodně usnadnil, protože jeho Američany v tu chvíli vůbec nepodržel. Balón sice vyrazil, ale tak nešťastně, že mu proskákal až do branky a Španělé v tu chvíli vedli 1-0. A takový stav platí až do tohoto momentu. Jinak se o tom zápase zatím dá říct, že sice Španělé jsou na balónu, mají velké držení míče, ale do vyložených gólových příležitostí se úplně nedostávají a zatím velice často také diskutují s rozhodčím a úplně nejsou v tom zápase. Zatímco Uruguay ta spoléhá na breakové situace, do kterých se dostává hodně sporadicky, ale už v několika slibných příležitostích byla nikdy, ale nedokázala Uruguay ten útok zakončit tak, že by brankář Unai Simon, tedy gólman Španělska, byl v ohrožení. Nejblíže urugvajskému gólu, můžeme připomenout, byl ve 27. minutě Darwin Núñez, ale ten patičkou na hranici malého pokutového území sklepával jen do prázdna. A tak Španělsko vede na to Uruguayí 1-0, teď už na konci 7. minuty nastavení prvního poločasu. A můžeme ještě dodat, že první poločas už skončil v utkání mezi Kapverdami a Saudskou Arábií. Tam je to zatím bezbrankový stav 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti,
0: lékařské novinky,
1: překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
1: v sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Česko o víkendu zasáhnou extrémní horka. Český tým hasičů a záchranářů v sobotu odletí pomáhat do Venezuely. Fotbalisté Španělska bojují na mistrovství světa proti Uruguayi. Čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Dnes bude až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové varují před extrémním horkem o víkendu. Teploměry můžou ukázat až kolem 41 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenávají měřící stanice hlavně v Polabí, po Ohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách. Záchranáři mají kvůli horkému počasí nadprůměrný počet výjezdů. V posledních dnech se pohybuje okolo 350 za den. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech nebo třeba z úpal a úžehem. Postarat se musí i o seniory, kteří jsou sice doma, ale ve vyhřátém bytě málo pijí a jsou dehydratovaní. Další případy popisuje mluvčí záchranářů Michaela Botová.
3: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
1: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů dnes dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádním Airbusem. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
4: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
1: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo přes 900 lidí a asi 3300 lidí je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují. Do polí vyjeli kombajny, začaly žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď vyjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
5: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
1: Sport. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa základní skupinu. V závěrečném utkání ve skupině totiž porazili Norsko 4-1. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Teď hrají závěrečný zápas ve skupině Španělsko s Uruguayí. Vzájemný duel sleduje reportér Karel Schamberger.
6: Španělé vedou v Guadalajáře nad Uruguayí po prvním poločase 1-0 a to díky gólu záložníka Baeny. V souběžně hraném duelu v Houstonu mezi Kapverdami a Saudskou Arábií platí po první půli stav 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Za 2 hodiny začnou na světovém šampionátu ještě zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland v Belgie. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o 3. titul na okruhu WTA. Rumunku Ruseovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O 2. titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou šestkou Japonkou Osakovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dálnice volné a uzavírky v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí dodávka s defektem. 57. kilometr v odstavném pruhu označená, objedete ji plynule. Z dálnic hlavních tahů nehody hlášeny nejsou. V Praze ve Strahovském tunelu opravují výtluky ve směru ze Smíchova na Břevnov a Troju. Je proto v noci zavřený. V Praze pod Vyšehradem je neprůjezdné Rašínovo nábřeží. Uzavírka kvůli sportovní akci je mezi železničním mostem a Podolskou vodárnou. Možné objízdné trasy vedou přes Pankrác a po magistrále nebo druhém břehu Vltavy, po Zborovské a Strakonické ulici a přes Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude slunečno a velmi teplo. V celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno. Během dne na horách na západě Čech skupovitou a částečně i vysokou oblačností. Meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 a na horách kolem 31 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je zpět u mikrofonu Petr Zajíček.
0: Je tomu tak a už za pár okamžiků nabídnu poslední díl seriálu tohoto týdne o vícerčatech. Bude o dospělých trojčatech. Bratři se narodili v 90. letech a doma podle jednoho z nich nebyla nikdy nuda.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: seriálu o vícerčatech teď vrátíme o 30 let zpátky. To se v ostravské nemocnici narodila trojčata Tomáš, Cyril a Martin Jarošovi. Kočárek pro tři děti si rodina musela v 90. nechat vyrobit na zakázku. Jednorázové pleny kluci dostávali kvůli vysoké ceně jenom výjimečně. Každý měl navíc jiné kojenecké mléko.
1: Z trojčat je Tomáš Jaroš z Brněnska. Vy a vaši dva sourozenci jste narození v roce 1995 na podzim.
2: Přesně tak. Moje první váha byla 1100 gramů.
1: A jste tři bratři. Vy jste Tomáš, máte bratra Ctirada a Martina a jste více vaječní, takže si nejste podobní.
2: My jsme každý úplně vlastně jiný.
1: Tak vy tady máte album, tady jste na gauči.
2: Bude to něco kolem toho 5. roku.
1: Máte tady na fotce tři stejné mikiny. Chodili jste stejně oblečení?
2: Aby jsme se nahádali o to, kdo má něco lepšího nebo má naopak horšího.
1: Když někde řeknete, že jste strojčat, zajímá to lidi?
2: Lidi se o to zajímají. Není to tak zas tak časté.
1: Vy tam vidíte, jaké přínosy? Měl jste si vždycky s kým hrát doma?
2: Určitě. U nás doma to bylo takové divoké. Samozřejmě jsme byli tři postele. Strašně moc hraček, takový trošku divočejší.
1: Tady jste s bratry v pokojíčku, máte krátký sestřih a vidíme, jak vypadal váš pokojíček. Byla to palanda a postel vedle.
2: A já jsem celý život spál nahoře na poschodovce. Já jsem měl své království.
1: Vás poslouchá maminka Martina. Jak to bylo s tím pokojíčkem? Tady vidíme tři syny na posteli. Měl třeba každý svoji skřínku, krabici s hračkami?
3: Hračky měly dohromady, oblečení měly v ložnici jakoby poskládaný zvlášť, to by už do toho pokoje nevyšlo a sdíleli spoustu věcí. Auta, nadálkové ovládání, různý prostě drahší hračky, nebo se museli domluvit, že si pořídí dohromady jednu hračku společnou jako autodráha, museli spolu spolupracovat, aby z toho jakoby vytěžili víc než každý zvlášť.
1: Ty povahové rysy jsou hodně jiné?
3: Každý vlastně má úplně jinou povahu, jinou barvu očí, jinou stavbu těla, ale navzájem sebe jakoby připomínají.
1: Tady je trojkočárek.
3: Ano.
1: Ty kluci seděli všichni tři vedle sebe?
3: Ne. Dva byli za sebou a jeden byl bokem, takže ten nejtěžší vyvažoval ty dva a měla metr na šířku, takže do autobusu nevlezl.
1: A do dveří běžných?
3: Museli se otevřít obě dvě křídla.
1: Teď vidíme fotku, kde už jste starší a máte tři různě barevné, ale typově stejné zimní bundy. Třikrát to stejné oblečení šlo sehnat?
3: Něco jsme ušili, něco babičky napletly.
1: Vy si vybavíte tu chvíli, kdy jste se dozvěděla, že jsou na cestě trojčata?
3: Přesně si ji pamatuju a budu si ji pamatovat celý život. Tím, že jsem dlouho nemohla mít děti, tak jsem byla ráda, že jich bude taková hromada.
1: Kluci se narodili v říjnu 1995. Od té doby jste byla hodně v jednom kole?
3: První rok si nepamatuju. Stalo se mi, že jsem se ráno vzbudila, měla jsem u postele tři flašky od mlíka, každý měl jiný mlíko a já si nepamatuju, že bych jim dala správný mlíko a ještě, že bych ho i ohřívala.
1: Takže totální mlha.
3: Ano.
1: Tomáši, jak se vám to poslouchá?
2: Z pohledu jako syna, tak je to obdivující maminku, že to vlastně zvládla, protože to asi bylo peklo, no.
1: Bylo to někdy na nervy?
3: To, když hráli schovku ve skříních i s dětma od sousedů a dveře vypadly, tak to bylo na zabití, ale jako vždycky všechno, co jde spravit, tak vlastně není důležitý.
1: Říká maminka trojčat Martina. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Na mistrovství světa končí základní skupiny. Poslední duel hrají Španělsko a Uruguay a také Kapverdy a Saúdská Arábie. Obě závěrečná utkání ve skupině H sleduje Karel Schamberger.
2: Aktuálně je 56. minuta v zápase Uruguay-Španělsko a Španělé stále vedou nad Uruguay 1-0, zatím tedy jediným střelcem stále ze 42. minuty záložník Baena, který se tedy trefil a překonal brankáře Musleru, který mu to dost usnadnil. Právě brankář Muslera byl tím mužem, který je pod inkasováním uruguayské branky podepsán nejvíce, protože nedokázal chytit poměrně jednoduchou střelu, která mu naopak prošla rukama. On ji sice o trochu vyrazil, ale spíš za svá záda. A zajímavá věc se přihodila právě před začátkem druhé půle, kdy Uruguay vystřídala brankáře Fernanda Musleru, který, jak už jsme řekli, byl podepsán pod úvodním a zatím jediným inkasovaným gólem. A tak možná právě proto byl vystřídán, protože se mi nezdálo, že by měl Muslera nějaké zdravotní potíže. V brance Uruguaye, tedy teď už Sergio Rochet, a to za stavu 0-1 z pohledu Uruguaye v 57. minutě zápasu. Můžeme se podívat ještě na druhý aktuálně souběžně hraný duel mezi Kapverdami a Saúdskou Arábií. Tento zápas, který se hraje v Houstonu, je zatím vyrovnaný 0-0. A pokud se podíváme do statistik, tak střel sice více mají Kapverdy, a to celkem 8, Saúdská Arábie 4, a na branku je to vyrovnané 1-1. Shrňme to nejpodstatnější. Aktuálně na začátku 58. minuty Španělsko vede nad Uruguay 1-0 na mistrovství světa a Kapverdy hrají se Saúdskou Arábií 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Zelená vlna Radiožurnálu.
0: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
0: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
0: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
0: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 15:30. Krátké zprávy a Denisa Hergeslová.
3: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, informoval o tom Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolupodepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře. A to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Polsku uzavřela víc než 160 dohod v hodnotě přes 240 miliard korun. V Gdaňsku jednala i s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Podle něj se bavili mimo jiné i o zapojení českých firem do rekonstrukce Ukrajiny po konci války. Premiér taky uvedl, že už na podzim by měl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO vést na Ukrajinu podnikatelskou delegaci. Český export na Ukrajinu podle vlády rychle roste. Jen loni vynesl zisk 52 miliard korun. Až do neděle platí výstraha meteorologů před extrémními teplotami. Kvůli nim se ruší akce na jižní Moravě. Jde například o letecký den v Břeclavi. Náhradní termín plánují v srpnu nebo v září. Neuskuteční se ani břeclavská cyklojízda, závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Další akce se pořadatelé snaží horku přizpůsobit.
1: Sport.
3: Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Norskem 4-1 a Senegal porazil Irák 5-0. Duel Španělsko-Uruguay sleduje Karel Schamberger.
4: 68. minuta zápasu a Španělé stále vedou nad Uruguayí 1-0. A jelikož Kapverdy hrají se Saudskou Arábií v 69. minutě 0-0, tak by to aktuálně znamenalo, že na prvním místě by ve skupině skončilo Španělsko a na druhém právě Kapverdy. Třetí by byla Uruguay. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: A v 5 hodin ráno našeho času ještě začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Noční práce na D7 u Chomutova a omezení na silnici 68 u Jablunkova. Na dálnicích teď je plynulý provoz. Na D7 se v úseku Chomutov sjezd na most a Žatec pohybuje údržba. Mezi kilometry 66 až 76, jak směr Praha, tak směr Chomutov, sekají trávu. A po pojíždí pozor v levém jízdním pruhu. Na silnici 68 ze Slovenska do Třince zůstalo po ukončené úplné uzavírce omezení. U Jablunkova po požáru čekejte zavřený pravý pruh, v místě je poničený asfalt. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A přes den bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území do 36 a na horách bude většinou kolem 31. Tolik zprávy. V nočním Radiožurnálu pokračuje Petr Zajíček.
2: No a pokračovat za chvilku budeme opět tématem vedro, tentokrát zase z jiného úhlu pohledu. Takové vedro představuje riziko i pro hospodářská zvířata. V Klapém na Litoměřicku teď 190 donic ochlazují mlžítka a větráky, takže už za pár minut uslyšíte reportáž.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Extrémně teplé počasí v Česku ovlivňuje nejenom lidi, ale třeba i hospodářská zvířata. Velkou zátěž se jim farmáři snaží zmírnit nejrůznějšími opatřeními, tak třeba vklapem na Litoměřicku krávy ochlazují ventilátory a mlžítky. I přesto teď dojí méně mléka.
1: Dubna, sem je to přivedení vysokotlaký čerpadlo, filtrace té vody, pak to jde nahoru a jde to tady...
2: Nad kravama to teda...
1: Nad kravama a dělá to takovouhle mlhu. Takže to takhle ochlazuje. No.
2: Ukazuje ředitel zemědělského družstva Otakar Šešek. Vysokotlaké potrubí vhání do kravína drobné kapičky vody, tak aby se ochladil vzduch uvnitř.
3: To zdaleka není jediné opatření proti vysokým teplotám, které tu pro 190 dojnic mají.
4: V podstatě 24 hodin běžej větráky, což je do určitý míry možná kontraproduktivní, protože větráky samozřejmě nasávají vzduch zvenčí, takže do toho chlívá ženou ještě ten vzduch dneska 34 stupňů.
3: Problém podle Šaška není kvalita mléka, ale jeho množství.
4: V našem případě lehce přes 10% propad v dojivosti. U těch větších, a který mají vyšší dojivosti, tak je cca 15% propad. Takže pokud někdo dojí 35 litrů, tak teď dojí 30 litrů.
3: Propad dojivosti i cen ve srovnání s loňským rokem může mít podle farmáře vliv na množství mléka na trhu.
4: My jsme v loňském roce dostávali 13,50 za litr, teď to máme nějaký 9,50-10. Tam je propad možná 20, někde možná 25% v cenách a teď je tady ještě propad v té dojivosti díky těm teplům.
3: Shrnuje Šašek z Klapého, Lucie Jízlová, Radiožurnál.

Fotbalisté Francie ovládli po výhře nad Norskem 4-1 skupinu i mistrovství světa. Teď hraje další z favoritů na celkové prvenství Španělsko, a to proti Uruguayi. My duel přiblížíme už po písničce.

0: Fotbalisté Francie si výhrou nad Norskem 4-1 zajistili první místo ve skupině. Senegal porazil 5-0 Irák. Závěrečné duely ve skupině Španělsko-Uruguay, ale také Kapverdy Saudská Arábie sleduje reportér Karel Schamberger.
1: 85. minuta tohoto utkání na mistrovství světa a Španělsko vede nad Uruguay stále 1-0. Tím zatím jediným střelcem Španělska je z prvního poločasu z 42. minuty Baena, který teda zatím rozhodl o tom, že Španělé vedou nad Uruguay 1-0, ale musíme dodat, že Jihoameričané se snaží stupňovat svůj závěrečný tlak. Před několika minutami padl z ostrého úhlu a Matias Oliveira, ale s jeho ránou zpoza hranice 16 si poradil španělský brankář Unai Simón, stejně jako s šancí Uruguayí před několika momenty. Můžeme dopovědět také aktuální výsledek, respektive stav jsou toho souběžně hraného utkání Kapverdy Saudská Arábie. Tam je to zatím bezbranková remíza 0-0 a tento stav napovídá také o tom, jak by mohlo vypadat složení skupiny, tedy aktuálně živě vítězem skupiny by se stalo Španělsko. Na druhém místě trochu překvapivě Kapverdy a až třetí by byla Uruguay s dvěma body a to by nemuselo stačit na postup do vyřazovací fáze, což by bylo velké překvapení vzhledem k předpokladům právě této skupiny. Na posledním místě by skončila Saudská Arábie. Budeme si ale muset ještě počkat na finální výsledky a nejen na aktuální stavy. Ty jsou momentálně na začátku 87. minuty takovéto. Španělsko vede nad Uruguay 1-0 a Kapverdy hrají se Saudskou Arábií nerozhodně 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy a Denisa Hergeslová.
5: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Ukrajinský prezident Zelenský ohlásil novou operaci, která má Rusko přimět k ukončení války. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Norskem 4-1. Čeká nás slunečný a velmi teplý víkend, dnes bude až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizují opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohl platit od ledna 2027.
6: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
5: Počty obětí dvou zemětřesení v jihoamerické Venezuele dál rostou. Podle posledních informací zemřelo 920 lidí. Zraněných je přes 3000 a dalších 50 tisíc lidí se pohřešuje. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli tři Španělé. Do Venezuely dnes taky odcestuje takzvaný USAR tým z Česka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
7: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Kvůli začínajícím prázdninám policisté upozorňují na hustý provoz na silnicích. Řidiči by se taky měli připravit během léta na víc policejních hlídek než obvykle. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
8: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Si nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
5: Kvůli aktuálním vysokým teplotám, které se můžou o víkendu dostat až ke 41 stupňům, by řidiči taky během jízdy měli dodržovat pitný režim a pravidelné přestávky.
0: Sport.
5: Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1 a zajistili si prvenství ve skupině. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Poslední duel ve skupině teď hrají Španělsko a Uruguay. Závěr zápasu sleduje Karel Schamberger.
9: Španělsko vyhrálo nad Uruguay 1-0. Divoký závěr utkání, ve kterém převládaly více emoce a dohady s rozhodčím než fotbal, přinesl také jednu červenou kartu, a to pro Uruguayce Canabiu. Španělsko tak ovládlo skupinu H, druhé jsou Kapverdy po remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: A už za hodinu našeho času začnou utkání Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie. I těchto zápasů, z těchto zápasů uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport pravidelné vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Praze. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je za sjezdem na dálnici do Plzně noční uzavírka. Mezi kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh. Projíždí se plynulé, komplikovanější je nájezd z Chrášťan na kilometru 22,5 směr D1. Je tam stopka a najíždí se do levého pruhu. V Praze ve Strahovském tunelu v noci opravují výtluky směrem ze Smíchova na Břevnov a Troj. Má být ještě hodinu zavřený. V Praze je neprůjezdné Rašínovo nábřeží. Uzavírka kvůli sportovní akci je mezi železničním mostem a Podolskou vodárnou. Možné objízdné trasy vedou přes Pankrác a po magistrále nebo druhém břehu Vltavy, po Zborovské a Strakonické ulici a přes Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: A dnes bude jasno nebo skoro jasno. Během dne čekáme na horách na západě Čech i kupovitou, místy i vysokou oblačnost. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě bude 36 a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy. A v nočním Radiožurnálu má slovo zpět Petr Zajíček.
4: A já vlastně na Denisu a na zprávy navážu, už víte, jaké bude počasí, takže je tady supertropický víkend, dá se říci. Naše lidské tělo ale naštěstí disponuje osobní klimatizací. Jak funguje, tak to přiblížíme v naší další reportáži už za chvíli.
12: Noční Radiožurnál
10: a Petr Zajíček.

0: Česko čeká podle předpovědi tropický nebo spíš supertropický víkend. Teploty budou na některých místech zřejmě se blížit 40. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismu od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dát lidé se srdečními onemocněními nebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev, která cirkuluje různými systémy.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je diencefala zvaná hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Informace přichází i z kůže. Tam máme takzvané termoreceptory, speciální nervová zakončení.
1: Vysílají vlastně ty signály o tom, že je to teplejší, než bychom chtěli, a spustí se reakce, které dokáží naše tělo zbavit toho tepla.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Teplo se z těla odvádí také prouděním krve.
1: Když necháte tu krev cirkulovat kůží, tak je v kontaktu se vzduchem, který může odvádět to teplo.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj, pocení.
1: Na to máme potní žlázy a to má právě v gesci ten hypotalamus, který v případě, že opravdu potřebujeme intenzivně se zbavit toho tepla, tak zajistí to pocení.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoc může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější, proto se koupeme, chodíme na koupaliště k moři.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat, tam mají dost velká omezení.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, protože je pro ně náročnější dostat krev k ochlazení tam, kam je potřeba, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Srdce je pak vytížené čerpáním krve k ochlazení a nedostává se krve důležitým orgánům.
3: To srdíčko teprve ví, takže se mi špatně dýchá. To je takový signál k tomu, aby člověk hodně pil.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí. K úpalu může dojít i v neosvětlené místnosti, která je prostě horká, třeba v některých provozech, třeba průmyslový, železárny, sklárny a tak dále.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které my vnímáme subjektivně, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tak dnes už stačí doslova jenom pár kliknutí a film si můžeme pustit na telefonu. Před 130 lety naopak stačilo několik vteřin pohyblivého obrazu a publikum žaslo. Právě tehdy se v českých zemích poprvé promítaly filmy a začal příběh domácí kinematografie. K němu se vrací i letošní Karlovarský festival.
1: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího kurhauzu dnešních lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
2: Tak jsem třeba točil hrnčíře, při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
1: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
3: České Lázně se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
4: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
1: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
4: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
5: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
1: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
6: U Hřída jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
1: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
7: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
1: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je půl páté. Krátké zprávy a Denisa Hrgeslová.
2: Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů, varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí ode dneška pro většinu Čech. Na jihu Moravy platí už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhrásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek nebo vítr. Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dřív úřady vyzvaly obyvatele, aby do oblasti necestovali. Úřady uvedly, že opatření má zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci. La Guaira leží severně od Caracasu, je tam mezinárodní letiště a hlavní venezuelský přístav. Kvůli dvojitému zemětřesení je ve Venezuele potvrzených zatím 920 obětí. Zraněných je přes 3000 a další tisíce jsou pohřešovaní. Soud v Německu uložil doživotní trest muži, který předloni vjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburku. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdal Muhzihin zabil 6 lidí, včetně 9-letého chlapce. Dalších víc než 300 osob zranil. Kuriozní plavidla dnes vyplují na Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem nad Vltavou na Českokrumlovsku. Registrace k 52. ročníku závodu začíná v 10 hodin pod kempem ve Vyšším Brodě. Plavidla se na vodu vydají přesně ve 13 hodin a 27 minut. Porota bude kromě pořadí v cíli hodnotit originalitu lodí nebo výsledky pivní štafety týmů.
3: Sport.
2: Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Uruguayí 1-0 a postoupili z prvního místa. Kapverdy remizovali se Saúdskou Arábií 0-0. Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Za půl hodiny začnou zápasy Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 u sjezdu na Český Brod a nehoda na Pelhřimovsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod stojí osobní auto na 20. kilometru s poruchou na krajnici. Na D7 se v úseku Chomutov sjezd na Most a Žatec pohybuje údržba. Ještě více než hodinu mají popojíždět mezi kilometry 66 až 76 jak směr Praha, tak směr Chomutov popojíždí v levém pruhu. Na trase Pelhřimov Zachotín je osobní auto v příkopu. Nehoda je na silnici 347 mezi odbočkami na Jihlavu a Častolín. Obešla se bez zranění a uzavírku místa policie nehlásí. A v Praze ve Strahovském tunelu skončily opravy výtluků ve směru ze Smíchova na Břevnov se už v tunelu jezdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A dnes bude slunečno a velmi teplo v celém Česku. Čekejte jasno nebo skoro jasno během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou oblačností. A meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 a na horách bude kolem 31. Tolik zprávy. Do 5 hodin je s vámi v nočním radiožurnálu Petr Zajíček.
1: Je tomu tak, lidé se i přes zákaz koupou v pískovně Cep na Třeboňsku. Znečišťují tím ale zdroj pitné vody a my se na jejich Čech vypravíme už za chvíli.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Průzračná voda a písčité břehy pískovnice u Třeboně lákají ke koupání. Vstup do vody je tam ale přísně zakázaný. Jednak kvůli těžbě písku a také proto, že vodárna z pískovny bere pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto lidé zákaz ignorují a dál tam chodí plavat, venčit psy nebo rybařit.
1: Zdeněk Král ze společnosti Čevak odemyká závoru, která je na cestě podél pískovny Cep.
2: Když překročíme tady tu závoru, tak se dostaneme k milánské studni, která zásobuje převážnou část Třeboňska.
1: Kolem jezdí cyklisti, někteří jsou i v plavkách.
2: Koupou se, berou sebou psy, lodičky, rybáři krmení pro ryby. Všechny látky se potom vyluhují do té vody v jezeře.
1: To není úplně představa vody, na kterou bych měla chuť.
2: Když si představíte, že se vykoupete ve vaně, přijdete zvenku, jste špinaví, použijete šampon, mýdlo a když pak vypouštíte tu vodu, tak na té vaně zůstane taková ta hnědošedá linka. Tak to jsou v podstatě všechny ty látky, které zůstávají v té vodě.
1: Z pískovny Cep a úpravny vody Hamr bere pitnou vodu například městy Chlum u Třeboně. Zatím se nám daří přes úpravnu vody tuto vodu upravovat tak, aby opravdu z kohoutků tekla kvalitní pitná voda, říká nezávislá starostka Jitka Bednářová. Rozbory ukazují, že skutečně koupání v Cepu má velký vliv. Jsme na břehu pískovny a ta voda opravdu úplně láká. Je krásně průhledná, je vidět na dno.
2: Určitě, voda je jako vysoce průhledná. Stojíme tady v kořenech takové rozložité borovice a tady vedle nás jsou vidět jako vyležená a vyšlapaná místa. Vidíme plechovku od piva, papírky od sušenek a v písku to vyšlapané místo do nádrže. Na základě analýz víme, že v té surové vodě je zvýšené množství fosforu, o kterém si můžeme myslet, že vlastně pochází z moči.
1: A problémem jsou také auta. Za parkování v chráněné oblasti může policie udělit pokutu až 1500 korun. Koupání na zakázaných místech hlásí policie báňskému úřadu, který to řeší jako přestupek. Z Třeboňska Eva Marvanová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi jsou doslova nerozdělitelnou dvojicí. Začínali ve Vítkovicích, potom společně působili ve Finsku a nyní se chystají na stejnou univerzitu do Spojených států amerických.
1: Je to St. Lawrence University, je to vlastně v státu New York, ve městečku Canton, blízko kanadských hranic. Malá škola, nějakých 1800 studentů. Žijeme všichni vlastně na kampusu, máme tam všichni svůj nějaký pokoj, všechno tam je zařízené.
2: Popisuje život na americké univerzitě mladý hokejista Filip Juříček, který půjde do druhého ročníku. Jeho mladší sestra Barbora čerstvě odmaturovala na ostravském sportovním gymnáziu a míří do prváku.
3: No, já jsem takový ocásek jeho.
2: Usmívá se Barbora Juříčková. Oba sourozenci začínali s hokejem ve Vítkovicích, pak hráli ve Finsku a do toho dálkově studovali stejnou střední školu v Ostravě. Filip je starší, takže je všude dřív a plní roli takového průzkumníka.
1: Zatím to tak jako vyšlo docela srandovně, že jsme byli v uvozovkách na stejných místech.
3: On je o 2 roky starší, tak se vždycky zjistí, jak to tam vypadá, a pak tam jdu já, no.
2: Na americkou univerzitu se sourozenci Juříčkovi dostali díky studijním výsledkům a hokejové výkonnosti. Pomohl jim také speciální kemp v Praze, kde byli skauti z USA.
1: Vždycky ráno se dělali nějaké skills tréninky a večer se hrálo. Všichni se chtěli ukázat a mě to nějak jako vyšlo ty zápasy, takže dostal jsem nabídku hned po tom prvním zápase.
3: Tím, že si vyhlídli Filipa a potom zjistili, že mají vlastně sestru a nějaký trenér tam poslal video vlastně do té mojí školy, tak potom zjistili, že by nás chtěli asi oba.
2: 21letý Filip dal v první sezóně vysokoškolské ligy NCAA 9 gólů a na stejný počet jich nahrál. 19letá Barbora byla 4. nejproduktivnější hráčkou finské ligy a etablovala se v české reprezentaci. Univerzitní hokej v Americe by jí mohl otevřít dveře do ženské obdoby NHL.
3: Je to docela dost daleko, já jsem ještě mladá hráčka na to a jsou to 4 roky minimálně a pak uvidím, ale určitě jako o tom přemýšlím.
1: Je to její sen? Takže já ji v tom budu podporovat a jestli bude v té lize, tak to je to hlavní.
3: Já vám přeju to, co přeje mě, prostě tu jako nejvyšší, co se dá dosáhnout, to my máme oba dva takhle nastavené v hlavě, ale je to těžší, oni mají tu cestu složitější, je jich víc pořád, takže prostě vydržet a makat a uvidíme, jak to dopadne.
2: Dodávají hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi z Ostravy, Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Spojené státy zaútočily na Írán v odvetě za íránský útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu. V Česku bude extrémní teplo, záchranáři varují před kolapsy. Fotbalisté Belgie hrají na mistrovství světa proti Novému Zélandu a bude slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu v noci udeřily na íránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly íránské revoluční gardy na kontejnerovou loď opouštějící průliv. Íránské revoluční gardy pak oznámily, že v odvetě napadly vojenské základny Spojených států.
3: I don't like the fact that they took a shot.
4: Americký prezident Donald Trump podle svých slov nebyl rád, že Írán zaútočil na jednu z lodí v Hormuzském průlivu a označil to za hloupé porušení příměří. Americké centrální velitelství proto zasáhlo íránské sklady raket a dronů a radarová stanoviště na pobřeží. Byla to odveta za to, že Írán ve čtvrtek na lodě v průlivu vypálil 4 drony. 3 americká obrana sestřelila, jeden zasáhl horní palubu kontejnerové lodi. Jde o první podobný incident od podpisu memoranda o otevření průlivu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Česku platí výstraha před extrémním horkem. Dnes může být až 39, zítra až kolem 41 stupňů. Nejvyšší teploty mají být podle meteorologů hlavně v Polabí, po Ohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Pražští záchranáři varují před kolapsy z tepla. Lidé by měli podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse omezit fyzickou zátěž a pobyt na přímém slunci a měli by dodržovat pitný režim.
5: Ideálně bychom měli pít pravidelně během celého dne a nečekat na ten pocit žízně, který vlastně už signalizuje, že té vody není úplný dostatek v tom těle. Ideálně minerální vlažné vody, nedoporučujeme přeslazené nápoje anebo alkoholické nápoje.
1: Dnes je den památky obětí komunistického režimu. Připadá na výročí justiční vraždy političky a právničky Milady Horákové. Tu spolu s dalšími 3 muži přesně před 76 lety v pražské pankrácké věznici oběsili komunisté. Skupinu předtím odsoudili za údajnou velezradu a špionáž. Na období vykonstruovaného procesu před několika lety vzpomínala ve vysílání Českého rozhlasu dcera Milady Horákové, Jana Kánská. Bylo jí 16 let, když její matka zemřela.
6: My jsme to sledovali samozřejmě velice pečlivě, každý večer jsme byli u rády a všecko jsme slyšeli a pořád jsme doufali, že snad se podaří, aby dostala milost, o kterou ona si sama nechtěla požádat, tak jsme pak požádali já s mým dědečkem, no a bylo zamítnuto.
1: Stejně jako žádosti o milost od světových osobností, například vědce Alberta Einsteina. Milada Horáková byla jedinou ženou, kterou komunisté v Československu odsoudili k trestu smrti z politických důvodů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Belgie hrají v posledním utkání ve skupině mistrovství světa proti Novému Zélandu a sleduje to Štěpán Bém.
7: Třetí minuta utkání Belgie hraje s Novým Zélandem 0-0. Stav souběžně hraného zápasu mezi Egyptem a Iránem je 0-0.
1: Postup do vyřazovací fáze z prvního místa má jistý Francie po výhře nad Norskem 4-1 a taky Španělsko, které porazilo Uruguay 1-0. V play-off si zahrají taky Kapverdy díky remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Senegal porazil Irák 5-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Olomoucku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je za sjezdem na D5 do Plzně noční uzavírka, teď už spíše ranní. Mezi kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh, projíždí se plynule, jen malinko komplikovanější je nájezd z Chrášťan na kilometru 22,5. Směr D1 je stopka a najíždí se do levého pruhu. Na silnici 373 z Litovle do Konic narazilo osobní auto do domu. Nehoda je v obci Luká. Na místo vyjeli záchranáři, objíždí se Kyvadlově jedním pruhem. Na trase Pelhřimov-Zachotín havarovalo osobní auto. Na silnici 347 mezi odbočkami na Jihlavu a Častonín je v příkopu. Obešlo se to bez zranění, omezený průjezd čekejte během vyprošťování vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 33 až 36 a na horách 30. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A teď už začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Rozuzlení základní skupiny G, ve které to má prozatím nejlépe rozjeté Egypt, to je věc, kterou budeme ve víkendovém radiožurnálu mapovat v příštích dvou hodinách. I dnes bude fotbalový šampionát jedním z hlavních témat našeho vysílání. Necelých 6 minut po páté vám tedy přeju dobré ráno.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Vojtěch Bidrman.

0: Už brzy bude hotová oprava druhé kosterní pyramidy v Kutnohorské Kostnici a teď o tom uslyšíte taky na Radiožurnálu. Restaurátoři dokončují poslední patro. Dvě ze čtyř pyramid museli rozebrat kvůli opravě kostela Všech svatých. Ten se totiž v průběhu let začal naklánět.
1: Aby mohli dělníci v Kostnici pracovat, museli dvě ze čtyř pyramid z kostí rozebrat restaurátoři, říká jejich vedoucí Tomáš Král.
2: Kostelní materiál se následně konzervuje, probíhá ošetření, sušení a uložení.
1: Postupem času se několik kostí roztříštilo a rozpadlo. Restaurátoři proto dovnitř pyramidy ukryli dřevěnou konstrukci, která by měla zabránit jejímu zhroucení.
2: Tato konstrukce nám pomohla u sporu kostelního materiálu, který byl velmi znehodnocen, hlavně především v prvních patrech.
1: Kosti na sebe musí tak, aby zůstaly pohromadě. Pětipatrovou stavbu s půlkruhovou klenbou drží v celku pouze správné uspořádání.
2: Ty klenby jsou vstaveny klasickým způsobem jako sihové klenby. Takže ta pevnost je způsobená zaknutím těch kostí v horní části.
1: Teď zbývá doskládat jen poslední patro. Při vstupu do kostnice návštěvníci na jedné straně vidí opravené pyramidy a proti nim ty schátralé, říká průvodkyně Dagmar Holá.
3: Teď můžeme vidět, jak to tady vypadalo. Před rekonstrukcí celá ta pyramida je v rozkladu a to je vlastně ten pohled na tu větu, si prach v prach se obrátíš.
1: Právě kontrast původních a nových pyramid hodnotí i studenti, kteří do Kutné Hory přijeli z jihu Slovenska, mezi nimi i pan Tobias.
4: Mne sa oveľa viacej páčia tie staršie, lebo tie staršie majú niečo do seba. Treba to udržiavať, to je super, ale ja by som si radšej pozrel tú staršiu ako tú novú.
1: Navštevníci mají ešte čas, aby si kontrast prohlédli. Podľa ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí by oprava dalších dvou pyramid mohla začít nejdříve v roce 2028.
5: Taky tady chvilku jako byla myšlenka, že bychom možná jednu nechali úplně neopravenou, ale pravděpodobně je opravíme nakonec všechny.
1: Za opravu jedné pyramidy zaplatí 20 milionů korun. Peníze získávají ze vstupného. Kostnice je proto otevřená i při rekonstrukci. Z Kutné Hory Alena Junová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Ráno je teď krátce po 5. hodině, už v Česku teplé, ty nejnižší teploty v noci klesaly k 18 stupňům, na většině území se ale držely nad 20. Vůbec nejtepleji pak bylo v Brodě nad Dyjí, kde teploměr po celou noc ukazoval 25 stupňů Celsia. Kolem 20. se na většině Česka drží teploty i teď a před námi je tropický víkend, meteorologové proto varují před extrémně vysokými teplotami. Dnes čekáme ty nejvyšší do 39 stupňů, zítra se ale na teploměrech na některých místech může objevit i 40. To hlavně v Dolním Polabí a po Ohří na Jižní Moravě a na Plzeňsku. Teď hezké ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Propouštění i nabírání státních úředníků bude nejspíš jednodušší. Sněmovna v závěrečném třetím čtení schválila nový zákon o státních zaměstnancích. Ten má od letošního listopadu nahradit stávající služební zákon. Normu navrhli koaliční poslanci, podle kterých změna umožní větší flexibilitu a taky snížení byrokracie. Opozice a odbory ale varují před možnou politizací státní správy.
1: Zákon má zaměstnávání státních úředníků víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. To podporuje i předseda poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
2: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
1: Zákon má taky mimo jiné zrušit takzvaný bazén, tedy tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. A pokud by pracovní místo bylo zrušené při systemizaci, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Opozice ale návrh kritizuje. Umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Mluví o tom místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.
3: Vidím velký problém v tom, že se úplně odstraňuje role státních tajemníků. To znamená, nebude existovat centrální řízení státní správy na úrovni ministerstev. To považuji za skutečně velice problematické, protože nebude nikdo hlídat nějaké standardy kvality, které by měly být všude stejné. Ta státní správa se začne rozpadat.
1: Koalice včera prosadila pevný termín hlasování. Podle jedné z předkladatelek Zuzany Ožanové z hnutí ANO se už totiž opoziční argumenty opakovaly a někteří řečníci vystupovali vícekrát. Koalice proto odhlasovala ukončení rozpravy, dodává Ožanová.
4: Není to o tom, že by ta debata byla nějak významně zkrácena a opravdu jsme už teď ve třetím čtení. Tyto debaty takhle rozsáhlé obvykle probíhají v prvním a druhém čtení, nikoli ve třetím. Tady šlo pouze o obstrukce.
1: Podle opozičních zástupců ale nechce koalice slyšet kritické názory. Služební zákon platí od roku 2015 a Česko ho přijalo v souladu s požadavky Evropské unie, aby zajistil nezávislost rozhodování státního aparátu. Podle právničky a místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárky Homfrey ani tato norma zcela úředníky nechránila. Nový zákon ale podle ní například zjednoduší plošné škrty ve státní správě nebo omezí její odbornost.
5: Zdůraznila bych, že zájmem a jedním z těch principů, na kterých ten zákon o státní službě stál, byla právě depolitizace a profesionalizace. To znamená, v tom nepolitickém vedení toho úřadu by měly převládat ty služební kvality, profesní výkonnost a tak dále.
1: Zákon o státních zaměstnancích teď posoudí senátoři. Pokud ho schválí, předlohu dostane k podpisu prezident Petr Pavel. David Šalek, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál, 5 hodin a 30 minut. Tereza Tomášková připravila zprávy.
5: Mediální novelou se chce vládní koalice zabývat až po prázdninách. V České televizi to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Původně měl jít zákon, který přesouvá financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet do prvního čtení už v červenci. I přesto chce vláda stihnout zákon prosadit do konce roku. Opozice a taky Český rozhlas i Česká televize návrh kritizují. Podle nich zrušení poplatků oslabí nezávislost.

0: médií veřejné služby. Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dřív úřady vyzvaly obyvatele, aby do oblasti nejezdili. Opatření má zajistit pořádek a usnadnit záchranářům práci. Po zemětřesení Venezuela potvrdila zatím 920 obětí. Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci uvidí první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další dva ročníky. Někteří brněnští politici se snaží prosadit, aby pořadatelé v budoucnu pyrotechniku úplně nahradili drony. Návrh ale neprošel. O budoucnosti ohňostrojů na festivalu nakonec rozhodne Česká inspekce životního prostředí.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska vyhráli nad Uruguayí a ovládli skupinu H na mistrovství světa. Do play-off prošli taky Kapverdy, které remizovali se Saudskou Arábií 0-0. Teď hrají Belgie a Nový Zéland a souboj sleduje Štěpán Bém.
2: 31. minuta utkání a Belgie vede nad Novým Zélandem díky gólu Trossarda 1-0. Mezitím Egypt hraje s Iránem 1-1. Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: V dalších zápasech Francie vyhrála nad Norskem 4-1 a Senegal porazil Irák 5-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřený sjezd z Pražského okruhu a nehoda na Pardubicku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je nová uzavírka. Kvůli opravám zavřený sjezd z exitu 16 Barrandov. Uzavírka potrvá do odpoledne. Objet se dá otočením na exitu 15 Lohkov. Sjet a najet směr Ruzině. Na silnici 36 z Pardubic do Holic se srazila dvě osobní auta. Čerstvá nehoda je za časy kousek za dálnicí D35. Na silnici 373 z Litovle do Konic zasahují u nehody záchranáři. V obci Luká narazilo osobní auto do domu. Projíždí se kivadlově jedním jízdním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nad Českem už se vyjasnilo, na většině území se teploty po ránu pohybují kolem 20 stupňů. První prázdninový víkend bude v Česku tropický, meteorologové varují před extrémně vysokými teplotami. Dnes do 39 stupňů, zítra můžou přesáhnout i 40. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
5: Nelze vyloučit, že teplota dosáhne výjimečně až hodnot kolem 41 stupňů Celsia. A pokud se ta stane, tak právě v tomto případě je ve výrazném ohrožení ten absolutní teplotní rekord.
4: Celorepublikový rekord Český hydrometeorologický ústav zaznamenal v roce 2012, konkrétně na meteorologické stanici v Dobřichovicích u Prahy, kde teploměr ukazoval 40,4 stupně. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
6: No a třeba Pražská zoo na dnešek chystá celkem stylově oslavu Mezinárodního dne tropů, který upozorňuje na jedinečnou biologickou rozmanitost a ekologický význam tropických oblastí. Komentovaná krmení a setkání doplní i zábavně edukační stanoviště. Vám všem tedy přejeme klidnou tropickou sobotu.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Houbaři v Bochově na Karlovarsku se dočkali. Město otevřelo novou naučnou stezku, která začíná kousek od silnice na Toužim. Okruh lemují informační panely a makety hub. Trasa pak míří přímo do lesa, kde se dá sbírat. Počkejte si na podrobnosti víkendového radiožurnálu už za malou chvíli.

0: 5:41, vítáme vás ve víkendovém radiožurnálu. Začaly letní prázdniny a spousta lidí se chystá na vodu. Provozovatelé kempů a půjčoven lodí kolem Sázavy ve středních Čechách si zatím letošní sezónu chválí. Vodáky upozorňují, aby si vybavení a místa v tábořištích zamluvili předem.
1: Velmi rušno je v Kácově, v Půjčovně lodí, plné taky občerstvení. Se mnou je tady Monika Nováková, hlavní instruktorka.
2: V těch dnech, kdy je opravdu veliké horko, hlavně myslet na tekutiny, nějaké pokrývky hlavy a tak dále.
1: Jak to vypadá aktuálně s vodou? S vodáky to vypadá dobře, my je tady slyšíme, proudí tady kolem nás do Bystra, ke stanům, které tady lemují řeku, doslova jako barevná duha, bych řekla.
2: V tuhle chvíli máme nesízní úsek Týnec Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sýznost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla.
1: Tady okolo jdou dvě dívky, takže počítám, že vodačky, jo?
3: Ano, ano. My si to určitě užíváme.
1: Tak a už jste se koupali?
4: No jasně, že jsme se koupali.
1: Je to potřeba asi v tom teplu?
3: Určitě, těch 30 stupňů, velká potřeba.
5: Pizza!
1: Nesmí tady chybět samozřejmě provozovatelka vodácké půjčovny v Kácově, Anna Zímová.
6: No tak letošní sezóna zatím je dobrá. Musím si pochválit hlavně počasí, které nám přeje, protože byť teda řece se to moc nelíbí, tak vodákům se to hodně líbí, máme hodně sluníčka.
1: Jakub Urban, další instruktor. Je vidět, že jste dneska taky jel na vodě, protože jste pěkně přismáhlí. Jak si užít tu vodu i tady v tom obrovském horku?
7: Ve chvíli, kdy vodákovi začne být trochu teplo, je ideální vybrat si tůňku, vymáchat se a pokračovat. A důležité je používat dostatečný vysoký faktor, aby nevypadali ostatní vodáci jako já.
1: A Jakub Urban ještě radí na vodě opatrně s alkoholem. Od Sázavy Věra Hájíková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: 5 hodin a 46 minut posloucháte víkendový radiožurnál a Adéla Burešová teď přichází se zprávami o počasí. Adélo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Počasí.
1: Extrémně vysoké teploty dorazí dnes hlavně do severozápadní poloviny Čech a na jih Moravy, kde můžou vystoupat i na 39 stupňů. Ještě vyšší teploty ale přijdou zítra, maxima dosáhnou i nad 40 stupňů, a to v západní polovině Čech, v Dolním Polabí a po Ohří. Začátkem týdne už by ale vlna veder měla končit, bude oblačno až zataženo, od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně taky klesat a v polovině týdne naměříme i kolem 24 stupňů. Teď hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie, to jsou dva rozehrané zápasy fotbalového mistrovství světa, které pomalu spějí k poločasovým průběžným výsledkům a vám, posluchačům víkendového radiožurnálu, je snad prozradí reportér Štěpán Bém.
1: Nový Zéland prohrává s Belgií 0-1. Hraje se už pátá minuta nastavení prvního poločasu a zápas bude tím pádem za takovou minutu a půl končit. Belgičané posílají do vápna soupeře jeden centr za druhým a svého soupeře zatím i výrazně přestříleli. Ve 28. minutě se jim také povedla docela zajímavá věc. Dali totiž gól, to se jim povedlo, ale na mistrovství světa zatím úplně poprvé. Předtím se prosadili pouze po vlastním gólu soupeře. Po rohové situaci se prosadil arsenalský křídelník Leandro Trossard. V souběžně hraném zápase zatím hraje Egypt s Iránem 1-1. Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: Štěpáne, díky a u fotbalového šampionátu ještě zůstaneme. Souboj o zlatou kopačku skončil představením držitele zlatého míče. Jinými slovy, na duel dvou ofenzivních fotbalových hvězd, Francouze Kyliana Mbappého a Nora Erlinga Haalanda, na mistrovství světa nedošlo. O výhře Francie 4-1 rozhodl hetrikem Ousmane Dembélé. Víc teď probereme noční zápasy šampionátu s Karlem Schambergerem z naší sportovní redakce. Dobrá ráno.
2: Dobré ráno.
0: Proč norská mašina na góly, tedy Erling Haaland, chyběl v základní sestavě Norska?
2: Trenér Severanů Solbakken se rozhodl udělat hned 10 změn v základní sestavě. Na lavičku Norů usedl vedle Haalanda, který dal dohromady 4 góly v úvodních dvou zápasech. Také například dosavadní kapitán Martin Ødegaard. Důvodem byl odpočinek, který si Norové mohli dovolit. Po dvou výhrách měli jistý postup do vyřazovací fáze a v zápase s Francií se tak rozhodovalo o vítězi skupiny.
0: Tím se tedy stala Francie po výhře 4-1. Další hvězda z řad útočníků Kylian Mbappé ale nebyl ve své předešlé gólové formě. Kdo tentokrát zastoupil?
2: Jen připomeňme, že Mbappé stejně jako Haaland dal v úvodních dvou duelech 4 branky, tentokrát ale gólově mlčel a naopak se činil poslední vítěz zlatého míče Ousmane Dembélé. Ten po 32 minutách hry slavil hattrick a po zápase také postup Francie z prvního místa.
0: Do vyřazovací části jako vítěz skupiny prošlo taky Španělsko, které zvítězilo nad Uruguayí 1-0, ale druhý postupující je docela překvapivý.
2: Při své premiéře na světovém šampionátu si ve vyřazovací fázi hrají Kapverdy, a to navzdory tomu, že zatím dali na turnaji jen 2 góly. Se všemi soupeři totiž remizovali, prvně 0-0 se Španělskem, následně 2-2 s Uruguayí a naposledy dnes v noci se Saudskou Arábií 0-0.
0: A poslední konečný výsledek, Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Karel Schamberger ze sportovní redakce, zatím díky.
2: Naslyšenou.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
2: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval svodidla i z pruhu do pruhu.
3: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
4: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
1: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
5: Po silnici první třídy jede vozíčkář na čtyřkolce jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
3: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
1: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kvůli vysokým teplotám nevyjedou na úzkokolejce ani na klasické trati parní vlaky, taky o tom uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu. Dobré ráno, je 6 hodin. A zprávy má Tereza Tomášková.
1: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Íránské revoluční gardy po americkém úderu napadly základny Spojených států. Fotbalisté Francie a Španělska ovládli své skupiny na mistrovství světa. Do play-off prošly i Kap Verdy. A bude slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. V České televizi to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohl platit od ledna.
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
1: Podle opozice zrušení poplatků oslabí nezávislost veřejnoprávních médií. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu, informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na íránská skladiště raket a dronů a taky na pobřežní radarová stanoviště. Íránské revoluční gardy pak pohrozily rychlou odvetou. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil byl nejnovější americký úder reakcí na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Kvůli odjezdům na prázdniny policie pokračuje ve zvýšeném dohledu na silnicích. I dnes podle policejní mluvčí Dany Čírtkové očekává silný provoz a v terénu bude víc hlídek než obvykle.
4: Budou dohlížet, zda řidiči dodržují zejména v obcích nejvyšší povolenou rychlost, zda neusedli za volant pod vlivem alkoholu, případně jiných návykových látek. Policisté se také zaměří na kontrolu, zda převážené děti jsou řádně upevněny v zádržních systémech.
1: České dráhy ruší kvůli vysokým teplotám a riziku požáru víkendové jízdy parních vlaků. Týká se to například trati mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou nebo Horní Cerekví a Táborem. Ze stejného důvodu nevyjedou parní vlaky ani na části Jindřichohradecké úzkokolejky na Obrataň. Dnešní jízda do Nové Bystřice ale vyrazí podle plánu. Podle mluvčí společnosti Gepard Express Markéty Bočkové doprovodí vlak speciální hasicí drezína.
5: Její posádka bude hlídat, zda je na trati za vlakem všechno v pořádku. Lokomotiva je vybavená stříkáním vody do popelníku, popel se tak ochlazuje a nemůže se vznítit. Pod komínem lokomotivy máme i speciální síta, která zachytávají jiskry.
1: Vedra budou celý víkend, dnes mají být teploty až 39 stupňů, zítra i kolem 41.
6: Sport. Fotbalisté Francie po výhře 4-1 nad Norskem ovládli skupinu na mistrovství světa, stejně jako Španělsko, které porazilo Uruguay 1-0. Do vyřazovací fáze postoupili také Kap Verdy po remíze 0-0 se Saúdskou Arábií. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0, zápas Belgie-Nový Zéland sleduje reportér Štěpán Bem.
7: Ve Vancouveru se právě chystají hráči v šatně na druhý poločas. Belgie potom prvním vede nad Novým Zélandem 1-0. V souběžně hraném zápase stejné skupiny hraje Egypt s Iránem zatím nerozhodně 1-1. Štěpán Bém, Radiožurnál.
6: Nejvýše postaveným českým hokejistou letošního draftu zámořské NHL je útočník Adam Novotný. Z 24. místa si ho vybral Vancouver. Jedničkou draftu je kanadský útočník Gavin McKenna, který míří do Toronta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 na Benešovsku a v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu překáží odstavená dodávka. Na 39. kilometru v zatáčce blokuje pravý pruh. Je tam šipka, dejte pozor, je vidět, že některá auta v místě vybočují na poslední chvíli. Na D1 v Brně směr Ostrava se objíždí odstavená dodávka. Za sjezdem na výstaviště 191. kilometru zasahuje do jízdního pruhu.
9: Stojí ve odstavnom pruhu dodávka, ale stojí tam tak blbě, že je čumákem proti svodidlám. Konec té korby mu zasahuje až na kraji pravýho jízdního pruhu, jo.
8: Na silnici 36 z Pardubic do Holic havarovala dvě osobní auta. Nehoda se zásahem záchranářů je za časy a mostem přes dálnici D35 do Vysokého Mýta. Počítejte s lidmi na vozovce, taky omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě 33 až 36 a na horách kolem 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: No a v Chebu dnes pokračuje Mezinárodní festival dechových orchestrů. V 9 hodin ráno vyjde z Májové ulice slavnostní průvod městem se všemi orchestry a jejich mažoretkami. Pokračovat bude přes Třídu svobody na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Tam začne ve 13 hodin první festivalový koncert, na který naváže přehlídka mažoretkových skupin. Tak vám přejeme klidnou sobotu.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bidrman.

0: Kvůli tropickému počasí zesilují péči o klienty i v domovech pro seniory. Třeba v ostravském domově Korýtko pečovatelky intenzivněji hlídají, jak často klienti pijí, jestli nechodí v úmorném horku na balkóny a zbytečně nepouštějí přes otevřená okna do pokojů horký vzduch.
1: Dobrý den.
2: Pani Štefanko, jak zvládáte tyto horka teďka, jestli pijete dobře?
3: Ano, no vody a mlíko, to mi syn voří z Olomouce.
4: Vedoucí pečovatelek Renáta Augustinová denně několikrát obchází pokoje a trpělivě kontroluje, jestli klienti pijí, mají zavřená okna, zkrátka jak ta vedra zvládají.
2: Přesně tak.
4: Tak v pokoji je docela chladno.
2: Pokoj má venkovní žaluzie, odpoledne se zatahujou, senzor si je spouští a dopoledne, kdyby tady už svítilo sluníčko, tak zatahujeme závěsy. Tak. Ale tady ty pokoje jsou opravdu takhle přizpůsobené.
4: Jsme v pokoji 90-leté Štefánie Machové. Zjišťujeme, že vody ubylo tady v láhvi, takže paní pije.
2: Ano, paní si sama váří čaj, má minerální vodu a sama si hospodaří.
4: Tak vidíme, že na stolečku je voda.
2: U těch soběstačných klientů je to, že oni mají takový ten pocit, že pořád jakoby dochází na ten záchod, anebo třeba, že potřebují hodně inkontinenčních pomocek.
4: S vedoucí pečovatelek Renátou Augustinovou jdeme zkontrolovat další pokoj.
5: Dobrý den.
4: Konvice je už, no, polovička. Tak to jste spokojená?
2: No úplně.
4: Jak to zvládáte teď ta vedra?
6: No, co se dá dělat, no. Musím to brát, jak to jde.
7: Hlavně udržovat nízkou teplotu v objektu, to znamená doporučujeme nevětrat přes ty denní vedra, vyvětrat ráno, vyvětrat odpoledne.
4: Podle ředitele domova Jana Seidlera kvůli horku museli upravit i provoz třeba v prádelně nebo kuchyni.
7: V těch horkých provozech, kdy se manipuluje s teplou vodou, při vaření vzniká spousta páry a tak dále, tak je to náročnější prostředí pro personál, takže doporučujeme zvýšený pitný režim, můžou být nějaké přestávky.
4: Aktuálně je v domově Korýtko přes 140 klientů. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Egypt, Irán na fotbalovém šampionátu pořád 1-1 a Belgie vede nad Novým Zélandem už 2-0, skoroval znovu Trossard. Teď další zprávy. Radiožurnál je 6:45. Slovo má Tereza Tomášková.
1: V rakouském Tyrolsku se dnes na 2 hodiny uzavře Fernský průsmyk nedaleko hranic s Německem. Důvodem je demonstrace tamních obyvatel a ekologických organizací. Za blokováním důležité alpské trasy chtějí vyjádřit nesouhlas s plánem tyrolské vlády vybudovat nové tunely a zavést mýto. V květnu byla kvůli podobnému protestu proti nadměrné dopravě na 8 hodin uzavřená Brennerská dálnice, klíčová spojnice Rakouska s Itálií. Kuriozní plavidla dnes vyplují na Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem nad Vltavou. Registrace závodníků začne v 10 hodin pod kempem ve Vyšším Brodě. Plavidla se pak na vodu vydají přesně ve 13 hodin a 27 minut. Start je tradičně v tuto dobu, kdy v minulosti odjížděl vlak z nedaleké zastávky. Jeho houkání plavbu vždy zahajovalo. Porota bude kromě pořadí v cíli hodnotit originalitu lodí i výsledky pivní štafety týmů.
2: Počasí. Český hydrometeorologický ústav v posledních dnech aktualizuje teplotní rekordy. Teploty po celém Česku dosahují i nad 35 stupňů. Ty nejvyšší ale meteorologové očekávají právě teď o víkendu. Denní maxima dnes vystoupají na 39 stupňů, a to hlavně v nížinách na severozápadě Čech a na jihu Moravy. Vedra se nevyhnou ani těm nejvyšším polohám v Česku. Tropy čekáme i v 1000 metrech na horách, kde bude kolem 31 stupňů Celsia. Zítra pak může teploměr na některých místech ukazovat i 41 stupňů a pokoří tak celorepublikový rekord z roku 2012, kdy dosud nejvyšší naměřená teplota byla necelých 40,5 stupně. Teď hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Chtěli byste se vydat na cestu kolem světa? Možná teď o víkendu bude stačit přijet do Strážnice na Hodonínsku. Na mezinárodním folklorním festivalu, tam totiž kromě českých a moravských souborů, vystoupí i hudebníci a tanečníci ze zahraničí. Kromě severního Kypru nebo Kazachstánu přijeli také z Mexika a z Peru. Svá vystoupení musí zvládnout i v horkém počasí.
1: Neustále cinkání nůžkami, nejrůznější salta a přemety, tak vypadá takzvaný nůžkový tanec, který na folklorní festival přivezl soubor z Peru. Vede ho Romulo Uamani, který se tomuto tanci věnuje už 50 let.
2: V podstatě to jenom vypadá jako nůžky. Ve skutečnosti jsou to takové dva kolíky. Jeden reprezentuje mužský princip a druhý ženský. A každý zní trochu jinak.
1: Podle něj má tanec i prvky soupeření a rituálů.
2: Tanec je úzce spojen s přírodou. Vyjadřuje plodnost země, tančíme i pro vzduch, který nás obklopuje a který dýcháme. A taky pro řeku, pro vodu, protože bez vody bychom my, lidské bytosti, nemohli existovat. A zároveň tančíme pro posvátné hory.
1: Romulo Uamani říká, že soubor je připravený na jakékoliv počasí.
2: Přicházíme z hor a my jsme zvyklí tančit. U nás tanec trvá celý den, někdy i v noci, takže tyhle podmínky nejsou problém. Tělo se přizpůsobí.
1: Kvůli horku je zrušený například tradiční krojovaný průvod hlavní třídou Strážnice. Tanečníci doufají, že vystoupení navzdory vysokým teplotám zvládnou. Doplňuje za organizátory Markéta Vašulková.
3: Ti, kteří v kroji chodí běžně, tak jsou i na takové počasí vyzbrojení a zvyklí. A já doufám, že i když to asi bude velmi náročné v takovém slunci, že společně to překonáme, protože kdyby třeba pršelo, tak by to bylo určitě mnohem horší.
1: Nedělní teploty můžou dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Ze Strážnice Hana Novotná, Radio.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
3: I v 6:30 posloucháte Radiožurnál. A Tereza Tomášková přidá zprávy.
4: Primátor Karviné Jan Wolf bude v korupční fotbalové kauze stíhaný na svobodě. Rozhodl o tom soud v Ostravě. Soudkyně nevyhověla návrhu žalobce na vzetí do vazby. Neuznala obavu, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky. Kvůli zmanipulovaným sázkám a ovlivňování zápasů je obviněných celkem 32 lidí. Karvinský primátor vinu odmítá. Minulý týden ho už potrestala etická komise fotbalové asociace pokutou 3 miliony korun a 12-letým zákazem působení ve fotbale. V libanonském Bejrútu vypukly demonstrace po tom, co země podepsala rámcovou dohodu s Izraelem, informuje o tom agentura DPA. Militantní hnutí Hizballah vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem odmítá. Uvedlo, že se postaví všem opatřením, která z ujednání vyplývají. Po podpisu dohody vyrazili v noci do bejrútských ulic příznivci Hizballahu. Podle DPA zablokovali ulice hořícími pneumatikami. Ve Vítkově na Opavsku dnes otevřou novou turistickou atrakci, originální vyhlídkové kolo. Stojí u cesty do Klokočova na kopci zvaném Cabák. Konstrukce ve tvaru kola odkazuje na nedaleký důl Velhotce. Další zastavení připomínají někdejší těžbu břidlice. Nová vyhlídka vznikla ve spolupráci s polským městem Golubiče, které pro turisty upravuje zatopený lom po těžbě kamene.
0: Sport.
4: Fotbalisté Belgie

0: Tají na mistrovství světa proti Novému Zélandu a sleduje to Štěpán Bém.
1: 70. minuta, Belgie vede nad Novým Zélandem 3-0 a postupně tak kráčí za postupem ze základní skupiny. Dále Egypt hraje s Iránem 1-1. Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: V dalších zápasech Francie porazila Norsko 4-1, Španělsko vyhrálo nad Uruguayí 1-0, Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0 a Senegal porazil Irák 5-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Odstavená auta na D1 a zavřený sjezd na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dvě překážky, odstavené dodávky. První za sjezdem na Sázavu, 39. kilometru, v zatáčce blokuje pravý pruh. Na D1 v Brně směr Ostrava, další odstavená dodávka. Za sjezdem na Výstaviště, 191. kilometru, korbou částečně zasahuje skrajnice do pravého pruhu. Na obou místech pozor, vybočuje se vlevo. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je u D5 z Plzně kratší kolona, hustý provoz. Dopravu zpomaluje omezení mezi kilometry 23 až 22, údržba tam zavřela pravý pruh. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od rána zavřený sjezd z exitu 16 Barrandov. Uzavírka kvůli opravám potrvá do odpoledne, obě se dá otočením na exitu 15 Lochko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Po ránu je v Česku teplo, obloha je na většině území slunečná a zůstane tak i po celý dnešní den. Nejvyšší teploty se teď pohybují v rozmezí od 20 do 24 stupňů. První prázdninový víkend bude v Česku tropický, čekají nás teploty i nad 40 stupňů. Na co si v takovém počasí dát pozor, to říká meteorolog Josef Hanzlík.
5: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
4: Začátkem týdne už by ale vlna veder měla končit, bude oblačno až zataženo, od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně taky klesat a v polovině týdne naměříme i kolem 24 stupňů. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
6: A ještě máme jeden tip pro vodáky, protože vodácká sezóna dnes začíná v Bohumíně. K odemknutí meandrů řeky Odry dojde v 10 hodin dopoledne a půjčit si kánoji nebo raft a plout ze starého Bohumína do polského Zabelkova můžete až do 14 hodin. Jen myslete na to, že bude opravdu velké horko. Tak klidnou sobotu.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ráno do stáje a ven ze stáje až se setměním. To je jedna z věcí, která pomáhá koním zvládat vedra. Stará a nemocná zvířata v útulku pro exdostihové koně u Jindřichova Hradce vysoké teploty snáší ještě hůř. A tak jim ošetřovatelé dopřávají speciální péči.
1: To zavlažovač sice na trávník, ale když ho přiděláme na zeď, tak by je to tady mohlo chladit, ani by se tady tolik neprášilo.
2: To bude fungovat určitě.
1: A uvidíme, jak to přivítají.
3: Mlžítko na trávu poslouží jako zavlažovač pro koně. Takhle kreativně přistupuje k ochlazování koní.
1: Ester Rešková. S dobrovolníkem a nadšencem do koní motorkářem Mirďou.
3: V útulku pro koně druhá šance je 14 koní.
1: Já jsem se původně specializovala na exdostihové koně. Neumím říkat ne, takže tady máme i koníky, který nejsou anglický plnokrevníci nebo neběhali dostihy. Jsou to starší koníci, často s nějakýma zdravotníma problémama nebo psychickýma problémama.
3: V těch párných dnech se koně raději zdržují tady vevnitř v otevřené stáji.
1: Už třeba v 8 hodin ráno si sem zalezou tady chladnic než venku. Pokud se nejdou napít nebo tak, tak vychází ven ze stáje až třeba kolem 8 hodiny večer.
3: Nádoby na vodu nesmí zůstat ani chvíli prázdné.
2: Ne, nesmí v tomhle roku vůbec. Ty koně potřebují pít jako lidi.
1: Mají radši, když je čerstvá a chladná.
3: Už mi tady někdo funí za záda, tvoří se za námi fronta na vodu.
1: Na poušti mým. Tady máme třeba Frenka a ten miluje vodu, takže ten nám tady i chvilku postojí a nechá se osprchovat.
2: Jdeme k vodě, aby se ochladili a trošku si zařádili.
3: No. Už se těší.
2: No. Už ví.
3: A jdou se koupat jenom dva koně z celého toho stáda.
2: No, bohužel, je jich tady víc. Každý by se chtěl v tomhle horku vykoupat, každý z těch koní.
3: Takže ruce dobrovolníků by se tady ještě uživily.
2: No, určitě by se tu uživily. Kdo má zájem poznat na blízko koně.
3: A vyzkoušet třeba i jak se plaví.
2: Je to úžasný. Úžasný pocit dneska.
3: Útulek pro exdostihové koně druhá šance působí od roku 2019. Původně u České Lípy a teď již čtvrtým rokem v Jihočeském kraji. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Aktuální evropská šampionka v plavání Kristýna Horská ukončila kariéru. Rozhodla se, že místo získávání dalších titulů se bude naplno věnovat práci v oblasti výživového poradenství.
1: Říkala jsem si, že vlastně už tam není takový to nadšení a taková ta chuť jet bojovat o tu medaili, že už jsem se sama se svojí kariérou uspokojila.
2: Říká žena, která až v závěru kariéry dosáhla na bronz z mistrovství Evropy v krátkém a zlato v klasickém dlouhém bazénu.
1: Jsem strašně ráda, že se mi to podařilo, že tam mám dvě ty medaile, vím, že jich mohlo být víc, že jo, čtvrtý místo tam bylo těsný, teďka minulý rok to bylo zase těsný, ale na druhou stranu, myslím si, že díky tady těm úspěchům, neúspěchům, těm čtvrtým místům jsem vlastně furt zůstávala být odhodlaná tu medaili opravdu ještě získat a čím dál tím jsem si proto víc šla.
2: O Kristýně Horské se říkalo, že když se rozdávala píle, tak ona šla dvakrát. Proti tomu, jak v bazénu dřela, začalo protestovat také její tělo. Musela na zákrok se srdcem. Rok poté po tvrdých trénincích dočasně oslepla na jedno oko a přesto byla dlouho bez velkého úspěchu.
1: Chtěla jsem to dokázat sama sobě a hlavně jsem to chtěla i dokázat ostatním, který měli takový ty blbý narážky, že prostě na to nemám, že nejsem tak dobrá, že jsem si nezasloužila být tady a tady, že mi to nikdo někde zařídil a tak dále. A to mě vlastně hnalo k tomu, že prostě takhle to není, ale ten můj vnitřní pocit toho, že tu medaili tam opravdu chci mít, byl tak velký, že já jsem se kdysi dávno řekla, že bez té medaile prostě neskončím. Tak jsem ráda, že se mi to povedlo, nemusím plavat do 40, ale
2: kariéru končí v 28 letech a úspěších, které jsou na české poměry vzácné. Dvakrát v semifinále na olympijských hrách bylo jen pár českých plavkyň. Mistryní Evropy jsou v posledních letech jen 4 Češky. Zkušenosti z kariéry teď Kristýna Horská použije při práci.
1: Věnuju se výživovému poradenství, to mě strašně baví dávat lidem ten správný směr toho zdravého života. Já jsem si sama v životě, hlavně v tom sportovním, zažila neskutečné věci s tou výživou, takže se snažím tím lidem pomáhat jak ve sportu, tak i v běžném životě.
2: Říká už bývalá plavkyně Kristýna Horská. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. Zprávy Radiožurnálu s Terezou Tomáškovou.
3: Do Venezuely dnes odletí český tým specialistů na záchranu lidí ze sutin. Bude pomáhat s likvidací následků zemětřesení. To zemi zasáhlo v polovině týdne. Úřady hlásí zatím 920 obětí. Podrobnosti chystáme do zpráv v 7. Na horké počasí by se měli lidé dávat pozor i na horách. I na hřebenech může být tento víkend až ke 30 stupňům. Třeba horská služba v Orlických horách upozorňuje, že by měli turisté přizpůsobit délku i náročnost tury aktuálnímu počasí. Měli by mít sebou dostatek tekutin, pokrývku hlavy a počítat i s možností odpoledních bouřek. O počasí řekneme víc už za chvíli.
4: Počasí.
5: 37,8 stupně Celsia, to je rekord z pražského Klementina, který ty dnešní teploty ale pravděpodobně pokoří. Maxima se budou pohybovat i na 39 stupních. Před extrémně vysokými teplotami varují meteorologové dnes, ale i zítra. To budou teploty ještě o něco vyšší, místy můžeme naměřit i 41 stupňů. A to hlavně v Polabí a po Ohří. Teď po ránu ty aktuální teploty se pohybují kolem 20 až 24 stupňů. Obloha je slunečná a zůstane tak i po celý dnešní den. Přáňky a bouřky čekáme začátkem příštího týdne, kdy se taky začne mírně ochlazovat a teploty klesnou i pod 30. Teď hezké ráno.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Skoro 6.50, posloucháte víkendový radiožurnál a teď k fotbalovému mistrovství světa. Belgie hraje na dálku s Egyptem o první místo ve skupině G. No a duel Belgie s Novým Zélandem už nabídl 5 gólů, takže reportér Štěpán Bem určitě má o čem mluvit. Štěpáne.
1: 88. minuta, Belgie vede nad Novým Zélandem 4-1. Přestože je už zápas v podstatě od začátku druhého poločasu rozhodnutý, děje se toho opravdu hodně, protože Nový Zéland se gólově proti Belgii prosadil. 85. země světového žebříčku byla od svého soupeře výrazně přestřílená v průběhu celého tohohle dnešního zápasu. Nicméně v této chvíli nebo před několika minutami se sražený míč před velkým vápnem dostal před křídelníka Nového Zélandu Elijaha Justa, který snížil na 1-3 v tribunách na stadionu v kanadském Vancouveru. Povstali všichni fanoušci v bílých dresech a začali bujaře oslavovat, přestože se jedná o poslední zápas jejich země na světovém šampionátu. Nový Zéland prohrává s Belgií v 88. minutě 1-4 a zatím je ve skupině na posledním místě. Belgie se naopak díky skóre posunula na vedoucí pozici. Pokud zápas skončí tímto stavem, získá vítězství a díky tomu, že další dva zápasy remizovala, tak jich i 5 bodů a rozdílové skóre 3+ by mělo stačit k tomu, aby obsadil ve skupině první místo. V tom paralelním zápase zatím hraje Egypt s Iránem 1-1. Tenhle stav platí už od začátku zápasu a už se opravdu hodně dlouhou dobu nezměnil. Po Elijahu Justovi se za Belgii prosadil Romelu Lukaku v 86. minutě hlavičkou, což byl jeho první vtek s míčem. Teď ale Belgičané opět postupují dopředu. Obránce Kastaně hledal spoluhráče, nakonec ale rozhodl balon přihrát zpátky a Belgičané tak kombinují na středu hřiště. Do konce zápasu jim zbývají pohodové 2 minutky. Uvidíme, co ještě rozhodčí se rozhodne nastavit. Nejméně to budou 3 minuty kvůli hydratační pauze, která se odehrává na tomto šampionátu pokaždé v polovině poločasu. Teď ale rozhodčí hru přerušil kvůli faulu. Dalekonosný pokus belgického hráče z dálky, nicméně ten branku novozélandského golmana Crocombeho neohrozil. Ona na útočník Aston Villa nezamířil přesně a Belgičané tím pádem vedou nad Novým Zélandem v 90. minutě v závěrečném utkání skupiny mistrovství světa zatím 4-1. Štěpán Bem, Radiožurnál.

Tady je další z víkendových typů Radiožurnálu. Trutnov dnes bude zahalen do dýmu střelného prachu. Připomenou si tam totiž výročí bitvy z roku 1866. Přesně 160 let od chvíle, kdy se v kopcích nad městem střetla rakouská a pruská vojska, se v rámci vzpomínkových oslav uskuteční velkolepá rekonstrukce bitvy s doprovodným programem. Těšit se můžete na unikátní podívanou, která připomene jediné vítězství rakouských zbraní v této krvavé válce. Program je koncipován jako celodenní interaktivní zážitek pro celou rodinu. No a naše další víkendové tipy jsou na webu radiožurnal.cz.

0: Radiožurnál 7 hodin. A zprávy, které připravila Tereza Tomášková.
1: Do Venezuely zasažené zemětřesením dnes odletí český záchranný tým. Úřady na Krymu vyhlásily nouzový stav. Ruskem anektovaný poloostrov je bez pohonných hmot, částečně i bez elektřiny a bez vody. Fotbalisté Španělska vyhráli skupinu na mistrovství světa. A bude slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Venezuely dnes odletí český tým specialistů na záchranu lidí ze sutin. Bude v něm 70 lidí. Hasiči, statici, specialisté, dronové služby i kynologové se psy. Mají pomáhat s likvidací následků zemětřesení. To zemi zasáhlo v polovině týdne. Úřady hlásí zatím 920 obětí. Kdy přesně se Češi k záchranným pracem připojí, není zatím podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové jasné.
3: Po příletu do místa nasazení se tým zapojí do mezinárodní koordinace záchranných prací pod hlavičkou OSN a naváže kontakt s místními záchrannými složkami, aby mohl co nejrychleji zahájit činnost v zasažené oblasti.
1: Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i bez elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto vyhlásily nouzový stav.
4: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly dnes zaútočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili dvě vojenská plavidla a jednu trajektovou loď, oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Na poli ve Vojnicích na Olomoucku začal tradiční samosběr česneku. Na 2 hektarech můžou lidé sbírat 4 různé odrůdy. Kvůli horkému počasí začal sběr už v 6 hodin ráno a na místě je reportérka Sabina Millerová.
5: Já stojím jen pár metrů od prvního řádku, kde už lidé česnek sbírají. Na poli už je teď opravdu rušno. Dorazili sem stovky lidí, kteří chtějí sběr stihnout ještě než se výrazně oteplí. Na to se ale farmáři připravili. Lidem jsou k dispozici barely s vodou, u kterých se můžou ochladit. Podle farmáře Ladislava Kašpara sem každoročně zamíří více než 1500 lidí. Letošek by nemusel být ani vzhledem k horku výjimkou. Samozběr skončí v 10 hodin dopoledne. Z Vojnic Sabina Millerová, Radiožurnál.
1: Hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Radiožurnál to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude přibližně stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytu ale zatím čeští turisté někde váhají, jak potvrzuje David Jiráček z jedné z chat v Jizerských horách.
6: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volní pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
7: Sport. Fotbalisté Španělska ovládli skupinu na světovém šampionátu poté, co porazili Uruguay 1-0. Postupují také Kapverdy po remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Závěr duelu mezi Belgií a Novým Zélandem vidí Štěpán Bém.
8: Belgie porazila Nový Zéland 5-1 a zajistila si postup do play-off z prvního místa. 1-1 skončil zápas mezi Egyptem a Iránem. Štěpán Bém, Radiožurnál.
7: Francie porazila Norsko 4-1 a vyhrála svou skupinu, ve které pak Senegal zvítězil nad Irákem 5-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu a silnici 38 na Mladoboleslavsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se srazilo osobní auto s nákladním. 65. kilometr podle kamer je vše na krajnici a místo volně průjezdné. Na pražském okruhu směr D1 se u D5 z Plzně tvoří kratší kolona. Provoz zpomaluje omezení mezi kilometry 23 až 22. Údržba tam zavřela pravý pruh. Omezení taky zpomaluje auta na přejezdu z dálnice D5 na okruh směr D1. Na silnici 38 na trase Nymburk Mladá Boleslav narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za odbočkami na Libichov a Dobrovice a dejte pozor, zasahuje do pruhu nebo jeho části. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě mezi 33 až 36, na horách 30. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
0: V skutku magickou noc dnes můžete zažít na Tržním náměstí a Velkém šanci v Táboře. Program, který začíná ve 20 hodin, se ponese v duchu keltských mýtů a legend. Vrátíte se do tajemného období halštatské a laténské kultury, kdy Keltové osidlovali krajinu, na níž později vzniklo slovutné město Tábor. Teď je ale teprve 6 minut po 7 raní a přeju vám pohodový poslech víkendového radiožurnálu.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bydrman.

0: Obloha bez mráčku a teploty až kolem 40 stupňů Celsia, a to je předpověď počasí pro dnešek i pro zítřek. No a než aby taková teplota dělala radost, spíš nás tahle vedra obtěžují a jsou nepříjemná. Pokud se před nimi nebudeme dostatečně chránit, hrozí navíc i zdravotní problémy. Jak tyhle horké dny bezpečně zvládnout a neskončit péči lékaře, to teď připomene Eliška Zábrocká z naší domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Slunné počasí nás obvykle láká ven, ale když je takovéhle horko, neměli bychom spíš zůstat doma?
1: Lidé by určitě měli omezit pobyt na přímém slunci, a to hlavně mezi 11. a 15. hodinou, kdy svítí nejsilněji. Horké dny totiž zvyšují nejen riziko dehydratace nebo úpalu, ale třeba taky infarktu a cévní mozkové příhody. A to i u zdravých lidí, popisuje kardioložka z Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady Zuzana Moďovská.
2: Protože i zdánlivě zdravý člověk může mít už postižení srdečních tepen nebo jiných tepen, může mít latentní onemocnění, takže určitě ano, představuje to teplotní zátěž riziko pro všechny věkové skupiny v dospělém věku, ale samozřejmě s věkem se to zvyšuje.
1: Doma je pak vhodné zatemnit okna a větrat jen ráno a večer. Pokud ale půjdeme přes den ven, platí to, co už taky nejspíš známe, tedy vzít si pokrývku hlavy, namazat se opalovacím krémem a hodně pít. Při koupání v bazénu nebo rybníku bychom zase měli do vody vstupovat postupně a ne do ní hned skákat, tělo by totiž mohl dostat teplotní šok.
0: A když už je řeč o vodě, kolik bychom jí v tomhle horkém počasí měli vypít?
1: U dospělého člověka je to kolem 3 až 3,5 litru denně, u malých dětí zhruba litr a půl až 2 litry. Ideálně bychom měli pít čistou vodu, pokud ji ale někdo nemá rád, může si dát i naředěné ovocné šťávy nebo slabé čaje. V létě bychom měli taky upravit stravu, ideálně omezit smažené nebo uzeniny a naopak jíst více zeleniny a ovoce.
0: Víkend v Česku bude opravdu extrémně horký, teploty můžou dosahovat až 40 stupňů Celsia, a tak jsme vám teď ve víkendovém radiožurnálu připomněli, jak se před takovým vedrem správně chránit, abychom ho snad všichni zvládli ve zdraví. A ty informace nám poskytla Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky.

0: 8:45, posloucháte Radiožurnál. A zprávy má Tereza Tomášková.
1: V Ústeckém kraji platí kvůli smogové situaci výstraha meteorologů, a to až do odvolání. Hlavně ve městech je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž. To platí hlavně u pacientů s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit taky pálení očí, kašel nebo tlak na hrudi. Teploty budou celý víkend vysoké, dnes až 39 stupňů, zítra i kolem 41. O počasí řekneme víc už za chvíli. Ve Spojených státech chystají protestní akce proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. V plánu jsou i alternativní shromáždění k oficiálním oslavám 250. výročí nezávislosti Spojených států, které pořádá Trumpova administrativa. Očekává se, že se protestních pochodů a setkání po celé zemi zúčastní tisíce lidí.
2: Počasí. 35 až 39 stupňů Celsia, takové budou dnešní nejvyšší odpolední teploty. Pokud se chystáte třeba na výlet do hor, tak ani tam nečekejte žádné ochlazení, v tisíci metrech bude kolem 31. Nejtepleji teď po ránu ukazuje teploměr na Moravě, v Náměšti nad Oslavou i v Brně mají 24 stupňů, 20 bychom pak naměřili třeba v Ústí nad Orlicí nebo v Přibyslavi. Obloha nad Českem je nadále zcela bez mraků a jasno by mělo vydržet i po celý víkend. Oba dny ale meteorologové varují před extrémně vysokými teplotami. Zítra i kolem 40 stupňů, vyvarovat byste se tak měli přímému odpolednímu slunci. Vlna veder by měla skončit příští týden, v jeho polovině už teploty klesnou i pod 30. Teď hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Další reportáži víkendového radiožurnálu teď vyrážíme do jedné dílny v Oděse, kde ženy a občas i muži už pátým rokem vyrábějí maskovací sítě pro ukrajinskou armádu. Natáčel tam náš zpravodaj Martin Dorazín.
1: S ľubovou do ZSU. Co treba?
2: Každé ráno se v suterénu jednoho z krásných historických oděských domů scházejí dobrovolnice, aby tu svými hebitými prsty vpletly do nylonových sítí tisíce stužek z maskovací látky.
3: Z Berezňa 22. roku.
2: Paní Larisa plete sítě už od začátku ruské agrese.
3: No, od zaraz my sítku robíme 54 kvadratních metrů.
4: Teď právě pleteme síť o rozměru 54 metrů čtverečních. Takových sítí 6 na 10 metrů jsme za týden a půl vyrobili 5, což je dohromady 300 čtverečních metrů. My jsme důchodkyně a máme na to čas i ruce. Všichni mají tuto práci rádi a vědí, že je to potřeba.
3: Všichni rozumí, že to treba robit.
5: No, šo porobíš? Nás postavili v taky...
2: Paní Ludmila sem chodí i přesto, že trpí zdravotními problémy. Motivace většiny Ukrajinců zůstává velmi silná. Každá rodina má své mrtvé nebo zraněné, dodává Ludmila.
5: Jde dívčinka s chlapcem.
6: Viděla jsem, jak asi 16-letá dívka jde na schůzku s chlapcem a nemá ruku. Můj synovec v autě najel na minu a vzal mu to celou pravou stranu těla, nohu i ruku. Druhý synovec už byl asi třikrát zraněný. Je instruktorem a jednou za půl roku musí na bojovou pozici, aby získal aktuální zkušenosti a mohl to potom učit. Moje máma umřela 10 měsíců před začátkem války, ale řekla mi, uvidí, že Rusové k nám vlezou, nenechají nás v klidu. Měla 97 let a věděla, co bude, protože Rusy znala.
5: Ona znala, že to bude, bo ona znala Rusijan.
2: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu. Už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 7:30. A zprávy má Tereza Tomášková.
5: Mediální novelou se chce vládní koalice zabývat až po prázdninách. České televizi to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Původně měl jít zákon, který přesouvá financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet do prvního čtení už v červenci. I přesto chce vláda stihnout zákon prosadit do konce roku. Opozice a taky Český rozhlas i Česká televize návrh kritizují. Podle nich zrušení poplatků oslabí nezávislost médií veřejné služby. Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda, oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dřív úřady vyzvali obyvatele, aby do oblasti nejezdili. Opatření má zajistit pořádek a usnadnit záchranářům práci. Po zemětřesení Venezuela potvrdila zatím 920 obětí. Dnes do země odletí taky český záchranný tým. Organizátoři folklorního festivalu Strážnice zrušili kvůli horku tradiční krojovaný průvod hlavní strážnickou třídou. Teploty mají být až 39 stupňů a pro účinkující i návštěvníky by podle pořadatelů průvod nebyl bezpečný, mimo jiné kvůli možným kolapsům z horka. Plánovaná vystoupení jednotlivých souborů ale zůstávají podle plánu i v náročných podmínkách.
2: Sport.
5: Fotbalisté Francie po výhře nad Norskem 4-1 ovládli skupinu na mistrovství světa. Stejně úspěšné je i Španělsko, které porazilo Uruguay 1-0. Do vyřazovací fáze postoupili také Kapverdy po remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. První ve své skupině skončila Belgie, potom co zvítězila nad Novým Zélandem 5-1. A Egypt remizoval s Íránem 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D5 u sjezdu na Nýřany a dálnici D1 u Prahy. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Nýřany jsou hlášené překážky. Jsou to kousky betonu mezi kilometry 91 až 89. Na D1 se na výjezdu z Prahy do Brna další překážka. Za sjezdem na

0: Průhonice, 8. kilometru, v levém pruhu větší placatý předmět, něco jako obraz. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava, nesouvislá kolona, jsou to hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu, teď mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu kilometry 194 až 196. A na Pražském okruhu směr D1 se u D5 z Plzně tvoří kratší kolona. Je to proto, že na okruhu mezi kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh. Kilometrová kolona se tvoří taky na dálnici D5 před sjezdem na okruh směr D1. Zdržení teď krátké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: První prázdninový víkend přinese tropické teploty, místy přesahující i 40 stupňů Celsia. To hlavně v nížinách, Polabí a Poohří. Obloha zůstane po celou dobu slunečná, zatahovat se začne od začátku příštího týdne. To by měla v Česku skončit i vlna veder, říká meteorolog Josef Handlík.
3: V pondělí se začne postupně tedy ochlazovat, očekáváme přibývání oblačnosti, možnost přeháněk, bouřek, které mohou být i silné, přinést přívalové deště, krupobytí, také silný nárazový vítr.
2: Já ještě přidám ty aktuální teploty, ty už teď pomalu stoupají, na většině území se pohybují kolem 20 až 24 stupňů. Na jihu Čech v Českých Budějovicích bychom zatím naměřili 18 stupňů, stejně jako ve Slezsku, meteorologická stanice v Opavě má 18 stupňů a třeba v Bruntále je zatím 14. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Vojtěchem Bitrmanem.
4: No až se ta největší odpolední vedra přeženou, ožije třeba Cihlářova ulice v Moravské Třebové, která se dnes večer promění v pulzující letní scénu plnou chutí, vůní a hudby. Ulice ožije díky restauracím, které své speciality naservírují přímo pod širým nebem. V Moravské Třebové vás čeká skvělé jídlo, originální drinky a kouzelná atmosféra pod světelnými řetězy. O tu pravou letní náladu se tam postarají pouliční umělci, slam poetry i autorská čtení. Tak krásnou sobotu.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Vedro teď o víkendu nečekáme jen tady v Česku. Extrémní teploty tento týden sužují taky obyvatele zemí Beneluxu. V Belgii podle meteorologů 3 dny po sobě padly 50-leté rekordy. Některé regiony kvůli vedrům zrušily veškeré víkendové venkovní akce a omezená je i veřejná doprava. Situaci přímo na místě sleduje naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Zdeňko, jak ta vedra snášejí lidé v hlavním městě Belgie, tedy v Bruselu?
1: Brusel je v těchto dnech opravdu rozžhavený. Data Sdružice Copernicus zaznamenala tento týden teploty zemského povrchu na uzavřených městských površích Bruselu více než 47 stupňů Celsia, zatímco teploty pod korunami stromů v nedalekém lese Sonian byly ve stejnou dobu pouze 25 stupňů. Čili je tu výrazný efekt tepelného ostrova. Navíc Brusel nemá, na rozdíl od Prahy, téměř žádná veřejná koupaliště a bazény. Naštěstí moře je odsud vzdálené a asi 100 kilometrů, takže velká část obyvatel Bruselu se na víkend přesunula právě na mořské pláže. Úřady obyvatelům Bruselu posílají varování. Mně včera večer také přišla SMS zpráva s výstrahou před velkými vedry a připomínkou, že je třeba vyhnout se fyzické námaze a všude sebou brát vodu.
0: Tolik tady o Bruselu, ale co zbytek Belgie? Přijali úřady kvůli vedrům nějaká krizová opatření?
1: Ano, v Belgii byly zrušené některé vlakové spoje, protože horko roztahuje kovové součásti a hrozí tam tedy riziko větší nehod. Ze stejného důvodu se společnost Infrabel rozhodla snížit rychlost trati TGV mezi Bruselem a Paříží. Konkrétně teď tedy vlaky jezdí rychlostí 170 km na místo 300 km za hodinu. Zrušené byly také některé autobusové linky, protože ne všechny autobusy mají klimatizaci. No a ruší se celá řada akcí, uzavřené jsou částečně některé památky. Belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily například rekonstrukci bitvy u Waterloo z roku 1815, která připomíná porážku francouzského císaře Napoleona, a každoročně tato akce přiláká tisíce diváků.
0: Zpomalené nebo zrušené vlaky, uzavřené památky a taky zakázané venkovní akce, to jsou jen některé důsledky vlny veder ve státech Beneluxu. V Belgii tento týden padají 50-leté teplotní rekordy, taky o tom jste teď slyšeli od naší zpravodajky Zdeňky Trachtové. Zdeňko, tak ta vedra zvládej, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: je. A teď na radiožurnálu do Bochova na Karlovarsku, kde vznikla naučná houbařská stezka. Najdete ji na okraji města, nedaleko silnice ve směru na Toužim a měří necelé 4 kilometry.
1: Je to úžasná věc, my se na to strašně těšíme, hlavně já, protože těším se, až přijde vnouček, že mu to ukážu.
2: A budete chodit s ním na houby?
1: A budu s ním chodit na houby.
2: Jaroslavo, a chodíte na houby, sbíráte houby?
1: Sbíráme, tady všichni znají tyhle ty cesty a tyhle ty místečka, kde ty houby rostou.
3: Teď jdeme po trase, kudy vede naše houbařská stezka, nově naučná.
2: Říká spoluautorka té houbařské stezky Monika Macháčková. Proč zrovna tady?
3: Je to z toho důvodu, že tady opravdu těch hub roste každoročně hodně a místní sem rádi chodí na houby.
2: Jak dlouhá je ta stezka?
3: Stezka je dlouhá cca 4 kilometry. Ten okruh má vlastně 12 naučných tabulí, kde se děti nebo návštěvníci a hubaři můžou dozvědět něco ze zajímavosti ze světa hub. Potom vlastně ta stezka ještě doplňá o naučné a vzdělávací prvky, které jsou hlavně určené dětem a ještě jsou tam makety hub těch nejznámějších pro ty malinký a ty mají vlastně ještě v sobě ukrytou takovou hru s naším bloudíkem, takže kdo bude chtít z dětí, tak se vlastně může zahrát ještě hru.
2: Teď už jsme v lese a podíváme se, jestli tady něco bude.
3: Koukám.
2: Díváte.
3: Vypadá to, že to počasí nám úplně nepřeje, abychom tady nějaké ty houby našli, ale já si myslím, že když půjdeme ještě o kousek dál, tak se nám určitě něco podaří najít. Podívejte, tady třeba.
2: No,
3: to je babka.
2: Máme tady.
3: Říš žlutomasí. Sluší, ale je tady.
2: Ale necháme ho.
3: Necháme určitě.
2: Co to obnášelo, ta houbařská stezka? Jaké úpravy?
3: Tak určitě jsme museli udělat úpravy terénu. Ta cesta tady vlastně byla, ale museli jsme část té cesty trošičku zrenovovat. Pak to vlastně obnášelo to, že jsme museli zafinancovat jako město nákup prvků, maket houbových a těch naučných tabulí.
2: Za vybudování houbařské stezky zaplatilo město 2 miliony korun. Pomohla taky evropská dotace. Z Bochova na Karlovarsku, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, bylo 7:45. A tak zprávy doplní Tereza Tomášková.
4: V rakouském Tyrolsku se dnes na 2 hodiny od 10 do 12 uzavře Fernský průsmyk nedaleko hranic s Německem. Důvodem je demonstrace tamních obyvatel a ekologických organizací. Zablokováním důležité alpské trasy chtějí vyjádřit nesouhlas s plánem tyrolské vlády vybudovat nové tunely a rozšířit tak dopravní spojení. Podle nich to situaci ve vytíženém regionu ještě zhorší. Víc od naší zpravodajky Báry Vránové uslyšíte ve zprávách v 8. Na železniční trati mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří nejezdí vlaky. Důvodem je včerejší srážka osobního vlaku s nákladním autem. Původně se počítalo s obnovením dopravy ještě v noci. Podle zprávy železnice ale vlaky na trať vrátí až dnes dopoledne. Zatím provoz zajišťují náhradní autobusy.
5: Počasí.
6: Necelých 27 stupňů teď ukazuje meteorologická stanice na Přimdě, 22 je v Telči a 24 třeba v Liberci. Podobnou teplotu bychom teď naměřili taky v Praze. V porovnání s dnešními odpoledními teplotami jsou ty ranní zatím ale ještě nízké. Maxima se totiž dnes dostanou i na 39 stupňů Celsia. Tropické počasí bude taky zítra, místy naměříme i 41 stupňů. Meteorologové proto doporučují se po celý víkend vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít. Vlna veder by měla skončit začátkem příštího týdne, mírně se ochladí a přidají se přehánky, místy taky bouřky. Teď hezké ráno.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Americká armáda poprvé od podepsání takzvaného memoranda o porozumění zaútočila na několik cílů v Iránu. Tvrdí, že to byla odveta za porušení příměří. Irán totiž předtím podle Washingtonu zaútočil na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Podrobnosti k tomu zjistil Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ten americký úder přišel po tom, co Washington obvinil Teherán z porušení příměří. To by mělo být podle té podepsané dohody platit minimálně ještě dalších 55 dní. Spojené státy tvrdí, že ten poslední útok je reakce na čtvrteční zásah komerční lodi v Hormuzském průlivu. To americký prezident ještě předtím označil za hloupé porušení příměří. Podle něj vypálil Irán nejméně 4 drony na jednu z kontejnerových lodí, když tou klíčovou úžinou projížděla. 3 z těch bezpilotních letounů se podařilo sestřelit, ale jeden z nich zasáhl horní palubu. Navzdory tomu se pak lodi podařilo průlivem proplout. Irán se k útoku nehlásí, Teherán ale krátce předtím uvedl, že ta nákladní loď projížděla po nepovolené námořní trase.
0: Říkám přesně, ten americký úder mířil.
1: Popsalo ho americké oblastní velitelství CENTCOM, a to tvrdí, že zasáhly stanoviště raket a dronů a pak taky stanice s iránskými radary na pobřeží a část ostrova Sirik. Viceprezident J.D. Vance pak vzkázal, že na násilí se musí odpovídat násilím a že Teherán může kdykoliv zvednout telefon a dál jednat. Záhy pak reagovaly taky iránské revoluční gardy, ty vydali krátkou zprávu, že v odvětě zaútočili na americké základny v Perském zálivu. Tuhle informaci ale nemůžeme závisle ověřit. Obě strany teď ale dál na základě toho podepsaného memoranda ještě trvají o trvalé mírové dohodě. Mezi ty klíčové a sporné body vyjednávání patří hlavně iránský jaderný program, taky otázka vybírání poplatků za průjezd právě Hormuzským průlivem, ale taky třeba kontrola iránského balistického programu anebo situace v Libanonu.
0: Ohrožení křehkého příměří a první velká zkouška uplatnění memoranda o porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Americká armáda v noci v odvetě za iránský útok na komerční loď zasáhla několik cílů v Iránu. Teď jste o tom ve víkendovém radiožurnálu slyšeli od redaktora Jiřího Kordíka. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Novou vyhlídku dnes odpoledne otevřou u Vítkova na Opavsku. Ve zprávách Radiožurnálu o tom uslyšíte víc. Tady jsou. Radiožurnál 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Aktivisté dnes zablokují Fernský průsmyk v Tyrolsku. V Česku bude extrémní horko, záchranáři varují před kolapsy. Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1. Omezení zpomaluje provoz na pražském okruhu u Zličína směrem k dálnici D1. A bude slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Při cestě přes rakouské Tyrolsko dnes hrozí komplikace. Demonstranti na 2 hodiny od 10 do 12 zablokují Fernský průsmyk, jednu z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy. Místní obyvatelé a ekologické organizace protestují proti plánu tyrolské vlády rozšířit dopravní infrastrukturu v už tak vytížené oblasti.
3: Uzavírka se týká 34-kilometrového úseku mezi městy Rojte a Nasrajt. Lidé protestují proti plánům tyrolské vlády v oblasti vybudovat nové tunely a zavést mýto. Podle nich to dopravní situaci v už tak vytíženém regionu ještě zhorší. Upozorňují také, že počet kamionů projíždějících přes průsmyk se od 90. let zdvojnásobil. Tyrolská vláda kritiku odmítá a tvrdí, že cílem projektu je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. K blokádě dochází v době, kdy v části sousedního Německa začínají prázdniny a rakouské úřady tak očekávají komplikace i na objízdných trasách. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Česku platí výstraha před extrémním horkem. Dnes může být až 39, zítra až kolem 41 stupňů. Nejvyšší teploty mají být podle meteorologů hlavně v Polabí, po Ohří, na jižní Moravě a ve středních Čechách. Lidé by se před horkem měli dostatečně chránit, omezit pobyt na přímém slunci i fyzickou zátěž a dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Vysvětluje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
4: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolesti na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovouto chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
1: Na horké počasí by si měli lidé dávat pozor i na horách. I na hřebenech může být tento víkend až ke 30 stupňům. Třeba horská služba v Orlických horách upozorňuje, že by měli turisté přizpůsobit délku i náročnost túry aktuálnímu počasí. Měli by mít sebou dostatek tekutin, pokrývku hlavy a počítat i s možností odpoledních bouřek. Ve Vítkově na Opavsku dnes otevřou novou turistickou atrakci, originální vyhlídkové kolo. Je na cestě do Klokočova na kopci zvaném Cabák.
5: Je to konstrukce ve tvaru kola, odkazující na nedaleký důl Velhodce. Další zastavení připomínající někdejší těžbu břidlice, dodává nezávislý vítkovský starosta Jakub Cihlář.
6: A mělo by vzniknout takové zájmové místo, které vlastně svým vzhledem bude odkazovat na podnítkou minulost tady té oblasti.
5: Z místa je dobrý výhled na okolí. Nová vyhlídka vznikla ve spolupráci s polským městem Glubčice, které v rámci podpory turistiky upravuje zatopený lom po těžbě kamene. Martin Knitl, Radiožurnál.
7: Sport. Francouzští fotbalisté vyhráli na světovém šampionátu v Severní Americe i třetí zápas skupiny. Nad Norskem zvítězili 4-1 a do vyřazovací fáze jdou z prvního místa. Norové měli play-off také předem jisté a nastoupili s 10 změnami v základní sestavě. Do utkání tak nezasáhl třeba ani útočník Erling Haaland. Pokračuje střelec hat-tricku a držitel zlatého míče Ousmane Dembele.
8: Jsem spokojený. Je to pro mě jedinečný a důležitý moment. Nicméně víc se mi povedla utkání proti Senegalu nebo Iráku. Tam si myslím, že jsem měl na hru mnohem větší vliv. Je potřeba zůstat soustředěný. Důležité zápasy nás teprve čekají.
7: V dalších zápasech Senegal deklasoval Irák 5-0, Belgie Nový Zéland 5-1, Kaperdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0, Egypt s Iránem 1-1 a Španělsko porazilo Uruguay 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Situace na okruhu u Zlíčína a kolona na D1 v Brně. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 za nájezdem z dálnice D5 na 22. kilometru opravovali vozovku v pravém pruhu, krátká kolona se rozjela. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně byla kvůli tomu kolona z prvního kilometru, ta se teď rozjíždí, zdržíte se už jen krátce. Na okruhu dál směrem na D1 bude až do odpoledne uzavřený sjezd na Barrandov exit 16 kvůli opravě. Místo se dá objet otočením na exitu 15 Lochkov. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na výstaviště z kilometru 193 počítejte s kolonou, pomaleji se jede ke sjezdu na D2, stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic sílí provoz.
10: Už se začíná dělat kolona před Benešovem, už to začíná se jako docela dobržovat a už to začíná být dlouhé.
9: Zdržíte se zatím do 10 minut, další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě mezi 33 až 36 a na horách 30. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Přes den bude opravdu nejlepší zůstat doma, ale na Radiožurnálu pro vás máme pár zajímavých tipů na večer. Třeba v labirintu v Brandýse nad Orlicí si můžete užít noční bloudění se světluškou, a to od 21 do 23 hodin. Světlušky spatříme nejčastěji za suchých letních večerů v červnu a červenci. Proto tento brouk, známý schopností vyzařovat ze svého těla zelenkavé světlo, reprezentuje letošní noční bloudění labirintem. S dalšími zvířaty a rostlinami, které jsou aktivní po setmění, se pak seznámíte při cestě z labirintu. Tak klidnou sobotu.
2: Víkendový radiožurnál
11: a Vojtěch Bidrmana.

0: Řidiči musí kvůli odjezdům na letní dovolené počítat s intenzivním provozem a s častějšími policejními kontrolami. Například na jihu Moravy nasazuje policie desítky dopravních hlídek. Zastavují auta hlavně na dálnicích a silnicích, které řidiči využívají při cestě na jih k moři. Kolony se můžou podle policie objevit třeba na silnici z Brna přes Mikulov směrem na Vídeň. A tak jsme na hraniční přechod u Mikulova poslali reportérku Alenu Hesovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Aleno, jaká je teď ve směru do Rakouska dopravní situace? Tvoří se tam kolony?
1: Ta auta zpomalí hlavně v úseku před Mikulovem a pak při jeho průjezdu. Trasu jsem si před chvílí projela sama, zdržela jsem se v té vleklé koloně na průtahu městem zhruba 10 minut, takže zatím je ta dopravní situace relativně dobrá. Každopádně na to, že je sobota ráno, je provoz už od Brna hustší než obvykle. Po popojíždění Mikulovem se ale zase řidiči směrem na Vídeň už plynule rozjíždí. No a že tímhle směrem míří opravdu hodně dovolenkářů, tak to potvrzuje i spousta karavanů, aut se zapřaženými obytnými vozy a taky auta s úložnými boxy na střechách, které mě míjí.
0: A na jakých dalších místech mají řidiči očekávat policejní kontroly?
1: Tak hlídky se můžou objevit opravdu kdekoliv, ale primárně se zaměřují na místa, kde bývají i běžně dopravní komplikace spojené s hustým provozem. Potom jsou taky na dálnicích a na silnicích první třídy, které každoročně využívají rekreanti při cestě na zahraniční dovolené. Pokračuje mluvčí policie David Chaloupka.
2: Exponovaným úsekem je také křížení dálnice D1 a D2. Tam jsou posílené hlídky už delší dobu, ale nad tímto místem budeme určitě také dohlížet. Potom dálnice D2 směrem k hraničnímu přechodu.
1: Riziko nehody můžou zvyšovat i aktuální vysoké teploty, varuje jihomoravský koordinátor BESIPu Pavel Čížek.
3: Toto počasí je, dá se říct, extrémní, to znamená, když doporučujeme pitný režim, plnou nádrž na cesty, tak tohle to platí asi dvojnásob. Dělat si přestávky, řidič musí být v pohodě, ale samozřejmě pokud převážíme někoho staršího nebo naopak děti, takže musíme myslet i na posádku a dělat ty pauzy častější, více odpočívat.
1: Vedra v kombinaci s únavou po dlouhé cestě bez odpočinku můžou podle policie vést k nepozornosti nebo například k mikrospánku.
0: Tak buďte opatrní a nejen za volantem. Teď jste slyšeli reportérku Alenu Hesovou. Aleno, klidnou sobotu, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Radiožurnál, čtvrt na devět. Tereza Tomášková pro vás má zprávy.
1: Tropická noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů, byla na dnešek na pětině stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, kde teplota neklesla pod 23,7 stupně. Bedra budou celý víkend, dnes až 39 stupňů, zítra až 41. Pořadatelé kvůli vedru ruší některé akce, například letecký den v Břeclavi. Koupené vstupenky zůstávají v platnosti pro možný náhradní termín, je ale možné je i vrátit. Neuskuteční se další akce, například krojovaný průvod na folklorním festivalu ve Strážnici. V libanonském Bejrútu vypukly demonstrace po tom, co země podepsala rámcovou dohodu s Izraelem, informuje o tom agentura DPA. Militantní hnutí Hizballáh vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem odmítá. Uvedlo, že se postaví všem opatřením, která z ujednání vyplývají. Po podpisu dohody vyrazili v noci do bejrútských ulic příznivci Hizballáhu. Podle DPA zablokovali ulice hořícími pneumatikami.
2: Počasí. Extrémně vysoké teploty dorazí dnes hlavně na severozápadní polovinu Čech a na jich Moravy, kdy můžou vystoupat i na 39 stupňů. Ještě vyšší teploty ale přijdou zítra. Maxima dosáhnou i na 41 stupňů, a to v západní polovině Čech, zejména v Dolním Polabí a po Ohří. Přes 40 stupňů zaznamenal Český hydrometeorologický ústav zatím jen 4x v historii měření. Meteorologové v takovém počasí doporučují hlavně omezit fyzickou zátěž, dodržovat pitný režim a vyhýbat se přímému slunci, to zejména na poledne a při nejvyšších odpoledních teplotách. Teď hezké ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Egypta a Iránu remizovali 1-1 v takzvaném zápase hrdosti. Tak ho aspoň označili lokální pořadatelé v Seattlu, kde právě začíná tradiční Pride Weekend na oslavu práv sexuálních menšin ve Spojených státech. Vedení obou týmů se snažila, aby se během utkání projevy podpory LGBTQ komunity neobjevily. V obou zemích je totiž homosexualita kriminalizovaná. Zápas v Seattlu sledoval náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba, teď nám o tom povypráví. Jene, dobré ráno.
2: Dobré ráno, dobrý den.
1: Jak to tedy nakonec během zápasu vypadalo? Objevily se nějaké problémy?
2: Z toho, co jsem pozoroval, tak si to všichni, řekl bych, užili po svém a tolerantně, nikdo neměl s ničím problém. Viděl jsem například fanouška Egypta, jak si před utkáním rozbalil kobereček tady přímo na ochozu za tribunou a pomodlil se a vedle něj procházeli lidé se symboly podpory LGBTQ komunity. Ty duhové vlajky se nakonec, řekl bych, spíš ztrácely v egyptských a íránských barvách na tribunách a i přes ten velký odpor od federací obou zemí, tak ze hřiště nikdo demonstrativně neodchází. Ten Pride zápas zůstal jen na tribunách, což odpovídá tomu, že šlo o akci neformální, utkání lokálním organizačním výborem, ne FIFA, volně napojené na zdejší víkend hrdosti, ke kterému se mimochodem běžně přidávají zdejší sportovní týmy fotbalu, baseballu nebo amerického fotbalu.
1: No a přišli s těmi duhovými vlajkami na stadion jen místní, anebo je měli i někteří fanoušci Egypta nebo Iránu?
2: Měli, dokonce jsem viděl vedle sebe v tom sektoru iránskou faninku slavit gól duhovou vlajkou, to by v Iránu na fotbale opravdu možné nebylo, a s iránskou monarchistickou vlajkou a zároveň s duhovou vlajkou přišel fandit třeba i Said, který z Iránu odešel před 14 lety a teď žije tady ve Spojených státech.
3: Ano, podporuji iránský tým i LGBTQ komunitu. Když jsem žil ještě v Iránu, měl jsem kamarády geje, ale mluvili o tom jen s lidmi, kterým opravdu důvěřovali. Bojí se to tam dávat otevřeně najevo. Mají strach, že za svou orientaci budou popraveni. Jsou pod velkým tlakem. Ale ti lidé existují, žijí v Iránu a všude mezi námi. Neměli by být ignorováni a my jsme to přišli oslavit.
2: Řekl mi iránský fanoušek, před stadionem tam byla ta situace místy trochu nervóznější, tam jsem zaznamenal i nějaký okrajový odpor k duhovým vlajkám nebo i nenávistné projevy vůči LGBTQ komunitě. Ostatně můžete si to během dne poslechnout v dnešním zápisníku z mistrovství.
1: Při takzvaném zápase hrdosti na fotbalovém mistrovství světa tedy nikdo neprohrál, Egypt remizoval s Iránem a na stadionu v Seattlu vlály duhové vlajky. Byl u toho náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba. Díky a dobrou noc.
2: Díky, naslyšenou, hezký den.
1: No a na Radiožurnálu teď celkem symbolicky píseň Pride od kapely U2. Tak dobrý poslech.

Milovníci gastronomie si dnes přijdou na své na Tasty Street Food Festivalu v Bílině. Na Mírovém náměstí ochutnáte od 10 dopoledne speciality z různých koutů světa a užijete si doprovodný hudební program. Hlavně ale nezapomeňte na pitný režim. Přejeme vám krásnou sobotu.

0: Radiožurnál, 8:30. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila na průmyslová zařízení v ruském Volgogradu. Úder zranil nejméně 10 lidí, oznámil to gubernátor oblasti Andrej Bočarov. Řízené střely podle něj poškodily výrobní zařízení továrny a způsobily několik lokálních požárů. Podrobnosti o zasaženém podniku nejsou jasné. Nepotvrzené zprávy ruských i ukrajinských médií ale naznačují, že jde o ruského výrobce raketových a dělostřeleckých systémů. Do Venezuely dnes odletí z Prahy český tým specialistů na záchranu lidí ze sutin. Bude v něm 69 lidí, hasiči, statici, specialisté dronové služby i kynologové sepsy. Mají pomáhat s likvidací následků zemětřesení. To zemi zasáhlo v polovině týdne. Úřady hlásí zatím 920 obětí. Kuriózní plavidla dnes vyplují na Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem nad Vltavou. Registrace závodníků začne v 10 hodin pod kempem ve Vyšším Brodě. Plavidla se pak na vodu vydají přesně ve 13 hodin a 27 minut. Start je tradičně v tuto dobu, kdy v minulosti odjížděl vlak z nedaleké zastávky. Jeho houkání plavbu vždy zahajovalo. Porota bude kromě pořadí v cíli hodnotit originalitu lodí i výsledky pivní štafety týmů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kapverd remizovali se Saudskou Arábií 0-0 a při svém debutu na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze. Nováček šampionátu obsadil druhé místo za Španělskem, které zdolalo Uruguay 1-0. V dalších zápasech Francie porazila Norsko 4-1, Senegal Irák 5-0, Egypt remizoval s Íránem 1-1 a Belgie deklasovala Nový Zéland 5-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 v Brně a překážka na D8 u Liboušce. Na dálnici D1 v Brně směrem do Vyškova za sjezdem na výstaviště z kilometru 191 počítejte s kolonou. Popojíždí se ke sjezdu na Bratislavu, tam je omezení zpoždění 10 minut, kamiony postojí déle. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou zastavil kamion. Je na kilometru 239 v odstavném pruhu. Na D8 z Prahy do Drážďan dejte pozor za sjezdem na Děčín. Na 81. kilometru stojí porouchané osobní auto. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem na D1 bude až do odpoledne uzavřený sjezd na Barrandov exit 16 kvůli opravě. Na místo se dá objet otočením na exitu 15 Lochkov. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic sílí provoz před Benešovem, zpomalíte za odbočkou na Mrač, zdržení 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
4: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
2: Počasí.

0: Po ránu je v Česku teplo, obloha na většině území je jasná a zůstane tak i po celý dnešní den. Nejvyšší teploty, ty se teď pohybují v rozmezí od 20 do 24 stupňů. První prázdninový víkend bude v Česku tropický, čekají nás teploty i nad 40 stupňů. Na co si v takovém počasí dát pozor, to říká meteorolog Josef Hanslík.
1: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
0: Začátkem týdne už by ale vlna veder měla končit, bude oblačno až zataženo, od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně taky klesat a v polovině týdne naměříme i kolem 24 stupňů. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
2: Jestli si vybíráte, na které koupaliště dnes vyrazíte, zkuste třeba to v Horšovském Týně na Domažlicku. Kromě příjemného svlažení vás tam totiž čeká taky zajímavá podívaná. Od 20 hodin tam v rámci akce Teach on the Beach vystoupí akrobatický soubor Cirkla Putyka. Těšit se můžete na novocirkusovou romanci plnou absurdního humoru a speciálních akrobatických technik, třeba na čínských tyčích.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Fotbalisté Kap Verd postoupili po třech remízách senzačně do vyřazovací fáze mistrovství světa. Své skupiny vyhrály týmy Francie, Španělska a Belgie. Takové je shrnutí dalšího hracího dne na světovém šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: No a my to teď všechno probereme do podrobností s fotbalovým expertem Radiožurnálu Pavlem Horvátem. Pavle, dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Začněme ale jednou zprávou z českého týmu. Předseda fotbalové asociace David Strunda v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že konec trenéra Miroslava Koupka v národním týmu není téma, že bude pokračovat dál. Kdyby to bylo na tobě, odvolal bys ho nebo bys mu dal šanci?
2: Já bych určitě neodvolával, já si myslím, že trenér Koubek neměl ani moc času na to s tím mužstvem teďka něco dělat. Vidíme, že teďka se zase bude měnit to hráčské obsazení, kluci některý končej, některý mladý přijdou a já si myslím, že ten cyklus by měl dokončit a celkem uvěřím.
0: Teď už tedy k tomu večernímu a nočnímu programu světového šampionátu. Kap Verdy třikrát remizovali a jsou v play-off. Dnes jim znovu stačila plichta 0-0 se Saudskou Arábií. Jak velké je to pro tebe překvapení, že Kap Verdy zůstávají na turnaji?
2: No obrovský, já si myslím, že to nikdo nečekal, nečekali to možná ani oni, ale těma výkonama si to zasloužili, je tam obrovský nadšení a je tam samozřejmě spousta dovedností a je to překvapení a těším se, kam až dojdou.
0: Nechci kritizovat systém mistrovství světa, myslím, že té kritiky ohledně počtu postupujících týmů je poměrně dost, ale stejně má postoupit do play-off tým, který ve skupině nevyhrál ani jeden zápas?
2: Tak někdy se to tak semele, bych řekl. Není to obvyklý samozřejmě, ale na tohle se jako bohužel nedá hrát. Prostě si to uhráli, mají body a ty body jim stačí na to, aby postoupili, takže já bych možná kritizoval ostatní věci, ale tohle určitě asi neovlivníme.
0: Francie porazila Norsko 4-1, když Severané nastoupili s 10 změnami v základní sestavě. Chyběl i hvězdný útočník Haaland. Trenér Norska Solbakken to vysvětlil tím, že Norové už měli jistý postup a dal hráčům volno. Souhlasí s tímhle přístupem?
2: Tak je to každýho věc, samozřejmě je to trošku zklamání pro fanoušky. Já si myslím, že všichni chtěli vidět souboj Mbappé, Haaland a bohužel se ho nedočkali, ale z pohledu Norů já to chápu a myslím si, že jestli chtějí daleko, tak každá ta minuta, kterou ušetřili, tak pro ty hráče je dobrá.
0: Stejně jako Francie i Španělsko vyhrálo svou skupinu, na závěr porazilo Uruguay 1-0. Španělé dál patří k největším favoritům, ale je fakt, že ve skupině nebyli možná tak přesvědčiví, viz remíza s Katverdami, i když pak samozřejmě přišla vysoká výhra nad Saudskou Arábií, teď tedy vydřené vítězství nad Uruguay. Co musí Španělé zlepšit, pokud něco, aby postupovali dál?
2: Tak já si myslím, že se budou zlepšovat, že sami vědí, že to nebylo úplně ideální, nebyli tak dominantní asi, jak čekali, ale jenom to dokazuje to, že ten světový fotbal se prostě vyrovnává a i Španělé musí hrát úplně naplno a být úplně v topu, jak se říká teďka moderně v primu, aby dokázali tyhle ty manšafty porážet, ale já si myslím, že Španělé se ještě budou lepšit.
0: Ze skupiny G postoupili Belgie a Egypt, ten měl na konci zápasu štěstí, že gol Iránu na 2-1 neplatil kvůli těsnému offsideu, ale my se zastavme u Belgie, jak se ti zatím líbí její výkony?
2: Tak taky, samozřejmě bylo tam spousta kritiky, ale myslím si, že teďka dokázali to, že určitě do těch dalších vyřazovacích bojů patří ty hráči, samozřejmě už někteří končí, to avizovali před tím mistrovstvím, takže pro ně je to poslední šance, myslím si, že se budou bít, ale pro mě to úplně favorit toho mistrovství není.
0: Pavle, dnes bude kolem 40 stupňů, můžu se tě na závěr zeptat, co tě čeká. Našel jsem si informace, že bys měl být na fotbalovém hřišti Jasená, kde ve Zlínském kraji bude soutěž Penaltový král, platí to?
2: Ano, musím říct, že už jsem star, takže už jsem tam byl, teď jsem se vrátil na chvíli tady do penzionu a vracím se zase za chvíli na hřiště, začíná Penaltový král tady v Jasené a moc se těším, bude to sice hit, ale myslím si, že velká zábava a spousta skvělých lidí a dětí kolem.
0: A kromě Pavla Horváta v Jasené najdete třeba taky Petra Jiráčka, hokejistu Romana Hamrlíka nebo kalkulátora ze soutěže na lovu Jakuba Kvášovského. Dejte si nějaký fotbalový kvíz, Pavle, a děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou, hezký den.

0: Dobré ráno, je 8:45. Tereza Tomášková a zprávy Radiožurnálu.
1: V Ústeckém kraji platí kvůli smogové situaci výstraha meteorologů. Hlavně ve městech je vysoká koncentrace přízemního ozónu. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž, to platí hlavně u pacientů s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozónu může způsobit taky pálení očí, kašel nebo tlak na hrudi. Teploty budou celý víkend vysoké. Podrobnosti o počasí řekneme už za chvíli. Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu v noci udeřily na íránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly íránské revoluční gardy na kontejnerovou loď. Víc od naší zpravodajky Jany Ciglerové uslyšíte ve zprávách v 9.
2: Počasí.
3: Je před námi tropický víkend. Teploty dnes vystoupají na 35 až 39 stupňů Celsia. Žádné ochlazení nebude ani na horách, v tisíci metrech naměříme kolem zhruba 31. A ještě výš teploty vystoupají zítra, a to na 41 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav by tak zaznamenal nový celorepublikový teplotní rekord. Ten doposud nejvyšší je z roku 2012, kdy bylo necelých 40,5 stupně. Začátkem týdne už by ale vlna veder měla končit, na celém území čekáme postupně přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně taky klesat a v polovině týdne naměříme i 24 stupňů. Teď hezkou sobotu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: A teď na Radiožurnálu do Karlových Varů. Tamní filmový festival letos slaví 60. Poprvé se konal už rok po druhé světové válce. Starší je jen festival v italských Benátkách. Zapátrali jsme proto v rozhlasovém archivu i v kronice filmového festivalu od historika Květoslava Kroči. Dalších 7 dní vám budeme v tomto čase připomínat, co všechno karlovarští diváci mohli zažít v minulosti.
1: První ročník Mezinárodního filmového festivalu začal 1. srpna roku 1946 a nebylo to v Karlových Varech. Tady se filmy sice promítaly, ale až den po oficiální premiéře v Mariánských Lázních. Tam bylo sice víc kin než ve Varech, město na soutoku řeky Teplé a Ohře zase filmaře inspirovalo. Natáčel se tu například němý film Erotikon Gustava Machatého. Právě režisér Gustav Machatý, který od poloviny 30. let pracoval hlavně v zahraničí, byl po válce hostem zdejšího filmového festivalu. Nesoutěžní přehlídka se konala v době odsunu Němců, kdy kinematografie Polska, Německa i Maďarska byly v troskách a hodně se točilo o válce. Festival nabídl k odreagování i novou komedii Nezbedný bakalář o Tatara Vávry.
2: To je náš kantor, Ondřej Královic.
3: Byl to renesanční film a tak neměl velký úspěch u diváků, protože po osvobození film Sopily Vebelanským bakalářem nebyl vhodný. Prostě nehodil se do té atmosféry.
1: Navzdory tomu, co říkal režisér Vávra, se ale publikum v roce 1946 bavit chtělo. Hvězdami prvních ročníků zdejšího filmového festivalu tak byly dvě tehdy nejzářivější herečky, tanečnice, zpěvačky a sexuální symboly. Z Hollywoodu přiletěla Američanka Rita Haywortová, která se právě v roce 1946 předvedla ve své vůbec nejslavnější roli Gildy s legendární scénou, v níž oblečená do černého saténu předvádí svlékací scénu s rukavicemi. They had the earthquake in San Francisco back in 1906. Karlovy Vary ale pověstnou rusovlasou Ritu Haywortovou viděli už ostříhanou na krátko a odbarvenou na blond. Mimochodem ztrátou ohnivé hřívy prý americká herečka přišla o velkou část publika. Festival ale hostil ještě jednu blondětou krásku. Byla to největší sovětská herecká hvězda všech dob, Ljubov Petrovna Orlovová. Festivaloví diváci ji mohli vidět v předválečné bláznivé jazzové komedii inspirované americkou groteskou. Celý svět se směje. Orlovová byla výborná zpěvačka, tanečnice i herečka a v Sovětském svazu měla stejné postavení jako později ve Spojených státech Marilyn Monroe. Publikum ji zahrnovalo obdivem a říká se, že do ní byl zamilovaný i Stalin. Jeden z fanoušků se Orlovovou v roce 1953 po jednom z koncertů pokusil otrávit růžemi napuštěnými jedem. Od té doby se sovětská superstar lidí stranila. V Karlových Varech ale ještě ochotně chodila na besedy s diváky. Lenka Šumová, Radiožurnál.

Horažďovice opět ožijí tradičními slavnostmi kaše. Mírové náměstí se dnes promění ve středověké tržiště plné rytířů a kejklířů. Slavnosti se konají jako vzpomínka na obléhání města, při kterém zde v roce 1307 zemřel český král Rudolf Habsburský, přezdívaný pro svou šetrnost právě král kaše. Vám všem tedy přejeme ideální sobotu.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál 9 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
2: Tým českých záchranářů se připravuje na odlet do Venezuely, postižené zemětřesením. Spojené státy zaútočily na Írán v odvetě za íránský útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu. Fotbalisté Norska na závěr skupiny mistrovství světa prohráli s Francií 1-4. Kolona popojíždí na dálnici D1 v Brně směrem do Vyškova. A bude slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Čeští hasiči a záchranáři se připravují na odlet do Venezuely. Speciální záchranný tým tam bude pomáhat po ničivém zemětřesení. Na pražském letišti Václava Havla je náš reportér Mikuláš Vochoska.
4: Bezmála 70 českých hasičů, záchranářů a dalších specialistů odletí z pražského letiště v Ruzyni do Venezuely v 11 hodin. Kromě hasičů specializovaných na pátrání v sutinách jsou v týmu i statici, specialisté na drony, kinologové se záchranářskými psy a nebo dva lékaři. Hlavním úkolem českých záchranářů a hasičů bude hledat a vyprošťovat lidi ze zřícených nebo vážně poškozených budov. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu v noci udeřily na íránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly íránské revoluční gardy na kontejnerovou loď opouštějící průliv. Íránské revoluční gardy pak oznámily, že v odvetě napadly vojenské základny Spojených států.
5: I don't like the fact that they took a shot.
6: Americký prezident Donald Trump podle svých slov nebyl rád, že Írán zaútočil na jednu z lodí v Hormuzském průlivu a označil to za hloupé porušení příměří. Americké centrální velitelství proto zasáhlo íránské sklady raket a dronů a radarová stanoviště na pobřeží. Byla to odveta za to, že Írán ve čtvrtek na lodě v průlivu vypálil 4 drony. 3 americká obrana sestřelila, jeden zasáhl horní palubu kontejnerové lodi. Jde o první podobný incident od podpisu memoranda o otevření průlivu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření i pražská zoologická zahrada. V provozu je tam 30 mlžítek. Jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale taky ve výbězích některých druhů, jako jsou kapibary, sloni nebo tučňáci. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
7: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledu. Nové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
8: Sport. Norští fotbalisté prohráli v posledním utkání skupiny světového šampionátu s Francií 1-4. Postup do play-off měli Norové už před zápasem jistý. Trenér Solbakken tak udělal v sestavě 10 změn a pošetřil i útočné hvězdy Haalanda a Ødegaarda, pokračuje Solbakken.
9: Po minulém zápase jsme si udělali vyhodnocení a zjistili jsme, že máme až 6 hráčů, kteří jsou velmi vyčerpaní. Do utkání s Francií jsme navíc měli nejkratší možné okno na regeneraci a museli bychom ho vyhrát. Jediný důvod, proč bychom měli rotovat méně, by byl ohled na fanoušky, kteří samozřejmě chtěli vidět Erlinga nebo Martina, ale my jsme tady od toho, abychom na turnaji došli co nejdál.
8: V dalších zápasech Senegal porazil Irák 5-0, Španělsko zdolalo Uruguay 1-0, Kapverdy hráli se Saúdskou Arábií 0-0 a při svém debutu na šampionátu postoupili ze skupiny. Egypt remizoval s Iránem 1-1 a Nový Zéland prohrál s Belgií 1-5.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Holešova a kolona v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Zlín dejte pozor, na kilometru 268,5 leží kus plastu, může se vybočovat. Na D1 z Prahy do Ostravy je na průjezdu Brnem silný provoz, brzdí se za sjezdem na Výstaviště na kilometru 191. Do zúžení ke sjezdu na Bratislavu je to na 10 až 15 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic dejte pozor za sjezdem na Mníšek pod Brdy. Na 19. kilometru stojí osobní auto, je v odstavném pruhu. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic se popojíždí za odbočkou na Mrač a v kopci Tužínka zdržení do 15 minut. A na Žďársku je uzavřená silnice 354 mezi Radostínem nad Oslavou a Zahradištěm. Provoz zastavila nehoda motorkáře. Dá se to objet přes Pavlov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů. Na severovýchodě mezi 33 až 36 a horko bude i na hřebenech hor kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. A začíná magazín Experiment s Vojtěchem Bidrmanem.
1: V dnešním vědecko-technologickém magazínu Radiožurnálu budeme mluvit třeba o klíšťové encefalitidě, která může zanechat trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty mohou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. A dostaneme se taky k americkému Národnímu úřadu pro letectví a vesmír. NASA se totiž pokousí zachránit vesmírnou observatoř, která klesá k zemské atmosféře. Taky o tom v dnešním experimentu uslyšíte. Tak dobré dopoledne.
3: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: I mladí pacienti mohou mít dlouhodobé potíže po prodělané klíšťové encefalitidě. Trápit je mohou například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Vyplývá to z nově publikované studie českých infektologů. Vedli ji lékaři z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. V Česku se každoročně diagnostikuje kolem 700 případů této nemoci.
1: Pojďte mi natáhnout ty ruce a ukážeme si, ještě stále se klepou.
2: Ptá se lékařka Eva Judová, 20-leté Lucie. Necelý týden už leží na klinice infekčních nemocí ve fakultní nemocnici Bulovka kvůli nákaze klíšťatem. Mimo jiné ji trápí silný třes prstů.
1: Už je to lepší, než to bylo, ale furt ještě trochu. Zrovna tohle to je jedna z těch věcí, co opravdu může přetrvávat. Není to třeba něco, co by nám bránilo pacientku propustit domů. Je to opravdu jako taky častá taková jako komplikace, kterou vydáváme. Může to samozřejmě lidi limitovat v jejich profesi, když vykonávají nějakou jemnou práci.
3: Je to něco, co se teda ztratí?
1: Mělo by se to postupně časem upravit, ale opravdu to dlouhodobé přetrvávání v rámci třeba týdnu vydáváme, není to jako nic neobvyklého.
2: Přisátého klíštěte si Lucie všimla v řádu hodin. Po třech dnech se u ní objevily horečky, které brzy ustoupily. Asi po dvou týdnech se ale vrátily znovu.
4: Mě hlavně hrozně bolela hlava, takže jsem vlastně nemohla vůbec fungovat a měla jsem ty horečky 39.
2: Na vedlejším lůžku leží padesátnice Květa. Také ona skončila v nemocnici kvůli klíštěti.
5: Po týdnu to přišlo najednou, prostě začala zimnice a ta horečka, potom vlastně už to jelo. No.
6: Dobrý den, dámy. Potřebujete něco na bolest?
2: Ujišťuje se zdravotní sestra Iva Rokosová.
6: Když by bylo potřeba, zvonečky máte u rukou, zazvoníte a řeknete si jo.
7: Opouštíme oddělení, kde jsou hospitalizovány pacientky, které vlastně budou už za chvíli propuštěny a vydáváme se směrem k jednotce intenzivní péče, kde teda leží další pacient.
8: Na začátku s panem to bylo těžký, protože on byl v podstatě bezvědomý.
2: Popisuje lékař Zula Badájev.
8: Asi od třetí dne se začal probírat. Tím, že jsme zapůsobili kortikoidama, snížíme vliv toho otoku, těch mozkových plán.
7: Je to senior, je kolem 80.
8: Asi tak. Skoro normálně chodí, pohyblivý, žádnou parézu nemá, teda dopadne docela dobře.
2: Na klíšťovou encefalitidu žádný lék neexistuje. Lékaři tak můžou ovlivnit jenom jednotlivé příznaky. Jestli nemoc zanechá následky, se podle infektoložky Dity Smíškové dá částečně odhadnout právě z toho, jak závažný průběh nemoci pacient má.
9: U těch nejzávažnějších pacientů je ten průběh špatný hned od začátku. Začínají většinou na jednotce intenzivní péče. A po několika dnech, někde i týdnech se přesouvají na standardní oddělení a pak většinou do nějakých rehabilitačních zařízení. Zrádné je to, že i pacient, který stůně zdánlivě nekomplikovaně, může mít do budoucna také problém s nějakými následky, které mu třeba znemožňují dělat všechno to, co byl zvyklý před nemocí.
2: Také na dlouhodobé následky po prodělané klíšťové encefalitidě se zaměřila studie infektologů vedená lékaři z Bulovky. Spolupracovali na ní i infekční kliniky Pardubické a Českobudějovické nemocnice a fakultní nemocnice Ostrava. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali lékaři ještě rok po prodělané nákaze.
9: Skutečně jsme prokázali, že ty následky nejsou jednoznačně vázané na věk, hlavně co se týče takzvaného postencefalitického syndromu. Jsou to problémy, kvůli kterým se lidé nemohou vrátit k původnímu způsobu života. Nezvládají třeba práci na počítači, často je bolí hlava, pozorují zhoršení paměti, poruchy koncentrace. Skutečně to limituje. To se může stát i u velmi mladých pacientů.
2: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Andrea Skalická, Radiožurnál.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I o prázdninách.

0: kraje dnešního magazínu Experiment mluvíme o klíšťové encefalitidě a o nové studii českých infektologů. Jak už jste na radiožurnálu slyšeli, 4 infekční kliniky do ní zapojili na 200 pacientů a sledovali je celý rok od nákazy. O výsledcích mluvila s hlavním autorem výzkumu Martinem Slíškem z kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, vědecká redaktorka Andrea Skalická.
1: Co konkrétně jste sledovali? Co vás nejvíc zajímalo?
2: Nás zajímaly jak ty průběhy té akutní fáze onemocnění, tak ale hlavně jsme se zaměřovali na ty dlouhodobé následky, a to jak na ty motorické postihující pohybový systém, tak i na ty, které řekněme nejsou tak snadno třeba neurologicky rozpoznatelné, ale které mohou pořád ovlivnit naprosto zásadně dennodenní fungování těch pacientů.
1: K jakým výsledkům jste teda dospěli? Co se ukázalo?
2: Co se týče pohybových následků, tam jsme dospěli ke stejným závěrům jako některé předchozí studie. Tam vlastně to, že nějaké riziko úmrtí nebo následků charakteru parés je dost věkově závislé. Na druhou stranu my jsme se ale zaměřovali i na nepohybové následky, na poruchy spánku, soustředění, paměti, bolesti hlavy a tak dále, které spadají do takzvaného postencefalitického syndromu. Dlouhodobě sledujeme, a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou naprosto věkově závislé a že vídáme u mladých lidí, u kterých zásadně ovlivňují to jejich denní fungování, potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dál.
1: Co teda vlastně nejvíc ty pacienty trápí?
2: V té naší kohortě 45% pacientů cca mělo aspoň jeden symptom ještě 6 měsíců od té prodělané akutní fáze onemocnění. Nejčastěji se jednalo o chronickou únavu, bolesti hlavy, poruchy koncentrace, ale například i ty motorické deficity, nějakou parézu mělo vlastně více než 15% pacientů i po těch 6 měsících.
1: My jsme se dnes prošli krátce po vaší klinice, viděli jsme 3 pacienty s klíšťovou encefalitidou. Dá se teda odhadnout, jak bude u toho, kterého člověka probíhat? Hraje roli věk, to, jak je nastaven náš imunitní systém, nebo na čem to záleží?
2: Věk jednoznačně hraje roli z hlediska rizikovosti té akutní fáze, což taky je něco, co i třeba z hlediska očkovacích strategií formuje to nastavení. V České republice od roku 2022 je očkování hrazené pro lidi nad 50 let věku, právě aby se předešlo těmto závažným následkům v rámci té akutní fáze. To, na co my se snažíme poukázat tou naší studií, je to, že i ti mladí pacienti mají závažné následky, byť třeba nejsou tak očividné, ty je ovlivňují dlouhodobě a jsou to lidé v produktivním věku, takže právě i z nějaké té perspektivy zdravotního sociálního systému může být ten dopad následků u těchto pacientů třeba i větší než těch zjevnějších následků u seniorů.
1: Komu byste doporučili tedy očkování? Víme, jak jste říkal, že je hrazené pro lidi nad 50 let.
2: Česká republika je jednou z nejendemičtějších zemí pro klíšťovou encefalitidu. Máme jednu z nejvyšších incidencí a obvykle nejvyšší absolutní počet případů ze všech těch středoevropských zemí. Za mě rozhodně je očkování racionální pro všechny věkové kategorie. Ta vakcína je extrémně bezpečná, extrémně účinná, považuji to rozhodně za rozumnou volbu.
1: Dodává Martin Slížek z infekční kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: 9 hodin a 22 minut, tady je Radiožurnál a pravidelný sobotní magazín ze světa vědy a moderních technologií, tedy experiment. V příštích hodinách odstartuje z letadla nad Tichým oceánem neobvyklá vesmírná mise Link. Má za úkol zachránit kosmickou observatoř SWIFT, které hrozí zánik v zemské atmosféře.
2: Robotická vesmírná loď schopná ohromně manévrovat. Robotickými rameny zachytí satelit a posune ho zpátky do větší výšky.
3: Gon Healy z americké společnosti Catalyst v televizi ABC popsal misi na záchranu kosmického dalekohledu SWIFT. Ten je zaměřený na rychlé snímání gamma záblesků a funguje skoro 22 let. Obíhá ale poměrně nízko nad zemí a takové družice mají zkrácenou životnost, vysvětluje Josef Kašpar z VZLU Aerospace.
4: V prostoru, kde ještě jsou zbytkové molekuly vzduchu a ty to brzdí. Kdyby je nic nebrzdilo, tak oni tam můžou kroužit jako do nekonečna. Proto některé družice mají na palubě pohonné systémy, kterým pomáhají, aby se tam na ty oběžné dráze udrželi.
3: Jenže observatoř SWIFT klesá do zemské atmosféry rychleji, než odborníci z NASA předpokládali. Může za to sluneční aktivita.
4: Je to sluneční záření, sluneční větry a ty, řekněme, ionizující částice, které k nám posílá slunce, tak to všechno vlastně tu družici brzdí.
3: Podle výpočtu je pravděpodobné, že by observatoř nevydržela na orbitě ani do konce letošního roku. NASA se proto rozhodla, že objedná záchrannou misi v rekordně krátkém čase, říká Gon Healy pro ABC.
2: Měli jsme 9 měsíců od podpisu smlouvy do startovního dne. Je to ohromná rychlost. V tradičním kosmickém programu by to trvalo 5 let.
3: Podle expertů není možné takto zachraňovat každou padající družici. Ani není jisté, jestli se mi se vůbec podaří. Ovšem jedinečný kosmický dalekohled jim stojí za pokus. Martin Srb, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: zpravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
0: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
0: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Dobré dopoledne, 9 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
4: Pátek byl na silnicích v Česku zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Ukazují to policejní statistiky. Podle nich se v poslední den školního roku při dopravních nehodách taky 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými. Policie upozorňuje na rizika dlouhých cest na dovolené. Řidiči by měli dělat dostatečně často přestávky na odpočinek a dodržovat pitný režim. Venezuela po ničivých zemětřeseních omezila přístup do nejvíc zasaženého státu La Guaira. Kontrolu nad oblastí převzala armáda, oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Už dřív úřady vyzvaly obyvatele, aby do oblasti nejezdili. Opatření má zajistit pořádek a usnadnit záchranářům práci. Po zemětřesení Venezuela potvrdila zatím 920 obětí. Dnes do země odletí taky český záchranný tým. Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na Brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci uvidí první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další dva ročníky. Někteří brněnští politici se snažili prosadit, aby pořadatelé v budoucnu pyrotechniku úplně nahradili drony. Návrh ale neprošel. O budoucnosti ohňostrojů na festivalu nakonec rozhodne Česká inspekce životního prostředí.
0: Sport.
4: Fotbalisté Španělska ovládli svou skupinu na světovém šampionátu v Severní Americe, potom co porazili Uruguay 1-0. Postupují taky Kapverdy po remíze 0-0 se Saudskou Arábií. Nový Zéland podlehl Belgii 1-5, Egypt remizoval s Íránem 1-1, Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal Irák 5-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Situace na D1 u Mirošovic a nehoda na Pražském okruhu u Ořechu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice houstne provoz, zpomalíte teď na 19. kilometru, zdržíte se zatím krátce. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic se popojíždí před Benešovem, brzdí se za odbočkou do Mrače, je to na téměř 20 minut. Na D1 z Prahy do Ostravy je na průjezdu Brnem silný provoz, pomalu se jede mezi kilometry 190,5 a 196, je to na 15 minut, kamiony postojí o něco déle. Na silnici 52 z Brna do Mikulova je před Mikulovem silný provoz, brzdí se za odbočkou na Dolní Dunajovice, zpoždění 15 až 20 minut. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Ořech čerstvá nehoda, na 19. kilometru stojí dvě auta v levém pruhu, v odstavném kamion. Jede se krokem pravým pruhem a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
6: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Počasí.
4: Bude slunečno, během dne místy kupovitá oblačnost, hlavně na západě Čech. Teploty 35 až 39 stupňů, na severovýchodě mezi 33 až 36 a horko bude i na hřebenech hor, tam naměří kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje magazín Experiment s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Víte, že pod pražskými ulicemi se ukrývají parní stroje, cihlové klenby jako na zámku a podzemní chodby jako z dobrodružného filmu. Taková je stará čistírna v pražské Bubenči, která dnes slaví 120 let od zahájení zkušebního provozu. Už za chvíli se tam v magazínu Experiment vydáme. I dál tedy přejeme klidný poslech.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Na den přesně před 120 lety začala fungovat stará čistírna odpadních vod v pražské Bubenči. Stavba, která měla pomoct modernizovat rychle rostoucí město, dnes patří mezi nejzachovalejší industriální památky v Evropě. Vznikla v roce 1906 podle projektu Williama Herlina Lindleyho jako poslední článek stokové sítě.
1: Odemykám mříže do usazovacích nádrží, které jsou za hlavní budovou staré čistírny.
2: Bereme sebou lucerničky.
1: Ano, bereme sebou lucerničky, protože v části těch podzemních sedimentačních nádrží nám přestala fungovat elektřina a my jsme došli k tomu, že je levnější pořídit 20 lucerniček, než dělat nový elektroinstalace.
2: Tak a teď už nás přivítal chládek. Na to, že je venku horko.
1: Je tady stejná teplota v zimě jako v létě, tak nějak se to drží okolo těch 10 stupňů.
3: Pod zemím staré čistírny mě provází její ředitel Cyril Holub. Vedou tu cesty, kterými kdysi procházela voda z celé Prahy. A spolu s ní i lidé, kteří se o tenhle neviditelný svět starali.
4: Ještě plavete? Tak na sebe volají praští stokaři.
2: Z jakého to je roku ten film?
1: Je to film Muži pod Prahou, je to z roku 1947 podle knihy Alfreda Technika, který byl taky redaktorem Českého rozhlasu.
3: Abychom ale pochopili, jak celý systém fungoval, musíme se vrátit úplně na začátek, a to k místu, kde voda do čistírny vůbec vstupovala, k Česlím.
1: To je ten první stupeň, kde se zahrážely všechny ty velké nečistoty. První 40 let provozu tady vlastně museli ve třech směnách stát chlapi, kteří z té dvoumetrové hloubky tahali na takových hácích a hrábích každý den několik tun toho odpadu. Až ve 40. letech byly nainstalovaný právě takovýhle stěrače, který dokážou tu mříž vertikální sami očistit.
2: My vidíme, že nad všemi těmi kanály jsou takové krásné klenby a celé je to vlastně z takových speciálních cihliček.
1: Tu krásu, kterou vidíte tady ve staré čistírně, to je jenom takový vrchol ledovce, protože tahle krásně jsou vystavěný celý ty pražské stoky. Ta kanalizační síť ze samotného počátku 20. století je vystavěná s tou samou precizností a s tím samým estetickým detailem, jako to, co vidíme tady ve staré čistírně, což je vlastně neuvěřitelný, že 5 500 hektarů odvodněné plochy staré Prahy má pod sebou síť něčeho tahle krásného, tak pečlivě udělaného. A lidi o tom vůbec nevědí, vůbec nepřemýšlejí, přestože to je 2 až 5 metrů pod našima nohama, úplně kamkoliv jako jdeme.
3: Po zachycení hrubých nečistot na Česlích pokračovala voda do další části čistírny, kde se v takzvaném lapáku písku oddělovaly těžší minerální částice, hlavně písek. Teprve potom přišly na řadu usazovací nádrže, kde se už usazoval jemný kal. Ten pak sloužil jako hnojivo. Celý tenhle proces přitom nebylo možné řídit jen samotným tokem vody. Čistírna potřebovala energii a tu zajišťovali dodnes funkční parní stroje, vysvětluje průvodkyně Gabriela Krátká.
5: Jsou z roku vlastně 1903, jsou od firmy Brightfield Daněk. Tady pás u levého stroje je původní, sešitý ručně z hovězích kůží. Tady napravo u stroje už je z nějakého kaučuku, z gumy. Málo kdy se spouštěly oba, že každý stroj má asi 100 koní, tak pro provoz té čistírny stačil jeden.
3: Stará čistírna odpadních vod v Bubenči je národní kulturní památka, která patří k nejlépe dochovaným industriálním areálům svého druhu v Evropě. Díky tomu zůstává nejen technickým unikátem, ale i živým důkazem toho, jak Praha už před víc než 100 lety vybudovala promyšlený systém čištění odpadních vod, bez kterého by moderní město nemohlo fungovat. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: V magazínu Experiment zůstáváme u bubenecké čistírny odpadních vod, která zahájila provoz na den přesně před 120 lety. Celý systém tehdy poháněly například parní stroje. Jak se tahle technologie potkává s dnešní moderní automatizovanou čistírnou? Na to se naše vědecká reportérka Karolína Burdová zeptala hlavního technologa ústřední čistírny odpadních vod v Praze Martina Srba.
1: Samozřejmě ta dnešní čistírna funguje už na daleko pokročilejší bázi než ta čistírna stará. Používáme dnes navíc i biologické procesy, ale co je společné, je třeba to, že obě čistírny musely nějakým způsobem zpracovávat kal a dál ho využívat.
2: Pojďme se ten proces teď vysvětlit.
1: My se můžeme podívat tady na dvojice vyhnívacích a uskladňovacích nádrží. Jsou to, jak vidíte, obrovské nádrže, řádově dohromady mají skoro 50 000 metrů krychlových objem, je v nich 55 stupňů Celsia, je to takzvaný termofilní proces. Tu teplotu zde udržujeme právě proto, abychom se zbavili škodlivých patogenních organismů, které by nám pak bránili ten kal dále využít.
2: Co se pak dál děje s tím kalem?
1: Ten kal, který již prošel tím procesem stabilizace, musíme dále zbavit aspoň části vody. To se provádí v budově, u které stojíme. I posluchači mohou slyšet hluk poměrně intenzivní. Jsou to točivé stroje, čtyři velké odstředivky, které si můžeme představit vlastně podobně, jako když doma ždímáme nebo sušíme prádlo v pračce. Dále se šroubovicí lisuje, poté se stlačí pomocí čerpadla a následně se nakládá do kontejnerů, tak aby se mohl odvést na další zpracování.
2: My jsme se teď přesunuli do takové vonavější části areálu, dalo by se říct, ale přitom jsme pořád v areálu čistírny.
1: Ano, teď jsme právě na nové vodní lince, ono to vypadá jako park, vlastně to i jako park slouží, tahle část je přístupná veřejnosti, je tady i cyklostezka, lavičky a podobně. Už necítíme nic, žádný zápach nebo něco podobného, je to proto, že celá čistírna je umístěna pod zemí a veškerá takzvaná vzdušnina, ten vzduch, který se z ní odtahuje, tak se čistí buď chemickým vypíráním, a nebo pomocí kůrových biofiltrů, takže nahoře na střeše můžeme cítit maximálně vůni hrabanky.
2: Pojďme si k tomu biologickému a chemickému čištění říct něco víc. Jak vlastně ta čistírna funguje?
1: Začátek té čistírny je stejný jako ta stará čistírna. To znamená, začínáme opět česlemi, kde se z vody oddělí to, co tam opravdu nepatří a to, co nám tam lidé někdy vhazují. Jsou to třeba hlavně ty netkané textilní ubrousky, to je pro nás takový asi největší problém. Někdy se tam najdou třeba zbytky potravin, stará bota a podobně. No a potom už následuje vlastně mechanické odstranění usazením písku a primárního kalu.
2: Co se dnes děje s vodou poté, co projde tím mechanickým čištěním?
1: Pak už voda natéká tady právě do tého podzemí. Tam vlastně smícháme tu vodu s kulturou takových přátelských bakterií, říkáme jim aktivovaný kal. A tento aktivovaný kal pak odstraňuje z vody uhlíkaté, dusíkaté a fosforové znečištění. Na konci pak zase pomocí sedimentace, usazování oddělíme ten kal od vody. Kal se vrátí zpátky do procesu a jenom část vždycky každý den odebereme do kalového hospodářství. No a vyčištěná voda se ještě dále dočistí pomocí takové speciální technologie, kde ještě dosrážíme fosfor, odstraníme nějaké nerozpuštěné látky a potom už tady pomocí kanálu, kterého stojíme, odtéká do Vltavy.
2: Dodává hlavní technolog Pražské ústřední čistírny odpadních vod Martin Srb. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Tak tohle byl anglický zpěvák Tom Grennan, který mimochodem dnes v podvečer vystoupí na letišti v pražských Letňanech jako speciální host na velkém koncertu kapely One Republic. Na Radiožurnálu ale ještě pokračuje magazín Experiment. Když mají kyberzločinci v rukou umělou inteligenci, nestanou se neporazitelnými. Můžeme je porazit jejich vlastními zbraněmi, říká švédský odborník na bezpečnost a informační technologie a host nedávné konference GlobSec Staffan Truve. Podle něj je umělá inteligence nástroj, který může použít kdokoliv k čemukoliv.
1: Takový legrační příklad. Někdo si chtěl něco naprogramovat pomocí umělého asistenta, ale nechtěl za to platit. A tak napsal na zákaznickou podporu rychlého občerstvení. Hele, já nerad vaše hamburgery, ale můžete mi tohle naprogramovat? Umělý asistent pro vás udělá všechno, co mu řeknete.
2: Jak se tedy s nástupem AI proměnila kyberkriminalita?
1: Klasický kyberzločin, podvržené e-maily a tak podobně. V podstatě to dělají pořád stejně, ale rychleji a v mnohem větším měřítku. Potom ale máme deepfake, falešné obrázky, zvuk a video. To je opravdu nový rozměr kyberkriminality.
2: Ale jsou i oběti kyberzločinu pořád stejné?
1: Momentálně jsou hlavním cílem stále lidé. Jedním z největších problémů kyberkriminality je ale ransomware. Útočníci si vezmou data jako rukojmí a chtějí výkupné. Všichni se samozřejmě obáváme, až i tohle zautomatizují a zefektivní.
2: Co by se mohlo stát, až toho dosáhnou?
1: Nová hrozba je v tom, že by ransomware řízený umělou inteligencí měnil sám sebe. Aby bylo těžší ho odhalit, tak by proskoumal napadený systém a pak přizpůsobil svou útočnou strategii.
2: Jak se proti tomu můžeme bránit?
1: Řekl bych, že umělá inteligence je jediný způsob, jak se ubránit proti útokům umělé inteligence. Když si vezmu jako příklad podvržené e-maily, umělá inteligence může proskoumat, kam směří odkazy, na které se vás snaží nalákat. Potom máme všichni k dispozici nástroje, které umí najít slabá místa k zabezpečení. To se dá využít k útokům, ale i k obraně, abychom slabiny opravili, ještě než na ně někdo zaútočí.
2: Vy v zabezpečení prosazujete takzvaný přístup založený na datech. Co si pod tím můžeme představit?
1: V zásadě to znamená dvě věci. Za prvé, zkoumejte svoje systémy zvenčí, jako by to dělal útočník. A za druhé, svým způsobem pronikejte do systému padouchů. Například odposloucháváme internetová diskuzní fóra útočníků. Třeba tam někdo nahodí, že by chtěl napadnout Český rozhlas. Zločinci si v tom navzájem docela pomáhají. S oblibou říkám, že musíte vyhánět čerta ďáblem, nebo jak to říkáte.
2: Má umělá inteligence nějaká omezení? Někteří výzkumníci poukazují na to, že je založená na pravděpodobnosti statistice a že když někdo vymyslí něco úplně nového, nový útok, že to nemusí rozpoznat.
1: Přirovnal bych to k deskovým hrám šachy nebo go, kde někdo jako první přijde se skvělým tahem. Když program AlphaGo poprvé porazil člověka, říkalo se, že zahrál tah, který nikdo z lidí za 1000 let neobjevil. Musíme očekávat nečekané.
2: Jak vlastně umělá inteligence uvažuje na herním poli nebo na bitevním poli kyberzločinu?
1: Vyhledávat tahy je jednoduché. Můžete tahnout sem nebo tam a když tahnete sem, máte potom zase tyhle možnosti. Nemůžete proskoumávat úplně všechny. Ovšem umělá inteligence se umí zaměřit na tahy, které mohou být zajímavé. Uvažuje ale jen omezený počet tahů dopředu.
2: To ale šachista dokáže také. V čem má umělá inteligence navrh?
1: Přelomové je, že můžeme chytře kombinovat různé metody, jako když máte kolektiv expertů v různých oborech a nad nimi je nějaký zastřešující model, který z nich vybere to nejlepší řešení.
2: Říká Staffan Truve, švédský odborník na umělou inteligenci a kyberbezpečnost, který byl hostem letošní konference GlobSec v Praze. Martin Serb, Radiožurnál.

0: čem je Zlín daleko před Římem, jak je důležitý design ve veřejném prostoru a jak se bydlí v ulitě. Dopoledním hostem Radiožurnálu bude po 10. hodině průmyslový designér Radek Hegmon. Tak vám přejeme klidnou sobotu.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
0: Radiožurnál 10 hodin. Na řadě jsou zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
2: Český záchranný tým odlétá do Venezuely zasažené zemětřesením. V Tyrolsku začíná blokáda Fernského průsmyku. Čeští fotbalisté se vrátili z mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu u Ořechu směrem k dálnici D1. A bude slunečno, místy s kupovitou oblačností. Teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Z Česka do Venezuely za hodinu odletí speciální tým záchranářů. Bude pomáhat po ničivém zemětřesení, které zemi zasáhlo tento týden. Pro přepravu potřebné techniky získali Češi letoun od Severoatlantické aliance. Pokračuje generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
4: Tak, jak jsme informováni ze strany Evropské unie, bychom měli mít plnou podporu venezuelských úřadů. Na druhé straně je třeba říct, že Venezuela sama o sobě je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
2: Součástí týmu jsou hasiči, statici i kynologové s 8 psy pro vyhledávání lidí ze sutin. Celkem má tým 69 členů. Kvůli odjezdům na prázdniny policisté pokračují ve zvýšeném dohledu na silnicích. I dnes očekávají silný provoz. V terénu je víc hlídek než obvykle. Kolony se můžou tvořit hlavně na dálnicích a silnicích, které vedou k moři. Třeba na trase mezi Brnem a Vídní. V Mikulově, kde jsou teď kolony největší, máme reportérku Alenu Hesovou.
5: V dlouhém špalíru se auta pomalu plouží průtahem města. Na jejich konec odtud nedohlédnu, ale když jsem si úsek před chvilkou projížděla, začínala kolona někde za Dolními Dunajovicemi. Popojíždí v ní hodně karavanů, aut s obytnými vozy nebo s úložnými boxy na střeše, takže nejspíš míří na dovolenou. Cestu k moři mi potvrdili i dvě rodiny, které si dělaly pauzu na benzínce. Právě pravidelné přestávky řidičům připomínají policisté během dnešních kontrol. Únava v kombinaci s extrémními teplotami může v létě za spoustu dopravních nehod. Hlídky se pohybují tady na jihu Moravy, taky kolem křížení dálnic D1 a D2 u Brna, nebo na D2 ve směru na Slovensko. Z Mikulova Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Jedna z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy se za chvíli na 2 hodiny zastaví. Obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace zablokují silnici přes Fernský průsmyk na pomezí Německa. Protestující chtějí upozornit na plán tyrolské vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu.
6: Uzavírka se týká 34-kilometrového úseku mezi městy Rojte a Nasrajt. Lidé protestují proti plánům tyrolské vlády v oblasti vybudovat nové tunely a zavést mýto. Podle nich to dopravní situaci v už tak vytíženém regionu ještě zhorší. Upozorňují také, že počet kamionů projíždějících přes průsmyk se od 90. let zdvojnásobil. Tyrolská vláda kritiku odmítá a tvrdí, že cílem projektu je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. K blokádě dochází v době, kdy v části sousedního Německa začínají prázdniny a rakouské úřady tak očekávají komplikace i na objízdných trasách. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Meteorologové varují před extrémními teplotami. Dnes bude až 39 stupňů, zítra až 41. Nejtepleji má být v nížinách, v Polabí a v Poohří. Na co si v takovém počasí dávat pozor, říká meteorolog Josef Hanzlík.
7: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
2: Začátkem příštího týdne by měla vlna veder polevit. Objeví se přehánky a bouřky a v polovině týdne by mělo být kolem 24 stupňů.
3: Sport.
8: Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, když s jedním bodem skončili ve skupině poslední. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na ruzyňském letišti připravené prohlášení a mluvil i o tom, že věří v lepší fotbalovou budoucnost.
9: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem, přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Lískovce a nehoda na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy do Ostravy za sjezdem na brněnské výstaviště z kilometru 190 hlásíte kolonu do omezení na kilometr 196, je to na 15 minut v osobních autech. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech nehoda na 18,5 kilometru.
11: Dva osobní automobily a jeden kamion a už se to začíná strašně dlouhá kolona tvořit.
10: Ta kolona začíná u Zličína na 23. kilometru zdržení téměř půl hodiny. Dejte pozor na okruhu směrem na letiště, řidiči v místě nehody zpomalují a je tam krátká kolona. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic se popojíždí před Benešovem v kopci Tužínka zhruba 15 minut, je to jen silným provozem. A na silnici 145 z Netolic do Českých Budějovic řeší nehodu u odbočky na Břehov, srazila se tři auta.
12: Projíždí se Kyvadlově, ale ještě tam nejsou zahrané složky, nikdo tam ještě není, tak já bych chtěl jenom upozornit, aby prostě to lidi věděli. Já myslím, že kamion tam asi s obtížema projede.
10: A ještě Praha ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína před sjezdem na Prosek je dopravní omezení, je tam kolona na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, místy se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty dosáhnou až na 35 až 39 stupňů a horko bude taky na hřebenech hor kolem 30. To byly zprávy. Víkendový radiožurnál teď pokračuje s hostem Vladimíra Kroce.
13: Hostem radiožurnálu je designer Radek Hegmon. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Jak se žije v ulitě?
14: V ulitě se žije dobře, už tam žiju víc jak 8 let a zatím jsem spokojený.
13: Jo, jak byste takové bydlení v minidomku, dali se to tak říci, popsal?
14: Tak je to v podstatě bydlení sice na malém prostoru, ale funkčně...
13: Jak malém?
14: Půdorysně je to zhruba 25 metrů. Mm-hmm. S tím ale, že ten prostor je rozdělený do třech takových základních částí, kde je centrální prostor, který je takovou tou kuchyňo-obývákovou částí, pak je tam prostor na spaní a pak je tam samostatný pokoj pro děti.
13: A ten koncept tedy vychází ze životní zkušenosti a z osobních potřeb?
14: Je to přesně tak. Já jsem o takovém bydlení přemýšlel v podstatě od svých 20 let. Možná od doby, kdy jsem se poprvé oženil, poměrně brzo ve 20 letech a jak asi člověk dělá různé chyby a dozvídal se výtky od první manželky, co všechno v tom životě nedělá dobře, tak jsem vždycky z trucusu kreslil nějaké malé bydlení, do kterého bych se jednou chtěl odstěhovat a po 20 letech se to stalo realitou a v podstatě mi šlo o to, že se říká, že důležité je vlastně, aby člověk žil v kontaktu s přírodou, aby se z toho domu dostal ven. Určitě důležitý výhled, to, aby ten dům funkčně splňoval všechny vlastnosti bydlení, ale za tu dobu, co jsem jako různě se stěhoval, tak já jsem třeba prvně bydlel v domě, který měl půdorys 6x12 metrů, pak jsem bydlel v domě, který měl půdorys 5x10 a teď jsem skončil v domě, který má půdorys 5x5 metrů.
13: To vypadá, že už se nebudete znovu stěhovat.
14: Ne, no pak už je jenom rozměr třeba 1x2 a ten je poslední.
13: No, když se vrátíme k ulitě, proč tomu tak říkáte?
14: Tak je to tak, že jsme, prvně jsme tomu teda říkali pracovně budka, protože to byl doopravdy malý dům, pak jsme to brali tak, že to je ulita v podstatě pro šneka s tím, že má vlastně splňovat všechno, ten tvor taky sebou si to vleče celou dobu a má to vlastně funkčně splňovat všechno, co on potřebuje.
13: Tak je to něco jako maringotka?
14: Myslím si, že vůbec ne, že, ne. Nebo takhle, je to tak, že to není dům, ale je to svým způsobem výrobek. Je to výrobek, který splňuje vlastnosti domu. A v podstatě má tu výhodu, že vy ho můžete přestěhovat. Že doopravdy nám se stalo to, že jsme bydleli 5 let v prototypu a 5 let jsem o tom prototypu přemýšlel, co se mi tam všechno nelíbí. postupně se z toho vlastně stal výrobek. A ve chvilku, když jsme stěhovali, tak jsme měli dvě ty ulity vedle sebe, což bylo na to stěhování velice výhodné, že jsme přinášeli ty věci 5 metrů a prostě jsme tu druhou ulitu, jakmile jsme byli přestěhováni, odvezli. A určitě má tu výhodu, že pokud třeba s tím pozemkem, kde bydlíte, pracujete jenom třeba na 5 na 10 let, tak úplně plnohodnotně si ten dům můžete převést kamkoliv jinam. Takže to určitě je známka té maringotky, ale jinak v podstatě maringotka je na krátkodobé bydlení, ale tohle je vlastně plnohodnotný prostor.
13: A má to jenom výhody? Pro koho se takové bydlení hodí?
14: Jako jsou věci, které můžou být i nevýhodou. Není to tak, že by to mělo jenom výhody. Postupně, co tu ulitu vyrábíme, tak se potkáváme s různýma cílovýma skupinama. V podstatě jsou to lidi od 30 let do třeba 65 let. Jsou to takové dvě základní skupiny. Jsou to třeba mladí lidé, kteří by chtěli bydlet někde v přírodě. Možná mají pozemek, ale už nemají prostředky na to, aby si postavili velký dům. A nebo pak je to zase taková ta druhá skupina, kdy ti lidé si vlastně už nějakou část života odžili, přišli na to, že postavit si velký dům, že to není vlastně tím hlavním smyslem života a že vlastně si chcou si ten život jenom zjednodušovat a vlastně ta ulita má splnit vlastně ty základní funkční věci.
13: Průmyslový a produktový designér Radek Hegmon je naším hostem.
15: Host Radiožurnálu.

0: 15.
1: Na Radiožurnálu se povídáme s designérem Radkem Hegmonem. Co osobně rozumíte pojmem průmyslový design?
2: Tak průmyslový design znamená kompromis. Kompromis mezi tvarem a funkcí. Je to v podstatě produkt, který se sériově vyrábí a musí být výsledkem nějaké dohody několika tí profesí.
1: Hmm. A jak jsme na tom v této oblasti ve srovnání se světem?
2: Tak já to můžu říct pouze ze svého pohledu a z té části vlastně designu, kterou v podstatě já víc jak 30 let dělám. A je to tak, že dlouhodobě si myslím, že vlastně český design byl na hodně vysoké úrovni. On už byl na vysoké úrovni už v 30. letech, kdy si myslím, že ani jsme nevěděli, že to je design. Že v podstatě značky jako Tatra, Baťa, tak to byli vlastně konstruktéři, ale byli to i jako perfektní řemeslníci. A ty věci byly funkčně dobré, ale k tomu dobře vypadaly a ty firmy si uvědomovaly, že bez toho, aniž by ten výrobek splňoval to, že musí být ekonomický, funkční, ale i dobrý, tak se neuživí. Takže to si myslím, že takovým jako základním faktorem a pak si myslím, že taky určitě zajímavé období byl konec 80. let, kdy si myslím, že u nás byl na velice dobré a odborné úrovni design, ale bohužel ty věci se jako ekonomicky asi nedařilo distribuovat a prodávat. A teď si myslím, že český design má dvě takové polohy, že ten design není v lehké situaci, protože lidi se designu bojí a ten design hodně berou za elitářský, že je spoustu designových výstav, které jsou blíž volnému umění a přijdete tam a vidíte tam, nevím, vázu za 5 000, stůl za 50 000 a jsou to věci, které vlastně nejsou produktem a jsou víc solitérem. A myslím si, že během posledních 20 let se do podvědomí lidí tahle obava dostala. A myslím si, že to průmyslovému designu trochu ublížilo, protože průmyslový design je úplně všude kolem nás. My na cokoliv, jak teď vedle sebe sedíme, podíváme se na mikrofony, dokonce si myslím, že jsou to i výrobky, které ještě navrhoval profesor Crhák, který byl tady původem ze Zlína.
1: Aha.
2: Takže já si myslím, každou tu věc, na kterou se vedle sebe podíváme, tak je to vlastně designem. Každá věc musí mít nějaký svůj tvar a buď ten tvar je jenom lepší, horší a ten tvar buď musí se přizpůsobit té technologii, ceně, zákazníkovi a podle toho se určitě hodnota toho designu.
1: My si povídáme ve Zlíně, vy žijete nedaleko, když cestujete po Česku, všímáte si toho, že by se třeba lišil vkus, co se týče třeba toho průmyslového designu nebo v tom veřejném prostranství?
2: A myslíte si jako v Česku nebo napříč?
1: Ptám se na Česko zejména.
2: Tak určitě to tak, že vkus se liší i mezi jednotlivýma obcema, to tak určitě je. Je to tak, že vidíte ve veřejném prostoru, že jsou jako velice zajímavé města, tak jak samozřejmě velice populárně Litomyšl, která si myslím, že je příkladem všech měst řešení veřejného prostoru. Zlín si myslím, že zrovna je průkopníkem řešení veřejného mobiliáře a vizuálního stylu pro města. Takže ten rozdíl je a samozřejmě si to strašně vždycky ovlivňují ti lidé, kteří jsou ve vedení těch radnic nebo obcí.
1: Podnikatelem jste se přistal z nutnosti. Jak tomu rozumět?
2: Tak je to tak, že vlastně to podnikání je součást toho řemesla a když se vlastně bavíme spolu o tom designu, tak design znamená, že to je vlastně koordinace několika těch činností, že to třeba musíte vnímat, co dělá obchodník, co dělá konstruktér, co dělá technolog, co dělá ten člověk, co to vyrábí, ale taky co dělá ten, kdo na to zhání peníze a vlastně co dělá ten, kdo vytváří tu koncepci. Takže ono to bylo tak, že to podnikání je hlavně o té vizi a v těch 90. letech, kdy my jsme začínali, tak jsme chtěli být průmysloví designéři a věděli jsme, že když jenom nakreslíme obrázek, tak z toho se neuživíme. A že ten design dává smysl až ve chvilku, když tu věci někdo koupí. A dokonce víte, že tu věc užívá, třeba se od vás pak koupí něco podobného. Takže to nebylo to, že bychom chtěli mermo moci být podnikatelé, my jsme chtěli být designéři a to podnikání bylo nástrojem toho, jak ten design můžeme dělat. Dokonce to bylo tak, že v těch 90. letech jsem se na to styděl, že jsme podnikatelé. Že člověk chtěl být jako umělec nebo designér. A teď si myslím, že už to tak není. Teď si myslím, že chvíla má spíš jako nechci být tím bohémem nebo designérem a vím, co všechno si člověk musel projít v tom realizování těch svých vizí, že člověk jako na to hrdý, že podniká.
1: Radek Hegmon je hostem Radiožurnálu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Mirošovice v omezení na 24. kilometru zastavilo auto. Jede se jen levým pruhem a rychle se tvoří kolona. Je silný provoz. Brzdí se teď před sjezdem na Benešov na 20. kilometru. Pokud jedete z Prahy na jih, je ke zvážení trasa po dálnici D4. Vyhnete se tak i koloně na silnici 3 před Benešovem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nejen o průmyslovém designu si na Radiožurnálu povídáme s Radkem Hegmonem z firmy Egoe. Jak nám užitkový design může zjednodušit život?
1: Tak ten design hlavně musí být takový, že nás nesmí obtěžovat. Že u designu řešíte strašně moc věcí, řešíte ergonomii, řešíte tvar a on vás vlastně nesmí obtěžovat ničím, on vás nesmí obtěžovat barvou, on vás nesmí obtěžovat tím, že se třeba špatně drží, nebo že ten tvar je třeba tak poplatný té době, že rychle zestárne a budete si muset koupit něco jiného, takže těch faktorů je celá řada. A vlastně vy na té věci, kterou užíváte, tak nemá být to první, že byste měl pocit, že ta věc je designová. Že? No teď se to velice rádo používá slovo, že je něco designové, ale vlastně když ten design je dobrý, tak on má být normální. Mm-hmm. A tak jsme se bavili o tom, že tady vlastně jsou věci, které doopravdy navrhovali designéři, tak není to to, že byste věděl, že sedíte před designovým mikrofonem. Vy sedíte před mikrofonem, který funguje, nevadí vám a dobře slouží.
0: A nepřekáží.
1: A nepřekáží, přesně tak.
0: U vás v Bílovicích u Uherského Hradiště je aktuálně otevřena výstava s názvem Doba sádrová. Co ti máte na mysli?
1: Doba sádrová znamená, že jsme se vlastně snažili najít princip toho našeho designu, aby když se nás někdo zeptá, čím ten váš design je jiný, nebo když mi dá některou z podobných otázek, které vy mě tady dáváte, tak aby jsme našli tu odpověď, protože strašně těžko se mluví o tom, abyste říkal, že ty naše věci jsou víc kulaté, nebo víc dřevěné, nebo víc barevné. V tom designu je určitě důležitý ten názor, anebo je důležitá nějaká cesta, kterou jdete. A sami jsme se vlastně potřebovali říct a nedefinovat, proč ty věci takhle děláme. Tak jsme se snažili jít nějak do historie a přijít vlastně na ty základní principy, které nás někdy někdo naučil, nebo ke kterým jsme se někdy dostali. A my jsme byli absolventi UMPRUMKY, nebo Vysoké školy umělecko-průmyslové, zažili jsme vlastně revoluci, nebo takový ten společenský zlom, kdy i ten design byl na takovém nějakém cestí, že z takového toho, nebo rozcestí, že z takového toho ryze funkčního designu najednou přišla doba postmoderny, kdy jsme z toho všichni měli zamotanou hlavu. Do Česka se vrátil Bořek Šípek, učil u nás na škole a bylo to taková ta doba, kdy najednou ten průmyslový design šel trošku do pozadí a všichni jsme strašně moc chtěli být umělci, ale pak samozřejmě ta realita a možná právě to podnikání, jak se o tom bavíme, nás nohama postavila na zem a nastavila nám ty základní hodnoty toho průmyslového designu. Tak my v podstatě jsme začali rokem 92, což byl takový jako úplný začátek realizování našich vizí, kdy jsme vyhráli soutěž na městský mobiliář ve Zlíně, té soutěže se účastnilo třeba 12 v tu dobu hlavně studentů UMPRUMKY a od té doby jsme se snažili jít pospátku a mapovali jsme si lidi, kteří nás jako poměrně hodně ovlivňovali, což v tu dobu zrovna byl takový zlom, že na té umělecko-průmyslové škole končil profesor Zdeněk Kovář, který byl takovou nejvýraznější osobností průmyslového designu těch 50. až 80. let. A pak vlastně dál tam pokračoval František Crhák, což byl vlastně průkopník v designu, tak říkal se tomu kombinatoriky a tvarových cvičení. A byli to lidi, kteří nás poměrně hodně ovlivnili. Pak na té škole začal učit profesor Diblík, který v tu dobu přišel z Itálie a byl to takový jako tvrdý pragmatik. A vlastně všichni tihle lidi byli žáky Vincenta Makovského, což je tady ve Zlíně vidíme spoustu jeho soch a děl, které on zrealizoval. A přemýšleli jsme o těch základních principech a tam se vlastně ukázalo, že v tu dobu ten design byl hlavně postavený na komunikaci si sochaře, umělce, výtvarníka s konstruktérem. A všichni tihle lidi byli vlastně výrazně výtvarně zdatní a byli to sochaři, ale k tomu navíc museli umět vnímat technologii, ergonomii, prostě všechny věci, které souvisí s tou výrobou. A v tu dobu se všechny modely, než jste třeba vyráběl 603, profesor Kovář byl autorem 603, což svého času bylo auto roku. A vy než jste tu 603 vyrobil, tak ten model jste si prvně musel udělat ze sádry. Mimo dát z líny a pak odlít ze sádry, vybrousit a pak až se vlastně zvětšovalo měřítko A každá ta věc, úplně stejně, jak když jste odlíval sochu, tak byste ji prvně musel odlit ze sádry. Teďka ty technologie samozřejmě jsou úplně jiné a teď třeba design poměrně hodně se navrhuje hlavně v 2D formátech a využíváte různých programů. A nám vlastně došlo, že ten náš design je absolutně jiný v tom, že my každou tu věc musíme navrhovat jako sochu. Že musíte počítat s tím, že ta věc musí být pohledová ze všech stran, že vlastně musí splňovat stejné aspekty, jako splňuje socha, ale přitom ta věc musí být funkční. Takže ve chvilku, kdy jsme chtěli vlastně sami

0: Radiožurnál 10.30. Vysíláme zprávy. Z Prahy do Venezuely za chvíli odletí český tým specialistů na záchranu lidí ze sutin. Je v něm 69 lidí, hasiči, statici, specialisté dronové služby i kynologové sepsy. Mají pomáhat s likvidací následků zemětřesení, které zemi zasáhlo v polovině týdne. Tamní úřady hlásí zatím 920 obětí. V rakouském Tyrolsku začala blokáda Frenského průsmyku nedaleko hranic s Německem. Má trvat do 12 hodin. Tamní obyvatelé a ekologické organizace zablokovali důležitou alpskou trasu na protest proti rostoucí dopravě. Nesouhlasí s plánem tyrolské vlády vybudovat nové tunely a rozšířit tak dopravní spojení. Podle nich to situaci ve vytíženém regionu ještě zhorší. Tyrolská vláda kritiku odmítá. Tropická noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia, byla na dnešek na pětině stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, kde teplota neklesla pod 23,7 stupně. Vedra budou celý víkend. Dnes meteorologové čekají až 39 stupňů, zítra i 41. Pořadatelé kvůli tomu ruší některé akce, například letecký den v Břeclavi anebo krojovaný průvod na folklorním festivalu ve Strážnici. Ve Vítkově na Opavsku dnes otevřou novou turistickou atrakci, originální vyhlídkové kolo. Stojí u cesty do Klokočova na kopci zvaném Cabák. Konstrukce ve tvaru kola odkazuje na nedaleký důl Velhodce. Další zastavení připomínají někdejší těžbu břidlice. Sport. Fotbalisté Egypta postoupili poprvé v historii do vyřazovací fáze na mistrovství světa. V závěrečném zápase ve skupině jim k tomu stačila remíza 1-1 s Íránem a skončili druzí o skóre za Belgií, která porazila Nový Zéland 5-1. Francie vyhrála 4-1 nad Norskem, Senegal 5-0 nad Irákem, Španělsko zdolalo Uruguay 1-0 a Kapverdy remizovali se Saúdskou Arábií 0-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Šmejkalky a nehoda na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice zpomalíte na 18. kilometru. Provoz brzdí stojící auto v omezení na 24. kilometru. Blokuje pravý pruh, na místě už je šipka. Zdržení půl hodiny, ovšem podle záběrů z kamer vozidlo teď krokem odjíždí z dopravního omezení. Situace by se mohla začít zlepšovat, ale chvíli to potrvá. Na D1 z Prahy do Ostravy je silnější provoz na průjezdu Brnem. Osobními auty počítejte z 10 minutami navíc. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech na 18,5 kilometru odklízejí následky nehody. Uzavřený je levý pruh, kolona začíná u dálnice D5 na 23. kilometru a je na více než půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště řidiči v místě nehody zpomalují a vytvořila se kolona. Popojíždí se od sjezdu na Barandov ze 16. kilometru a zdržíte se přes 10 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic pojedete krokem před Benešovem kvůli silnému provozu zpoždění 15 minut a na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se tvoří kolona před Petrohradem kvůli stavbě mostu. Jezdí se Kyvadlově zpoždění 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
3: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. To byly zprávy. Teď je tu znovu Vladimír Kroc.
4: Hostem Radiožurnálu je Radek Hegmon. Napadá vás exponát, který máte osobně nejraději? Ptám se na tu výstavu Doba Sándrova.
5: Tak není to tak, že bych některý z těch exponátů měl nejradši, ale jsou tam výrazné exponáty. Je to tak, že máme tam v podstatě v měřítku jednak jedné traktor Zetor, který navrhoval Otakar Diblík. Máme tam 603, kterou máme taky v podstatě v měřítku jednak jedné a máme původní model 603, kterou navrhoval profesor Kovář. Pak samozřejmě jsou tam klasické sochařské díla, které ten profesor Kovář nebo Vincent Makovský navrhoval. Je tam jedna taková zajímavost, která je tak trochu na hraně mezi designem a klasickou sochařinou, což je sousoší, které se jmenuje Rychlost. Je to spoustu tvarů, Zlíňáci ho určitě znají, protože v 80. letech tahle socha byla vystavena ve Zlíně v Mototechně. Takže nejde říct, že bych měl nějaký speciální vztah k jednomu z těch produktů nebo z těch děl, ale v podstatě rád se dívám na průřez všech těch exponátů.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, dnes s Radkem Hegmonem povídáme si ve Zlíně. Co je platforma Pole Designu a k čemu slouží?
1: Tak Pole Designu je hlavně adresa, na které my sídlíme nebo bydlíme. Je to bývalé EZD, nebo je to v podstatě bývalý brownfield, v kterém sídlíme zhruba přes 20 let. Postupně se snažíme kousek po kousku to EZD dávat do nějakého funkčního stavu. A prvně ten prostor sloužil vyloženě jenom výrobě. Potom postupně jsme se tam přestěhovali s vlastním vývojem a celým tady tím obchodně ekonomickým zázemím. A pak jsme přišli na to, že ten prostor je pro nás velice zajímavý ve chvilku, když tam přivezeme zákazníky nebo jakoukoliv veřejnost, že vlastně je zveme k sobě na návštěvu a když tam ti lidi přijedou, tak nás pochopí. Že ve chvilku, kdy uvidí, jak vlastně celý ten proces probíhá, že tu věc musíme vymýšlet, testovat, hledat nějakou cestu, tak za tím produktem vidí celý ten příběh. A v tu chvilku jsme začali přemýšlet o celém tom prostoru, tak jak přemýšlíte o tom, co vyvíjíte, tak přemýšlíte i o tom, kde to vyvíjíte. A udělali jsme si jako nějakou jednoduchou analýzu toho, proč zrovna to jezere stojí na nejhezčím místě Bílovic, jaká ideologie zatím byla. V podstatě to celé začalo taky takovou výstavou, kterou jsme si udělali. Říkali jsme tomu Pole šafránu, protože jsme přišli na to, že to jezere bylo postavené na místě, kde dřív rostl šafrán a kde vlastně byla ta nejbonitnější půda. A prošli jsme si celou tu historii, co vlastně za tím územím stálo, co se tam dělo i během pozemkové reformy, nejenom během kolektivizace. A vlastně chtěli jsme k tomu na první pohled neosobnímu prostředí získat nějaký vztah. A pak byla taková další událost, která nás poměrně hodně ovlivnila, že jsme prvně tam pro sebe začali organizovat takové malé setkání nebo festival, kterému říkáme Vifič ven. A on nás přivedl k tomu, že jsme chtěli taky pozvat ty lidi k nám na návštěvu, ukázat jim, jak tam žijem. A vlastně, když někoho zvete k sobě na návštěvu, tak chcete s tím prostředím udělat všechno pro to, aby se jim tam líbilo. Že tak, když zvete někoho k sobě dom, tak nachystáte chlebíčky nebo vysadete nebo utřete prach. Tak vlastně tohle všechno jsme dělali v tom velkém areálu. A najednou se ukázalo, jak ten areál může žít a co všechno může přinášet i veřejnosti. A získali jsme takovou velkou potřebu tu veřejnost do toho areálu dostat, aby to nebyl uzavřený areál. Takže jsme prvně začali tím, že jsme tam otevřeli výtvarné kroužky, takovou my tomu říkáme, otevřeli jsme výtvarnou polepšovnu, začali jsme organizovat akce pro veřejnost, pravidelně do toho prostoru zveme bílovické zastupitelstvo a všechny sousedy, kteří jsou nejblíž a snažíme se hledat společně nějakou cestu, co s tím prostorem kolem toho jezera můžeme udělat.
0: Jak funguje ta výtvarná polepšovna?
1: Jsou to v podstatě různé výtvarné kroužky. Pro nás právě tím, že jsme jako začínali jako sochaři a hodně jsme byli vlastně ovlivněni třeba Zlínskou lidovou školou umění, tak to byl první kroužek, že jsme tam otevřeli keramický kroužek Filipa Vápa a na to se pak napalili další jako výtvarné kroužky, takže v podstatě každý den jsou tam ve dvou termínech časových výtvarné kroužky, jak pro děti,
0: tak zájemců?
1: Je. Jak pro děti, tak pro dospělé. Celé léto v podstatě máme naplněné různé výtvarné tábory. A to byl ten první krok, kdy jsme se snažili tu veřejnost do toho areálu dostat.
0: A jakou myšlenku nese ten letní Open Air Festival Vifič ven? Ptám se proto, že je tam to dvojité V, Vifič.
1: Tak to samozřejmě bylo to, kdy v tom začátku jsme chtěli hlavně možná ty děti dostat dál od těch mobilů a tabletů, aby přišli k nám na pole. Taky si říkáme, jestli ten název už není trochu překonaný, jestli neskusíme možná Vifič ven přejmenovat na obyčejný název na poli. Příští rok má být 10. ročník, tak to vyzkoušíme, jestli by se to nepovedlo s tím přejmenováním. A ta hlavní myšlenka byla ta, že doopravdy jsme, no byly dvě, chtěli jsme pozvat veřejnost k nám na návštěvu a brát to, že to je doopravdy návštěva a snažíme se vytvořit takové prostředí, aby nám tam všem bylo dobře. A chtěli jsme vlastně i vysvětlit všechny ty naše procesy. A druhá věc byla ta, že jsem strašně stál o to si vyzkoušet, jak jde pracovat s tím průmyslovým areálem, který na první pohled na vás může působit neosobně a jaké se dají udělat kroky takové, aby během 3 dnů jste měl pocit, že jste ve veřejném prostoru a aby ten areál splňoval všechny faktory, které v takovou chvilku ten veřejný prostor má splňovat.
0: Říká Radek Hegmon, který je dnešním hostem Radiožurnálu.

0: Ve Zlíckém studiu Českého rozhlasu si pro Radiožurnál povídáme se zdejším podnikatelem a hlavně designérem Radkem Hegmonem z Bílovic. Proč jste se vůbec začal věnovat outdoorovému nábytku?
1: Myslím si, že zhruba od toho roku 86, kdy jsem v tu dobu byl na stavební průmyslovce ve Zlíně, tak jsem se spolužákem Svatil Sládečkem řešil soutěž taky na zastávky ve Zlíně a to bylo to první téma, kdy jsem přišel na to, že vlastně člověk, když studuje stavební školu, tak nemusí stavět jenom rodinný dům nebo kulturní dům nebo nějakou továrnu, ale že vlastně zastávkový přístřešek nedílnou součástí města. A v tu dobu doopravdy tohle nebylo žádné téma. To bylo pro nás nové téma a ta zastávka je stavba, na druhou stranu je to trochu jiná nábytkem, má trochu jiné měřítko, ale musí splňovat všechny funkční a estetické vlastnosti tak jako stavba. A přišlo mi to strašně zajímavé a v tu dobu Zlín byl vlastně strašně zajímavý veřejným prostorem. Ten prostor byl úplně jinak dimenzovaný než jakékoliv jiné město, my jsme v tom vyrůstali. A logicky jsme tím byli ovlivněni, ale nebylo to tak, že by nám někdo denně říkal, kluci, dívejte se, tady jsou tyhle zajímavé parky, nebo tady jsou tyhle zajímavé průhledy, ale když tady člověk chodil, tak prostě to logicky ovlivnilo a nutilo mě to o tom přemýšlet, jak vlastně dřív ten prostor byl navržený a on možná byl zanedbaný, ale on ten prostor něčím vám přišel zajímavý, takže jsem přestal vnímat nejenom, přestal jsem vlastně brát za důležité to, jaká je tu architektura jako domy, a přišlo mi strašně zajímavý ten prostor mezi těma domama.
0: Řekl byste, že jsou v převaze osvícené municipality, které vyhledávají nápaditého návrháře?
1: Já si myslím, že se to v Česku strašně moc změnilo, že jo. Že jsou i malé obce, jsou velké města, že tak, jak třeba v těch 90. letech nikdo nechápal, proč vlastně chceme navrhovat městský mobiliář, tak si myslím, že u nás se to stalo samozřejmostí a je to úplně někde jinde, než to bylo.
0: A je na to i dost financí?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to je vidět, že města poměrně jako hodně investují a třeba teďka jsem byl přes víkend v Římě a myslím si, že když srovnám Řím, když ho srovnám třeba se Zlínem, tak co se týká veřejného prostoru a speciálně městského mobiliáře, tak je na to jako hodně hůř.
0: Má se člověk v nějakém případě třeba tím, nebo může se tím designem kochat, když jste říkal, že vlastně nemá jakoby vyčnívat, nemá překážet, nemá na sebe příliš upozorňovat?
1: Já si myslím, že designem se nemusíte kochat, ale musí vám být v něm příjemně. Že možná, a ono to je přesně tak, že třeba když si koupíte auto, tak to je samozřejmě absolutní design a určitě jsou lidi, kteří se ho kupují hlavně kvůli tomu tvaru, ale vy se koupíte proto, aby vám v tom autě bylo dobře. Aby buď bylo správně velké, správně malé, aby tam byl příjemný potah, dobře jste z toho viděl. Takže já si myslím, že ten průmyslový design to není sběratelská věc. To je věc, kterou vám má být příjemně.
0: A jak do těch všech vašich aktivit zapadají lyže?
1: Lyže jsou určitě velká součást našeho života. Spoustu lidí, kteří u nás pracují ve firmě, jak jsou bývalí lyžaři. A pro mě osobně lyže byly jako obrovské téma v těch 70. 80. letech. Mně se lyže strašně moc tu dobu líbily. Byl to takový nějaký jediný náhled pro nás do toho západního světa. A v tu dobu si myslím, že i ta vizualita těch lyží byla jako hodně dobrá. Pak třeba v 90. letech díky těm technologiím si myslím, že se ta grafická část těch lyží hodně zhoršila, naopak technologie se výrazně posunula a díky tomu, že jsem jako na těch horách trávil strašně moc času, tak jsem v podstatě od malička přemýšlel o tom, jak by nějaké lyže mohly vypadat, takže to bylo takovým nějakým vlastním tématem, které jsme si chtěli sami pro sebe zpracovat a je to vlastně jenom součást toho, že jakýkoliv produkt, co my děláme, tak není to výsledek nějakého průzkumu trhu nebo nějakého marketingového zadání, jsou to vždycky témata, které jsou pro nás důležité a oni se pak jako postupně stanou tím produktem.
0: Když se ještě vrátíme na pole designu a ten Open Air Festival Wi-Fi Čven, jeho součástí je industriální výstava žně designu. Jak vypadají takové žně?
1: Já nevím, jestli ty žně nedělám trochu sobecky. protože pro mě je důležité vědět, co se kolem nás, nebo jako pro mě jako designéra, vědět, co se kolem nás děje v tom nejbližším okolí. A snažíme se skontaktovat s firmama, které se k vývoji a k výrobě a k podnikání staví podobně jako my, kde ten design je pro ně přirozenou součástí té činnosti, že to nejsou firmy, které by třeba něco dováželi z Číny a jenom to obrendovali a posouvali dál, ale že jsou to doopravdy firmy, které díky tomu designu budují svoji značku. Takže je to tak, že uděláme výstavu, která trvá zhruba 6 měsíců, snažíme se ji k nám dostat do těch průmyslových prostor. Jsou to výrobky, které začínají třeba kartáčkem na zuby, ale končí třeba automobilem nebo traktorem. A snažíme se na té výstavě ukázat, jak ten výrobek, tak ale tu cestu, která k tomu výrobku vedla. Aby jsme tam ukázali skici, modýlky. A loni jsme v podstatě poprvé na takových větších formátech odprezentovali i autory, což bylo jako velice zajímavé, že když tam pak chodí školy na tu výstavu, tak ty děti byly překvapení, že ty výrobky navrhují lidi. Že to pro ně vlastně bylo, že to brali, že to někdo navrhne, nebo nějak to vznikne, ale pochopili ten příběh vlastně zatím jako celek.
0: Naším dnešním hostem byl průmyslový a produktový designér Radek Hegmon. Moc děkuji za vyprávění a ať se vám daří. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.

0: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy má Vojtěch Tomášek.
1: Čeští záchranáři odletěli do Venezuely pomáhat s následky zemětřesení. Meteorologové varují před extrémním horkem, může být až kolem 40 stupňů. Čeští fotbalisté se vrátili z mistrovství světa, na kterém nepostoupili ze skupiny. Po nehodě popojíždí půlhodinová kolona na Pražském okruhu před Ořechem směrem na D1. A bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Čeští záchranáři odletěli z Prahy do Venezuely. 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kinologů pomůže při vyprošťování ze sutin po ničivém zemětřesení. Mají sebou i 8 psů. Do Venezuely tým dorazí před 1 hodinou ráno českého času, říká velitel specializované jednotky USAR Petr Vodička.
3: Tam samozřejmě naším prvotním úkolem je navázat spojení s krizovými orgány, jak místními, tak mezinárodními, a dostat přidělené místo na práci, provést jeho průzkum a nasadit své síly.
1: Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila na průmyslová zařízení v ruském městě Volgograd. Úder zranil nejméně 10 lidí, oznámil to gubernátor oblasti Andrej Bočarov. Řízené střely podle něj poškodily výrobní zařízení jedné továrny a způsobily několik lokálních požárů. Gubernátor neposkytl podrobnosti o typu zasažené fabriky. Nepotvrzené zprávy ruských a ukrajinských médií ale naznačují, že jde o ruského výrobce raketových a dělostřeleckých systémů. Závod vyrábí komponenty pro raketové systémy Iskander, Jars a Topol M, které můžou nést jaderné zbraně. Ukrajina v poslední době zintenzivňuje údery na ruské necivilní cíle. Kromě zbrojní výroby míří hlavně na ropnou infrastrukturu. Kyjev se tak snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin. Dnes a zítra může být v Česku podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by tak měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoct.
4: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména těm starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavili skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo, to znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
1: Ani extrémní teploty neodradily stovky lidí od účasti na pražské akci Urban Challenge, která se dnes koná na Pražském Vyšehradě. Vysoké teploty ale donutily organizátory změnit program a přidat chladící prvky, aby běžce ochránili. Na místě akce sleduje náš reportér Tomáš Jeník.
5: My jsme teď u kongresového centra Praha, kde má Urban Challenge start, cíl i veškeré zázemí. Ve stínu je nějakých 33 stupňů, na asfaltové ploše parkoviště, kde je většina zázemí, je teplota určitě mnohem vyšší. Ale na několika místech jsou tu chladící prvky a lidé zdarma dostávají studenou vodu. Záchranáři jsou prozatím bez práce a sportovci, a to včetně malých dětí, vedro prozatím zvládají. Aby se závod vůbec mohl konat, přesunuli organizátoři všechny odpolední závody na dopoledne. A na trasu také přidali občerstvovací stanice. Na 5-kilometrovém závodě jich je 5, na 10 potom 9. Pomáhá i to, že část závodu vede vyšehradskými kasematami. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: Sport.
6: Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a tým tak nesplnil cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení českého týmu po příletu i trenér Miroslav Koubek.
7: Jsme věřili, že máme takovou výkonnost, aby jsme ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo, takže to hodnotím já jako trenér jako neúspěch. Nejenom týmu, ale i můj osobní. A jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkonnosti, který je schopný jako třeba ukazovat baráži. Na to jsme nenavázali.
6: Fotbalisté Kapverd remizovali na světovém šampionátu se Saudskou Arábií 0-0 a postoupili do play-off. Nováček šampionátu byl ve skupině druhý za Španělskem, které zdolalo Uruguay 1-0. Belgie porazila Nový Zéland 5-1, Egypt remizoval 1-1 s Íránem, Francie zvítězila nad Norskem 4-1 a Senegal nad Irákem 5-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D5 u Rudné a na D1 u Všechrom. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru čekejte kolonu kvůli ucpanému okruhu. Levý pruh jede rychleji, ovšem opatrně na 1. kilometru právě v levém pruhu leží kusy roztrhané pneumatiky. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 od dálnice D5 postojíte v koloně. Na 18,5 kilometru je po nehodě stále blokovaný levý pruh a zdržení téměř půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště řidiči v místě nehody zpomalují a je tam kolona za sjezdem na Barrandov ze 16,5 kilometru na 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Velké Popovice. Na 18. kilometru se dojíždí do kolony, je to už jen kvůli omezení na 23. kilometru, zdržíte se do 20 minut. A na D1 z Prahy do Ostravy je na průjezdu Brnem silnější provoz, pomaleji pojedete mezi kilometry 192 a 196. Osobními auty čekejte 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Patricie Strouhalová.
0: Ano, dobrý den, zdravím vás a hned se vás ptám, jak se vám na dnešek spalo, protože asi za sebou máte pravděpodobně tropickou noc, tedy takovou, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Změřili meteorologové v noci na dnešek na 5 stanic tady měřících v České republice, kde byla právě ona tropická noc. No a jak valují meteorologové, tak teploty v Česku budou i teď o víkendu dosahovat extrémních hodnot. Není divu, že lidé hledají v tropickém počasí osvěžení u vody. No a my za chvíli tedy ve vysílání víkendového radiožurnálu tam zamíříme na největší koupaliště v Karlovarském kraji a také k jezeru Michal u Sokolova se podíváme.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: Vlna veder v Česku bude dnes a zítra nejsilnější. Meteorologové varují, že se teploty budou blížit až ke 40 stupňům Celsia. Lidé tak samozřejmě logicky hledají místa, kde se můžou osvěžit, nejčastěji jdou na koupaliště. No a právě u toho největšího v Karlovarském kraji u jezera Michal nedaleko Sokolova je teď i naše reportérka Monika Červená. Nejste sama, že? Dobrý den.
1: Ne, rozhodně ne, rozhodně ne. Tady na koupališti Michal se vytvořila fronta návštěvníků už před otevřením a zhruba 10 minut po otevření areálu tady počítadlo u kasy ukazovalo návštěvnost 150 lidí, teď jich je tu přes 650, ale ten areál je rozlehlý, má půl kilometru dlouhou písčitou pláž, takže lidé se tu netísní, jen na velké louce, která je na přímém slunci, nikdo neleží, protože ta aktuální teplota je tu teď 32 stupňů ve stínu a tak lidé jsou většinou na lehátkách nebo dekách pod slunečníky nebo přístřešky, které nabízejí stín. Samozřejmě desítky lidí jsou i ve vodě, včetně dětí, které si tu užívají různé nafukovací atrakce jako skluzavky nebo trampolíny. Ale ani ta voda nenabízí příliš osvěžení, protože ten teploměr tady u mola ukazuje, že má 28 stupňů. Ale její kvalita té vody je podle posledního měření hygieniků z tohoto týdne velmi dobrá. A i to je jeden z důvodů, proč právě jsem na koupaliště míří tolik lidí.
0: Tak děkujeme, Monika Červená, a zdravíme. Horko tak to trápí i obyvatele domovů pro seniory a v jednom z nich v Liberci je další naše reportérka Kateřina Kubíčková. Popište tu situaci, jak to tam vypadá. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne, tak já jsem teď v domově pro seniory v Libereckém Františkově. Tady se to horko snaží zkrotit několika způsoby. Bohužel nemají centrální klimatizaci, takže podle ředitele Jana Gabriela používají větráky nebo taky přenosné klimatizace. Jedna z nich je ostatně hned vedle mě. Já jsem tady ve třetím patře, kde jsou lůžka s ležícími pacienty. Právě pro tyto klienty je to horko velmi náročné, proto se jim pečovatelky snaží ulevit i například tím, že jim dávají nad postele mokrá prostěradla, která zavěsí za tu hrazdu, kterou mají lidé nad sebou. A oni jsou v takovém pomyslném chladivém stanu, takže i takhle se jim snaží ulevit. Zároveň musí samozřejmě dohlížet pečovatelky také na to, aby lidé dostatečně pili. Pokud to lidé zvládají sami, tak kontrolují, kolik vypili, ale zároveň jsou tady i klienti, kteří třeba musí dostávat kapačky, aby právě měli dostatek těch tekutin. Mimo jiné jim pečovatelky klientům nosí také zmrzlinu nebo třeba nějaké saláty chladivé a podobně. Takže zkrátka snaží se vynaložit co největší úsilí, aby to klienti měli příjemnější.
0: Tak pozdravujte od nás z vysílání víkendového radiožurnálu. Zdravíme do Liberce. Ta reportérka Kateřina Kubíčková s námi. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Jak víte, v Tyrolsku dnes nefunguje jedna z nejdůležitějších tras přes Alpy, nejde o rakouské Tyrolsko. Místní obyvatelé a ekologické organizace na 2 hodiny blokují silnici přes Fernský průsmyk, kterou využívají tisíce turistů právě na cestě do Rakouska a taky do Itálie. Tvrdí přitom, že zemská vláda pod záminkou modernizace buduje nový tranzitní koridor přes Alpy. Za chvíli už k tomu dodá víc naše zpravodajka.

0: Pokud se dnes chystáte autem do Rakouských Alp nebo do Itálie, tak možná budete muset přehodnotit trasu, protože v Tyrolsku je totiž už přes hodinu uzavřená silnice přes Fernský průsmyk. Tu využívají tisíce turistů jak na cestě z Německa do západního Rakouska a dál na jih Evropy. No, jednu z těch nejvíce vytížených alpských tras zablokovali demonstranti, ti nesouhlasí s plány vlády na rozšíření infrastruktury. A slíbili jsme další informace a ty už teď má pro nás naše zpravodajka Bára Vránová. Báro, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak ten protest vypadá?
1: Zhruba od 10 hodin dopoledne podle silničních kamer lidé s transparenty v zářivě žlutých tričkách uzavřeli 34-kilometrový úsek mezi městy Rojte a Nasrajt. Výjimku mají jen auta integrovaného záchranného systému a lidé žijící v rámci této uzavřené zóny. Protesty podle organizátorů mají upozornit na odpor místních i ekologických skupin proti plánům tyrolské zemské vlády tento průsmyk modernizovat a přestavět. Podle veřejnoprávní stanice ORF se někteří řidiči rozhodli tu zhruba dvou hodinovou uzavírku, řekněme, vystát, takže se tam tvoří kolony. S problémy se počítá také na objízdných trasách, protože demonstrace se koná současně se začátkem prázdnin, kdy lidé tedy především z Německa vyráží na dovolenou.
0: No a proč lidem plány na modernizaci trasy vadí?
1: Podle odpůrců toho projektu Tyrolsko samo vytváří problém, proti kterému už roky bojuje. Zemská vláda chce do projektu investovat zhruba 600 milionů eur a postavit nový tunel pod Fernským průsmykem, rozšířit taky tunel u Lermosu a zavést průjezdní mýto. Místní ale tvrdí, že tohle vše přivede do regionu další auta a kamiony. Upozorňují přitom, že počet nákladních vozů projíždějících tímto průsmykem se od 90. let zdvojnásobil. ORF dodává, že průměrně projede každou sobotu tímto místem asi 20 tisíc aut. A místní se obávají, že plány vlády to ještě zhorší. Mm-hmm.
0: No a jak na tu kritiku reaguje tyrolská zemská vláda?
1: Tato odmítá, tvrdí, že cílem projektu není zvýšit kapacitu silnice, ale především bezpečnost a plynulost dopravy. Argumentuje taky tím, že Fernský průsmyk zůstane horskou silnicí a že zákaz tranzitu pro kamiony nad 7,5 tuny zůstane zachovaný. Podle úřadů navíc většina nákladní dopravy v oblasti souvisí s místním zásobováním. Jinak jen na závěr upozorním, že řidiči by s komplikacemi v oblasti měli počítat až do večera.
0: Tak děkujeme, tu situaci dál pro nás bude sledovat naše zpravodajka Bára Vránová. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.

0: ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Od roku 2004 připomíná výročí smrti Milady Horákové, kterou komunisté zavraždili po vykonstruovaném politickém procesu 27. června 1950. Sport. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL je útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybral Vancouver. Jedničkou se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna, toho si vybralo Toronto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 v Brně a na Pražském okruhu u Ořechu. Na D1 v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na Mikulov a Brno centrum se na kilometru 194 srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý pruh, tvoří se kolona, brzdí se teď na kilometru 190, zpoždění 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice na 18,5 kilometru dojedete do kolony, pomaleji se pokračuje do zúžení na 23. kilometr, je to na necelou čtvrt hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru po pojíždí kolona táhne se na ucpaný Pražský okruh. Zdržení 10 minut k okruhu v osobních autech. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezdem na Ořech na 18,5 kilometru se po nehodě jede pouze pravým pruhem. Fronta je od dálnice D5 na 40 minut. Na okruhu směrem na letiště řidiči v místě nehody zpomalují. Je tam kolona za sjezdem na Barandov ze 16,5 kilometru na 10 minut. A v Praze hlásíte u Kajetánky neprůjezdnou Radimovou ulici.
3: Zrazily se tam dvě auta, naprosto zablokovaly průjezd tou ulicí, takže směrem ze spoda nahoru na Vypich nebo na Petřiny, tak se to tam objíždí mezi baráky.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
4: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Patricie Strouhalová.
5: Pokud se chystáte k vodě, třeba na Bílou vodu v Chodově, tak příjezd a parkování právě tady u té přírodní koupací plochy Bílá voda na Chodově na Sokolovsku budou teď o těch parných dnech zase regulovat brigádníci. Město tím chce zamezit dopravnímu kolapsu a zachovat volný průjezd pro všechny složky integrovaného záchranného systému.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Čeští hasiči před chvílí odletěli z ruzínského letiště Václava Havla do Venezuely, kde, jak víte, z našeho zpravodajství budou pomáhat raněným po ničivém zemětřesení. V letadle jsou taky desítky specialistů a technikami. Za chvíli k tomu řekneme víc.

0: Čeští hasiči a záchranáři by už měli být na cestě do Venezuely. Speciální záchranný tým tam bude pomáhat po ničivém zemětřesení. No a součástí bezmála 77 člené skupiny jsou hasiči, kinologové, lékaři a nebo piloti dronu. A na místě budou pod sutěnami hledat lidi a poskytovat jim potřebnou pomoc. Na pražském letišti Václava Havla je taky náš reportér Mikuláš Vochoska. Tak vás zdravím, dobrý den. Už odletěli?
1: Dobrý den, ty odletěly už před několika desítkami minut. Tady na letišti Václava Havla vzlétl nizozemský armádní Airbus A330. Přepravuje do Venezuely 69 člený tým českých záchranářů i jejich techniku. Původně jich mělo být 70. Jeden hasič z Moravskoslezského kraje, ale na poslední chvíli onemocněl. Hlavním úkolem celého týmu bude vyhledávat a vyprošťovat lidi ze zřícených nebo vážně poškozených budov. Záchranáři věří, že v některých domech jsou stále lidé, kteří by mohli být naživu, a právě na jejich záchranu se chtějí po příletu co nejrychleji zaměřit.
0: Kdo všechno je součástí toho českého týmu?
1: Tak to hlavní jádro tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru specializovaní na pátrání v sutinách a doplní je statici, specialisté na drony, kinologové s 8 záchranářskými psy, 2 lékaři a také tlumočnice policie České republiky. Tým si veze speciální techniku pro vyhledávání osob, stabilizaci narušených budov i poskytování první pomoci.
0: No a tam my se po tom příletu, co budou dělat, jak to bude všechno na sebe navazovat?
1: Tak ze všeho nejdříve celý ten tým USAR doletí na ostrov Curaçao, odkud bude po přeložení techniky tým pokračovat letounem německého Bundeswehru do Caracasu. Tam se záchranáři spojí s místními úřady a koordinačními týmy OSN. Převezmou předělený sektor a okamžitě zahájí průzkum a záchranné práce. Podle vedení hasičů bude vedle samotné pomoci důležité taky zajistit bezpečnost celého toho českého týmu, protože situace v zemi je komplikovaná. Ve Venezuele si dosavadní zemětřesení vyžádalo stovky obětí a tisíce zraněných. Proto se počítá s tím, že práce českých záchranářů budou mimořádně náročné.
0: No, Venezuela po zemětřesení požádala o mezinárodní pomoc a Česko patřilo právě mezi první země, které ji nabídly. Děkujeme moc ve společnosti vysílání víkendového radiožurnálu. Zůstáváme s reportérem Mikulášem Vochoskou. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Jinak aktuální informace k tématu. Čeští záchranáři předpokládají, že ve Venezuele v troskách přežívají lidé. Najdete i na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

V tropickém počasí hrají elitní golfistky turnaj Czech Ladies Open v Berouně. No, jak se Češkám daří, za chvíli přímo z místa uslyšíme od našeho reportéra. Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.

0: let you know, you wanna my kind.
1: Do Berouna teď jdeme ve vysílání Radiožurnálu, tam totiž hrají golfistky. Druhé kolo turnaje Czech Ladies Open na domácím hřišti se představilo celkem 11 Češek a nejen o tom, jak se jim daří, teď si budeme povídat s naším reportérem Krištofem Kouselem. Dobrý den.
2: Krásný den z Berouna.
1: No, českou jedničkou je aktuálně Sára Kousková. Té se vlastně včera vydařil vstup do turnaje, tak dnes je na tom jak a jak se vedou další Češky?
2: Dneska je na tom po 13 odehraných jamkách z 18 zatím stejně jako byla včera. Se skóre celkovým minus 7 je aktuálně na dělené 12. pozici. Stejné skóre a stejné místo patří Lucii Váchové, teprve 20-leté Češce, která v letošní sezóně debituje na nejprestižnějším evropském okruhu Ladies European Tour. Ta dnešní kolo zatím jde za dvě rány pod par, celkově tedy minus 7. Když se podíváme dál, tak ještě o jednu ránu zpátky je Jana Melichová, vítězka zdejšího turnaje z roku 2022. A tak ještě Tereza Zapletal-Koželuhová a Patricie Maková by byly české hráčky, které zatím drží pozice, které by jim zaručily postup do zítřejšího finálového kola. Ta hranice postupuje aktuálně na skóre minus 3. Když se podíváme úplně nahoru, tak vede Švýcarka Vanessa Knechtová, která ovládla i včerejší první kolo, aktuálně to druhé kolo za minus 3 a celkově minus 11. To znamená, že na nejlepší Češky má náskok 4 ran.
1: V celém Česku je dnes opravdu velké vedro, tak v Berouně, jak se s tím vyrovnávají, jak hráčky, tak lidé?
2: Oni golfistky tvrdí, že to nesnáší zas tak špatně. Ostatně Ladies European Tour letos už byla třeba v Saudské Arábii, v Austrálii, v Maroku nebo v Africe. Pravda, tady v tom vnitrozemském klimatu to může být trošku odlišné, ale hráčky jsou na to zkrátka připravené. Každá to řeší po svém. Často jsou v akci mokré ručníky, které si přehodí přes hlavu nebo položí kolem krku. Povinnou výbavou skoro je velký golfový deštník. Hráčky si ho berou na každý přechod k míčku, taky tady mají dostatek občerstvovacích stanic, takže pro ně je to, jak tvrdí oni, žádný problém. Není, teplota tady překročila 30 stupňů kolem 10. hodiny, aktuálně je tu asi 33. Oni ani diváci nemusí úplně trpět, je tady dost stromů, pod které se dá schovat a tráva není tak rozpálená jako třeba dlažba ve městě, takže jsme tady prakticky v přírodě. Ta pocitová teplota je oproti městu ještě o dost nižší, takže možná doporučení pro posluchače Radiožurnálu, pokud by chtěli strávit hezky v příjemném prostředí tyhle ty dva velmi horké dny, tak golf možná bude tou správnou volbou.
1: Zvažte to, nabízí Krištof Kousal, náš sportovní reportér. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Samozřejmě, že i dnešní publicistika se v prvních momentech vysílání zaměří na počasí. Ostatně potvrdí to i autor a moderátor Tomáš Pancíř. Dobrý den.
1: Dobrý den, samozřejmě těžko můžeme začít něčím jiným než vedrem. Okolik kvůli vedrům přibývá práce záchranářům? Při jakých příznacích je na místě volat záchrannou službu? Jaké jsou ty nejdůležitější rady, aby člověk přečkal to současné počasí bez zdravotních problémů? To nám řekne mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs a navážeme taky dopady horkého počasí na psychiku. Hostem bude psycholog Pavel Pařízek. Iránské revoluční gardy oznámili, že v reakci na americký útok zaútočili na vojenské základny Spojených států v regionu. Nejnovější vývoj na Blízkém východě proberu s Josefem Krausem, politologem a bezpečnostním analytikem z Masarykovy univerzity. A vrátíme se také k zápasu mistrovství světa ve fotbale, který už měsíce dopředu poutal obrovskou pozornost, a to ne kvůli sportovní stránce. Organizátoři dopředu vybrali jedno utkání, označili ho za zápas hrdosti na podporu LGBT komunity. Těžko tehdy někoho mohlo napadnout, že los určí, že v tom zápase se utká Irán s Egyptem, a jestli se ten zápas obešel bez incidentů, tak o tom budu mluvit s naším zpravodajem na mistrovství světa Janem Kalibou.
0: Tak poslouchejte, hlavní zprávy začínají ve vysílání víkendového radiožurnálu přesně ve 12 hodin a ve 12.10 na ně navazuje s Tomášem Pancířem publicistika.

0: Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme naše hlavní zprávy.
1: Český záchranářský tým odletěl do Venezuely pomáhat po ničivém zemětřesení. Je tropický víkend, teploty můžou vystoupat až ke 40 stupňům. Spojené státy v odvetě znovu zaútočily na íránské území, obě strany se navzájem obvinují z porušení příměří. U české fotbalové reprezentace bude pokračovat trenér Koubek. A na stojící auto pozor na D1 na 15. kilometru směrem do Brna. Je sobota 27. června, jsou tu hlavní zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: 69 záchranářů a hasičů odletělo z letiště Václava Havla v Praze do Venezuely. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc.
3: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
4: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
3: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
5: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
3: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Kontrolu nad postiženou oblastí ve Venezuele převzala armáda. Potvrzených obětí je zatím 920, zraněných jsou přes 3000 a další úřady pohřešují. První prázdninový víkend je extrémně horký. Teploty teď přesahují na většině míst Česka 30 stupňů Celsia, a to včetně horských oblastí. Před vedry varují i meteorologové. Detaily teď předá Eliška Zábrocká.
6: Nejtepleji je teď v okolí Prahy, v Plzeňském kraji a taky na jihu Moravy. Třeba v Lednici na Břeclavsku je teď 35,7 stupně. Během víkendu ale můžou teploty vystoupat až ke 40 stupňům, říká meteorolog Josef Hanslík.
7: Ta největší pravděpodobnost je v nížinách v Dolním Polabí a také potom v Poohří. A stalo by se tak vůbec po čtvrté v historii měření teplot na našem území.
6: V neděli bude ještě o něco tepleji. Extrémní výstraha meteorologů platí pro většinu Česka. Lidé by tak měli hodně pít, ideálně čistou vodu a nezůstávat na přímém slunci. V pondělí se pak ochladí a nejvyšší denní teploty klesnou pod 30 stupňů. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: I přes extrémní vedra vyrazilo přes 1000 lidí běhat na pražský Vyšehrad. Organizátoři závodu Urban Challenge kvůli vysokým teplotám změnili časy startů jednotlivých závodů a taky přidali občerstvovací stanice a chladící prvky.
8: Kdo může, schovává se ve stínu, kde ale teplota v tuto chvíli už dosahuje 34 stupňů Celsia. Na asfaltové ploše Kongresového centra Praha, kde je většina zázemí, musí být výrazně přes 50. Lidé se ale můžou ochlazovat vodou a také na trasu přibyly občerstvovací stanice, říká Antonín Pospíchal, hlavní organizátor akce.
9: Přidali jsme občerstvovačky na 5 kilometrech, máme 5 občerstvovaček, každý kilometr je jedna občerstvovací stanice, což je skvělý, na 10 kilometrech jich máme 9.
8: Organizátoři také změnili program a všechny závody posunuli na dopoledne. V tuto chvíli je ještě řada závodníků na trase, ale záchranáři zatím řešili jenom jednotky případů přehřátí a dehydratace. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: A s vydatným horkem bojují i další evropské země. V Německu včera naměřili celoroční teplotní rekord přes 41 stupňů. Belgie má za sebou nejteplejší den v roce. Ve Francii stále platí nejvyšší stupeň varování před horkem ve více než 20 oblastech. A v Paříži je náš zpravodaj Martin Balucha.
10: Francouzský premiér Sébastien Lecornu schválil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Vláda zároveň počítá s investicemi ve výši skoro 2,5 miliard korun na ochlazení zdravotnických zařízení. Výzkumník Pakito Bernard poukazuje na to, že Francie má zpoždění v přizpůsobení se současným vlnám veder oproti Itálii, Španělsku nebo Asii chybí klimatizované prostory. Opoziční národní sdružení chce v týdnu představit rozsáhlý plán klimatizace právě do nemocnic, škol i domovů důchodců. Teplota tady v Paříži klesla na 34 stupňů. Lidé v uplynulých hodinách hledali únik třeba v garážích, spali ve sklepech nebo v parcích. Meteorologové předpovídají ochlazení z neděle na pondělí, je ale podle nich možné, že v nadcházejících dnech přijdou další vedra. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Na vlně veder se bude věnovat taky publicistika hned po zprávách.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
1: A
10: Americká armáda poprvé od podpisu takzvaného memoranda o porozumění udeřila na íránské území. Spojené státy tvrdí, že to byla odveta za íránský útok na komerční loď v Hormuzském průlivu o den dřív. Tehrán vzkázal, že v reakci na toto jeho síly zaútočily na americké základny v Perském zálivu.
11: Íránská diplomacie tvrdí, že americké útoky zasáhly jižní pobřeží země. Mířily na sklady raket, dronů a stanoviště radarů. Tehrán to označil za porušení mezinárodního práva i současného příměří. Americký prezident Trump předtím řekl, že svou hloupostí klid zbraní nedodržel Írán. A to, když dronem poškodil nákladní loď projíždějící Hormuzským průlivem. Viceprezident J.D. Vance vzkázal, že Írán místo násilí může vždy zvednout telefon a diskutovat. Na vyjednávání o trvalé mírové dohodě mají obě válčící země podle společného memoranda ještě nejméně 50 dní. Jiří Kordík, Radiožurnál.
10: 700 demonstrantů v Rakousku zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Provoz by se teď už měl opět pomalu obnovovat. Rakouská policie ale varuje, že řidiči mají s komplikacemi počítat až do večera. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždějí na dovolenou.
12: Obyvatelé regionu nesouhlasí s vládním návrhem Fernský průsmyk modernizovat. Podle organizátora protestu Ludviga Grubera projekt za zhruba 500 milionů eur tranzit přes region ještě zvýší. Veřejnoprávní stanice ORF upozornila, že oblastí projede každou sobotu průměrně 20 tisíc aut, v létě ještě více. Koncem května lidé ze stejného důvodu protestovali na dalším vytíženém úseku, Brennerském průsmyku u Itálie, a podobné blokády jsou naplánované také na srpen. Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti připomíná Den památky obětí komunistického režimu.
13: Slavný státní soude, je mi těžko. Přetěžko.
14: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
15: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
14: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Radiožurnál.
16: Sport. Česká fotbalová reprezentace se vrátila ze světového šampionátu. Národní tým uhrál ve třech zápasech jediný bod a nepostoupil ze skupiny. Spekulace o tom, že by v roli trenéra mohl skončit Miroslav Koubek, po příletu rázně odmítl generální manažer Pavel Nedvěd.
17: Je tady maximální soulad s vedením reprezentace. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, a máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky, a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem, a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
16: Fotbalisté Francie porazili 4-1 Norsko a ovládli skupinu na světovém šampionátu, stejně jako Španělsko, které zdolalo Uruguay 1-0. Do play-off postoupili také Kapverdy po remíze 0-0 se Saúdskou Arábií. Dál jde i Senegal, ten vyhrál nad Irákem 5-0. První ve své skupině skončila Belgie, když zvítězila nad Novým Zélandem 5-1, Egypt remizoval s Íránem 1-1. A tenistka Karolína Muchová vybojovala titul na turnaji WTA v Bad Homburgu. Ve finále v Německu vyhrála první set nad Naomi Osakovou 6-1 a ve druhé sadě Japonka vzdala.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na D3 u Soběslavy a nehoda na pražském okruhu. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Soběslav na 93. kilometru, překážka v pravém pruhu.
19: A na 93. kilometru praskla kamionu pneumatika a je kus pneumatiky v pravém pruhu.
18: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru popojíždí kolona, táhne se na ucpaný pražský okruh a zdržení téměř 20 minut. A na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech na 18.5. kilometru je po nehodě nadále uzavřený levý pruh. Fronta od dálnice D5 je na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. Tolik hlavní zprávy. Teď je tu publicistika a Tomáš Pancíř.
20: Jaká rizika se z pohledu zdravotní záchranné služby pojí s extrémními vedry, jejichž vlna má v Česku o víkendu vrcholit? Nakolik mimořádně vysoké teploty dolehají na lidskou psychiku? Do jaké míry nejnovější vzájemné útoky Spojených států a Iránu ohrozily šance na mírovou dohodu Washingtonu a Teheránu? A v jakých kulisách se v americkém Seattlu odehrával na světovém fotbalovém šampionátu takzvaný zápas hrdosti na podporu LGBT komunity, ve kterém se utkali Iránci s Egypťany? Na pětině měřících stanic v Česku zaznamenali meteorologové v noci na dnešek takzvanou tropickou noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejtepleji bylo v noci v Praze, tam teplota neklesla pod 23,7 stupně Celsia. Vedra mají podle meteorologů vrcholit dnes a zítra. Česko v posledních dnech zažívá vlnu veder, očekává se dokonce překonání absolutního českého teplotního rekordu. Ten je ze srpna roku 2012, kdy bylo 40,4 stupně Celsia. A my už jsme teď ve spojení s mluvčím Pražské záchranné služby Karlem Kirsem. Dobrý den.
21: Dobrý den vám i posluchačům.
20: Co pokračující vedra znamenají pro záchrannou službu? O kolik výjezdů máte kvůli tomu víc než obvykle?
21: Tak ono ve chvíli, kdy porovnáme červnové statistiky těch výjezdů v rámci letošního roku a v rámci minulého roku, tak letos už se přibližujeme ke 200 výjezdů k pacientům, kteří utrpěli takzvaný kolaps zhorka, to je naše taková pracovní diagnóza. A v minulém roce to bylo pouhých 40 výjezdů, přičemž teda v tom letošním ještě ten červen ani neskončil. Takže ta zátěž je, řekněme, vysoká. Nutno říct, že tato pracovní diagnóza kolaps zhorka je spíš taková ta pomyslná špička ledovce, která je vidět a kterou můžeme bezpečně určit. Nicméně ta pravděpodobnost, že ta výjezdovost narůstá, je i s ohledem na to, že jednou z těch nejrizikovějších skupin v těchto teplých dnech jsou seniori, kteří trpí jedním nebo více chronickými onemocněními a u nich právě může vlivem těch vysokých teplot dojít ke zhoršení toho stavu. A naše posádky aktuálně v těch minulých dnech absolvovaly zhruba 300 výjezdů v rámci denní směny, to znamená za 12 hodin, kdy náš dlouhodobý, ale průměr je plus minus 400 výjezdů za 24 hodin, takže i v tomhle tom je vidět ten nárůst.
20: Jsou ty problémy hlavně právě u starších lidí, tak jak jste o tom mluvil, nebo kolabují zhorka i mladší lidé?
21: Ono to horké počasí zatěžuje každého z nás. Je jedno, jestli jste mladý nebo v seniorním věku, ale samozřejmě pro ty rizikové skupiny je náročnější. Tudíž ta odpověď je taková, že kolabují jak mladí, tak i starší a důležitá v tomhletom ohledu je právě prevence.
20: K té se dostanu za chvíli, ale ještě předtím se zeptám, při jakých příznacích je na místě volat záchrannou službu?
21: Určitě ve chvíli, kdy se objeví závažné příznaky, které můžou potenciálně signalizovat, že se jedná o život ohrožující stav, a to jsou typicky bolesti na hrudi, dušnost, silné bolesti hlavy, které nereagují na ta volně prodejná analgetika, ibuprofen a paracetamol, křečové stavy, anebo ve chvíli, kdy dochází k poruchám vědomí, anebo pokud jsme v rámci i toho stavu udělali naše maximum a ten stav toho člověka se i nadále zhoršuje, tak to je chvíle, kdy se na tu linku 155 obrátit.
20: Teď už pojďme k tomu nejdůležitějšímu. Připomeňte prosím, co dělat a co nedělat, abychom ta vedra zvládli ve zdraví.
21: Tak úplně nejlepší první pomocí v rámci těchto horkých dnů je samotná prevence. A naprostý základ je dodržování pravidelného pitného režimu. Ideálně v tomto ohledu popíjet vlažné minerální vody, naopak se spíše vyhýbat vysoce slazeným anebo alkoholickým nápojům, které naopak tu dehydrataci spíše mohou podpořit. Ve chvíli, kdy je nám horko, kdy nám není úplně dobře, tak je dobré se nějakým způsobem fyzikálně ochladit, to znamená zvenčí ochladit. Pokud jsme u vody, můžeme jít do té vody. Samozřejmě důležité je vždycky postupné osmělení a ne jít s rozpáleným tělem do studené vody. A to samé můžeme aplikovat i v rozpálených bytech, které pokud nedisponují klimatizační jednotkou, tak je nelze vlastně v těchto dech nějak ochránit, ochladit. A určitě je vhodné, pokud ten člověk zvládne si dát příjemně vlažnou sprchu, případně pokud je to třeba ležící člověk, který dlouhodobě nechodí, tak určitě chladit krk, zátylek, hlavu, zápěstí a tak tomu dopřát úlevu.
20: Vy jste mluvil už o pitném režimu, kdybychom to měli rozvést, které nápoje jsou nejlepší a kterým se naopak vyhýbat?
21: Už jsem to právě nakousl. To nejvhodnější, co můžeme v rámci těchto dnů tak popíjet, tak je voda nebo minerální voda, která nám dodá jak ty tekutiny, tak i ty potřebné minerály. Právě ty slazené nápoje a alkoholické nápoje, tak spíše to tělo popuzují k tomu, aby se odvodnilo, což právě v době, kdy těch tekutin úplně nemáme dostatek, zbavujeme se jich jak potem, tak se jich zbavujeme i dýcháním. Není problém vydýchat a vypotit 1 litr tekutin v rámci jednoho dne, tak v tu chvíli tyto nápoje nejsou opravdu vhodné.
20: Říká mluvčí zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Karel Kirs. Díky za rozhovor, naslyšenou.
21: Já moc děkuji a krásný víkend.
20: Vedra mají samozřejmě vliv také na naši psychiku. O tom budeme teď mluvit s Pavlem Pařískem, psychologem a psychoterapeutem a zakladatelem konzultačního online projektu Terapie.cz. Dobrý den.
0: Dobrý den.
20: Jak tedy působí vedra, jaká zažíváme v těchto dnech, na psychiku?
0: Tam je možná dobrý se vrátit trošku na začátek, že tělo a mysl tvoří jeden systém. Jo. A když se to tělo brání přehřátí, tak to spotřebovává energii, která nám pak schází vlastně na tu psychiku. Jo. Takže se pak hůř sebeovládáme, máme menší trpělivost, či se méně soustředíme. Takže většina takzvaných psychických dopadů těch veder má tenhle jako vlastně v podstatě fyzický základ.
20: Říkáte, že se hůře ovládáme, že máme menší trpělivost. Dá se tedy říci, že mohou vedra vyvolávat i agresivitu?
0: To se může říct, dokonce je to i vědecky hodně doloženo, že mezi teplem a agresivitou je vztah. V těch horkých dnech přibývá hádek, konfliktu i násilných trestných činů. A znovu ten mechanismus je o tom, že se snižuje ten práh vlastně reaktivity, takže ten člověk, který normálně vlastně nevybuchne, tak když má vyčerpaný organismus, tak snáze mu povolí nervy.
20: Ovlivňuje vedro deprese nebo úzkosti?
0: Ano, taky dokonce vlastně máme i naměřené, že ve velkých horkách stoupá sebevražednost. Ten mechanismus je tady ale především skrz spánek, protože horké noci spánek rozbíjí a ten špatný spánek zhoršuje pak náladu a prohlubuje u lidí skleslost.
20: Vy jste říkal, že v horku se hůře ovládáme, máme menší trpělivost, to samozřejmě může vést ke konfliktům i třeba v rámci rodiny. Jaké jsou rady, jak k tomu přistupovat, abychom to zvládli i v tomto směru v rodinách, to současné počasí?
0: Vlastně rodině tam je základní problém, že jsou všichni naraz vlastně vyčerpaní, takže ten souběh, takže všichni jsou podráždění a nikdo nemá takový jako emocionální tlumiče, aby tomu druhému odpustil nějakou maličkost a vlastně snadno vzniknou ty hádky. A tam je dobrý vlastně jako myslet na to, že to není o tom druhým, ale skutečně o tom jako vedru jako takovým, takže se můžeme zlobit na vedro a ne na tom druhým. Ale ta vlastně celá intervence, co s tím dělat, je ne na rovině psychické, ale na rovině fyzické, což tady už zaznělo u toho předchozího příspěvku, znamená především vlastně, no ten základní intervence, bych řekl, je mít vychlazenou ložnici, takhle, abyste obnovovali spánek a vlastně během dne se pak vyhýbali ztrátě té energie, to znamená patří jako by třeba vyhýbat se teplu anebo ten pitný režim.
20: Leckdo z nás má určitě pocit, že v tom počasí, jaké teď zažíváme, jsme méně výkonní. Z toho, co jste říkal, předpokládám, že je to normální a měli bychom se s tím prostě smířit.
0: Ano, není to žádná lenost, je to přirozená reakce přetíženého těla a tady je jako rozumné to přijmout a nějak se za to nebičovat.
20: Média se samozřejmě snaží v těchto dnech varovat lidi. Ostatně před chvílí jsme připomínali ty základní informace. Mluvili jsme o tom, že záchranná služba má víc výjezdů. Stále slyšíme, jaká rizika ta vedra přináší. Nemůže i tohle vést ke zhoršení situace, k většímu stresu? Nemůže to mít také negativní efekt třeba právě na starší lidi?
0: Tady je potřeba určitá jako rovnováha, jakože ty rizika veder jsou jako reální, tam je třeba o tom informovat, protože pro starší a nemocné lidi zde jde o, jako skutečně o zdraví a život. Zároveň ale platí, že ten stálý proud katastrofických zpráv zvedá hladinu úzkosti. Pokud z každého počasí budeme dělat hrozbu, tak to má dva efekty, teda že lidé vůči tomu otupí, nebo se u nich bude trvale zvyšovat úzkost. A ta informovanost má fungovat tak, že jako člověku by měla pomoci jednat, ne ho jenom děsit. Jo? Tak asi tak.
20: Říká psycholog a psychoterapeut, zakladatel konzultačního online projektu Terapie.cz Pavel Pařízek. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Děkuji taky, naslyšenou.
20: Iránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok zaútočili na vojenské základny Spojených států v regionu. Americká armáda v pátek odpověděla novými údery na cíle v Iránu a odpověděla tím na čtvrteční dronový útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Podle Washingtonu ho podnikly iránské síly, Teherán se ale k této akci nepřihlásil. Dnes iránské vedení uvedlo, že Američané flagrantně porušili nedávno podepsané memorandum o porozumění, které má být základem pro 60-denní jednání o mírové dohodě. O krátký komentář teď požádám Josefa Krause, politologa a bezpečnostního analytika z Masarykovy univerzity. Dobrý den.
4: Pěkné poledne.
20: Aniž bychom zacházeli do podrobností těch nejnovějších vzájemných amerických a iránských náletů, jak si vysvětlit ten původní předvčerejší útok na loď v Hormuzu, pokud ho tedy podnikli Iránci?
4: To je právě to, že my ani nemůžeme příliš zacházet do podrobností, protože ty informace nemáme k dispozici a nepouští je ani americká strana, ani iránská, takže vlastně máme jenom velice, velice kusé informace o tom, že došlo k nějakému útoku, Iránci od toho dávají ruce pryč a v zápětí to vedlo k jakési eskalaci mezi americkými a iránskými silami, ale opět zase bez detailů, takže my nevíme, jaké škody to způsobilo jedné nebo druhé straně. Obviňování, sporušování té dohody jsou tady ve vzduchu. Na druhou stranu vypadá to, že dohoda nadále funguje a nic nenasvědčuje tomu, že by ta eskalace měla nadále pokračovat, alespoň zatím.
20: Nemohli nebo neměli Spojené státy na ten čtvrteční incident reagovat zdrženlivěji? Nebyl tam prostor pro nějaké uklidnění situace na diplomatické úrovni?
4: Určitě ano, ale na druhou stranu tady tohleto všechno se také neděje v nějakém vzduchoprázdnu. Ono tady tohleto všechno je na pozadí právě třeba probíhajícího americko-izraelsko-libanonského vyjednávání, které bylo završeno podepsáním celkem bezprecedentní dohody, která potom teď má další důsledky pro vnitro-libanonskou politiku. A tady tohleto všechno je zajímavé samozřejmě také pro Irán. Testování toho, zda je druhá strana připravena nebo nepřipravená použít případně sílu nebo dokonce sabotovat to americko-iránské vyjednávání, je určitě něco, co obě strany dělají. To znamená, je to opravdu testování toho, zda i nadále nějaké příměří funguje nebo nikoliv. Byť tady paralelně dochází k nějakým jiným dohodám, které ale ten region stejně zasahují.
20: Napovídají ty nejnovější přestřelky a ten nejnovější vývoj něco víc o vyhlídkách dalších mírových rozhovorů?
4: Minimálně to ukazuje, že obě strany jsou pořád připraveny toho protivníka testovat a že nic negarantuje, že dojde k podpisu té smlouvy finální dohody do těch 60 dnů. Že vše je pořád otevřené a vždycky je možné se opět dostat do fáze eskalace, byť zcela zjevně ani jeden ten aktér, to znamená Spojené státy nebo Irán, tady tohle to úplně nechce. Zároveň ale nechtějí vypadat jako slabší v tom vyjednávání.
20: Agentura Reuters označuje za jistou známku pokroku dohodu, kterou v pátek podepsali zástupci Izraele a Libanonu. Ta by měla ukončit izraelské útoky na hnutí Hizbalah. Počítá také s postupným odzbrojením tohoto militantního spojence Iránu. Má z vašeho pohledu tahle ta dohoda větší význam?
4: Ta dohoda je naprosto zásadní a bude mít opravdu zásadní dopad na vnitrolibanonskou politiku a vlastně i bezpečnost. Už v tuhletu chvíli Bejrut a další města jsou zasažena silnými protivládními demonstracemi. Jednoduše řečeno, protože část toho obyvatelstva to vnímá jako zradu své vlastní vlády, která fakticky vydala velkou část libanonského území okupačním silám, což je pro ně nepřijatelné. Zároveň podmiňovat tu dohodu odzbrojením Hizbaláhu je trošku problém, protože Hizbalah se určitě dobrovolně odzbrojovat nebude. A libanonská vláda, libanonský stát nemá sílu na to si toto na Hizbaláhu vynutit. Tím pádem je otázkou, co vlastně přesně v té dohodě jde, respektive jaké to bude mít důsledky, protože ona bude ze své podstaty okamžitě porušována.
20: Říká Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky za rozhovor, naslyšenou.
4: Díky za pozvání, pěkný den všem.
20: Mistrovství světa ve fotbale má za sebou zápas, který už dlouho dopředu budil hodně emocí. A sice zápas hrdosti na podporu LGBT komunity. Ten organizátoři do Seattlu naplánovali dlouho dopředu, v době, kdy ještě nebylo jasné rozlosování turnaje. Ironií osudu prosincový los určil, že se v tomto zápase hrdosti utká Egypt s Íránem. Tedy dvě země, které hodně eufemisticky řečeno nejsou LGBT komunitě nakloněné. Oba státy a jejich fotbalové federace proti tomu protestovali, ale tyto protesty nebyly vyslyšeny. Utkání v noci na dnešek přímo v Seattlu sledoval náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa ve fotbale Jan Kaliba a před vysíláním jsem se ho zeptal, jestli se nakonec zápas hrdosti obešel bez incidentů.
3: Já jsem zaznamenal několik, řekněme, slovních potyček před zápasem u stadionu. Tam byl znát nějaký okrajový odpor k tomu, že to je Pride zápas, nebo i nenávistné projevy vůči LGBTQ komunitě, ale celkově a hlavně na stadionu si myslím, že všechno bylo úplně v klidu. Všichni si to užili po svém. Potkal jsem třeba fanouška Egypta, který si rozbalil svůj kobereček a začal se přímo na ochozu za tribunou modlit. Kolem něj chodili ti lidé v těch duhových tričkách a na tribuně třeba íránská faninka kousek vedle mě slavila gól vášnivým vířením tou duhovou vlajkou nad hlavou, takže pro mě to byl docela zážitek a názorná ukázka, jak spolu můžou lidé vycházet, přátelit se a být k sobě milí a tolerantní, když se do toho nemíchají předsudky nebo mocenské zájmy a konec konců oni se ty duhové vlajky nakonec docela ztrácely v moři egyptských a íránských trikolor.
20: Projevilo se to nějak přímo na hrací ploše, nebo jak se vlastně projevilo v tom zápase to, že to byl zápas hrdosti?
3: Ono to nebylo v režii FIFA, nešlo tedy o oficiální označení zápasu a neprojevilo se to na hřišti, takže kdo se těšil třeba na Mohameda Salaha s duhovou páskou, tak byl asi zklamaný, ale každé město má svůj lokální organizační výbor a Seattle velmi silně podporuje svou LGBTQ komunitu, tradičně v červnu pořádá Pride slavnosti a všechno vrcholí teď o posledním červnovém víkendu, je to tady docela velká věc, kterou nemůžete přehlédnout, do toho měsíce hrdosti se tu tradičně zapojují právě i zdejší sportovní kluby, takže zdejší organizační výbor využil tu příležitost a adoptoval si do letošního měsíce a víkendu hrdosti i tento zápas mistrovství světa, ale šlo opravdu jen o to povzbudit fanoušky, aby si ty duhové vlajky a další symboly vzali i na stadion, pokud chtějí, a jak mi říkali lidé z managementu zdejšího organizačního výboru, bylo pro ně důležité dát takhle najevo světu identitu města. Je to vlastně připomínka toho, že práva sexuálních menšin v USA nejsou samozřejmě most, vybojovali je přibližně v posledních 50-60 letech a teď se mnozí obávají, že jsou znovu v ohrožení.
20: Účast Íránu na fotbalovém mistrovství světa je celkově velmi bedlivě sledovaná, řešilo se to už dlouho dopředu, samozřejmě kvůli situaci na Blízkém východě. Do jaké míry zatím do letošního mistrovství světa ve fotbale promlouvá politika a mezinárodní politické spory?
3: No, řekl bych, že Kanaďané, Mexičané, Američané, že ten šampionát zatím se jim velmi daří atmosférou organizací i přes ty hodně drahé vstupenky, které se řešily a prázdné sedačky, i když je třeba hlášeno vyprodáno jako dnes, tak se dají zaznamenat prázdné sedačky. Tak ten celkový dojem je, myslím, velmi dobrý, ale co to přehluší, ale stále je ta situace vlastně bezprecedentní. Tým, který hraje turnaj na území země, se kterou je ve válce, byť tedy se teď podařilo pokročit v těch vyjednáváních o míru, tak to je nevídané a je to cítit. Já jsem byl na dvou z těch tří íránských zápasů a Íránci se označují za nejutiskovanější tým šampionátu. Trumpova administrativa mění ten jejich režim vlastně před, řekněme, skoro každým zápasem. Teď směli přiletět dva dny před utkáním, předtím jenom den před utkáním, ale vracejí se hned zase. Teď právě jsou někde v letadle ze Seattlu od kanadské hranice do Mexika, protože nesměli tady přespat a museli opustit americké území okamžitě a trenér Galenej neopomene na žádné tiskové konferenci se opřít do Trumpovy administrativy v tomto ohledu.
20: A možná se ještě k dalšímu zápasu do Spojených států vrátí, protože skončili ve skupině Iránci třetí, to znamená, mají ještě šanci na postup. Samozřejmě i to dál bude sledovat náš reportér na mistrovství světa ve fotbale Jan Kaliba. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
20: A já doplním ještě aktuální zprávu k předešlému tématu. V Hormuzském průlivu byl zasažen neidentifikovaným projektilem tanker. Byl poškozen můstek, informovala o tom před chvílí britská agentura pro námořní bezpečnost. Samozřejmě i to, stejně jako následky pokračujících veder, budeme sledovat v dalším vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Další věci uslyšíte v našem odpoledním zpravodajství. Z polední publicistiky už je to všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
5: Dobrý den, Radiožurnál posloucháte ve 12 hodin a 30 minut. Další zprávy má Vojtěch Tomášek.
7: Meteorologové dál varují před extrémním horkem. Dnes a zítra můžou teploty vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Lidé by měli hodně pít, nejlépe čistou vodu, vyhnout se velké fyzické zátěži a nebýt dlouho na přímém slunci. Kvůli horku platí výstraha i před požáry, a to na většině území Česka. V libanonském Bejrútu vypukly demonstrace proti včerejšímu podpisu rámcové dohody s Izraelem, informovala o tom agentura DPA. Militantní hnutí Hizballáh vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem odmítá. Uvedlo, že se postaví všem opatřením, která z jednání vyplývají. Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovusložení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotovo bude do několika dní.

0: Hezčí cestu.
1: Kolona na D5 u Rudné a požár u D4 u Příbrami. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5,5 kilometru pojedete v koloně, levý pruh jede rychleji. Ta se táhne na Pražský okruh za sjezd na Ořech, tam se před zhruba 5 minutami podařilo po nehodě vše odklidit a kolona se postupně rozjíždí. Je ovšem silný provoz, nějakou dobu to ještě potrvá. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram opatrně na 42. kilometru hořela tráva vedle dálnice. Uzavřený je tam pravý pruh, kolona se netvoří. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Soběslav dejte pozor, na 93. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. Na D1 na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy je už pouze kratší kolona mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, zdržení do 10 minut. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů stavějí v Petrohradu most a jezdí se k Ivadlově. Delší fronta směrem do Varů je teď na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, tvořit se může kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
3: Dobrý den, asi se mnozí těšte na pondělí, protože podle Českého hydrometeorologického ústavu podle nich začne počasí v České republice od západu ovlivňovat studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Česko si dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Přesně před 76 lety, tedy 27. června 1950, totiž komunistický režim zavraždil po vykonstruovaném soudním procesu právničku, političku a bojovnici za práva žen Miladu Horákovou. Stalo se to brzy ráno na dvoře pražské pankrácké věznice. Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté poslali na šibenici z politických důvodů.
1: Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluju tuto zem, miluju tento lid.
2: Tak to stvárnil poslední chvíle Milady Horákové seriál České století z roku 2013. Hrála ji Petra Jungmannová. Slova se dochovala z dobového protokolu o provedení popravy. Spolu s Horákovou oběsili i Jana Buchala, Záviše Kalandru a Oldřicha Pecla. Ti byli spolu s ní odsouzení v jednom z nejznámějších politických procesů, který trval od 31. května do 8. června 1950.
3: Vy, obžalovaná Horáková, Kleinerová, Zemínová, když jste zrazovali naši vlast.
2: Zmiňuje komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová na dobovém záznamu i další ženy obžalované ve 13-člené skupině z velezrady a špionáže pro Západ. Proces s takzvanými nepřáteli lidu doprovázela propagandistická kampaň ve filmu, rozhlase a tisku. Připomíná historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Sinek.
4: Bylo zároveň využíváno takzvaných lidových rezolucí, kdy jednotlivé pracovní kolektivy nebo i kolektivy třeba dětí ze škol tak byly nuceny nebo přesvědčovány k tomu, aby sepisovali žádost o přísné potrestání všech obžalovaných.
2: Miladu Horákovou, kterou věznili už nacisté, komunisté zatkli v roce 1949. Důvodem bylo její působení po komunistickém převratu v únoru 1948. To například udržovala kontakt se svými spolustraníky z Národně socialistické strany, kteří emigrovali. Že posílala zprávy na Západ, Horáková řekla i během soudního procesu.
5: Vymýšlené zprávy, které měly napomáhat mé ilegální a jejich rozvratné činnosti. To znamená, že musely být zprávy, které šly přirozeně proti lidově demokratickému, proti dnešním poměrům zde, že.
2: Vypovídala naučenou odpověď podle předem schváleného scénáře Milada Horáková. Celý proces komunisté dopředu připravili během různých porad. Rozsudek během pražského jara v roce 1968 zrušil československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Většina zemí na fotbalovém mistrovství světa už má o svém pokračování na turnaji jasno. Přibližně polovina postupujících už navíc ví, s kým se potká v prvním kole playoff. O zbývající místa ve vyřazovací fázi se bude hrát v noci z dneška na zítřek. No a podrobnosti uslyšíte už za malou chvíli od kolegů ze sportovní redakce ve víkendovém radiožurnálu.

0: Na fotbalové mistrovství světa se v noci z dneška na zítřek rozhodne o posledních zemích, které postoupí do play-off. To si letos na největším světovém šampionátu v historii zahraje celkem 32 týmů. No a kdo už má postup jasný a kdo si ho teprve musí vybojovat, to právě teď probereme se Štěpánem Bémem z naší sportovní redakce. Tak na které týmy se můžeme dnes večer v noci na zítřek těšit? Dobrý den.
1: Hezký den. Z hlediska té postupové matematiky budou asi nejzajímavější hned ty první dva duely, které startují od 23 hodin. Chorvatsko nastoupí ve Filadelfii proti Ghaně. Afričané mají o bod víc a zároveň stejně jako první Angličané. Pokud chtějí Chorvaté získat do play-off výhodnější pozici, potřebují vyhrát. Chorvatský trenér Zlatko Dalić řekl, v čem se jeho tým potřebuje zlepšit.
2: Pohyb míče musí být z naší strany rychlejší, jsme pomalí a nedaří se nám vytvářet si větší šance. Plně si uvědomujeme důležitost tohoto zápasu a také sílu soupeře. Ghaňané jsou sebevědomí a plní energie. Bude to pro nás těžké.
1: První místo v této skupině bude hájit Anglie proti Panamě. Představit se můžou také obě největší hvězdy současného fotbalu. Portugalce s Cristianem Ronaldem čeká Kolumbie a Lionel Messi může nastoupit s Argentinou proti Jordánsku. Messi začne v tomto zápase jako náhradník, potvrdil to trenér. A Demokratická republika Kongo postoupí, pokud porazí Uzbekistán. Alžírsko se utká o výhodnější pozici zase s Rakouskem.
0: No, polovina dvojic pro první kolo play-off už je známá. Které zápasy budou nejzajímavější?
1: Největším překvapením je určitě postup Kapverd. Ostrovní země, kde žije 500 000 obyvatel, hraje na mistrovství světa poprvé. Ve skupině třikrát remizovala a v play-off si zahraje proti obhájcům titulu Argentině. Atmosféru bude mít ale i utkání mezi Spojenými státy a Bosnou a Hercegovinou. Evropanům se totiž splní sen, o kterém se zpívá i v jejich fanouškovské hymně s názvem USA od kapely Dubioza Collective, která se stala hitem ve chvíli, kdy se země na šampion dostala. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. No a dál ty verše pokračují v překladu Vezměte mě na Golden Gate, já se přizpůsobím. A právě od mostu Golden Gate v San Francisku přitom Bosna a Hercegovina bude hrát jen kousek. Proti USA nastoupí v asi 70 kilometrů vzdálené Santa Kláře.
0: Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Informovat bude naše sportovní redakce a třeba i Štěpán Pem. Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Staníku, pojď! Kočár čeká!
4: My vás máme celkem v merku.
5: Stando?
4: Jste perspektivní kádr, pracujete v důležitým podniku.
5: Zdravím, jsou druhé umělce.
6: Je zmaštěný jak papír odsekaný. Je tohle to možný vůbec?
4: Jste hodně společenský.
7: Víš, co to je za zodpovědnost jezdit pro televizi? Slyšíš?
5: Slyším.
8: Hrdinka práce poprvé.
9: Stop.
10: To se teď asi budeme vídat častěji, vidíte.
5: Přesu.
11: Filmová retrosérie Volha. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
12: Radiožurnál je 13 hodin. Vojtěch Tomášek má další zprávy.
13: Ukrajinské rakety zasáhly vojenskou továrnu v ruském Volgogradu. Železniční dopravci kvůli vysokým teplotám ruší parní vlaky. Tenistka Muchová ovládla turnaj WTA v Bad Hormugu. Silný provoz čekejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. A bude slunečno, teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že ukrajinské rakety s plochou dráhou letu zasáhly ruský vojenský podnik ve Volgogradu. Rozsah poškození zatím není známý. Volgogradské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana ukrajinský útok odrazila.
14: Očití svědci natočili mobilními telefony 4 velké exploze v továrně Titan Barikády. Ta mimo jiné vyrábí odpalovací rampy pro rakety typu Iskander, Topol a Yars. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu na sociálních sítích napsal, že každý ruský podnik, který pracuje pro válku, je spravedlivým cílem. Dalším cílem byla už podruhé tento měsíc důležitá přečerpávací stanice v Torovo ve Vladimirské oblasti. Ta zásobuje Moskvu ropnými produkty. Rusko dnes leteckými bombami zasáhlo Záporoží, odkud tamní úřady hlásí nejméně 9 zraněných, z toho 2 děti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
13: Klíšťová encefalitida zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit třeba bolesti hlavy anebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali déle než rok.
15: Dlouhodobě sledujeme a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou věkově závislé a že vídáme u mladých lidí.
16: Říká infektolog Martin Slížek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, podle kterého měla i půl roku po prodělané nemoci alespoň jeden přetrvávající následek skoro polovina sledovaných pacientů.
15: Potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dál.
16: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 700 případů klíšťové encefalitidy. Andrea Skalická, Radiožurnál.
13: České dráhy ruší kvůli vysokým teplotám a vysokému riziku požáru víkendové jízdy parních vlaků. Týká se to třeba tratí mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou nebo Horní Cerekví a Táborem. Ze stejného důvodu nevyjedou parní vlaky ani na severní větvi Jindřichohradecké úzkokolejky ve směru na Obrataň. Dnešní jízda do Nové Bystřice ale vyrazí podle plánu. Podle mluvčí společnosti Gepard Express Markéty Bočkové doprovodí vlak speciální hasicí drezína.
17: Její posádka bude hlídat, zda je na trati za vlakem všechno v pořádku. Lokomotiva je vybavená stříkáním vody do popelníku, popel se tak ochlazuje a nemůže se vznítit. Pod komínem lokomotivy máme i speciální síta, která zachytávají jiskry.
18: Sport. Fotbalisté Cape Verde remizovali na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 0-0 a postoupili do play-off. Nováček šampionátu byl ve skupině druhý za Španělskem, které zdolalo Uruguay 1-0. V prvním kole vyřazovací fáze nastoupí Cape Verde proti Argentině a pro kapverdského gólmana Vozinu to bude životní zážitek.
19: Myslím, že tohle si nikdo z nás ani nepředstavoval. To, že jsme se kvalifikovali do play-off, je pro nás obrovskou odměnou. Pro každého fotbalistu je to zkrátka sen, hrát proti Argentině s Lionelem Messim.
18: Belgie porazila Nový Zéland 5-1, Egypt remizoval 1-1 s Íránem, Francie zvítězila nad Norskem 4-1 a Senegal nad Irákem 5-0. Tenistka Karolína Muchová vyhrála turnaj na trávě v Bad Homburgu. Japonka Osaková ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro Češku vzdala.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Situace na D5 před Prahou a nehoda na D46 u Olšan. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru se rozjíždí kolona po dřívější nehodě na okruhu, už jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D4 z Prahy do Strakonic opatrně za sjezdem na Příbram na 42. kilometru se pohybují silničáři po dřívějším požáru trávy vedle dálnice. Uzavřený je pravý pruh, kolona se netvoří i tak opatrně.
22: A ten vlastně za tou dvojitou zatáčkou jsou nějaký silničáři, specifkou a hrozně blbě se tam jako dobrzdě předtím. To jo, neodpovídá to tý vzdálenosti, co je na značkách.
21: Na D46 z Olomouce do Vyškova dejte pozor za sjezdem na Olšany u Prostějova. Na 29. kilometru se srazila dvě auta, blokovaný je pravý pruh, kolona se netvoří. A na D35 z Mohelnice do Olomouce z Bystřete za sjezdem na Unčovice na kilometru 253,5 stojí nákladní auto. Není tam odstavný pruh a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
11: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
20: Počasí.
13: Dál bude jasno nebo skoro jasno, může se tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Patricie Strouhalová.
12: Je to tak, dobrý den. Česko v posledních dnech zažívá vlnu vedera. Dnes se čeká, že bude překonán absolutní český rekord. Ten byl 40 stupňů, 4 desetiny stupňa Celsia a bylo to ze srpna roku 2012. Ale podle statistik bylo historicky nejtepleji v noci 8. srpna roku 2013. Bylo to v Bystřici pod Hostýnem a tam neklesla teplota pod 27,2 desetiny stupně Celsia. No a meteorologové nehodli, čili, že tenhle ten rekord by právě v noci mohl být, té noci na pondělí, překonán. Začíná opravdu sezóna letních dovolených, no Češi ale váhají stále s rezervací ubytování. Naše reportérky pro vás tedy zjišťovaly, kde stále mají volné pokoje a řeknou vám to za okamžik.
20: Víkendový radiožurnál
23: a Patricie Strouhalová.

0: To byl Bruno Mars ve vysílání víkendového radiožurnálu 10,5 minuty po 13. hodině odpoledne. Začínají prázdniny, s nimi i doba letních dovolených. Podle Asociace hotelů a restaurací se ceny ubytování v Česku meziročně zvýšily o necelých 5%. Provozovatelé očekávají stejnou, možná ještě o něco vyšší obsazenost než loni. Turisté ale s rezervacemi čekají do poslední chvíle. Tak jak to vypadá s ubytováním na horách na severu Čech, tak to pro nás se zjišťovala reportérka Kateřina Kubíčková. Vítám vás ve vysílání, dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Tak kapacity oslovených hotelů a penzionů v Jizerských horách a Krkonoších jsou naplněné zhruba z poloviny, ale například v harachovském penzionu Krakonoš mají rezervovaných jen něco málo přes 20% pokojů. Majitel Daniel Beneš řekl, že takto špatně na tom s rezervacemi na léto ještě nebyly. Většina oslovených zařízení mírně zdražila, třeba Labská bouda zvýšila ceny o 3%. Jako nejčastější důvod zdražení uváděli provozovatelé růst nákladů na mzdy. Petra Pouchová z Horské boudy Dvoračky v Rokytnici nad Jizerou řekla, že víkendové pobyty musely kvůli vyššímu zájmu zdražit o desetinu. V Jizerských horách také přibylo jednodenních pobytů, typicky jde podle hotelierů o turisty, kteří prochází stezku Českem nebo jiný horský pochod. Podobnou návštěvnost jako loni mají i některé kempy v Královéhradeckém kraji, třeba autokemp Rozkoš u České Skalice nebo autokemp Náchod Běloves. Ale například kemp Buč u Adršpašsko-Teplických skal je obsazený jen zhruba z pětiny, což je na léto méně než obvykle.
0: No tak děkujeme Kateřině Kubíčkové a zdravíme na sever Čech. My se také podíváme, jak jsou na tom na Moravských horách. Další informace teď už nabízí reportérka Sabina Millerová. Vítám i vás, dobrý den.
2: Dobrý den. Zájem o letní pobyty v Jeseníkách je podle oslovených ubytovatelů vyšší než loni. Například hotelu Valdez v Loučné nad Desnou mají už teď obsazeno zhruba 80%. Rychle se plní i kapacity na Červenohorském sedle. Ubytovatelé se shodli, že za vyšším zájmem stojí mimo jiné i aktuální situace ve světě, kdy lidé kvůli pocitu bezpečí volí častěji právě tu zemskou dovolenou. Co se pak týká chat a chalup, tak tam je zájem o ubytování o něco nižší než loni. Pokud se podíváme na další horské oblasti na Moravě, tak hotely a penziony ve Zlínském kraji hlásí před sezónou průměrnou obsazenost kolem 65%. Beskydech na Setínsku je to pak zhruba 60%. Menší penziony v Beskydech ale podle provozovatelů evidují spíše pokles rezervací. Podle provozní penzionu Adela na Valašsku Zuzany Hrabalové lidé z rezervací vyčkávají na poslední chvíli. Naopak v penzionu Mikulčin Vrch v Bílých Karpatech mají na červenec obsazeno zhruba 70%. První týden prázdnin mají pak zcela vyprodaný.
0: A první týden prázdnin je tady co vědou. Tak díky moc. Informace jednak od Kateřiny Kubíčkové a také od Sabiny Millerové ve víkendovém radiožurnálu. Nabízíme teď muziku Guns N' Roses, ty jste zcela jistě poznali. Tak dobrý den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Meteorologové v Česku varují opravdu před extrémními teplotami. Může být až 41 stupňů Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by lidé měli dodržovat pitný režim, omezit pobyt na slunci. No a lidé, kteří přes víkend zůstávají ve městech, únik před vedrem řeší tím, že jdou k vodě anebo jdou do nějakých zahrad na koupališti v Divoké Šárce. Tuhle chvíli je i naše reportérka Monika Doležalová. Hlava na hlavě, nebo nedošli Pražané ani tam? Dobrý den. Ve vysílání se za chvilku spojíme s naší reportérkou. Jak jsme říkali, v Česku je extrémní vedro, tak kam před ním utíkají nejčastěji lidé z měst.

0: Meteorologové varují extrémní teploty v Česku. Dnes může být až 41 stupňů, proto nás to táhne k vodě. Nejstudenější voda v Praze je na koupališti v Divoce Šárce. To je totiž proslulé svojí studenou vodou, protože ty bazény napájí voda z okolních pramenů a i v těch největších vedrech se ta teplota vyhřeje maximálně na 23 stupňů. Tak už jsme ve spojení s naší reportérkou Monikou Doležalovou. Ta voda je opravdu chladnější. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne, ano je, ale vypadá to, že to nikomu nevadí. Areál už se plní, ve stínu pod stromy nenajdete žádné volné místo. Nejlépe to vymysleli návštěvníci se slunečníkem. Já už hodinu a půl sleduji dlouhou frontu před vstupem do areálu, která se téměř nekrátí a naopak lidé stále přicházejí. Takže až se sem dostanou, nenajdete tu volné místo. Atmosféra je ale navzdory vedrů velmi dobrá. Jsou tu rodiny s dětmi, skupiny kamarádů i lidé, kteří se přišli jen na chvíli odpočinout. Hodně lidí se chladí právě ve vodě nebo ledovými nápoji a co jsem si všimla, tak i fronta na občerstvení se postupně zvětšuje.
0: No, lidé v areálu můžou využívat i různá sportovní hřiště, aktivity. Je o ně zájem v tomhle vedru?
1: No, překvapivě ano. Je obsazeno už beach volejbalové hřiště. Lidé hrají také stolní tenis. Jsou obsazené, koukám, 3 pingpongové stoly. Ale teda největší aktivitu tu vykazují děti, co běhají po areálu koupaliště, užívají si vodu a koukám, že skákají i na trampolíně. Je znát, že ale většina lidí přece jen volí ten klidnější režim. Hodně se odpočívá, vyhledávají stín a snaží se hlavně dodržovat pitný režim. Já už jsem bazén zkoušela, ten bazén je rozdělen na 2 části. Jedna je teplejší a ta druhá chladnější, ale už se začíná zaplňovat i ta chladnější část, anebo aspoň lidé sedí po okraji a chladí si nohy.
0: Je to hlava na hlavě, jak se říká?
1: Ano, ano je. Já přemísťuji stále deku do stínu, ale už nemůžu ulovit ani kousek, ani na hlavu.
0: Tak díky moc, Monika Doležalová, ve vysílání víkendového radiožurnálu. Mějte se hezky.
1: Hezký den.

0: Tropická noc se vyskytla skoro ve všech krajích od nížin po hory. O počasí i ve zprávách. Radiožurnál 13 hodin 30 minut. A zprávy připravuje Vojtěch Tomášek.
1: Další plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl neidentifikovaný projektil, informovala o tom britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Podle ní střela poškodila lodní můstek, posádka tankeru je ale v pořádku a na místě nehrozí žádné ekologické škody. Podobný incident se stal už ve čtvrtek, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní plavidlo. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. Příběhy z Bible se na veřejných školách v americkém Texasu dostanou na seznam povinné literatury. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Četba nového zákona se bude vztahovat až na 5 milionů žáků. V Texasu od loňska mimo jiné platí nařízení, podle kterého učitelé musí ve třídách vyvěšovat desatero přikázání. Sport. Fotbalisté Egypta postoupili poprvé v historii do vyřazovací fáze na mistrovství světa. V závěrečném zápase ve skupině jim k tomu stačila remíza 1-1 s Íránem a skončili druzí o skóre za Belgií, která porazila Nový Zéland 5-1. Francie vyhrála 4-1 nad Norskem, Senegal 5-0 nad Irákem, Španělsko zdolalo Uruguay 1-0 a Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Mirošovic a překážka u Vlašimi. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov z 21. kilometru čekejte pomalejší provoz za dopravní omezení na

0: 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude jasné nebo skoro jasné, tvořit se může i kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Ještě k počasí dobrý den. V nižších polohách východní poloviny České republiky bude i v pondělí extrémní vedro. Teploty tam s velkou pravděpodobností překročí 37 stupňů. V těch ostatních regionech bude počasí už ovlivňovat studená fronta. Přesto budou s výjimkou západu a severu Čech teploty dál šplhat nad 31 stupňů.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
4: We were strangers at the bar. They were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over. Came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place. That night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you.

Francouzská vláda schválila objednávku 30 tisíc klimatizací pro nemocnice. Premiér Sébastien Lecornu potvrdil, že vlna veder je sice na ústupu, ale varoval před tlakem na nemocnice. Tak detaily už za chvilku probereme s naším zpravodajem v Paříži.

0: Vlna veder v Evropě láme rekordy. V Německu padl celoroční teplotní rekord a v Británii naměřili třetí den po sobě nejvyšší červnové teploty. No i ve Francii přetrvává nejvyšší stupeň varování před horkem. A to asi ve více než 20 oblastech. V centrální části země se dnes znovu očekávají teploty přes 40 stupňů. Premiér Sebastian Lecornu řekl, že vlna veder je sice pomalu na ústupu, ale varoval před tlakem na nemocnici. A detaily z Paříže teď už máme od našeho zpravodaje Martina Baluchy. Martine, dobrý den.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Jak výrazně jsou tedy francouzské nemocnice přetížené po těch vytrvalých vedrech? Hrozí vyšší počet obětí?
1: Ten tlak je výrazný. Odpovídá tomu i to varování premiéra, o kterém jste mluvila. Linky pařížských záchranných služeb registrují nárůst telefonátů o 80% i vyšší počet příjmů, skoro až o 40% oproti běžným dnům. Podmínky v nemocnicích taky nejsou vyhovující, mnoho z nich nemá klimatizaci a pacienti si samozřejmě stěžují na velké horko.
0: No a když se podíváme na ty francouzské nemocnice, na to, jak jsou přetížené po těch vytrvalých vedrech, jaká ta situace je, protože když se podíváme, tak varování premiéra, které jsme zmiňovali na začátku, je vážné.
1: To přetížení je výrazné, mluvili jsme o tom, že skutečně těch 80% vyšší počet příjmů, taky vyšší počet těch telefonátů na záchranné služby. Není to ojedinělá zkušenost, samozřejmě už Francie pamatuje podobné vlny veder z roku 2003, tehdy zemřelo 15 tisíc lidí, ale pokud jde o ty bilance, tak si budeme muset počkat ještě pár dnů, protože vždycky to funguje tak, že to sčítání potom možných obětí se dělá vždycky na konci té vlny veder. Je taky velmi složité vlastně zjistit, co zapříčinilo úmrtí u lidí. Jisté je to, že Paříž a obecně francouzské úřady kvůli snížení tlaku na nemocnice zrušily některé akce tady v Paříži. Se to týká například Paris Pride, to znamená pochodu hrdosti. Paříž zavedla i dočasný zákaz konzumace, prodeje alkoholu a to právě z toho důvodu, aby snížila ten tlak na nemocnice.
0: Na Francii oproti Itálii, Španělsku nebo Anglii pozadu, pokud jde o ty klimatizované prostory. Jak chce vláda dohnat tohle zpoždění?
1: Francouzský premiér Sebastian Lecornu schválil objednávku 30 tisíc klimatizací do nemocnic. Vláda zároveň počítá s investicemi ve výši skoro 2,5 miliard korun na ochlazení těch zdravotnických zařízení. To jsou ta rychlá řešení. Kabinet chce taky vypracovat plán na rekonstrukci bydlení, instalaci ventilátorů, rozprašovačů, ale faktem je, že opozice vládu kritizuje za to, že nedělá dost, že zaspala v přizpůsobení se tomu horku. Le Penovci, to znamená Národní sdružení, chtějí začátkem příštího týdne představit takzvaný plan klim, tedy plán klimatizace, který počítá právě s instalací klimatizace do nemocnic, škol, domovů důchodců. Je to plán, který počítá s miliardovými investicemi.
0: A Francouzi ve vašem okolí, jak snášejí tak vysoké teploty, kolik teď máte v Paříži?
1: No, ty poslední hodiny a dny byly opravdu velmi náročné. Teď ta teplota klesla, když řeknu v uvozovkách, klesla na 34 stupňů, takže už je to snesitelné, ale poslední dva týdny ty teploty několikrát překonávaly hranici a docela výrazně v některých oblastech 40 stupňů, takže lidé hledali různé úniky. Máme přátelé známé, kteří spali ve sklepě, další ve veřejných parcích, pracovali v garážích, protože skutečně ty byty nebyly obyvatelné, tak velké horko tam bylo. My jsme v bytě registrovali několikrát teploty přes 30 stupňů, takže aspoň takovým způsobem se lidé snažili ochladit. Máme známé Asiaty, kteří se nás ptali, jak tady právě v Evropě na to mají jít, jak přežít ty vlny veder, protože oni jsou zvyklí na klimatizované prostory, tak jsme jim radili, ať co nejvíc vyvětrají ráno a pak ať vaří taky ráno, aby se tím nezateplil ten byt, ale to je asi tak všechno, co se dalo poradit a možná pak ještě schladit se v nově otevřeném parku nebo v kanálu San Martin, ale těch možností není moc.
0: No ve středu a ve střední Evropě mají ta vedra kulminovat právě teď o víkendu. V Česku by ta teplota se měla přiblížit dokonce k 41 stupním nebo dokonce i tady tu hodnotu překonat. No tak to zvládněme. Děkuju moc a zdravím do Paříže našeho zpravodaje Martina Baluchu. Naslyšenou.
1: Taky držím pěstě, naslyšenou.

Terezie Anna Marie Tichá ve vysílání víkendového radiožurnálu. Elitní české i zahraniční golfistky hrají turnaje Czech Ladies Open v Berouně, tak za chvíli tam půjdeme za naším reportérem. Tohleto, tak to je Nirvana.

0: Golfistky hrají druhé kolo turnaje Czech Ladies Open na podniku elitní evropské kategorie. Startuje i 11 Češek, tak pojďme opět za naším reportérem Krištofem Kousalem, který řekne, jak to tam probíhá v tomhle počasí. Dobrý den.
1: Hezký den, Češky už mají dohráno s výjimkou jedné ze dvou amatérek. Aniky Kohoutek, ta má před sebou už jenom posledních pár úderů a taky už bude mít dnes dopoledne hotovo. Nejlepší z Češek aktuálně na děleném osmém místě Jana Melichová, šampionka z roku 2022 z tohoto turnaje, která dnešní druhé kolo zahrála za 4 rány pod par, celkově minus 9, a to jí právě vynáší tu dělenou osmou pozici. O dva údery hůř je na tom Tereza Zapletal-Koželuhová, ale i ona si zapsala dva údery pod par v druhém kole. Toto turné celkově je na minus 7 a i ona by možná mohla pomýšlet ještě na to, že by útočila na ty nejvyšší příčky. Ty jsou aktuálně v držení dvou žen, dvou Seveřanek, Lisa Petersonová ze Švédska a Nora Komulainenová z Finska. Obě mají skóre minus 12 a dělí se tedy o první pozici. No, co je ale důležité, tak to bude hranice postupu do nedělního finálového kola. Ta aktuálně v úvozovkách visí na minus 4 a v této situaci se do nedělního kola dostane 5 českých golfistek. Kromě Jany Melichové to bude ještě Tereza Zapletal-Koželuhová, tu o té už jsme taky mluvili, Lucie Váchová, Sára Kousková, Patricie Maková a to je vlastně všechno v tuhle chvíli, protože Anna Andrýsová má skóre minus 3 a ta už se nepodívá do zítřejšího finálového kola. Stejně jako Kristýna Napolejová, která ze všech Češek zahrála nejlépe ve druhém kole minus 5, ale zkrátka jí to na ten postup nevýjde. No a když byla řeč o Sáře Kouskové, české jedničce, tak té se druhé kolo tolik nepovedlo. Zahrála plus 2 ve velkém vedru, celkově je na skóre minus 5 a dělí se o 35. pozici. Když jsem se golfistek ptal na to, jak se vyrovnávali s tím vedrem, tak každá na to měla trošku jinou odpověď. Lucii Váchové to příliš nevadilo. Jana Melichová ta zmínila, že měla jednu poměrně zásadní krizi během nebo v průběhu druhého kola, ale dokázala jí přejít, přetlačit a nakonec je nejlepší ze všech Češek a Sára Kousková. Ta zkrátka se trápila možná trošku víc se hrou než s tím počasím a i z toho plyne ta aktuální dělená 36. pozice, ale v neděli tady domácí fanoušci uvidí. Zberou na Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na Filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. Poslechněte si i další zprávy, má je Vojtěch Tomášek.
5: Čeští záchranáři odletěli do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. Demonstranti zablokovali jednu z nejdůležitějších tras přes Alpy, Fernský průsmyk. Tenistka Muchová vyhrála turnaj na trávě v Bad Homburgu. Stojící auto nepřehlédněte na D1 na 54. kilometru směrem do Brna. A odpoledne bude i dál slunečné s teplotami až kolem 39 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Lidem zasaženým zemětřesením ve Venezuele budou pomáhat čeští hasiči a záchranáři. Tým odletěl dnes dopoledne z pražského letiště Václava Havla. Záchranáři budou pomáhat hledat lidi v sutinách a poskytovat jim potřebnou pomoc.
7: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
8: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
7: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
9: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
7: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
5: V noci na dnešek zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Windl. Bylo mu 102 let. O Windlovi úmrtí informovala Paměť národa. Za druhé světové války se podílel na protinacistickém odboji a po roce 1948 i na protikomunistickém. Pomáhal uprchnout za hranice desítkám lidí, které režim pronásledoval. Komunisté Windla kvůli tomu věznili. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Radiožurnál to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté čekají, říká David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
10: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volní pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
5: 700 demonstrantů v Rakousku zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Blokáda už skončila, rakouská policie ale varuje, že řidiči mají s komplikacemi počítat až do večera. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždějí na dovolenou.
11: Obyvatelé regionu nesouhlasí s vládním návrhem Fernský průsmyk modernizovat. Podle organizátora protestu Ludviga Grubera projekt za zhruba 500 milionů eur tranzit přes region ještě zvýší. Veřejnoprávní stanice ORF upozornila, že oblastí projede každou sobotu průměrně 20 tisíc aut, v létě ještě více. Koncem května lidé ze stejného důvodu protestovali na dalším vytíženém úseku, Brennerském průsmyku u Itálie. A podobné blokády jsou naplánované také na srpen. Bára Vránová, Radiožurnál.
12: Sport. Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, když s jedním bodem skončili ve skupině poslední. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na ruzyňském letišti připravené prohlášení a mluvil i o tom, že věří v lepší fotbalovou budoucnost.
13: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem, přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
12: Tenistka Karolína Muchová vybojovala titul na turnaji WTA v Bad Homburgu. Ve finále v Německu Češka vedla 6-1 a 1-0, Japonka Osaková pak kvůli zdravotním problémům vzdala.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 u Mirošovic a překážka u Vlašimi.
3: Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Benešov. Na 21. kilometru se dojíždí do kolony před omezením na mostě Šmejkalka, zdržení kolem 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Vlašim. Na 54. kilometru stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh v pravotočivé zatáčce. Místo je už označené světelnou šipkou. Na D4 z Prahy do Strakonic opatrně za sjezdem na Mníšek pod Brdy. Na 26. kilometru vyšetřují kolizi dvou aut, kolona se netvoří. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů hned za Bochovem u druhé odbočky do města stojí dodávka, může se vybočovat. A v Praze na jižní spojce spozorněte před Barandovským mostem, za sjezdem do Modřanské stojí porouchané auto v pruhu pro autobusy. Je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne bude dál jasné nebo skoro jasné, tvořit se může i kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Zítra se ještě oteplí až na 40 stupňů. V západní polovině Čech se pak později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky anebo bouřky. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: Dobré odpoledne. Za chvíli uslyšíte, jaké je to zkoušet do noci na Pražském hradě na Shakespeareovské slavnosti, protože to právě prozradila herečka Sára Rychlíková, která tenhle týden byla hostem radiožurnálu. No a kromě ní za mikrofon usedli třeba vědkyně Kateřina Komrsková nebo ředitel dopravní policie Michal Hotboď. No a my vám právě v té následující hodině, která začíná, přiblížíme to nejzajímavější z těchto rozhovorů. Tak dobře.
1: Host radiožurnálu.

0: Český rozhlas Vltava tenhle týden zveřejnil sérii zabývající se svobodnými zednáři. No a věnoval se tomu i pondělní host radiožurnálu. Tak kde končí mýty a začínají dějiny svobodného zednářství? Do studia dorazila historička Jana Čechurová, autorka knihy Čeští svobodní zednáři ve 20. století. Odkud se tedy vzaly nejznámější zednářské legendy, kdy skutečně hledat počátky prvních louží a jakou roli se hráli zednáři v československých dějinách? I na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Dá se říct tedy, že se tenkrát dařilo zednářům v Československu zatím nejlíp? A co to znamená, že se jim dařilo vlastně?
2: První zlatý věk svobodných zednářů je určitě na konci 18. století v éře Josefa II. A Leopolda II. Pak v 19. století pro české země je to opravdu jako vlastně velké přerušení kontinuity, protože vlastně byla jako dvorským dekretem bylo zakázáno lidem ve státní službě být v různých tajných spolcích a předtím většina zednářů vlastně nějakým způsobem sloužila jako státu v akademickém prostředí, v armádě a tak. A takový opravdu jako boom obnovovací začal se vznikem Československa, ale už měli na co navazovat, protože před první světovou válkou vlastně v Praze vznikla, jako si to riskli vlastně, první lóže Hiram, která měla české i německé členy a rituálně, ale vlastně jako pracovala v Uhrách, protože v Rakousku to, nebo ani v českých zemích to možné nebylo. A z toho podhoubí dva dny před vznikem Československa vlastně se vytvořila první česká lóže. Následovali velice rychle po vzniku Československa další. A je to určitě ten druhý zlatý věk, jako tohle období, protože vlastně tam jako byla možnost volně působit a bylo to jako prestižní záležitostí vlastně patřit mezi svobodné zednáře. A to končí druhou republikou.
1: Ale čím byl způsobený ten, řekněme, zlatý věk, nebo to, že se jim dařilo, že mohli, já nevím, ve veřejné sféře prosazovat svoje myšlenky, ideály, že se dostávali na vysoké posty?
2: Ne,
1: nebo
2: ne.
1: Kde je ta hodnota?
2: Zlatý věk je v tom, že vůbec mohli existovat. Jako oficiálně vlastně jako spolky, že ty jejich lože vlastně byly jako legální organizační platformou, protože do té doby vlastně po celou dobu Rakousko-Uherska, tak v té rakouské části tohle z toho vlastně oficiálně povoleno nebylo. Takže v tom je ten zlatý věk a ta konjunktura byla způsobena určitě i tím, že vlastně zednáři se a ti zakladatelé těch prvních loží se velmi aktivně přihlásili vlastně ke konceptu Československa a řada z nich vlastně se znala z mafie, z domácího odboje a rozhodli se, že ponesou nějaký jako ten odkaz domácího odboje a budou chránit Československo, demokracii, tak jako vlastně v tom prostředí zednářských loží, takže vlastně jako pro tu jako republikánskou elitu československou bylo fajn, nebo slyšeli na to vlastně stát se zednáři a na druhou stranu i ten stát jako k ním přistupoval vlastně tak, že k vyspělé jako západní společnosti patří funkční zednářství. Jo, takže že vlastně oni jsou jako markantem toho, že skutečně tady v téhle zemi je jako vyspělá demokratická společnost.
1: Když se to personifikuje, tak se uvádějí jména, vy už jste mluvila o Alojzi Rašínovi, Alfons Mucha, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štěfánik, Antonín Švehla, František Křižík, Josef Skupa, Zdeněk Štěpánek, bratři Čapkové, Jan Masaryk a další. Byli to všechno festovní zednáři?
2: No, z těch, co jste jmenoval, tak dobrá polovina byli zednáři s problémem, anebo zednáři jako nemoc aktivní. Protože vlastně právě u těch jako obzvlášť politicky exponovaných osob se to i časově vlastně těžko stíhalo a obecně jako těch vrcholných politiků zase mezi zednáři tolik nebylo. Akorát, že jsou to ta nejznámější vlastně jména, která všechny přitahují. Ale daleko víc vlastně zednářů bylo v akademickém prostředí. Bylo ve světě podnikání a vlastně mezi svobodnými povoláními, to znamená v tom advokátním, lékařském prostředí a tak vlastně na tuhle z tu úroveň bychom jako spíš měli se stoupit, jinak třeba ty vrcholné funkce zednářství jako v podstatě výhradně patřily lidem z univerzitního prostředí.
1: Takže z toho možná pramení představa někoho, když tam slyší jména tehdejších významných politiků, aktivních politiků, že zednáři tedy řídí celý svět a že ovládají politiku.
2: Myslím si, že tahle představa není odvozená jako z českého prostředí, že tak nám přichází, že je globální. A to, že vlastně v Československu to fungovalo jinak, ještě jako neznamená, že v některých jiných státech Evropy nebo v Americe ta přítomnost vlastně opravdu jako politiku a lidí veřejně politicky působící není jako daleko masivnější, než byla u nás. Jo. Ale z toho ještě vůbec nevyplývá, že by zednáři řídili svět, ale jako ta velká jména jsou třeba v tom protestantském kulturním okruhu až po ty panovnické rodiny a tak jako daleko jako relevantnější než vlastně těch pár politiků u nás. No.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Každý pátý pár řeší neplodnost a česká vědkyně Kateřina Komrsková možná drží v rukou technologii, která tohle všechno může změnit. Zakladatelka startupu Molekula 46 vyvinula patentovanou metodu, která dokáže oddělit zdravé spermie od poškozených, no a tím zvýšit šanci na úspěšné oplodnění. Jak se z akademického objevu stává světový startup a proč by vědecké objevy neměly končit jenom v šuplíku nebo na patentové listině? Kateřina Komrsková byla hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Nemůžeme si říct dobře, budeme řešit neplodnost tím, že navýšíme centra asistované reprodukce a budeme produkovat děti. Ono je to vlastně o zodpovědnosti, to není jenom o tom zázraku početí, ale je to o zodpovědnosti k tomu, jak jsou ty děti počatý a jak hlavně budeme řešit generace našich dětí a dětí poté.
2: Čistě laicky, a teď jdeme k tomu objevu, který je skutečným průlomem, nebo jeden z těch objevů. Čistě laicky, pochopil jsem to správně, že vlastně vy jste dokázali se svým týmem, vy a tým, oddělit ty zdravé od nezdravých spermí. Takhle to je?
1: Je to tak. Jo. Je to tak. My jsme vlastně objevili funkci jednoho proteinu, který je podle databáze, tento protein má číslo 46, takže proto molekula 46, ale molekula 46 má 46 také z toho důvodu, že spojením spermie a vajíčka je 2x23 chromozomů, takže v každé naší tělní buňce je 46 chromozomů. Takže je to magické číslo, z mého pohledu reprodukční číslo, a my jsme vlastně na základě tohohle proteinu objevili, že jsme schopné oddělit ty špatné spermie od dobrých, protože ten protein v dobrých spermích je uvnitř hlavičky. Mm-hmm. Takže vlastně, když je na povrchu, tak my pomocí elegantního systému s protilátkou a magnetickými částicemi jsme schopné ty spermie špatné odfiltrovat a ty dobré jsou vlastně k použití. Ale já bych hlavně chtěla říct, že jsou to dobré spermie, které by uspěly velmi pravděpodobně v přirozeném početí.
2: Takže tím principem je ta hlavička, ten akrozom, dá se říct, je to tak?
1: Je to tak, ale vlastně když jsme objevili s týmem, že když je nepoškozená ta hlavička, tak ty spermie se pohybují rychleji a mají nepoškozenou DNA. Takže vlastně je to takový systém 3 v 1 a proto říkám, že ty spermie jsou ty, které by velice pravděpodobně uspěly v přirozeném oplození. Mm-hmm. Kde je ta nepoškozeno hlavičky zásadní, ten akrozom je absolutně kritický, no ale s tím se vážou ty další dva parametry, DNA a pohyblivost.
2: Co se s tou oddělenou zdravou spermí tedy následně stane, když je objeveno?
1: No,
2: co s ní?
1: Ta se dá využít, dá se zamrazit, protože není většinou jedna, takže jich je více, takže vlastně ty vyčištěné spermie se dají zamrazit, anebo se dají přímo rovnou použít pro asistovanou reprodukci. A to i pro ten styl asistované reprodukce, kterému se říká ICSI, což je intracytoplasmic sperm injection, což znamená injekce jedné spermie do vajíčka. Ale když se injikuje ta zdravá, tak je mnohem větší šance na početí.
2: No, jsme u toho zamražení. Ten trend, kterému se v angličtině říká social freezing, velmi silně rezonuje, zejména v těch Spojených státech amerických. Trend je to asi už tam docela běžný. U nás je to ale zatím ještě neobjevené.
1: Začíná to, myslím si, že to naskakuje jako celosvětový trend. Je až absurdní, že některé společnosti lákají top manažery a manažerky na to, aby vlastně si zamrazili své reprodukční buňky a měli je na později, protože až udělají kariéru, tak vlastně teprve bude čas na rodinu. Toho se vlastně týká ten social freezing, to sociální mražení. A u spermií je to úplně standardní metoda, která se v současné době nabízí. Věřím, že zde začne být jako velmi častá.
2: No a jak je to s tou kvalitou při tom zamražení? Protože člověka logicky napadne, že i když se jedná o samozřejmě hluboké zmražení, tak přesto ta kvalita může ubrat, nebo ne?
1: Absolutně, absolutně. Po rozmražení ty spermie nemají stejný parametry. Cca 50% jich je poškozený tím mražením. Takže když jsou ty spermie jako vstupní materiál dobrý, tak pořád ještě v těch 50% je to poměrně velké číslo na to, aby se dali využít. Nicméně mražení není jenom ze sociálních důvodů nebo z rozhodnutí. Týká se i onkologických pacientů, pro který je úplně zásadní a vitální, aby mohli v následně použít spermie pro početí a pro založení rodiny. A tam ta kvalita spermií už není úplně optimální a to mražení jim velice škodí.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
3: Radiožurnál 14 hodin 30 minut. Se zprávami ve studiu Vojtěch Tomášek.
4: Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je podle nich připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím zhruba o 2%. Spotřeba je i tak nižší než v zimě. Problémy neočekávají ani pre, distribuce nebo EGD. Bahrajn odsoudil útoky iránských dronů na své území, uvedla to tamní státní tisková agentura. Teherán předtím oznámil, že udeřil na cíle v regionu spojené s americkými silami. Neupřesnil ale, o která místa šlo. Iránská ofenziva byla reakcí na údery americké armády na skladiště raket a dronů a také na pobřežní radarová stanoviště v Iránu. Spojené státy tím odpověděly na čtvrteční útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Folkloristé ve Strážnici na Veselsku dnes soutěží o titul nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Je to tradiční mužský tanec, při kterém soutěžící zpívá a v choreografii předvádí specifické kroky, výskoky a tleskání. O titul usilují dvě desítky tanečníků v podluží Kyjovska nebo třeba Horňácka. Verbuňk je od roku 2005 zapsaný na seznamu mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví UNESCO.
0: Sport.
4: Nejvyšší postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL je útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybral Vancouver. Jedničkou se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna, toho si vybralo Toronto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Kývalky a překážka u Vlašimi. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na výstaviště a před Kývalkou. Na kilometru 183 havaroval motorkář. Průjezd je omezený, blokovaný jeden pruh, je tam krátká kolona. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Vlašim. Na 54. kilometru stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh v zatáčce. Místo je označené světelnou šipkou. Na D4 z Prahy do Strakonic opatrně za sjezdem na Voznici. Na 26. kilometru vyšetřují kolizi dvou aut, kolona se netvoří. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce zastavilo auto. Na 37. kilometru je v odstavném pruhu. A na Strakonicku na silnici 173 ze Sedlic do Strakonic za Rojicemi zasahují u následků nehody. Srazil se motorkář s osobním autem. Na místě byl vrtulník, ten před pár minutami odletěl. Čekejte omezený, případně podle potřeby zastavený provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelená.

0: Když čeští hokejisté na mistrovství světa narazili na nečekaně houževnaté nory, tak se na sociálních sítích rozjela debata, která překročila mantinely tady toho sportu. No a jedním z těch nejvíc výrazných hlasů byl bývalý reprezentant a rugbysta Jan Macháček. Tvrdí, že norové nás neporazili na ledě letos, ale už před 15 lety, a to ve chvíli, kdy začali vlastně stavět sport dětí na radosti z pohybu, zatímco my na výsledcích a trofejích. Tak co tedy norové dělají jinak? A co bychom si z toho norského modelu měli vzít my? Jan Macháček byl hostem Radiožurnálu.
1: Já bych řekl, že to není úplně dobře nastaveno u nás, protože tady se soustředíme na výkon, zatímco bychom se měli soustředit na to, aby každé dítě si pohyb zamilovalo, oblíbilo a bylo zdravé, tak jako je to v jiných zemích.
2: Kdo se na ten výkon soustředí? Jsou to ty děti, jsou to rodiče, jsou to trenéři? Kdo to je?
1: No, to jste, Libore, pojmenoval dobře, ale...
2: Já se jenom ptal.
1: Je to systém. Je to u nás už takto nastaveno. Už když já jsem byl mladý, tak byla tvrdá raná specializace v hokeji, v gymnastice a tak dále. Dneska se to propisuje i do dalších sportovních odvětví. S fotbalem se začíná brzy, judo a tak dále. A téměř se o tom nediskutuje. S

0: stát podporuje sportovní kluby skrz svazy a odměňuje je za to, že soutěží už od raného věku a to je kontraproduktivní. X studií to ukázalo a nic u nás nemění.
1: No, je ten problém třeba v tom, že pochopitelně čím víc členů budu mít, tak na větší kus dotací si sáhnu, takže ta kompetitivnost mezi sporty je najednou jakoby v tom finančním zájmu. Tak je to v tom, že by to mělo být daleko víc propojeno, že by neměly třeba ty svazy mezi sebou soutěžit?
0: Určitě. Tady hrajeme hru s nulovým součtem, to znamená, když přibude děti v jednom odvětví, tak logicky ubude v druhém odvětví. Tu hru, kterou by měl náš stát hrát, ale je jiná úplně. My bychom se měli snažit, aby každé dítě sportovalo, aby každé dítě si pohyb zamilovalo. A to se nestane tím, že budeme sypat peníze sportovním svazům, které obsluhují jenom 4% populace. Samozřejmě třeba ve věku 12 let je to procento mnohem vyšší. Ale princip je ten, že sportovní svazy jsou nastaveny na výkon a jsou hodnoceny podle medailí z olympiády a podobných parametrů. A nejsou hodnoceny tím, kolik celkové populace sportuje ve věku 19-20 let. Hmm. Jo. Když se podíváme do zahraničí, a já rád uvádím Norsko, tak ty to dávno pochopili a oni tu hru nad námi vyhrávají 20-0, protože jejich cílem je, aby sportovali všichni, protože to pak znamená zdravou a chytrou populaci. A my to

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Koberovice a před sjezdem na Humpolec. Na 88. kilometru leží v levém pruhu kolos auta. Je to v levotočivé zatáčce, je blíže středovým svodidlům. 88. kilometr směr Brno, pozor, překážka v levém pruhu. A na D35 na obchvatu Olomouce směrem do Lipníku také opatrně. Na kilometru 273 jsou na vozovce kusy pneumatiky, o kus dál stojí v odstavném pruhu dodávka. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A díky za to, že voláte. Další dopravní zpravodajství tedy po zprávách aktuálně po 15. hodině. Z krasobruslení a sportovního drillu se dostala až na jeviště Vinohradského divadla. No a teď poprvé i na Pražský hrad. Herečka Sára Rychlíková zkoušela Shakespeareovou komedii Omylů dlouho do noci a říká, že text jí potom běžel hlavou ještě nad ránem. Proč se považuje za starou duši a proč jí překvapilo, že si ji vybrali letní shakespeareovské slavnosti? I na to se v hostu Radiožurnálu ptal Libor Bouček.
3: Když mi volal ředitel Shakespeareovských her, tak jsem šla na Petříně, jsem byla. A ten mi volal Libor Gross a říkal, jestli nemám čas, teda v létě, jestli bych to chtěla dělat. A já jsem se ho zeptala potom, jestli to není omyl. A on mi říkal, co? A já říkám, no, že mi volá. A on říkal, ne. Říkám, dobře, pak mi řekl, co se bude dělat, komedie Omylů, a já jsem znova řekla, jestli teda opravdu jako ví, že volá se mnou. A on mi říkal, proč se ho na to ptám. Já jsem říkala, no protože mě to jako překvapilo, což je to správné slovo, mě to překvapilo. On říkal, ne, my jsme si vás nějak jako vybrali, nebo jsme se na vás koukali a chtěli bychom vás tam. Takže takhle to bylo za mě. Pro mě to bylo velký překvapení. A
4: proč překvapení?
3: No tak... Jako já mám nějaký sebevědomí a zároveň je pro mě čest hrát na tom hradě a asi jsem se tam neviděla. Teď tam jsem, ale určitě
4: jako,
3: jsem
4: se... nevěřila tomu, že no. Volejí zrovna tobě.
3: Jo. No, já jsem se divila a to tak asi je, to jako přiznám, takhle to mám.
4: Pro tu představu, jak se zkouší konkrétně časově, protože... Je jasný, že člověk musí trošku počítat s tou tmou a tu tmu člověk na Pražském hradě jen tak nevytvoří přes den, že jo?
3: No tak my jsme první měsíce zkouší na zkušebně někde, my jsme zkoušeli v Řeznický a pak zkoušíme teď 3 týdny na hradě, kde zkoušíme spíš častěji od nějaký 22. hodiny dál a tam ta tma už je.
4: No mně jde o to, jak to člověku rozhodí biorytmus. Protože většina lidí ve 22 hodin prostě jednoduše už spí a vy začínáte zkoušet. Já chápu, že herci to mají jinak, ale až takhle to nemají.
3: Mě na to hodně kolegů upozorňovalo, nebo hodně ti, kteří tam zkoušeli a byli a říkali, že to bude jako náročné. Já jsem říkala, jsou to jenom 4 hodiny, to prostě není možný a zároveň já chodím spát obecně pozdě, takže jsem říkala, já jako v ty 2 hodiny jsem stejně vzhůru, mě to, nebo teď už ne, ale často jsem to tak měla, že mi to nevadí. Ale je něco jiného být vzhůru, sedět, ležet, nevím, možná někde popít nějaký drink a pak je něco jiného jako tvořit, improvizovat, skákat tam, vyřvávat třeba ve 12 hodin. To si myslím, že to rozhodí úplně všechno. A když to pak skončí, tak to si myslím, že nejhorší, že opravdu nejde přijít domů a člověk je unavený.
4: Na kolik končí ta zkouška?
3: Ve 3 hodiny ráno.
4: Ve 3 hodiny ráno, takže v 3:30 je člověk doma.
3: No a nic. A prostě a říká, jo, už konečně jsem doma a můžu jít spát.

0: Léto je čas dovolených, ale taky dopravních nehod, kolon a stresových situací za volantem. Tak schválně víte, kdy ještě stačí vyplnit záznam o nehodě a kdy už musíte volat policii a jak správně vytvořit záchranářskou uličku a co dělat při střetu se zvěří a nebo jak dlouho může být problémem zbytkový alkohol po večírku. Hostem Radiožurnálu v tomto týdnu byl taky ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
1: Jaká je základní rada pro řidiče, když je venku takové vedro, byť jsou ta auta z většiny už klimatizovaná?
2: No, to ono, jedna věc je něco radit a potom je ta vlastní realita života. To je to, co říkáme stále dokola. Samozřejmě dodržovat nějaký pitný režim, plánovat si cestu, počítat právě s těmi riziky, která ty vysoké teploty přináší v obecné rovině. A teď se nebavíme o těch extrémních teplotách, ale obecně ty letní měsíce jsou pro nás tím nejrizikovějším, protože na ty silnice se dostávají větší míře cyklisti, motorkáři nebo i chodci. A to jsou ty rizika, která jsou pro nás nejzásadnější. Ty vysoké teploty ano, ale to je potom spíš o nějakých zdravotních komplikacích, které ten řidič může mít. Právě proto je důležitý ten pitný režim, anebo držovat nějaká pravidla, pokud je třeba i nemocný. Takže to je za nás to důležité.
1: A únava se logicky v těch horkých dnech dostavuje dřív, když člověk třeba vyrazí do Chorvatska a je hrdina a chce to ujet na jeden zátah, tak najednou má ty příznaky, že už by měl zastavit, ale on to chce zlomit vůlí. Co se pak děje?
2: No, to je zase další fenomen letních prázdnin, daleké cesty, to znamená, když si tak zkombinujeme, máme vysokou teplotu, jedeme někam daleko, teď jako ještě, jestli jsme nepodcenili tu přípravu, jestli jsme opravdu odpočatí, no a samozřejmě pak v důsledku může se vést nějaké nehodě. Zajímavé je, že pak jako nejvíce těch nehod, není to sice podloženo statistikou, je spíš jako subjektivní, ale že jako vnímáme, že ty nehody jsou vždycky jako, když už se blížíte tomu cíli, tak to riziko se výrazně zvyšuje, protože ty lidi si říkají, já už to prostě zvládnu, už to dojedu, to dám, no a nedá to.
1: Je takové staré pravidlo, že vůz většinou nabouráte, když ujedete 1000 kilometrů a zabočujete na parkoviště nebo do garáže, protože tam ta pozornost povolí úplně. Když jste mluvil o motorkářích, cyklistech, chodcích a řidičích automobilů, už je mezi nimi nějaká větší tolerance? Nebo jsou to pořád entity, které si absolutně nerozumí a neočekávají, že se může něco stát?
2: Asi to každý vnímáme nějakým způsobem, já to vnímám ze své pozice z hlediska třeba těch dopravních nehod a těch situací, které jsou po těch dopravních nehodách, to máme třeba od kolegů, tak jako vyvíjí se to. Samozřejmě ta společnost se někam posouvá, asi se nebudeme nic nalhávat v tom, že tady pořád nějaká rivalita je, ať už mezi řidiči klasických vozidel a motorkářů, anebo mezi cyklisty a řidiči motorových vozidel, ale zase proto tady sedíme a je to o té osvětě upozorňovat. Třeba máme relativně velké kampaně vždycky na začátku té sezóny, kdy upozorňujeme pozor, budou tady větší míře motorkáři, budou tady větší míře cyklisti, budou tady větší míře chodci a to zavinění nebývá na té straně jenom těch chodců, cyklistů nebo motorkářů, ale je to na té druhé straně a je to o tom, že si musíme uvědomit, že tady máme ten prostor společný a vyskytujeme se tady všichni a naším snahou, kromě toho dodržovat pravidla, je tady fungovat možno co nejbezpečněji.
0: Tak to byl tedy Michal Hodboť, ředitel dopravní policie. Celý ten rozhovor si můžete poslechnout na našem webu, na YouTubeovém kanálu, v aplikaci Můj rozhlas a všude tam, kde prostě jste zvyklí poslouchat podcasty. V týdnu, který je před námi, se můžete těšit na další zajímavé hosty, třeba i na světově uznávaného architekta Daniela Liebeskinda.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Skvělá kniha.
4: Komotr.
5: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
3: Si zaslouží ten nejlepší film.
6: Jakou větou film začne?
7: Já věřím v Ameriku.
8: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
9: Nejdůležitější je rodina.
3: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
10: Tahle hovadina se produkovat nedá.
3: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.
11: Radiožurnál 15 hodin. Další aktuální zprávy ve vysílání Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
12: Meteorologové varují před vedrem, může být až 40 stupňů. Spojené státy v odvetě znovu zaútočily na íránské území, obě strany se navzájem obvinují z porušení příměří. Tenistka Karolína Muchová dva dny před startem Wimbledonu ovládla turnaj v Bad Homburgu. Na nehodu pozor na D10 na 28,5 kilometru směrem do Turnova. A taky zítra čekáme slunečno, na západě později i bouřky. Teploty až 40 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Česko zažívá tropický víkend. Podle předpovědi můžou dnes teploty přesáhnout i 40 stupňů Celsia. Lidé by se tak před horkem měli dostatečně chránit. Mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V Praze se teď teploty pohybují většinou kolem 37. Na koupališti v pražské Divoké Šárce je reportérka Monika Doleželová.
13: Koupaliště dnes praská ve švech. Už od dopoledne se před areálem tvoří dlouhé fronty a uvnitř teď téměř nenajdete volné místo ve stínu. Hodně návštěvníků si přineslo i vlastní slunečníky a v těchto vedrech se většina lidí chladí ve vodě nebo ledovými nápoji. Na občerstvení se ale tvoří stále delší a delší fronta. I přesto, že je bazén studenější, lidem to nevadí a jdou se rádi schladit. Obsazené je také beach volejbalové hřiště, pingpongové stoly nebo trampolína pro děti. Monika Doleželová, Radiožurnál.
12: Teploty nad 35 stupňů Celsia dnes zažije nejméně 193 milionů obyvatel Evropy. Vyplývá to z propočtu agentury AFP. Vedrům čelí velká část kontinentu od Francie, Německa, Polska až po chorvatské pobřeží Jaderského moře. Nejvyšší stupeň varování před horkem platí taky ve Švýcarsku, Rakousku nebo Maďarsku. Americká armáda poprvé od podpisu takzvaného memoranda o porozumění udeřila na íránské území. Spojené státy tvrdí, že to byla odveta za íránský útok na komerční loď v Hormuzském průlivu o den dřív. Tehrán vzkázal, že v reakci na to jeho síly zaútočily na americké základny v Perském zálivu.
14: Íránská diplomacie tvrdí, že americké útoky zasáhly jižní pobřeží země. Mířily na sklady raket, dronů a stanoviště radarů. Teherán to označil za porušení mezinárodního práva i současného příměří. Americký prezident Trump předtím řekl, že svou hloupostí klid zbraní nedodržel Írán. A to, když dronem poškodil nákladní loď projíždějící Hormuzským průlivem. Viceprezident J.D. Vance vzkázal, že Írán místo násilí může vždy zvednout telefon a diskutovat. Na vyjednávání o trvalé mírové dohodě mají obě válčící země podle společného memoranda ještě nejméně 50 dní. Jiří Kordík, Radiožurnál.
12: Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotovo bude do několika dní, říká ředitelka organizační složky Radka Krejčí.
15: Pro mě jako pro správce Kostnice je nejdůležitější zajistit návštěvnický provoz. To znamená, že my musíme všechno velmi pečlivě plánovat, protože vlastně jediné finance, které máme, tak pramení z turismu. Takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme.
0: Sport.
4: Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu uspěla teď na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
6: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo. Je mi líto Naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis. Věřila jsem si dnes.
4: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo. A motocyklový závodník Filip Salač obsadil v kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska kategorie Moto 2 11. místo v kvalifikaci. Závod se pojede v neděli ve 12:15 odpoledne.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D1 u Vlašimi a nehoda na D10 u Benátek. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Vlašim na 54. kilometru stále stojí porouchané auto, je za světelnou šipkou a ve stoupacím pruhu musí se vybočovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice na 88. kilometru leželo v levém pruhu kolo z auta, to už policie odklidila, jede se plynule. Na D10 z Prahy do Turnova opatrně za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 28. a 5. kilometru srazilo auto zvěř. Na místo jede policie, čekejte překážku na vozovce, kolonu však ne. A v Ostravě na Rudné směrem do Havířova se na křižovatce s Vratimovskou srazila dvě auta. Blokují prostřední pruh, je tam pouze krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky anebo i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 35 až 40 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 32. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Patricie Strouhalová.
11: Dobré odpoledne, no tak co vy dnes k vodě, do lesa, anebo dokonce do hor, jak si svedry poradili i na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, na kterém je 30 tisíc lidí, uslyšíme to za chvíli od našeho reportéra, který tam je. Tak dobrý den.
16: Víkendový radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. No, poprvé od roku 2012 bylo teď v České republice naměřeno 40 stupňů Celsia. Právě před chvílí to zaznamenala stanice v Řeži u Prahy a teploty ještě dál rostou, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Lidé se před tím horkem schovávají u vody nebo na horách v teplotách, které podle předpovědi opravdu přesahují a mohou dál přesahovat i těch 40 stupňů. Probíhají ale i různé akce. 30 tisíc návštěvníků je třeba na jihu Moravy ve Strážnici na Mezinárodním folklorním festivalu. Je tam i náš reportér Vojtěch Halaš, teď už ho vítám ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům ze Strážnice.
0: Jak se horka propsala do toho dnešního programu? Museli se třeba rušit pořady?
1: Ano, vedra mění program tady ve Strážnici. Organizátoři se po zvážení situace rozhodli zrušit tradiční krojovaný průvod městem, který měl právě v tuto chvíli vést rozpálenými ulicemi. Původně přitom plánovali pouze zkrácení trasy průvodu i na základě zkušeností z minulých let. Vzhledem k pokračujícím vedrům ale v pátek dopoledne přistoupili k razantnějšímu opatření a průvod z bezpečnostních důvodů zcela zrušili. Změny se ale dotkly i dalšího programu festivalu. Některé zítřejší polední pořady organizátoři ruší a další se přesouvají do chladnějších prostor kulturního domu, aby účinkujícím i návštěvníkům poskytli větší komfort a především předešli zdravotním komplikacím způsobeným extrémním horkem. Cílem vůbec těchto opatření je zajistit, aby festival mohl pokračovat bezpečně až do zítra i navzdory tomu horkému počasí.
0: No a organizátoři, jak jsou dál připraveni na ty dnešní teploty?
1: K těm nejviditelnějším opatřením proti horku patří vodní mlžítka rozmístěná v areálu festivalu. Jedno z nich jsem i já sám před chvíli využil a i teď se pod ním tísní asi desítka lidí. Jemná vodní mlha nabízí rychlé osvěžení, zejména během těchto odpoledních hodin, kdy slunce září nejsilněji. Navštěvníci mohou využít také místa s pitnou vodou, tu si mohou napustit na všech veřejných toaletách v areálu a stínu si tady lidé užijí nejvíce pod vzrostlými stromy, které jsou tady všude v zámeckém parku. Hojně je využívané také koupaliště, které přímo sousedí s areálem festivalu i místním kempem, kde je ubytováně převážně teda ve stanech velké množství návštěvníků. Pořadatelé zároveň doporučují nosit pokrývku hlavy, pravidelně doplňovat tekutiny a v případě potřeby vyhledat zdravotnickou službu zde v areálu.
0: Tak děkujeme. Vojtěch Halaš ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Jak jsme říkali, v České republice bylo poprvé od roku 2012 naměřeno 40 stupňů Celsia a v Dánsku tam taky padl absolutní teplotní rekord tady pro tu severskou zemi. Z oblasti severně od města Odense na ostrově Fyn hlásní tamní meteorologická služba 36,6 stupně Celsia.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Už pátým rokem ukrajinské ženy pletou maskovací sítě pro armádu a pořád jich není dost. Tak do jedné takové dílny nakoukneme v reportáži už za chvíli.

0: Hladaněja Katarína Nechtová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Každý něco pro vlast, vlastně tak by se dala nazvat následující reportáž z Ukrajiny, takový by mohla mít titulek. My v té reportáži totiž zajdeme do jedné dílny v Oděse, kde ženy a občas i muži už pátým rokem vyrábějí maskovací sítě pro ukrajinskou armádu. Vyrábějí nejen to.
1: Každé ráno se v suterénu jednoho z krásných historických oděských domů scházejí dobrovolnice, aby tu svými hebitými prsty vpletly do nylonových sítí tisíce stužek z maskovací látky.
2: Z března 22. roku.
1: Paní Larisa plete sítě už od začátku ruské agrese, od března 2022.
3: Teď právě pleteme síť o rozměru 54 metrů čtverečních. Takových sítí 6 na 10 metrů jsme za týden a půl vyrobili 5, což je dohromady 300 čtverečních metrů. My jsme důchodkyně a máme na to čas i ruce. Děti i vnuci jsou už dospělí. Všichni mají tuto práci rádi a vědí, že je to potřeba.
2: Всі розуміють, що це треба робити.
4: Ну, що поробиш? Що поробиш? Нас поставили в такі.
1: Пані Людмила сам ході і přesto, že trpí zdravotními problémy.
4: Артрит, я не можу довго працювати.
5: Мам артрозу, а не можу працювати довго. На найвіж 2 години, але за то 6 днів в тижні. Jinak peču našim chlapcům různé sladkosti, protože jim připomenou domov. A taky pletu čepice. Měla jsem vlastní módní ateliér. Ten jsem sice už zavřela, ale dovednosti zůstaly a proto pletu čepice pro vojáky. Je to spotřební zboží. Namoknou a oni nemají čas je vysušit. Potřebují nové. Je to spotřební zboží jako sítě. Některé vydrží celé roky, jiné do týdne při dronovém útoku schoří.
4: Dron přiletí, ona zhoríla.
1: Motivace většiny Ukrajinců zůstává velmi silná. Každá rodina má své mrtvé nebo zraněné, dodává Ludmila.
4: Jde dívčinka s chlapcem.
5: Viděla jsem, jak asi 16-letá dívka jde na schůzku s chlapcem a nemá ruku. Můj synovec v autě najel na minu a vzal mu to celou pravou stranu těla, nohu i ruku. Druhý synovec už byl asi 3x zraněný. Je instruktorem a jednou za půl roku musí na bojovou pozici, aby získal aktuální zkušenosti a mohl to potom učit. Moje máma umřela 10 měsíců před začátkem války, ale řekla mi, uvidí, že Rusové k nám vlezou, nenechají nás v klidu. Měla 97 let a věděla, co bude, protože Rusy znala.
4: Ona znala, že to bude, bo ona znala Rusijan.
1: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 15 hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: V Česku se dnes poprvé po 14 letech dostaly teploty nad 40 stupňů Celsia. Před 3 hodinou odpoledne hodnotu zaznamenala měřicí stanice v Řeži u Prahy. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Ten zároveň varuje, že teploty během dne ještě dál porostou. Výstraha před extrémním horkem platí ve většině Česka ještě zítra a na Moravě i v pondělí. Meteorologové varují taky před rizikem požárů. V libanonském Bejrútu vypukly demonstrace proti včerejšímu podpisu rámcové dohody s Izraelem, informovala o tom agentura DPA. Militantní hnutí Hizballáh vyjednávání mezi Libanonem a Izraelem odmítá. Uvedlo, že se postaví všem opatřením, která z ujednání vyplývají. Americká kapela One Republic večer zahraje na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací po necelém roce. V O2 aréně vystoupila loni na podzim. Tentokrát se americká poproková skupina představí pod širým nebem při svém největším samostatném koncertu v Česku. Sport. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal útočník Adam Novotný. 18-letého odchovance Hradce Králové si ze 24. místa vybral tým Vancouver Canucks. Jedničkou se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna, toho si vybralo Toronto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na D1 u Vlašimi a nehoda na D10 u Benátek. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Vlašim na 54. kilometru porouchané auto už nepřekáží, před okamžikem ho odtáhli a jede se plynule. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na výstaviště a před kývalkou na kilometru 183 havaroval motorkář, nehodu teď vyšetřují, nezdržíte se. Na D10 z Prahy do Turnova opatrně za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 28. a půltém kilometru stojí auto v odstavném pruhu po srážce se zvěří. A na silnici 24 za Suchdolem nad Lužnicí do Třeboně dejte pozor u Pískovny. Srazila se tam 3 auta, je tam omezený průjezd, výraznější kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude dál jasné nebo skoro jasné, tvořit se může i kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. Zítra se ještě oteplí až na 40. V západní polovině Čech se později odpoledne večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky a nebo bouřky. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, dál je s vámi Patricie Strouhalová.
0: No a dnešní den je také svátkem pro astronomy, i o tom ve vysílání víkendového radiožurnálu budeme mluvit.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o

Kolem naší planety prolétá velký asteroid, který se v jeden moment ocitl výjimečně blízko Země. Jak je velký a proč je jeho průlet významný, tak to je téma, které probereme v následujících minutách vysílání víkendového radiožurnálu.

0: Petra. Profesionální i amatérští astronomové z celého světa dnes s nadšením upírají oči k obloze. No proč? Kolem planety totiž prolétá jeden z největších asteroidů za poslední dobu. U oběžné dráhy Země se podle vědců objevil nezvykle blízko. No a ve studiu teď z naší zahraniční redakce už je Jiří Kordík. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč je zrovna tenhle ten průlet asteroidů tak výjimečný? A je to pro nás nebezpečné nebo ne?
1: Tak ze všeho nejdřív je důležité říct, že ne, ten průlet podle astronomů nepředstavuje žádné riziko. Evropská vesmírná agentura totiž ubezpečila, že ta pravděpodobnost srážky se Zemí je nulová. Tohle ujištění ta instituce vydává, protože právě všechna kosmická tělesa, která mají větší průměr než 140 metrů, musí zkoumat jako potenciálně nebezpečná. Nicméně ten průlet toho asteroidu je taky výjimečný kvůli tomu, jak je tohle kosmické těleso právě velké a taky jak je viditelné. Jmenovitě tedy je to asteroid 152-637-1997 NC1. Jeho průměr se podle odhadů pohybuje mezi 750 až 1650 metry. Tohle rozpětí je tak široké, protože je dost obtížné určit, kolik slunečního světla se odráží od jeho povrchu. To je právě jeden z těch základních parametrů, podle kterého se velikost takového asteroidu určuje.
0: No a jak blízko je ten asteroid Zemi?
1: No tohle číslo bude znít jako, že to moc blízko není, ale to je jenom dojem. Kolem Země v tom nejbližším bodě proletěl ve vzdálenosti přibližně 2,5 milionu kilometrů. To je víc než 6,5krát taková vzdálenost, která Zemi dělí od měsíce. Asteroid podle těch propočtů odborníků taky blízko zemské dráhy letěl necelých 9 kilometrů za sekundu. Podle Juana Luise Cana z Úřadu pro planetární obranu z vesmírné agentury ESA se tak velký objekt tak blízko k Zemi dostane velmi zřídka. Asi jednou za 10 let a na základě těch propočtů to bylo tedy zhruba před 2,5 hodinami ten průlet, tedy krátce před 1/4 českého času.
0: Jak se vůbec dá tak velký kosmický objekt pozorovat?
1: Dost jasně to ještě asi zřejmě půjde v dalších dnech pozorovat z jižní polokoule. U nás v Evropě na té severního, ale teoreticky ještě s dobrým dalekohledem anebo teleskopem budete moct vidět ještě v průběhu zítřejší noci, nebo řekněme spíš brzkého rána, někdy okolo 2 hodin ráno. Bude ale taky samozřejmě záležet na tom, jak moc bude jasná obloha a taky to bude asi zřejmě možné jen v oblastech bez světelného smogu.
0: Tak třeba to někdo zahlédne. Díky moc, Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Děkuju moc, mějte se pěkně.

0: Tropický víkend pokračuje. Meteorologové na stanici v Doksanech v Ústeckém kraji naměřili pravděpodobně absolutní teplotní rekord. Hydrometeorologický ústav to píše na Facebooku s tím, že tam bylo 40,6 stupně Celsia. Ta maxima upřesní večer, teploty totiž ideálně rostou. No v takovém počasí je příjemně u vody. Na jednom z pražských koupališť v Divoké Čárce teď je i naše reportérka Monika Doležalová. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jak to vypadá?
1: Areál už se zaplnil. I teď sem stále přicházejí další lidé. Naopak někteří návštěvníci, kteří dorazili hned ráno, tak už po několika hodinách v tropických teplotách odcházejí domů. Volné místo ale ve stínu stále nenajdete. Je vidět, že lidé myslí i na pitný režim. Mnozí si přinesli velké lahve s vodou, které si průběžně doplňují, a zájem je také o studené nápoje v místním občerstvení. Ta fronta, která se tam vytvořila, tak se stále prodlužuje. Většina lidí se chladí pod tekoucí sprchou nebo samozřejmě hlavně v bazénech. Posedávají také po stranách bazénu, chladí si alespoň nohy. V té teplejší části bazénu jsou převážně děti, a to právě kvůli skůzavce, která končí ve vodě. Co ale lidé trápí nejvíce, tak to je rozpálená dlažba, po které se na boso nedá vůbec chodit. A čeho jsem si všimla, tak je, že většina návštěvníků nemá žádnou pokrývku hlavy. Na to bych v těchto vedrech určitě myslela.
0: Tak děkujeme, Rada, z vysílání víkendového Radiožurnálu, ve vysílání reportérka Monika Doležalová. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dosavadní české teploty maximum z roku 2012 pro Dobřichovice padly.

0: Na mistrovství světa se ještě nedohrály všechny zápasy v základních skupinách a čeští fotbalisté už jsou doma. Po zisku jediného bodu ve třech zápasech nepostoupili do vyřazovacích bojů. Po příletu mluvil o výkonech Ladislav Krejčí, který ale neodpovídal na dotazy, jenom přečetl z bloku ručně napsané prohlášení.
1: Jsou po 12-hodinové cestě bez spánku, takže svoje myšlenky budu číst, tak snad to pochopíte. Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás a velký privilegium i čest naší zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo, které zažívám z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj.
2: Ladislav Krejčí mluvil o zklamání i po naučení do budoucna, o tom, že by měli přijít odborníci ze zahraničí, kteří by tým dokázali správně připravit na velkou akci.
1: A my budeme moct být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
2: Ladislav Krejčí nebyl ve svém projevu konkrétní a po jeho skončení se rozloučil a odešel, bez možnosti otázek. Reakce tak přišla až od generálního manažera Pavla Nedvěda.
3: Já si myslím, že hráči jsou o to, aby hráli, podávali ty nejlepší výkony za český barvy, za český národák a ostatní věci si myslím, že je na vedení českého fotbalu. Jak na výkonném výboru, tak na předsedovi. Takže si myslím, že tohle je ta správná cesta.
4: My jsme se bavili i s Láďou Krejčím a osobně také. Bavili jsme se o tom, co můžeme zlepšit, takže je možnost se bavit o tom, kdo a jaký odborník je. A já si myslím, že teďka v realizačním týmu tuším, že v celé té delegaci nás bylo 62, to jsme měli na všech postech odborníky.
2: Navazuje na Pavla Nedvěda předseda České fotbalové asociace David Trunda. Bez dalšího vysvětlení, kam přesně Krejčího slova mířila. Podle Nedvěda ale nebyla negativní atmosféra mezi hráči a už vůbec s ní nechce spojovat konec Patrika Šika v reprezentaci.
3: No, myslím si, že špatná nálada v týmu momentálně asi jo, protože ten výsledek nebyl dobrý, tak si myslím, že nikdo není z toho nadšený a my jsme samozřejmě chtěli udělat víc. Nemyslím si, že to je rozhodnutí kvůli tomu turnaji. Já si myslím, že v hlavě to měl už díl a má skvělý čísla v reprezentaci, když byl často kritizován asi až moc. No, 56 zápasů, 26 gólů, to znamená, každý druhý zápas vlastně dal gól a mrzí mě to, protože si myslím, že má ten správný věk a pro mě je to celkem brzy, ale respektuju jakýkoliv rozhodnutí.
2: Okomentoval konec Patrika Šika v reprezentaci Pavel Nedvěd, který teď začne s trenérem Miroslavem Koupkem stavět nový tým pro nadcházející Ligu národů a kvalifikaci evropského šampionátu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Český absolutní teplotní rekord padl. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,6 stupně. Český záchranářský tým odletěl do Venezuely pomáhat po ničivém zemětřesení. Čeští fotbalisté se po neúspěšném mistrovství světa vrátili do Prahy. Nehodu vyšetřují na dálnici D10 na 28,5 kilometru směrem do Turnova. A taky zítra čekáme slunečno, na západě později i bouřky. Teploty až 40 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupně Celsia. To je o 2 desetiny stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Meteorologové o tom informovali na Facebooku. Upozorňují taky, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Zítra může být ještě tepleji než dnes, hlavně v nížinách, Polabí a Poohří. Na co si v takovém počasí dát pozor, říká meteorolog Josef Hanzlík.
4: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
2: 69 záchranářů a hasičů odletělo z letiště Václava Havla v Praze do Venezuely. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc. Potvrzených obětí je zatím 920, zraněných jsou přes 3000 a další lidi úřady teď pohřešují.
5: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
6: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
5: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
7: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
5: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Folkloristé ve Strážnici na Veselsku dnes soutěží o titul nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. To je tradiční mužský tanec, při kterém soutěžící zpívá a v choreografii předvádí specifické kroky, výskoky a tleskání. O titul usilují 20 tanečníků z Podluží, Kyjovska nebo třeba Horňácka, říká prezident Mezinárodního folklorního festivalu Martin Šimša.
8: Vlastně už posledních 10 let tady máme také zástupce z Brněnska, což je region, který kooptoval uměle verbuňk v posledním půlstoletí. Tancuje tam v zásadě verbuňk zanáckého Slovácka, ale prostě to povědomí, že jsme z Brněnska, máme svůj kroj tak silné, že skutečně nám tam verbuňk expandoval.
2: Verbuňk je od roku 2005 zapsaný na seznamu mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví UNESCO.
9: Sport. Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a nesplnil tak cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení české reprezentace po příletu i trenér Miroslav Koubek.
10: Jsme věřili, že máme takovou výkonnost, aby jsme ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo, takže to hodnotím já jako trenér jako neúspěch. Nejenom týmu, ale i můj osobní. A jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkonnosti, který je schopný jako třeba ukazovat baráži. Na to jsme nenavázali.
9: Fotbalisté Chorvatska večer zabojují na mistrovství světa o postup do play-off. V závěrečném utkání skupiny L nastoupí v 11 večer proti Ghaně, která už má účast ve vyřazovacích bojích jistou. Ve druhém duelu se vedoucí Anglie utká s poslední Panamou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D1 v Brně a překážka u Nového Jičína. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Vyškova čekejte pomalejší provoz mezi kilometry 194 a 196 kvůli dlouhodobému omezení, zdržení do 10 minut. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 333,5 stojí porouchané auto s vlekem kvůli defektu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ostrovačice stálo porouchané auto. Na kilometru 177 ho teď nakládají na odtah, uzavřený je odstavný pruh, některá auta tam vybočují. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou na 28,5 kilometru vyšetřují nehodu, stojí tam auto po střetu se zvěří v odstavném pruhu. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Teplice, na 57. kilometru stojí kamion, je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 32. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Michaela van Erne.
1: S chutí po 16. hodině my pohlédneme na práci záchranářů, těch, kteří hlídkují na lodi, poskytnou první pomoc, zachrání tonoucího. Na Dalešickou přehradu se začátkem prázdnin vrátili vodní záchranáři. Dobrovolníky chránící ostatní bez nároku na odměnu tam navštívil i náš reportér a my se s ním spojíme. Za malou chvíli teď je tu francouzská zpěvačka Zas.
3: Víkendový radiožurnál
12: a Michaela van Erne.

0: Od dnešního dne začala opět fungovat stanice vodních záchranářů na přehradě Dalešice. Dobrovolníci tam budou nepřetržitě sloužit až do konce prázdnin. Vydal se za nimi náš reportér Milan Soldán. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já zdravím s vedrem zmírající Vysočiny přímo do Dalešické přehrady. Ti záchranáři tady skutečně jsou ode dneška a to v daleko větší míře, než tady budou po zbytek prázdnin. Oni totiž vždycky na začátku se tak sejdou, jako by všichni ještě si udělají nějaké školení. Já jsem tady byl svědkem toho, když zrovna zkoušeli defibrilátory, jak je správně přilepit, aby si to po tom roce znovu oživili, protože samozřejmě to nejsou profesionálové, už bylo zmíněno, že jsou to dobrovolníci. Střídají se tady nějaké tříčlenné hlídky, ti lidé si na to berou dovolenou a dělají to bez nároku na odměnu.
0: A už museli záchranáři něco řešit, třeba i v souvislosti s dnešním vedrem?
1: Tak já musím říct, že jsem se na to ptal a že s tím vedrem počítají, že nějaké ty úžehy, úpaly budou. Na druhou stranu ti lidé se tady poměrně poctivě chladí. Musím říct, že ani já jsem neodolala tu chladnou vodu Dalešické přehrady. Okusil jediný zásah, který zatím mám potvrzený, že měli, tak bylo bodnutí v čelo, nějaké tak asi s trošku alergickou reakcí, což je tady poměrně běžné, protože kousek se nachází jetelové pole, kde ty včely jsou. Jinak takovým nejčastějším zásahům patří různé hřezné rány, odřeniny, podvrknutiny, ale záchranáři třeba vyjíždějí i na to, aby uvolnili z plavební dráhy třeba různé větve, protože tady jezdí motorové lodě.
0: Z Vysočiny nám o tom dal vědět Milan Soldán. Za to moc děkuji, přeji hezký den a příjemné koupání, pokud se tedy ještě osvěžíte ve vodě.
1: Už na to bohužel není prostor.
0: Tak to je škoda. Každopádně užijte si den a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

hostem Spoons hudby. Mezinárodní lodní společnosti varují, že v Hormuzském průlivu vládne chaos a že dohoda, kterou podepsali Spojené státy a Irán, v praxi neplatí. Co se tedy v oblasti děje, ozřejmíme za chvilku.

0: this life is.
1: Belgický muzikant Bere. Lodní společnosti si stěžují, že to, co si na papíře dohodli Spojené státy a Irán, v Hormuzském průlivu vůbec neplatí. Místo jedné bezpečné vodní cesty teď existují hned tři různé trasy. A kapitáni nevědí, kterou zvolit, aby se nedostali do potíží. Ve čtvrtek a v pátek si Irán a Spojené státy vyměnili v oblasti údery a dnes k tomu přibyly další útoky na americké cíle v regionu. Boj o to, kdo bude Hormuzu doopravdu vládnout, tak pokračují dál. My to probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo tedy vládne v Hormuzském průlivu? A ještě pod otázka, jak se na vyostření situace podepsaly útoky ze čtvrtka a zpátku?
2: Ve skutečnosti, Míšo, právě teď nevládne nikdo pořádně a o to se vlastně vede celý ten spor, protože lodě si můžou vybrat ze tří tras, jednu prosazuje Omán společně s OSN, druhou používali lodě před válkou a třetí, tu severní, tu si nárokuje přímo Irán a ten chce, aby to s ním kapitáni koordinovali. Ve čtvrtek to vyhrotil iránský dronový útok na kontejnerovou loď, v pátek na to odpověděli Spojené státy údery na iránské sklady raket, na radary a dneska Irán oznámil, že zasáhl cíle spojené s americkými silami. Do toho, aby toho nebylo málo, Bahrajn nahlásil dronový útok na svém území. Obě strany se tak navzájem obvinují, že porušují dohodu.
1: A co lodním společnostem dělá v praxi největší starosti?
2: Lodním společnostem nejvíc vadí právě ta nejistota kolem tras, protože jim nikdo neumí zaručit, že ta cesta, kterou si zvolí, je bezpečná. A že pokud si zvolí tu iránskou, tak oni se bojí, že na ně potom časem dopadnou americké sankce. A k tomu si Irán ještě nově vymyslel elektronickou záruku bezpečného průjezdu. To znamená, že lodě musí o tuto záruku žádat e-mailem, ale jak referuje televize CNN, zprávy na ten nově zřízený iránský úřad se vrací jako nedoručitelné.
1: A co to všechno znamená pro samotnou lodní dopravu a její návrat na předválečnou úroveň? Jak velká jsou teď pro společnosti rizika a náklady, pokud se rozhodnou průlivem proplout?
2: Pro lodní společnosti to znamená hlavně vysoké náklady a nejistotu. Pojištění jedné velké tankerové lodi za války vyskočilo na víc než $1 000 000, to je v přepočtu asi 21 milionů korun. A tyhle ceny zůstávají vysoké i teď, kdy jsou útoky vzácnější nebo méně časté. Analytici upozorňují na to, že pokud se spory o trasy nevyřeší do poloviny srpna, tak všechny tři koridory se můžou používat ještě chaotičtěji a nebezpečněji, a to v průlivu, kterým, jak víme, běžně proudí zhruba pětina světové ropy a plynu.
1: Jana Ciglerová nás uvedla i do těchto širších souvislostí. Za to moc děkuji. Hezký den.
2: Pěkný víkend.

0: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
1: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
0: Wimbledon na Radiožurnálu.
1: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
0: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
1: Wimbledon na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: I o prázdninách.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
0: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru předtím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
0: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
5: Právě a Martin Bender.
6: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupně Celsia. To je 0,2 stupně více než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi do Břichovice u Prahy. Meteorologové o tom informovali na Facebooku. Upozorňují taky, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Příběhy z Bible se na veřejných školách v americkém Texasu dostanou na seznam povinné literatury. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Četba nového zákona se bude vztahovat až na 5 milionů žáků. V Texasu od loňska mimo jiné platí nařízení, podle kterého učitelé musí ve třídách vyvěšovat desatero přikázání. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozónu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. V Paříži zemřela česká spisovatelka, překladatelka a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Bylo jí 88 let. Pro tvorbu Linhartové je charakteristické prolínání časových pásem, splývání dějů, osob, mísení fikce a reality a hra se slovy. Autorka v Československu patřila do skupiny takzvaných šestatřicátníků. Mezi nimi byl mimo jiné i Václav Havel, Josef Topole nebo Jan Zábrana.
0: Sport.
6: Tenistka Karolína Muchová slaví třetí titul na okruhu WTA v kariéře. Ve finále travnatého turnaje porazila Japonku Osakovou. Ta za stavu 1-6 a 0-1. Utkání kvůli zdravotním problémům skrečovala. Muchová se tak v novém vydání světového žebříčku posune na 9. příčku a bude českou jedničkou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D1 u Nového Jičína a na D8 u Prackovic. Provoz na dálnicích je plynulý, bez hlášených výraznějších komplikací. Máme hlášená pouze odstavená vozidla a jednoho chodce. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 333,5 stojí porouchané auto s vlekem kvůli defektu v odstavném pruhu. Na D1 za Brnem směrem do Ostravy za sjezdem na Bratislavu dejte pozor, na kilometru 197 jde chodec. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Teplice stojí kamion. Je na 57. kilometru za světelnou šipkou v odstavném pruhu. A na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou stojí osobní auto. Na 28,5 kilometru je v odstavném pruhu a je to po střetu se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 40 stupňů, tisíce metry na horách naměříme kolem 32. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
5: Navážu jak na zprávy, tak na informaci o počasí. Pětina Česka hlásila tropickou noc. V Praze nebylo méně než 23,7 stupně Celsia. Detaily na iRozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Anaka dozněla, posloucháte Radiožurnál, 40,6 stupně. To je pravděpodobně nový teplotní rekord v Česku. Naměřila ho před několika minutami stanice v Doksanech na Litoměřicku. Překonala tak o 0,2 stupně dosavadní nejvyšší teplotu, kterou meteorologové zaznamenali před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. První prázdninový víkend je tak extrémně horký. Víc si teď řekneme s Eliškou Zábrockou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Takže kde je dnes vůbec nejtepleji?
1: Je to právě v Doksanech, kde teplota ale dál stoupá. Podle meteorologů tam už naměřili 40,8 stupně Celsia. Přes 40 stupňů ale naměřila taky stanice v Řeži v okrese Praha Východ. Naopak nejchladněji je a bylo na Luční boudě v Krkonoších zhruba kolem 26 stupňů. Padaly i rekordy pro dnešní den v Ústeckém kraji, dokonce na všech měřicích stanicích. Kvůli horku měli hodně práce, ale taky záchranáři. Ti v Praze dnes zatím vyjížděli ke 200 případům. To odpovídá sice běžnému dni, ale podle jejich mluvčího Karla Kirse byl náročný letošní celý červen.
2: Ve chvíli, kdy porovnáme červnové statistiky těch výjezdů v rámci letošního roku a v rámci minulého roku, tak letos už se přibližujeme ke 200 výjezdů k pacientům, kteří utrpěli takzvaný kolaps horka, to je naše taková pracovní diagnóza. A v minulém roce to bylo pouhých 40 výjezdů, přičemž teda v tom letošním ještě ten červen ani neskončil.
1: A ještě tedy připomenu, dostatečně a pravidelně pít, vyhýbat se přímému slunci a taky se zbytečně nepřetěžovat třeba vytrvalostními sporty. Ideální je trávit víkend někde uvnitř nebo ve stínu u vody, je ale dobré nezatěžovat organismus tím, že budeme často chodit z klimatizované místnosti ven a obráceně. Problémy můžou mít lidé s nemocemi srdce, seniori nebo děti. Ti by měli být ještě o něco opatrnější.
0: A teplo není jen přes den, tropické jsou i noci.
1: Přesně tak, na většině zemí teploty přesahovaly 20 stupňů Celsia a jinak tomu nebude ani v noci na zítřek, jak nám potvrdil meteorolog Josef Hanzlík.
3: Není vyloučeno, že i zde může padat mnoho teplotních rekordů a v ohrožení bude samozřejmě i ten nejteplejší Bystřice pod Hostýnem a tehdy teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Přispívat tomu totiž může vítr, ten povane od jihu, bude svěžnější a neumožní takové prochlazování teplot. Díky tomu se setkáme pravděpodobně s mnoha místy, kde teplota neklesne pod 25 stupňů.
0: A kdy se ochladí?
1: Na většině území Česka hned na začátku příštího týdne teploty by měly klesnout pod 30 stupňů Celsia. Na Moravě ale naopak meteorologové výstrahu před extrémním horkem prodloužili až do pondělí. Teploty tam v nižších polohách překročí 37 stupňů Celsia.
0: Pro dnešek si tedy ti, kteří nemají rádi takový hic, můžou přát být na Luční boudě v Krkonoších, kde je pouhých 26 stupňů. Zásluhou Elišky Zábrocké.

Linkin Park, posloucháte Radiožurnál. Je možné, že je takové horko, že se potí i plavci ve vodě? Zeptáme se našeho reportéra, který je přítomen mistrovství republiky v pražském Podolí. Ten vysvětlí i to, proč tam půlku bazénu vypustili. Stane se tak za chvíli.

0: kapela Queen. My si ji dopřejeme až do posledního úderu. Tak, posloucháte Radiožurnál. Čeští plavci usilují v pražském Podolí o tituly národních šampionů a šampionek. Tradičně čtyřdenní závody provázejí vysoké teploty, které na otevřený bazén přilákaly davy diváků. Část pro veřejnost je plná. Jenže ani pro samotné závodníky nejsou tyto teploty zrovna příjemné. V Podolí je tomu přítomen reportér Martin Charvát. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jak vysoké teploty trápí někoho, kdo je ve vodě, ptám se. Jinými slovy, potí se i plavci ve vodě?
1: No, to pocení tam je samozřejmě hůře poznatelné, vzhledem k tomu, že je hned omyté, ale podstatou vlastně není to, jestli se potí, ale že to jejich tělo celé se zahřívá. A zná to každý z nás, když skočíte do tak běžně teplé, lomeno studené vody, něco mezi tím, tak vám je chvíli zima, ale jak začnete plavat, tak se tím zahřejete a najednou vám je ve vodě teplo. No a teď si všichni můžou představit, když skočíte do teplé vody, ještě plavete úplně na maximum, tak do toho se začnete zahřívat, tak to opravdu pro zdraví plavců může být velmi nebezpečné. Kor, když se dnes mají plavat ty nejdelší tratě mezi muži 15-stovka, pro ženy je 8-stovka, takže by vlastně plavci lomeno plavkyně byly ve vodě čtvrt hodiny, případně 10 minut, kolik trvají tyto tratě. Takže to je opravdu pro ně dost podstatné, jak teplá je voda. A proto organizátoři před dnešním programem, tím raním, pustili 40 cm vody z toho bazénu, který měl v tu chvíli 28 stupňů, napustili tam vodu studenou a do rána po včerejším programu, kdy to právě večer mělo 28 stupňů, tak to ochladili plus minus na 26 stupňů, tedy o 2 stupně, což může být samozřejmě pro dnešní závody klíčové, ale je dost pravděpodobné, že dnes se bazén ohřeje znovu na ty vysoké teploty, takže se bude muset stejný proces opakovat také do zítřejšího programu, kdy bude šampionát v odpoledních hodinách končit. Co se týče toho dnešního programu, tak přijdu na řadu poměrně dost zajímavé závody, ať už stovka volným způsobem, kdy Barbora Sémanová postoupila do finále tím, že plavala ten volný způsob motýlkem, ne kraulem, jako třeba Barbora Jiníčková. Tyto dvě by se měly utkat o titul české šampionky, ale představí se třeba mezi znakaři Miroslav Knedla a nebo na polohovce také Jan Čejka. Kdo by se sem chtěl podívat do Podolí, tak už to není úplně reálně možné, protože když jsem procházel kolem šaten, tak před nimi stojí dlouhá fronta a asi jak se dalo očekávat v tomto počasí, tak tady v Podolí to v těchto hodinách funguje tak, že za každého člověka, který odejde, tak může jeden přijít, ale jinak už sem další lidé v pouštění do areálu nejsou.
0: Martin Charvát reportoval přímo z Podolí. Za to moc děkuji. Hezký den.
1: Hezký den.

пару пісень тихо.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Setkání spolužáků z akademie.
2: Tlačí mě jedno tajemství a musím ti ho říct.
1: Ukončila kulka.
3: Slyšel jste někdo výstřel?
1: Další společné vyšetřování Horáce a Vašátka.
4: To je práce na pár minut, ne?
5: Tyhle čáry jsou tam navíc.
1: Detektivka podle Hany Proškové.
3: To nemaloval Štěpán.
2: Je to rozporuplný člověk, proto je v tom obraze tolik rozporu.
1: Případ s koncem.
6: Kdyby se chtěl zastřelit, udělá to jinak.
1: Zítra večer na ČT1.
7: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Martin Benda.
8: Česko dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord, nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. Londýnská letiště kvůli bouřkám ruší a odkládají stovky letů. Do nedělního kola golfového turnaje Ladies European Tour v Berouně prošlo 5 Češek a stojící kamion nepřehlédněte na D8 na 57. kilometru směrem do Prahy. Také zítra bude jasno až polojasno a teploty 35 až 40 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,6 stupně Celsia. To je o 0,2 stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Meteorologové také upozorňují, že nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají v Česku i zítra a na Moravě ještě i v pondělí. Elektrická síť je podle distributorů na stávající vlnu veder připravena. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%, pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce, říká za pre Jan Bílek.
10: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
8: Londýnská letiště Heathrow a Gatwick hlásí zpoždění stovek letů, další desítky spojů zcela zrušila, a to včetně spojení s Prahou. Důvodem jsou bouřkové mraky, které se po vlně veder vytvořily nad severozápadní Evropou. Podle stanice BBC je zpožděných letů přes 800, v některých případech zpoždění dosahují až 11 hodin. Hasiči dohašují požár truhlárny a skladu v pražském Suchdole. Oheň už mají pod kontrolou, na místě ale zůstávají i kvůli rozebrání poškozené konstrukce, informovali o tom na síti X. Kvůli přehrátí museli záchranáři ošetřit 7 zasahujících hasičů. Vyhlášený byl 3. stupeň požárního poplachu ze 4. Americká kapela One Republic přiváží do Prahy světové hity. Dnes vystoupí na letišti v Letňanech.
11: One Republic se do Prahy vrací po necelém roce. V O2 aréně vystoupili loni na podzim. Tentokrát se americká poproková skupina představí pod širým nebem při svém největším samostatném koncertu v Česku. Do Letňan přiveze hity jako například Love Runs Out nebo Apologize. Na koncert dorazí i přes rekordní horka desítky tisíc lidí. Jako předskokan zahraje anglický písničkář Tom Grennan. Ani on není pro domácího posluchače novinkou. V Česku vystoupí po čtvrté za posledních 8 let. Filip Svoboda, Radiožurnál.
12: Sport. Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně je po sobotním kole Jana Melichová. Vítězka turnaje z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod par a celkově má skóre minus 9. Melichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
13: Asi nebylo tak těžké udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
12: Do finálového nedělního kola postoupí z českých hráček ještě Tereza Zapletal Koželuhová, Lucie Váchová, Sára Kousková a Patricie Maková.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D8 u Velemína a na D11 u Chlumce.
11: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy spozorněte za sjezdem na Teplice. Na 57. kilometru stojí kamion, je označený šipkou v odstavném pruhu. Na D10 z Prahy do Turnova před sjezdem na Mnichovo Hradiště zastavilo auto, je na 57.5 kilometru také v odstavném pruhu. Na místo jede policie. Podobně na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec zastavilo auto, je na 57.5 kilometru. A silnice 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu je u Habrů teď neprůjezdná. Auto tam srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři. Dá se to objet přes město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra opět vysoké, 35 až 40 stupňů, na horách bude kolem 32. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
7: A díky za to, že nám věnujete čas. 4 bob z výprodeje, 3 veteráni nebo třeba zubní ordinace vypluli dnes ze startu závodu kuriozních plavidel ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Kromě plavby čekala posádky třeba pivní štafeta nebo přehlídka kostýmů. Mnohem podrobnější budeme v tomto ohledu za několik minut.
9: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Snadné je žít, když jste v těchto dnech v chladných prostorech nebo u vody. Třeba Vltavu mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem nad Vltavou na Českokrumlovsku dnes křižovala kuriozní plavidla. Tradičního závodu se letos zúčastnilo i kvůli horkému počasí jen 6 posádek. Některé z nich svá plavidla připravovaly i několik měsíců a v závodě je čekalo i několik netradičních disciplín.
1: Houkající vlak podle tradice přesně ve 13 hodin a 27 minut symbolicky zahájil letošní už 52. ročník závodu kuriozních plavidel. Po signálu posádky ihned naskákali na své lodě a vydali se k cíli. Plavidla si ze břehu prohlédl i jeden z návštěvníků Michal Pinc.
2: Mně se nejvíc asi líbí tady zubní ordinace, vypadá, že to mají promakaný. Pak jsem viděl, že jsou tady 3 veteráni, na to jsem taky zvědavej, jak si jedou jezy, protože je to složený ze 2 plavidel.
1: Na start se vedle 3 veteránů postavil třeba 4 bob z jeho českého Vimperka pod vedením Jaroslava Brabce.
3: Jsou to klasický boby komunistický, který byly teď ve výprodeji, bylo to v akci místo 700 korun za 140, no nekupte to. Mě vždycky napadou nějaký hovadiny. Tohle byla jedna z nich, taková opravdu impulzivní záležitost, kdy jsme si řekli, hele, tak jdem.
1: Závodníky ale ještě před samotnou plavbou čekalo hodnocení odbornou porotou. Známky posádkám dávala i Monika Sosnová.
4: Jde to podle názvu plavidla, potom jaký mají kostýmy, jaký mají plavidlo, to znamená, jak ho vyrobili, co tam na něm všechno mají. Pak dělají scénku vlastně, takže co nám předvedou a pak hodnotíme celkový dojem.
1: Všechny týmy zahlasitého povzbuzování čekala ještě pivní štafeta. Výkon své posádky s názvem Bitva o zlatý banán hodnotí Jaroslav Špaček z jihomoravského Kyjova, který se poprvé závodu účastnil už v roce 1983.
5: První, co jsem byli dva, tak to ještě jak šlo, byli na druhém, na třetím místě, ale ti, co byli pozadu, tak to bylo horší, ti už nestíhali.
1: Podle jeho syna Jaroslava ale posádka rozhodně nepodcenila přípravu plavidla na letošní ročník.
6: Měli jsme několik zkus dopředu, někdy od března se scházeli, ale jako oficiálně plavidlo, tak 14 dní zpátky jsme to vymysleli. Člověk, než to nachystá, tak to nějaký čas zabere, takže jsme byli rádi.
1: Všechna plavidla by měla do Rožmberka dorazit okolo 18. hodiny. Zvítězí ta, která dostane od poroty nejvíc bodů ze všech disciplín, včetně pořadí v cíli. Z Vyššího Brodu Michal Bělský, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

Jelen Farmer, posloucháte Radiožurnál. Z pražského letiště dnes odletěly do Venezuely desítky českých hasičů a záchranářů. Budou tam pomáhat lidem zasaženým ničivým zemětřesením. Za chvíli vám k tomu řekneme víc.

0: Lidem zasaženým zemětřesením ve Venezuele pomůžou čeští hasiči a záchranáři. Ti dnes odletěli z ruzyňského letiště Václava Havla v Praze. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách. Vrátit by se měli zhruba do 10 dnů.
1: Jednotko, pozor! Rozchod!
2: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka budou záchranářské práce ve Venezuele mimořádně náročné.
3: Venezuela sama o sobě není jednoduchá země, je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
2: Hlavní jádro bezmála 70členného týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru specializovaní na pátrání v sutinách a doplní je další specialisté, říká velitel záchranářského oddílu Petr Vodička.
4: Máme jdou lékaři, jsou tam specialisté na technické vyhledávání, to znamená vyhledávací kamery. Máme sebou lesce pro případ, že by byl potřeba zasahovat na výšce nebo nad volnou hloubkou. Plus 8 psů, to je pro nás důležité, protože psi to jsou takové ty naše oči a nosy.
2: Do Venezuely poletí čeští záchranáři a hasiči zhruba 11 hodin. Popisuje mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Klára Ochmanová.
5: Přílet se tak předpokládá kolem 16. hodiny místního, tedy venezuelského času, a kolem 22. hodiny českého času. Následovat bude překládka materiálu, poté bude tým pokračovat letounem německých ozbrojených sil na vojenské letiště v Caracasu.
2: Po příletu se tým USAR spojí s místními úřady a koordinačními týmy OSN. Převezmou přidělený sektor a okamžitě zahájí průzkum a záchranné práce. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čerým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: 17 hodin 30 minut. Časů zpráv a Martina Bendy.
2: Teploty nad 35 stupňů Celsia dnes zažívá nejméně 193 milionů obyvatel Evropy, vyplývá to z propočtu agentury AFP. Vedrům čelí velká část kontinentu od Francie, Polska, Česka až po chorvatské pobřeží Jaderského moře. Nejvyšší stupeň varování před horkem platí také ve Švýcarsku, Rakousku nebo Maďarsku. V Německu dnes padl jen jeden den starý teplotní rekord. Na měřící stanici v Drévice v Sasku-Anhaltsku naměřili meteorologové 41,5 stupně Celsia. Agentuře AFP to řekl mluvčí německé meteorologické služby. Historický rekord z roku 2019 přitom padl teprve v pátek v Saarbrückenu na západě země. Dnešní hodnota ze středního Německa ho ještě o 0,2 stupně překonala. Další plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl projektil neznámého původu, informovala o tom britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Podle ní střela poškodila lodní můstek, posádka tankeru je ale v pořádku a na místě nehrozí žádné ekologické škody. Podobný incident se stal už ve čtvrtek, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní plavidlo. Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na Brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci shlédnou první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další dva ročníky. Zastupitelé na to tento týden schválili pořadatelům dotaci do roku 2028. Někteří politici se ale snažili prosadit, aby pyrotechniku nahradili drony.
3: Sport.
2: Republikovou šampionkou v silničním závodě cyklistek se poprvé v kariéře stala Julie Kopecký. Nizozemská rodačka reprezentující Česko tak na domácím mistrovství slaví další titul. Vítězka čtvrteční časovky porazila ve sportu zkráceného závodu v Jeseníku Kristýnu Zemanovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Devíti křížů a nehoda na trase Kolín-Brod. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na 9 křížů dejte pozor. Na kilometru 168 stojí porouchané auto, na místě je šipka i policie, vybočuje se. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Teplice dejte pozor. Na 56,5 kilometru stojí kamion. Je v odstavném pruhu, šipka je na místě, auta v místě vybočují. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou stojí auto po stráži. Až se zvěří, je na 28,5 kilometru v odstavném pruhu. Silnice 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu byla na obchvatu Habrů uzavřená po střetu chodce s osobním autem. Už se dá projet alespoň Kyvadlově, tvoří se kratší kolony, případně se to dá objíždět přes město Brodskou a Pražskou ulicí. A v Praze je uzavřená Kamínská ulice kvůli požáru truhlárny, projedou pouze autobusy městské hromadné dopravy. Náhradní trasa ulicí v Podbabě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra zůstane jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 40 stupňů, na horách bude většinou kolem 32. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
1: A pro radost posíláme píseň J.P. Coopera a Astrid S.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
6: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

S vámi je Radiožurnál. Přesně před 100 lety zavalili obec Dneboh na Mladoboleslavsku 3 miliony kubíků zeminy. Několik domů půda srovnala se zemí. Nikomu se nic nestalo. Co neštěstí způsobilo a jak na událost vzpomínají místní, o tom vám řekneme za chvíli.

0: Obyvatelé obce Dneboh u Mnichova Hradiště na Bladoboleslavsku si dnes připomínají tragický sesuv půdy před 100 lety. 27. června roku 1926 se tam po vytrvalých deštích dalo do pohybu obrovské množství zeminy, které srovnalo se zemí 8 domů. 3 museli obyvatelé následně zbořit. Stát zůstal jediný, ale lidé je včas stihli opustit a nikomu se nic nestalo.
1: Dneboh má dnes 264 obyvatel, tehdy tady bylo 11 chalup. Nahoře ve skalách je zřícenina hradu Drábské světničky nebo Heroldova vyhlídka. S rodinou tady bydlí Zuzana Morkusová. Zuzano, bojíte se dalších sesuvů? Usíná se vám dobře?
2: Mě rozhodně, mě trápí víc vítr od ještědu, než sesuvy půdy.
1: Ke smutnému tématu přidává i veselé příhody.
2: Několik stovek hasičských družin vlastně přijelo a byl župní hasičský sjezd. A ten se konal vlastně 20. června a hospodský Josef Erbert potom zaznamenává, že se na konci rozhodli, že hodí korunou, který termín by byl lepší, jestli 20. nebo 27. A koruna rozhodla, že ten župní sjezd udělají 20. A on tak hezky potom v těch vzpomínkách píše. A to bylo právě jako, že ta štěstěna ukázala, protože kdyby to bylo 27., tak tam sice budou všichni zasahovat, ale žádná sláva z toho nebude. A on tam na tom hezky vydělal, to tam taky popisuje.
1: V archivu Českého rozhlasu jsme našli i vzpomínky jedné z místních babiček. Ta se narodila rok po tragédii.
3: Paní Valentová přišla k nám pro tatínka, aby se tam šel podívat, že se jim nějak rozpadá barák. No a on tam odešel a maminka pro něj šla, aby šel domů, že se nám rozpadá taky.
1: Vesnice teď stojí v bezpečné vzdálenosti od skal. Proč k sesuvu došlo, popisuje geolog Filip Hartwig.
4: Došlo k tomu, že vlastně napršelo za celý rok 924 mm, ale z toho skoro polovina, 339 mm, spadla během 2 měsíců, během měsíce května a června. No a v podstatě bylo neštěstí zaděláno.
1: Událost měla zásadní význam pro rozvoj vědeckých přístupů a to ke zkoumání problematiky sesuvu. Z Dneboha Radek Duchoň, Radiožurnál.

Kelly Clarkson, v sobotním parném dni je s vámi Radiožurnál a další zmínka, tentokrát fotbalová. Bylo kolem toho hodně povyku, ale nakonec z takzvaného zápasu hrdosti odcházeli v Seattlu spokojení všichni. Možná s výjimkou fotbalistů Iránu, kteří po remíze s Egyptem zatím nemají jistý postup. Na utkání mistrovství světa s duhovými vlajkami se vydáme v zápisníku za chvíli.

0: Duhové vlajky se vrátily na fotbalové mistrovství světa. Před 4 lety v Kataru pořadatelé symboly LGBTQ komunity u vchodu na stadiony zabavovali a Mezinárodní fotbalová federace FIFA nepovolila hráčům duhové pásky na rukou. Letos naopak posvětila, že lokální pořadatelé v Seattlu smějí propojit tamní víkend hrdosti s utkáním šampionátu Egypt-Irán. V noci na dnešek se tak na tribunách mísily symboly na podporu sexuálních menšin s vlajkami dvou zemí, které homosexualitu kriminalizují.
1: Zápisník Jana Kaliby. Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Who is gay? Rose nemá dnes vstupenku na stadion, ale přišla se procházet do pěší zóny ke stadionu v dresu americké reprezentace a nad hlavou hrdě nese velký deštník v duhových barvách. Říká, že její dvě dcery jsou lesby.
3: I come down especially for today to represent love.
4: Přišla jsem obzvlášť dnes proto, abych tu zastupovala lásku a mír. A taky mám ráda fotbal. Tady v Seattlu máme skvělý ženský tým. Když jsem trénovala své dcery, když byly malé, ale zajímaly je spíš kytky v trávě než míč.
2: Kromě Rosy na deštníku tady u stadionu v Seattlu vidíme také duhové vlajky, trička, čepice. Ovšem ne všichni jsou takhle naladění. Offline influencer s mikrofonem hlásá, že on ve městě homosexualitu nechce a zaštiťuje se přitom Ježíšovým jménem. O kousek dál se postavil Argentinec Franco se svými dvěma kamarády a rozvinuli transparent, který kritizuje Mezinárodní fotbalovou federaci za to, že povolila pronášení duhových symbolů na stadion.
5: FIFA zakazuje mnoho projevů politického přesvědčení, ale vnucuje nám LGBTQ agendu. Z našeho pohledu to oslabuje a podkopává svobodu.
2: FIFA považuje duhové vlajky za lidskoprávní symbol, nikoli politický, a její šéf Gianni Infantino zdůraznil, že FIFA žádný Pride zápas nepořádá, že jde o akci lokálních pořadatelů. Sem na tribuny přišli i fanoušci, kteří mají jak duhovou lajku, tak zároveň íránskou, tu monarchistickou před nástupem současného režimu. Tak jako Said s manželkou.
6: Ano, podporuji íránský tým i LGBTQ komunitu. Když jsem žil ještě v Iránu, měl jsem kamarády geje, ale mluvili o tom jen s lidmi, kterým opravdu důvěřovali. Bojí se to tam dávat otevřeně najevo. Mají strach, že za svou orientaci budou popraveni. Jsou pod velkým tlakem. Ale ti lidé existují, žijí v Iránu a všude mezi námi. Neměli by být ignorováni a my jsme to přišli oslavit.
2: Při zápase jsou nakonec víceméně spokojení všichni. Na tribunách mají převahu egyptské a iránské barvy a tu a tam se třepetá duhová vlajka.
7: Pride has been celebrated in Seattle for decades.
2: Jak mi říká Leo Flor z lokálního organizačního výboru, víkend hrdosti se v Seattlu slaví desítky let. Je to na počest práv, která LGBTQ lidé v USA za poslední půlstoletí získali a o která se teď mnozí obávají. A podle Flora je skvělé, že jeho město teď mohlo takto ukázat světu kus své duhové identity. Ze Seattlu Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
2: V Doksanech na Litoměřicku padl absolutní teplotní rekord, bylo 40,8 stupně. Češi odletěli pomáhat do Venezuely, po zemětřesení je tam už přes 900 obětí. Fotbalová reprezentace se po konci ve skupině vrátila z mistrovství světa a hromadná nehoda zpomalila provoz na D11 na 7,5 kilometru směrem do Prahy. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Je sobota 27. června, vysíláme hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku dnes se padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
4: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
5: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
6: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
5: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: 1700 lidí se dnes přišlo ochladit třeba na koupaliště v Brně Zábrdovicích a je tam i reportérka Alena Hesová.
7: Sluníčko i teď v podvečer pořád dost peče, momentálně je tady 36 stupňů Celsia a odchází opravdu zatím jenom málo kdo. Většina lidí se pořád koupe, další odpočívají na dekách ve stínu pod stromy. Na slunci leží opravdu jenom málo kdo. A v obou bazénech se to hlavně dětmi jenom henbří. Takové množství lidí znamená i nápor pro plavčíky. Kolem jednoho z bazénů jich teď chodí v bílých tričkách a červených šortkách aktuálně 6 a poměrně často se snaží především divoké děti trochu usměrnit hvízdáním na píšťalku. Během dne nemuseli provozovatelé vstup uzavírat, na maximum kapacity se zatím nedostali. I zítra očekávají velký zájem návštěvníků, a to nejen na tomhle koupališti. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Teplotám nad 35 stupňů Celsia dnes čelí skoro 200 milionů Evropanů. Italští farmáři se obávají vysychání nejdelší řeky Pád. V Německu, kde naměřili rekordních 41,5 stupně, kvůli horku omezují železniční dopravu. Vláda ve Francii pak řeší mimo jiné vysoké teploty v nemocnicích.
8: Nemocnice nebyla klimatizovaná, v pokoji bylo alespoň 42 stupňů. Musela jsem si přinést vlastní klimatizaci, abych ochránila své dítě a sebe.
9: Popsala televizi BFM Sarah Husseinová, která rodila v pařížské nemocnici La Riboisière. Premiér Sébastien Lecornu svolal krizový štáb a odsouhlasil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Paříž kvůli horku a tlaku na zdravotnická zařízení zrušila hudební festival Solidays, kterého se mělo zúčastnit přes 20 000 lidí, a posunula taky termín pochodu hrdosti. Meteorologové předpovídají větší ochlazení z neděle na pondělí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Mezinárodní námořní dopravci varují, že jejich lodě při proplouvání Hormuzským průlivem nadále nemají zaručenou bezpečnou cestu. V praxi tak podle nich nefunguje americko-íránská dohoda. Cena pojistky na tankerovou loď vzrostla na více než 1 milion dolarů.
10: Írán nově vyžaduje, aby si lodě elektronicky vyřídili takzvanou záruku bezpečného průjezdu u nově zřízeného úřadu. Jenže e-maily se podle CNN vracejí jako nedoručitelné. Místo jedné trasy musí kapitáni vybírat ze tří různých koridorů. Hrozí jim ale, že pokud zvolí íránskou trasu, časem na ně dopadnou americké sankce. Napjatá situace se v týdnu ještě vyhrotila po íránském útoku na nákladní loď a páteční americké odvetě. Dnes si obě strany navzájem vyčetly další útoky v regionu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Lidem zasaženým zemětřesením ve Venezuele budou pomáhat čeští hasiči a záchranáři. Odletěli popolední. Venezuela hlásí už 920 obětí a přes 3000 zraněných. Další jsou pohřešovaní.
11: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
12: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
11: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
13: Některé ty objekty ty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
11: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti dnes se připomíná Den památky obětí komunistického režimu.
14: Slavný státní soude, je mi těžko. Přetěžko.
15: Říká političká a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
16: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
15: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Radiožurnál.
17: Sport. Čeští fotbalisté se vrátili z mistrovství světa. Na šampionátu se představil národní tým po 20 letech. Ve třech zápasech ale získal pouze jeden bod a ze skupiny nepostoupil.
18: Nejsem naštvaný ani nazlobený na kluky, protože si myslím, že opravdu ten strop převedli v tom, že postoupili na mistrovství světa.
19: Řekl generální manažer Pavel Nedvěd po návratu týmu ze šampionátu. Cílem byl postup ze skupiny, který reprezentace nesplnila.
20: To hodnotím já jako trenér jako neúspěch, nejenom týmu, ale i můj osobní. Myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkon. Který je schopný.
19: Našel hlavní příčinu neúspěchu trenér Miroslav Koubek. Ten sice míchal na šampionátu sestavou, ale výsledky změny nepřinesly a nezlepšila se ani předvedená hra. Přesto by Koubek na lavičce národního týmu končit neměl.
18: Absolutně ne. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, v tom se nic nemění.
19: Prohlásil Pavel Nedvěd, který má s trenérem Koubkem předložit vedení fotbalové asociace podrobnou analýzu neúspěchu na mistrovství světa. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
17: Fotbalisté Chorvatska večer zabojují na šampionátu o postup do play-off. V závěrečném utkání skupiny L nastoupí ve 23 hodin proti Ghaně, která už má účast ve vyřazovacích bojích jistou. Ve druhém duelu se vedoucí Anglie utká s poslední Panamou. V noci na neděli bude hrát Demokratická republika Kongo s Uzbekistánem, Kolumbie s Portugalskem, Alžírsko s Rakouskem a Jordánsko s Argentinou. Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu teď uspěla na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
21: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo. Je mi líto Naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis. Věřila jsem si dnes.
17: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
1: Nehody na D11 u Jiren a na 35 u Sichrova. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pomalu u sjezdu na Úvaly. Na 7. kilometru se srazilo několik vozidel, blokují připojovací pruh a také levý. Jede se pouze pravým, na místě policie, hasiči, sanitka, je tam krátká kolona, ale brzdí se prudce. Na silnici 35 z Turnova do Liberce zvolněte za sjezdem na Sichrov. Na 38. kilometru hlásíte nehodu.
4: Jsou tam dva osobáky, jeden stojí v levém pruhu, druhý je v pravý škarpě. Jsou tam hasiči, je tam sanitka.
1: Místo je už označené, kolona se netvoří. A na D52 z Mikulova do Brna pozorně u nájezdu od Hrušovan na 16. kilometru chystají odtah porouchané dodávky. Blokovaný je připojovací pruh, ten je tak výrazně kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michailou van Erne.
22: A k nám se přidá třeba Ale Farben z hudby jako první krátce po 18. hodině. Hezký den.
3: Víkendový radiožurnál
23: a Michaela van Erne.

0: Také muzikant Janík se podílel na této písni, posloucháte Radiožurnál. S vysokou pravděpodobností někde v horkém prostředí, kde se teplota nedá úplně snížit, kéž tedy tyto dny zvládnete ve zdraví prožít. Dosavadní české teplotní maximum padlo, stanice Doksany na Litoměřicku naměřila 40,8 stupně Celsia. Mluvili jsme o tom ve zprávách, pokud chcete detaily, jsou na serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál.

0: To byla Elking. Ten, kdo se někdy věnoval pozorování hvězd, ví, že se po obloze stále posouvají s tím, jak se Země otáčí kolem své osy a jak obíhá kolem Slunce. Některé hvězdy a další vesmírné objekty se nám ovšem nikdy nad hlavou neposunou a posunout se musí pozorovatel. Proto evropští astronomové potřebují teleskopy i na jižní polokouli. Na ten největší zamíříme za chvilku.
1: Někdy padá na mě stín. A já netuším, co s tím.

0: kapela Opět a Radeček dozněla. Chilská poušť Atacama je nejsušším místem na Zemi. Jsou na ní také vysoké hory a není osídlená. Využívají toho astronomové, kteří přesně tyto podmínky potřebují na pozorování hvězd. Evropská jižní observatoř má v jeho americké Atacamě hned několik vesmírných teleskopů. K tomu v současnosti největšímu, takzvanému VLT, se teď vydáme přímo na vrcholek hory Paranal.
1: Velmi velký teleskop VLT tvoří takové čtyři zvláštní stříbřité velké stavby bez oken s mnohoúhelníkovým půdorysem.
2: Prosím, vezměte si přilbu.
1: Žádá u vstupu do jedné z budov technička Patricia Guachardová. Došli jsme do velké okrouhlé haly. Uprostřed je mohutná ocelová modrobílá konstrukce s všemožnými kolečky, dráty, trubkami, béžovými krabicemi. Zaujal mě tenhle zvuk.
2: Je to kryogenní systém. Používáme dusík a helium, aby držely nástroje v nízké teplotě. Protože sbíráme světlo z obrovské dálky, s teplým detektorem světlo neuvidíte.
1: Technik v bílé budce bude teď večer teleskop otevírat na noční pozorování, vysvětluje Patricia. Teleskop uprostřed a současně vnější stěny budovy se teď otáčejí. My na platformě mezi nimi stojíme na místě, ale všichni bychom přísahali, že je to naopak. Celý teleskop se sklápí směrem k nám.
2: Naklonením teleskopu skoro na 90 stupňů minimalizujeme riziko poškození, kdyby při otevření něco spadlo ze střechy. Máme tu velmi křehké a unikátní vybavení. Nemáme náhradní.
1: Vykládá Laura Venturová z ESO, zatímco konečně vidíme dokonalý odraz v okrouhlém primárním zrcadle teleskopu M1.
2: Má 8,2 metrů v průměru, 17 cm tlusté, je z jediného gigantického kusu, 23 tun zero.
1: Lesklá hliníková vrstva se prý co dva roky vyměňuje.
3: Na co tady ve VLT potřebují lasery, nebo co zvláštního můžete vidět na obloze jižní polokoule, to se dozvíte zítra po 9. hodině v zápisníku zahraničních zpravodajů. Z pouště Atacama Dominik Tesár, Radiožurnál.

0: 18 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Martina Bendy.
1: Česko zažívá rekordně horký den. V Doksanech na Litoměřicku bylo podle meteorologů odpoledne 40,8 stupně Celsia. Tím o 4 desetiny stupně padl dosavadní absolutní rekord, který držela stanice v Dobřichovicích u Prahy. Meteorologové chtějí překonání dosavadního maxima ještě oficiálně potvrdit. Přes 40 stupňů dnes bylo i na několika dalších místech v Polabí a po Ohří. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. Také v Dánsku padl nový absolutní teplotní rekord. Na letiště Hanse Christiana Andersena v oblasti severně od města Odense meteorologové naměřili 36,6 stupně Celsia. Je to nejvíc od začátku měření v roce 1874. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí, vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v posledních den školního roku při dopravních nehodách také 9 lidí těžce zranilo. Loni byla nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými. Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl, bylo mu 102 let, informoval o tom projekt Paměti národa. Víndl během svého života se zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomáhal politicky pronásledovaným lidem opustit Československo. Sport. Čeští hokejbalisté postoupili po třetí v řadě do finále mistrovství světa na domácím šampionátu, deklasovali Finsko 8-1 a zaútočí na první zlato od roku 2011. Jejich soupeřem budou v neděli Spojené státy, které zvítězily nad Kanadou 4-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D11 u Jiren a na 35C u Sichrova. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně u sjezdu na Úvaly. Na 7,5 kilometru zasahují u následků hromadné nehody. Průjezd je omezený, jede se jen pravým pruhem, je tam krátká kolona, ovšem brzdí se prudce. Na silnici 35 z Turnova do Liberce dejte pozor za sjezdem na Sichrov. Na 38. kilometru se jede jen pravým pruhem po srážce dvou aut. Jedno z nich je mimo vozovku. Kolona se netvoří, místo je označené. Na D52 z Mikulova do Brna pozorně u nájezdu od Hrušovan na 16. kilometru ještě před okamžikem stála porouchaná dodávka. Teď ji odtáhli, v připojovacím pruhu zůstaly kužely a ten je tak o něco kratší. A na silnici 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu na obchvatu Habrů vyšetřují nehodu. Jezdí se kyvadlově, zdržíte se jen krátce v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty stále vysoké 35 až 40 stupňů. Na horách zítra naměříme většinou kolem 32. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
0: A ať jste s námi kdekoliv, radost vám může udělat píseň od kapely One Direction.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Místo další vědecké práce napsal ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna knihu povídek. A všechny jsou o válce, a to především o válce v Indočíně. Té se totiž profesně věnuje. Podrobnější budeme za chvilku.

0: Kapela Pretenders, posloucháte Radiožurnál. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna na chvíli zapomněl, že je historikem a vydává svou první beletristickou knihu. V souboru povídek nazvaném Válka jsme my píše příběhy založené na skutečných válečných konfliktech, které dlouhá léta studuje jako badatel. Několik povídek zavede čtenáře do Indočíny, kde bojovali Češi a Slováci, na které se u nás podle Ladislava Kudrny úplně zapomnělo.
1: Napadlo mě to v srpnu roku 22. Byli jsme s rodinou na dovolený, tak nějak jsem ráno nemohl jako spát, tak jsem stál a nějak mi napadlo, že bych to všechno, co jsem tak nějak jako do té doby vybádal, mohl jako přetavit do krásné literatury.
2: Ladislav Kudrna je historik, takže kniha vychází ze skutečných reálií. Má to ovšem háček. Některé povídky jsou inspirované konkrétními událostmi, jiné jsou zcela smyšlené.
1: To je záměr. Já tam chtěl ukázat právě to, že ta válka jsme my, že ta válka je skutečně zažraná v každém z nás. A že když se odehrává třeba na druhém konci světa, tak se prostě nás dotýká bytostně. A bylo to tak odjakživa.
2: Vysvětluje Kudrna svůj pohled.

0: Sám přitom osobní zkušenost s válkou nemá. K válečným příběhům se dostal jako historik.
1: Skutečně tam mapuju osudy 10 Čechů a Slováků. Hlavně mě zajímalo, jak je možné takových malých kluků se jenom ocitlo na druhém konci světa.
0: Říká rodící se spisovatel, který se profesně věnuje československým vojákům, kteří bojovali v Indočíně a tedy i ve Vietnamu. Podle něj jde o jednu z nejméně známých kapitol československých dějin po druhé světové válce.
1: Ono to je doteďka jako úplně neznámý téma. Vlastně nikdo skoro neví, že 1620 mladých Čechů a Slováků v letech 48 až 54 bojovalo v Indočíně. A zároveň to bylo naše největší vlastně nasazení po druhé světové válce, největší ztráty. Přes 300 jich tam padlo.
0: S tématem československých vojáků v Indočíně souvisí i projekt, který se po několika letech podařilo dotáhnout do konce.
1: Že letos na podzim bude na našem konzulátu v Hanoji odhalena deska, pamětní deska všem padlým Čechům a Slovákům.
0: Válka jsme my je první Kudrnův beletristický pokus. Rozhodně prý ale není poslední. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Michael Schulte dozněl, klienti denního stacionáře Paprsek v Třinci chodí na tréninky brazilského jiu-jitsu. Mladé lidi s kombinovaným postižením trénuje i Vít Goril, který sám prodělal dětskou mozkovou obrnu. Učí se tak nejen sebeobranu, ale také to, že i se zdravotním znevýhodněním můžou něco dokázat. Víc informací přidáme po kapele Coldplay.

0: Rozhýbat tělo, naučit se základy sebeobrany i zažít něco společného. To dávají klientům denního stacionáře Paprsek v Třinci tréninky brazilského jiu-jitsu. Vedou je trenéři z Akademie Draculino.
1: Začneme s jiu-jitsu, uděláme rozcvičku, tu udělá klasický výtek.
2: Trenér Michal Sumelidis zahajuje trénink.
1: Vezmeme si rukavice, vezmeme lapy a trošku poboxujeme a jdeme domů, OK?
2: Po krátké rozcvičce už si všichni na zemi zkouší chvaty.
3: A jak byste tahali štět?
2: Mezi sportovci je i 19-letý Jiří Strnal s kombinovaným postižením.
4: Je to tu super s panem Michalem.
5: A jak vám to chodíte?
4: Měsíc.
5: A co vám teda, jako cítíte to jako třeba na těle?
4: Bolí mě celé tělo, protože já ještě každý čtvrtek chodím na jogu, když tam jim.
5: Ale pomáhá to třeba rozhýbávat se?
4: Jo, nebo? Pomáhá to.
2: Tréninky zařadil mezi odpolední aktivity denní stacionář Paprsek, který pomáhá rodinám pečujícím o lidi s postižením. Jaký to má přínos, mi říká vedoucí stacionáře Eva Solovská.
6: Dává jim to, že musí třeba jít na tréninky, když se jim třeba nechce zrovna. Takže překonat tu nechuť někdy. A naopak jim to dává pocit potom toho, že něco zvládli.
2: O tom ví své i trenér Vít Goril, který se sám musel vyrovnat se zdravotním znevýhodněním.
7: Mám dětskou mozkovou obrnu od narození, pohybový problém i zrakový, jako dost závažnou zrakovou vadu.
2: Samotná sebeobrana nehraje až tak důležitou roli. Bojové umění rozvíjí koordinaci, se kterou můžou mít třeba lidé s obrnou potíže. A taky jde o to zažít něco společného a učit se vzájemné důvěře a respektu.
7: Já vám to řeknu tak, já když jsem tady začal v dubnu v roce 2020 trénovat jako jediný člověk se zdravotním postižením, tak mě tady přijali úplně jako zdravého člověka. To mě obrovsky v životě posunulo.
2: Zatím tréninky pro handicapované navštěvují 3 sportovci. Vít Goril doufá, že se přidají i další. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.
8: Můj člen asi trpí závadou, je častěji na dně.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy pro vás má Martin Benda.
2: V Doksanech na Litoměřicku dnes se naměřili téměř 41 stupňů. Ukrajina vlastními raketami zaútočila na ruský Volgograd. U fotbalové reprezentace by měl dál pokračovat trenér Miroslav Koubek. Nehodu vyšetřují na D11 na 7,5 kilometru směrem do Prahy. A také zítra bude jasno až polojasno, teploty 35 až 40 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: V Doksanech na Litoměřicku bylo podle meteorologů odpoledne 40,8 stupně Celsia. Tím o 4 desetiny stupně padl dosavadní absolutní rekord, který držela stanice v Dobřichovicích u Prahy. Meteorologové chtějí překonání dosavadního maxima ještě oficiálně potvrdit. Přes 40 stupňů dnes bylo i na několika dalších místech v Polabí a po Ohří. Rekord pro 27. červen zároveň překonalo nebo dorovnalo přes 90% stanic, které fungují alespoň 30 let. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. Rekordní horka poškozují německé dálnice. Beton se kvůli teplotám dosahujícím 40 stupňů Celsia roztahuje a praská. Podle automobilového klubu ADAC už jsou kvůli současné vlně veder poškozené úseky na 11 dálnicích. Komplikace kvůli horku hlásí také německá železniční společnost. Deutsche Bahn vyzvala, aby lidé o víkendu vlaky necestovali, pokud to není nezbytně nutné. V nejlidnatější spolkové zemi severní porní Vestfálsko se železniční doprava odpoledne na 6 hodin úplně zastavila. Ukrajinci zasáhli významný vojenský podnik v ruském Volgogradu. Použili k tomu rakety vlastní výroby Flamingo. Ruské úřady informovaly o 10 zraněných.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích zveřejnil sestřih letu raket s plochou dráhou letu Flamingo od jejich vystřelení až po přílet do Volgogradu. Jeho obyvatelé zaznamenali 4 velké exploze a požáry v továrně Titan Barikády, která vyrábí odpalovací zařízení pro ruské rakety. Denis Stillerman, šéf firmy Firepoint, která střely Flamingo vyrábí, v rozhovoru pro kanál Pressing oznámil, že zbrojovka už testuje balistické rakety FP-9, schopné zasáhnout Moskvu a Petrohrad, a nové střely brzy na Moskvě vyzkouší.
4: Probujte už raketu na Moskvě.
3: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Dronová světelná show dnes zahájí festival Ignis Brunensis na Brněnské přehradě. Začne v 10 hodin večer, potom diváci shlédnou první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další 2 ročníky. Zastupitelé tento týden to schválili pořadatelům také v dotaci až do roku 2028. Někteří politici, včetně lidoveckého náměstka primátorky Filipa Chvátala, se snažili prosadit úplné nahrazení pyrotechniky drony.
5: Během projednání zastupitelstva přišel takový radikálnější návrh, myslím, že ze strany Pirátů, nebo teď nevím, možná strany Zelených, takže někteří z nás i včetně mě to podpořili, ale bohužel tenhle návrh neměl většinu v zastupitelstvu.
2: O budoucnosti ohňostrojů na festivalu rozhodne Česká inspekce životního prostředí na základě odborného posouzení vlivu ohňostrojů na přírodu. Pokud vyjde záporně, pořadatelé od Brna peníze na pyrotechnické show nedostanou.
6: Sport. Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým uhrál ve 3 zápasech jediný bod a nesplnil tak cíl pro šampionát, tedy postup ze skupiny. Spekulace o tom, že by v roli trenéra měl končit Miroslav Koubek, ale po příletu rázně odmítl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
7: Tady maximální soulad s vedením reprezentace. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, a máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky. Máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem, a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v vozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přesky. překážky na D7 u Knovíze a nehoda na D11 u Jiren. Na D7 z Prahy do Chomutova pomalu před sjezdem na Knovíz a Slaný. Na 17. kilometru je na vozovce vysypané kamení. Na D11 z Hradce Králové do Prahy u nájezdu od Jiren na 7,5. kilometru vyšetřují dřívější nehodu. Vozidla se podařilo odklidit do levého odstavného pruhu. Místo je označené, kolona se rozjela. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Teplice dejte pozor, na 56,5 kilometru stojí kamion, je v odstavném pruhu, šipka je na místě, auta v místě vybočují. A na silnici 35 z Turnova do Liberce stále opatrně za sjezdem na Sychrov, odklízejí tam následky nehody, na 38. kilometru je průjezdný jen pravý pruh, je to označené, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: I zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 35 až 40 stupňů. Na horách bude většinou kolem 32. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou Pan Erne.
1: A pokud je pro vás horko neúnosné, pak se alespoň ve fantazii můžete trochu schladit. Projedeme se jediným autem, které v rozpálených ulicích Plzně musí používat stěrače. Kropícím vozem. Jaké musí řešit jeho řidič problémy, na to si počkejte. Za chvilku.
9: Víkendový radiožurnál
10: a Michaela Van Erne.

0: Emma Bantn v dozvuku v Doksanech na Litoměřicku. Dnes meteorologové naměřili 40,8 stupně Celsia, což je podle dosavadních informací nový absolutní teplotní rekord. Vedro dorazilo i na západ Čech. Do centra Plzně proto vyjel schladit ulice a osvěžit lidi kropící vůz.
1: Jak dlouho to trvá, ta 8-kubíková nádrž, než se naplní?
2: 10 minut, je to první.
1: Roslav Výborný, řidič kropícího vozu správy veřejného statku města Plzně.
2: Ne, každý půl hodiny tady.
1: Kde všude to vlastně stříká, jenom vepředu nebo i nějak do stran?
2: Vepředu a boky.
1: Takže vyrazíme. Letos jsou ta horka opravdu extrémní.
2: Otázka 20 minut, je to pryč.
1: Jaké jsou reakce lidí? Mávají vám, uskakují?
2: Někteří mávají, ležou si pod to, k tomu někteří zase hrozí.
1: Vy jste teď asi jediný v Plzni, kdo musí používat stěrače.
2: No, to určitě no.
1: Tak tady je i nějaká akce před měšťanskou veselou. Obleky a šaty.
2: Tak to asi osvěžovat nebude, to bychom mohli dostat ty kladívky do hlavy.
1: Můžete vlastně regulovat sílu toho proudu,
2: ne,
1: že
2: úplně
1: vypnout nebo zapnout. Stalo se vám někdy, že by vyloženě někdo na vás třeba vystartoval jako naštvaně?
2: Zatím jenom hrozí a jdou pryč.
1: Třeba stříknete vodu u zaparkovaného auta, má otevřené okýnko, nebo?
2: No, tak to se stává hodně často. Předjedou vás, zabrzdí a myslí si, že by to stačíte vypnout, tak ho vykláknu. To nejde zastavit a zabrzdit auto na 10 metrech. 16 tun, tak ho nezastavíte.
1: Tak to se právě rozčiloval nějaký dělník.
2: To se stane.
1: A je prázdno.
2: Je prázdno.
1: To, že je to pitná voda, to je z hygienických důvodů, to už se ptám Radky Žákové ze správy veřejného statku města Plzně.
3: Také proto, aby se neutpaly trysky v kropičce.
1: Zažili jsme komickou situaci, vykukovala tam hlava jednoho ze dvou jelníků z kanalizační spusti do ulice. I když řidič rychle reagoval, tak už nestihl ho hned skropit.
3: Dobře, že to kropíme tou pitnou vodou.
1: Na jednu směnu dokáže řidič kropicího vozu objet centrum města až 8krát. Centra Plzně, Pavel Hala, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

To byl Sting. Klíšťová encefalitida může zanechat trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty mohou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. To je jeden z hlavních výsledků nové vědecké studie českých infektologů. 4 infekční kliniky napříč Českem do ní zapojily na 200 pacientů. Detaily přidáme za moment.

0: U2, Ed Sheeran a další muzikanti. I mladí pacienti mohou mít dlouhodobé potíže po prodělané klíšťové encefalitidě. Trápit je mohou například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Vyplývá to z nově publikované studie českých infektologů. Vedli ji lékaři z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. V Česku se každoročně diagnostikuje kolem 700 případů této nemoci.
1: Pojďte mi natáhnout ty ruce a ukážeme si, ještě stále se klepou.
2: Ptá se lékařka Eva Judová, 20-leté Lucie. Necelý týden už leží na klinice infekčních nemocí ve fakultní nemocnici Bulovka kvůli nákaze klíšťatem. Mimo jiné ji trápí silný třes prstů.
1: Už je to lepší, než to bylo, ale furt ještě trochu se. Zrovna tohle to je jedna z těch věcí, co opravdu může přetrvávat. Není to třeba něco, co by nám bránilo pacientku propustit domů. Je to opravdu jako taky častá taková jako komplikace, kterou vydáváme. Může to samozřejmě lidi limitovat v jejich profesi, když vykonávají nějakou jemnou práci.
3: Je to něco, co se teda ztratí?
1: Mělo by se to postupně časem upravit, ale opravdu to dlouhodobé přetrvávání v rámci třeba týdnu vydáváme, není to jako nic neobvyklého.
2: Přisátého klíštěte si Lucie všimla v řádu hodin. Po třech dnech se u ní objevily horečky, které brzy ustoupily. Asi po dvou týdnech se ale vrátily znovu.
4: Mě hlavně hrozně bolela hlava, takže jsem vlastně nemohla vůbec fungovat a měla jsem ty horečky 39.
2: Na vedlejším lůžku leží padesátnice Květa. Také ona skončila v nemocnici kvůli klíštěti.
5: Po týdnu to přišlo najednou, prostě začala zimnice a ta horečka, potom vlastně už to jelo. No.
6: Dobrý den, dámy. Potřebujete něco na bolest?
2: Ujišťuje se zdravotní sestra Iva Rokosová.
6: Když by bylo potřeba, zvonečky máte u rukou, zazvoníte a řeknete si jo.
3: Opouštíme oddělení, kde jsou hospitalizovány pacientky, které vlastně budou už za chvíli propuštěny a vydáváme se směrem k jednotce intenzivní péče, kde teda leží další pacient.
7: Na začátku s panem to bylo těžký, protože on byl v podstatě bezvědomý.
2: Popisuje lékař Zula Badájev.
7: Asi od třetí dne se začal probírat. Tím, že jsme jakoby zapůsobili kortikoidama, snížíme vliv toho otoku těch mozkových plán.
3: Je to senior, je kolem 80.
7: Asi tak. Skoro normálně chodí, pohyblivý, žádnou parézu nemá, teda dopadne docela dobře.
2: Na klíšťovou encefalitidu žádný lék neexistuje. Lékaři tak můžou ovlivnit jenom jednotlivé příznaky. Jestli nemoc zanechá následky, se podle infektoložky Dity Smíškové dá částečně odhadnout právě z toho, jak závažný průběh nemoci pacient má.
8: U těch nejzávažnějších pacientů je ten průběh špatný hned od začátku. Začínají většinou na jednotce intenzivní péče a po několika dnech, někde i týdnech se přesouvají na standardní oddělení a pak většinou do nějakých rehabilitačních zařízení. Zrádné je to, že i pacient, který stůně zdánlivě nekomplikovaně, může mít do budoucna také problém s nějakými následky, které mu třeba znemožňují dělat všechno to, co byl zvyklý před nemocí.
2: Také na dlouhodobé následky po prodělané klíšťové encefalitidě se zaměřila studie infektologů vedená lékaři z Bulovky. Spolupracovali na ní i infekční kliniky Pardubické a Českobudějovické nemocnice a fakultní nemocnice Ostrava. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali lékaři ještě rok po prodělané nákaze.
8: Skutečně jsme prokázali, že ty následky nejsou jednoznačně vázané na věk, hlavně co se týče takzvaného postencefalitického syndromu. Jsou to problémy, kvůli kterým se lidé nemohou vrátit k původnímu způsobu života. Nezvládají třeba práci na počítači, často je bolí hlava, pozorují zhoršení paměti, poruchy koncentrace. Skutečně to limituje. To se může stát i u velmi mladých pacientů.
2: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí.

0: 19 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Benda.
1: V Česku dnes se padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři, kteří ošetřovali i několik hasičů zasahujících u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Tramvaje jezdí kvůli prověšeným trolejím pomaleji a mohou nabírat spoždění. V neděli by mělo být ještě tepleji. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. 700 demonstrantů v Rakousku dnes zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždí na dovolenou. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav. Kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozónu může způsobit pálení očí nebo kašel. Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu, připomíná i výročí smrti Milady Horákové. Komunisté ji a další tři odsouzené v roce 1950 popravili v pankrácké věznici za údajnou velezradu a špionáž. Milada Horáková byla právnička, politička a zasadila se mimo jiné o rovnoprávnost a levčí postavení žen. Sport. Plavec Jan Čejka zaplaval na republikovém šampionátu v Praze český rekord na 200 metrů polohově časem 2 minuty a 12 setin sekundy. Vylepšil v bazénu v Podolí o 14 setin maximum Miroslava Knedly z roku 2023.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Domašova a nehoda na 35C u Sichrova. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na 9 křížů. Na kilometru 168 chystají odtah porouchaného auta z odstavného pruhu. Mírně se tam vybočuje, kolem se pohybují řidiči. Na D46 z Vyškova do Olomouce pomalu při sjezdu na Prostějov sever. Přímo ve sjezdu na 26. kilometru máme hlášenou nehodu. Může se nečekaně brzdit v zatáčce. Na silnici 35 z Turnova do Liberce stále opatrně za sjezdem na Sichrov. Odklízejí tam následky nehody. Na 38. kilometru je průjezdný jen pravý pruh, je to označené, nezdržíte se. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy opatrně ke konci stoupání před odbočkou na Třebíz. Zastavilo tam auto, je za zatáčkou a není moc vidět.
4: Je to těsně před tou křižovatkou, takže pomalu opravdu je to takovým neviditelným místem, píš, aby tam do toho nikdo nenalít.
3: A na silnici 16 podobná situace z Mělníka do Slaného z Bystřete za odbočkou na Ješín. Zatáhlou zatáčkou hlásíte stojící vozidla.
5: Je to jeden nějaký kombajn, druhý nějaký traktor. Ten tam jako za ním, ten asi pokažený není, ten stojí za ním, ale pokažený je nějaký ten kombajn.
3: Musí se kvůli tomu přejíždět do protisměru, opatrně tak i ve směru do Mělníka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle přidat také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
0: A s naprostou aktualitou doplním zprávy o informaci tu, že finální hodnota teplotního rekordu, který dnes naměřili v Doksanech na Litoměřicku, je 40,9 stupně Celsia.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ellie Goulding dozněla, pojďme dál. Pražské Letňany už zanedlouho ovládne kapela One Republic. V Česku naposledy vystoupila loni na podzim. Tentokrát se americká poproková skupina představí pod širým nebem při svém největším samostatném koncertu v Česku. I přes horka se očekává návštěvnost v řádu desítek tisíc lidí. Na místě je Filip Svoboda z kulturní redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se tedy pořadatelé a návštěvníci vypořádávají s těmi rekordními teplotami?
1: No, co je už teď naprosto jasné, je, že moc lidí to počasí neodradilo. Návštěvníci se samozřejmě drží takových těch klasických doporučení, jako je nošení pokrývky hlavy nebo dodržování pitného režimu. K tomu je dobré říci, že pořadatelé umožnili návštěvníkům přinést si do areálu vlastní pití. Spousta lidí se také drží ve stínu pod tribunami, tedy zatím One Republic hrají až za 20 minut, takže to se asi změní. Kromě toho se pořadatelé snaží tu situaci zpříjemnit třeba tím, že po areálu jezdí velká modrá cisterna, která rozprašuje vodu kolem sebe, tak to je tady hodně oblíbené.
0: One Republic patří mezi zvučná jména hudební scény už 30 let a jsou stále oblíbenější, což dokládá i dnešní koncert. Filipe, čím to je?
1: One Republic jde jednoznačně označit za kapelu hitů. Oni se poprvé prosadili v roce 2007 s písní Apologize, především tedy v úpravě producenta Timbalanda. Dále můžeme jmenovat třeba skladby Secrets, Counting Stars nebo Love Runs Out. Ale abych odpověděl na vaši otázku, tak jde nejspíš o to, že schopnost tvořit hity jim vydržela dodnes. Oni v roce 2022 napsali I Ain't Worried pro film Top Gun Maverick, který byl sám o sobě velikým hitem. Před dvěma lety například spolupracovali na písni Fire pro fotbalové Euro. Kromě toho se drží trendů, spolupracují třeba s DJ, s Davidem Guettou, využili v písni I Don't Wanna Wait známou melodii Dragostea Dintei, což možná posluchačům takhle nic neřekne, ale když řeknu slovy Numa Numa Jej, tak možná to bude o něco bližší.
0: Mm-hmm, ano, byl to slavný hit rumunské kapely. Na co přesně se mohou návštěvníci těšit, Filipe?
1: Tak za sebou už mají předskokaná anglická.

0: amerického písničkáře Toma Grennana, no a potom na One Republic, takže kromě těch zmiňovaných hitů, to můžou být třeba covery známých písní, které často One Republic svým návštěvníkům, svým posluchačům nadělují, bývá to třeba Halo od Beyoncé. No a možná uslyšíme také pár českých slov, protože frontman Ryan Tedder se netají svým vztahem k Česku a k Praze, kterou navštěvoval už jako malý kluk, když tady žila část jeho rodiny.
1: I o tom víme zásluhou Filipa Svobody. Moc děkuji, příjemnou zábavu, hezký večer.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: A One Republic teď na vlnách Radiožurnálu.

Plavkyně Kristýna Horská se rozloučila se svou kariérou. Rozhodla se ji ukončit jen pár týdnů před tím, než měla obhajovat titul mistryně Evropy. Vysvětlení se vám dostane za pár minut.

0: Declan J. Donovan z hudby. Aktuální evropská šampionka v plavání Kristýna Horská ukončila kariéru. Přitom v srpnu měla obhajovat evropský titul na trati 200 metrů prsa. Ale rozhodla se, že už se místo toho bude naplno věnovat práci v oblasti výživového poradenství.
1: Říkala jsem si, že vlastně už tam není takový to nadšení a taková ta chuť jet bojovat o tu medaili, že už jsem se sama se svojí kariérou uspokojila.
2: Říká žena, která až v závěru kariéry dosáhla na bronz z mistrovství Evropy v krátkém a zlato v klasickém dlouhém bazénu.
1: Jsem strašně ráda, že se mi to podařilo, že tam mám dvě ty medaile, vím, že jich mohlo být víc, že jo, čtvrtý místo tam bylo těsný, teďka minulý rok to bylo zase těsný, ale na druhou stranu, myslím si, že díky tady těm úspěchům, neúspěchům, těm čtvrtým místům jsem vlastně furt zůstávala být odhodlaná tu medaili opravdu ještě získat a čím dál tím jsem si proto víc šla.
2: O Kristýně Horské se říkalo, že když se rozdávala píle, tak ona šla dvakrát. Proti tomu, jak v bazénu dřela, začalo protestovat také její tělo. Musela na zákrok se srdcem. Rok poté po tvrdých trénincích dočasně oslepla na jedno oko a přesto byla dlouho bez velkého úspěchu.
1: Chtěla jsem to dokázat sama sobě a hlavně jsem to chtěla i dokázat ostatním, který měli takový ty blbý narážky, že prostě na to nemám, že nejsem tak dobrá, že jsem si nezasloužila být tady a tady, že mi to nikdo někde zařídil a tak dále. A to mě vlastně hnalo k tomu, že prostě takhle to není, ale ten můj vnitřní pocit toho, že tu medaili tam opravdu chci mít, byl tak velký, že já jsem se kdysi dávno řekla, že bez té medaile prostě neskončím. Tak jsem ráda, že se mi to povedlo, nemusím plavat do 40, ale
2: kariéru končí v 28 letech a úspěších, které jsou na české poměry vzácné. Dvakrát v semifinále na olympijských hrách bylo jen pár českých plavkyň. Mistryní Evropy jsou v posledních letech jen 4 Češky. Zkušenosti z kariéry teď Kristýna Horská použije při práci.
1: Věnuju se výživovému poradenství, to mě strašně baví dávat lidem ten správný směr toho zdravého života. Já jsem si sama v životě, hlavně v tom sportovním, zažila neskutečné věci s tou výživou, takže se snažím tím lidem pomáhat jak ve sportu, tak i v běžném životě.
2: Říká už bývalá plavkyně Kristýna Horská. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Bylo 20 hodin. Zprávy a Martin Benda.
1: V Doksanech na Litoměřicku dnes naměřili skoro 41 stupňů. Srbský prezident Vučić ohlásil rezignaci a předčasné prezidentské i parlamentní volby. Golfistka Kousková se propadla pořadím po druhém kole turnaje Ladies European Tour v Berouně. A také zítra bude jasno až polojasno a teploty 35 až 40 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Finální hodnota naměřená v Doksanech na Litoměřicku je 40,9 stupně Celsia. V případě, že meteorologové údaj potvrdí, překoná o půl stupně dosavadní 14 let staré absolutní maximum ze středočeských Dobřichovic. Kvůli horku dnes často vyjížděli záchranáři.
3: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
4: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
5: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
4: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil také předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl. Vučić je srbským prezidentem od roku 2017. V posledních letech se na demonstracích proti jeho vládě scházejí desítky, někdy i stovky tisíc lidí. Protesty odstartovala tragédie ve městě Novi Sad, kde po zřícení přístřešku v listopadu 2024 zemřelo 16 lidí. Příběhy z Bible se na veřejných školách v americkém Texasu dostanou na seznam povinné literatury. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Četba nového zákona se bude vztahovat až na 5 milionů žáků. V Texasu od loňska mimo jiné platí, že učitelé musí ve třídách vyvěšovat desatero přikázání. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté váhají, potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
6: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volní pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
7: Sport. Do finálového kola golfového turnaje okruhu Ladies European Tour v Berouně půjde z českých hráček v nejlepší pozici Jana Melichová. Ve druhém kole Tipsport Czech Ladies Open zahrála 4 rány pod normu hřiště a celkově má skóre minus 9. Pořadím v sobotu klesla Sára Kousková, která zahrála 2 rány nad par. Česká jednička si ale nemyslí, že by hřiště bylo výrazně těžší než v pátek.
8: Asi ne. Já si myslím, že v tom hřiště problém nebyl, spíš v těch mých prvních ranách. Ale dobrý to bylo, já z toho nejsem úplně zas tak zklamaná. Ty jamky nebo ty navrtání těch jamek byly, myslím si, že v fous těžší, ale furt se dalo skórovat. Asi jsem už taková uvařená, abych to zhodnotila nějak kloudně.
7: Kromě Kouskové a Melichové si finálové kolo zahrají taky Tereza Zapletal-Kuželuhová, Lucie Váchová a Patricie Maková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D3 u sjezdu na Třeboň a překážka na dálnici D1 na Vysočině. Na dálnici D3 z Benešovska do Českých Budějovic se pohybují chodci. Za sjezdem na Třeboň kilometry 112 až 113. Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín je mezi pruhy hlášená překážka. Exit 134, zřejmě je to zakládací klín. Čekejte vybočující auta. Na D46 se z Vyškova do Olomouce na exitu 26 Prostějov sever stále pomaleji na sjezdu. Osobní auto tam narazilo do svodidel a hasiči odklízí provozní kapaliny. Na D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Ivanovice na Hané stojí autobus. Exit 236, vozidlo blokuje část odbočovacího pruhu z dálnice. A v Olomouci v Pražské ulici na úrovni Globusu se srazila dvě osobní auta. A následky omezují průjezd, vypadá to, že v obou směrech, jak do města, tak na Mohelnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne nebo večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají opět vysoko na 35 až 40 stupňů. Na horách bude většinou kolem 32. Tolik zprávy. Teď už začíná Oroma Vakeren, moderuje Kamila Šusterová.
0: Dobrý večer, vítejte u našeho vysílání. Dnes vám představíme projekt, který se jmenuje Klima babičky. Povíme si o práci Kristýny Makové, která doučuje děti ve vyloučených lokalitách na Slovensku, a seznámíme vás také s publikací Lety u písku, památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Přejeme vám příjemný poslech.
2: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Klima babičky je celostátní hnutí, které podporuje aktivní stárnutí a posiluje sebevědomí seniorů. Zaměřuje se nejen na babičky, ale také na dědečky a ukazuje, co je pro aktivní a spokojený seniorský život důležité. Ve své činnosti spolupracuje také s romskou komunitou a dalšími menšinami.
1: Anna Hradilková založila hnutí Klima babičky. Co je to za hnutí, paní Ano?
2: To vzniklo asi tak před rokem. Hlavně bych řekla, že to je taková jakoby reakce, jak jsou starší lidé a důchodci portrétováni jako bytosti, které potřebují jenom slevy a různé výhody a podobně. Ale my jsme svéprávní lidé, kterým záleží na vývoji společnosti a hlavně na budoucnosti. Tak jako vždycky těm starším moudrým lidem v minulosti záleželo na tom, jak se bude život těch jejich potomků vyvíjet.
1: Nakolik je to slovo klima právě pro vás důležité?
2: To klima je velmi důležité, protože nám to připadá jako jeden z hlavních problémů, kterým čelíme nejenom my, ale celá planeta. A my jsme vlastně hnutí ekologické, nebo jsme vznikli především v prostředí žen, které se setkaly v hnutí Pražské matky, které vzniklo před více jak 30 lety, kdy požadovali zlepšení životního prostředí. A my jsme se vlastně potkali teď znovu, protože nám připadá, že ta situace je velmi naléhavá.
1: Vy jste říkala, že Klima babičky, vaše hnutí, bylo založeno před rokem zhruba. Tak jaké jsou ty roční zkušenosti? Kde jste teď?
2: Dostali jsme se k tomu, že už máme takových 120 členů.
1: Z celé republiky.
2: Z celé republiky, ano, snažíme se o celou republiku. Se snažíme o nějakou osvětu. Rádi bychom, to zdůrazňuju právě i tady v Hradci, výjíždět do regionů a pořádat besedy. Zatím první besedu jsme měli v Lounech, v tom, co chceme docílit, a rádi bychom právě se propojili s těmi regiony a vyhledali lidi, kteří by se k nám třeba rádi přidali.
1: Víte, na co myslím, paní Ano, na menšiny, babičky, Romky nebo i další etnika?
2: Ano, to je příležitost právě, že jsme byli osloveni skupinou herců v Praze a nastudovali jsme hru, která se jmenuje Krtek, kámen, kyanit. Je to takové autentické divadlo, kde vyprávíme příběhy, a prostřednictvím toho představení se snažím i upozornit na to, co mně připadá důležité. Studujeme další představení a s námi vystupuje také paní Květoslava Podhrázka, což je známá romská spisovatelka, se kterou jsem se velmi zblížila, a prostřednictvím paní Květoslavy bych ráda tohle téma nějakým způsobem i nabídla, otevřela pro romskou komunitu.
1: Karel Svatký, Radiožurnál.

0: roce 2025 vyšla publikace Lety u písku, památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Autorkou je historička a muzejní pracovnice Anna Míšková. Kniha mapuje historii takzvaného cikánského tábora v Letech u písku, proměny tohoto místa paměti i vznik nového památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Anna Míšková představila publikaci na semináři Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
1: Co stálo za vznikem této publikace a proč jste se rozhodli vydat ji právě v době, kdy byl otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách?
2: Přišla ta doba, kdy památník byl hotový, expozice byla hotová, všechno bylo otevřeno a my jsme měli prostor trochu vydechnout a vlastně zároveň, když jsme si tak jakoby uklízeli v našich kanceláři všechny ty materiály, tak jsme zjistili, že je spousta myšlenek, které jsou zaznamenané třeba právě v těchto těch jako zápisů z porad, různých fotografií. Bylo nám líto, aby tohleto zaniklo.
1: Publikace přináší pohledy odborníků, které nové poznatky nebo souvislosti mohou být pro čtenáře největším překvapením.
2: Ta publikace není odborná, bylo to opravdu cíleno na v zásadě návštěvníky našich památníků, kteří si potom třeba chtějí něco odnést nebo si něco dozvědět navíc. Ta unikátnost její je v tom, že ty věci dává dohromady na jedno místo ve čtivém formátu, myslím si, že i ve velmi jako hezkém formátu, že dává dohromady jak už právě historii toho místa, ale třeba právě myšlenky, které měli architekti, když plánovali a designovali celý ten prostor, jaké myšlenky vlastně byly zatím, jak ta expozice v památníku dneska vypadá, nebo aspoň nějaké základní informace, které jsou srozumitelné veřejnosti o tom archeologickém výzkumu.
1: Jakou časovou osu publikace mapuje?
2: Od předválečné doby až po současnost. Končí tím, že památník byl otevřen a teď vlastně píšeme jako novou éru, novou část historie toho místa, kdy už tam teda je běžící a fungující památník. Říkám trošku opatrně tu předválečnou dobu, protože opravdu nejde o odbornou historickou publikaci. Není tam citační aparát a podobné věci. Je to prostě něco, co jsme chtěli, aby bylo přístupné každému, nejenom odborníkům.
1: Takže tato kniha slouží jako doprovodný materiál?
2: Já myslím, že ano. Moje myšlenka byla, že já třeba, když chodím po různých památnících a pomnicích, tak často mám spoustu otázek potom, protože ne všechno během té návštěvy zvládnu pojmout. Ta kapacita není, ale zároveň bych si chtěla odnést něco, o čem bych si mohla potom třeba doma v klidu se šálkem čaje něco přečíst a doufám, že zrovna tato publikace by mohla tohleto splnit.
1: Kniha mapuje více než 80 let historie tohoto místa. Jak se vám podařilo zachytit cestu od existence tábora přes desetiletí zapomínání až po vznik dnešního památníku?
2: Naší snahou bylo právě tam zohlednit všechny ty fáze těch více jak 80 let, které vlastně uběhly od té doby, co tam byl otevřen ten koncentrační tábor ve 42. až po současnost. A to ideálně právě pohledem jako různých osob, které na tom participovalo. Takže ať už jde o pohledy třeba nás jako historiků z muzea, ale pak třeba tam máme proslov Václava Havla a o kus dál prezidenta Petra Pavla, který tam byl při slavnostním otevření. Článek Jindřicha Šídla, novináře, který se tomu tématu věnoval od 94. Velmi to pro něj bylo vlastně jako srdcová záležitost. A samozřejmě i pozůstalých. Není to tolik o výpovědí například přeživších, protože na to máme vlastně jiné publikace, ale doufáme, že to pokrývá co největší prostor těch lidí, kteří se na tom vlastně nějak participovali.
1: Čemu může publikace prohloubit porozumění tomu, co toto místo představuje?
2: Doufám, že pomůže v tom, že ty odborné publikace, které jsou mnohdy dneska i třeba často těžko dostupné nebo jsou drahé, a doufali jsme, že tohleto tím jako vstřícným formátem právě způsobí, že to třeba bude přijatelné a čtitelné. Jako je to něco, co tomu může třeba přispívat. A vidíme to právě i na těch návštěvnicích. My tam máme katarzis, což je taková skulptura, kam můžou návštěvníci zanechávat vzkazy po tom, co prošli tím památníkem, aby vlastně nějak vyjádřili své emoce a trošku se jim třeba ulevilo. A tam často vidíme právě vzkazy o tom, že nevěděli, neměli tušení, neznají tu historii a že třeba odchází s tou větší empatií vůči romské minoritě, což pro mě osobně třeba byl jako hlavní cíl.
3: Vysvětluje historička Anna Míšková, Iveta Demeterová, Radiožurnál.
0: A to už je závěr dnešního pořadu o Roma Vakeren. Za okamžik vám na Radiožurnálu přineseme nejnovější zprávy. Děkujeme, že jste byli s námi a přejeme vám klidný večer. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Kamila Šusterová.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Jsou tu zprávy a Martin Benda.
2: Česko zažilo rekordně horký den v Doksanech na Litoměřicku. Bylo podle meteorologů odpoledne 40,9 stupně Celsia. Tím o 5 desetin stupně padl dosavadní absolutní rekord, který držela stanice v Dobřichovicích u Prahy. Meteorologové chtějí překonání dosavadního maxima ještě oficiálně potvrdit. Přes 40 stupňů dnes bylo i na několika dalších místech v Polabí a po Ohří. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. Do Venezuely dorazilo po ničivém zemětřesení už více než 1600 členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN také 140 záchranářských psů, kteří jsou vycvičení pro hledání lidí v sutinách. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo Česko. Ve Venezuele se po středečním zemětřesení pohřešují desítky tisíc lidí. Počet potvrzených obětí stoupl na 1430. Ukrajinci zasáhli významný vojenský podnik v ruském Volgogradu. Použili k tomu rakety vlastní výroby Flamingo. Ruské úřady informovaly o 10 zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích zveřejnil sestřih letu raket s plochou dráhou letu od jejich vystřelení až po přílet do Volgogradu. Jeho obyvatelé zaznamenali 4 velké exploze a požáry v továrně, která vyrábí odpalovací zařízení pro ruské rakety. Klíšťová encefalitída zanechává trvalé následky. Bez ohledu na věk mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali déle než rok.
1: Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová slaví třetí titul na okruhu WTA v kariéře. Na finále travnatého turnaje porazila Japonku Osakovou. Ta za stavu 1-6 a 0-1 utkání kvůli zdravotním problémům skrečovala. Muchová se tak v novém vydání světového žebříčku posune na 9. příčku a bude českou jedničkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zvěř u D1 na Benešovsku a kluská silnice v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim zvěř zatím u dálnice. 45. kilometr, možné nebezpečí. Dálnice volné na D1 na výjezdu do Brna z Prahy stojí nákladní auto. 190. kilometr vozidlo blokuje část odbočovacího pruhu na výstaviště. Na dálnici D1 z Hradce Králové do Prahy se za sjezdem na Úvaly objíždí následky nehody. 1,5 km vlevo na krajnici stojí poškozené osobní auto. To nepřekáží, jen kůžely u auta částečně zasahují do levého pruhu. A v Brně na městském okruhu Kluská Ostravská ulice. Pomalej na křížení Ostravské s Černovickou na vozovce je olej a v místě zasahují hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty stále vysoké 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje víkendový Radiožurnál s Michálou van Erne.
4: A malé hudební osvěžení nabídne Alvaro Soler.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Pískání, bučení nebo nadávky. Lidé na folklorním festivalu ve Strážnici ostře reagují na přítomnost politiků z vládních motoristů. Hněv publika po ministrovi kultury Ottovi Klempířovi tentokrát pocítil i ministr zahraničí Petr Macinka. Detaily uslyšíte za chvíli.

0: Letošní ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici na Hodonínsku se dostane do povědomí nejen předvedenými výkony umělců, ale i reakcí návštěvníků na politiky vládních motoristů. Po ministrovi kultury Otovi Klempířovi tam totiž lidé vypískali i předsedu strany a ministra zahraničí Petra Macinku. Z detaily je ve studiu David Šalek z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý den.
0: Petr Macinka před publikem promluvil dnes kolem 6. hodiny. Co se stalo?
1: Celé se to odehrálo uprostřed finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Moderátor soutěž najednou přerušil a na pódium přišel ministr zahraničí Petr Macinka.
2: Ani za bolševika to nebylo. Za bolševika byl festival politické písně někde jinde, ale nikdy ne tady. A vy to z toho děláte teď. Vy si ničíte svůj vlastní festival.
1: Lidé na jeho přítomnost reagovali pískotem a například skandovali vypadni. Na místě byla i vedoucí programu rozhlasového studia Českého rozhlasu Brno Julie Kalodová. Ta nám vyhrocenou situaci popsala.
3: Lidi se začali zvedat ze sedaček a v přední části tam i letěl kelímek směrem k pódiu a ta atmosféra byla velice vyhrocená.
1: Petr Macinka následně své vystoupení ukončil a lidem mimo jiné řekl, že se zbláznili a neměli by si politizovat svůj festival.
0: Zmínili jsme se už o tom, že podobnou reakci publika pocítil i ministr kultury Klempíř. Jak to bylo?
1: Oto Klempíř už v pátek vystoupil na samotném zahájení festivalu a vypadalo to takhle.
4: Názor z médií a já jsem rád, že razantní a stejně razantní budeme v podpoře Strážnického festivalu pokračovat i my z ministerstvu kultury. Nevadí, co si o mě myslíte, ale folklor.
1: Klempíř následně na síti X chování lidí zkritizoval. Napsal mimo jiné, že ho ovlivnilo vedro a alkohol. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů na to reagoval tak, že by zvážil odebrání státních dotací festivalu. Ještě dodám, že historie folklorního festivalu ve Strážnici sahá až do roku 1946 a poslední desítky let ho pořádá Národní ústav lidové kultury. Účastní se ho také lidé z různých zemí. Letos to je například z Mexika, Kazachstánu a nebo Peru.
0: David Šalek z domácí redakce pro nás měl tyto informace. Moc děkuji a hezký večer.
1: Pěkný večer.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.
7: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně dejte pozor u sjezdu Nanířany. Na exitu 100 stojí v levém pruhu zřejmě porouchané osobní auto. D5 stý kilometr směr Plzeň Praha, v levém pruhu odstavené vozidlo. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: To byla Faith Hill. Každý něco pro vlast. I tak by se dala nazvat následující reportáž z Ukrajiny. Zajdeme v ní do jedné dílny v Oděse, kde ženy a občas i muži už pátým rokem vyrábějí maskovací sítě pro ukrajinskou armádu. A nejen to.
1: Každé ráno se v suterénu jednoho z krásných historických oděských domů scházejí dobrovolnice, aby tu svými hebitými prsty vpletly do nylonových sítí tisíce stužek z maskovací látky.
2: Z března 22. roku.
1: Paní Larisa plete sítě už od začátku ruské agrese, od března 2022.
2: No, od zaraz my sítku robíme 54 kvadratních metrů.
3: Teď právě pleteme síť o rozměru 54 metrů čtverečních. Takových sítí 6 na 10 metrů jsme za týden a půl vyrobili 5, což je dohromady 300 čtverečních metrů. My jsme důchodkyně a máme na to čas i ruce. Děti i vnuci jsou už dospělí. Všichni mají tuto práci rádi a vědí, že je to potřeba.
2: Всі розуміють, що це треба робити.
4: Ну, що поробиш? Що поробиш? Нас поставили в такі.
1: Пані Людмила сам ході і přesto, že trpí zdravotními problémy.
4: Артрит, я не можу довго працювати.
5: Мам артрозу, а не можу працювати довго. На найвіж 2 години, але за то 6 днів в тижні. Jinak peču našim chlapcům různé sladkosti, protože jim připomenou domov. A taky pletu čepice. Měla jsem vlastní módní ateliér. Ten jsem sice už zavřela, ale dovednosti zůstaly a proto pletu čepice pro vojáky. Je to spotřební zboží. Namoknou a oni nemají čas je vysušit. Potřebují nové. Je to spotřební zboží jako sítě. Některé vydrží celé roky, jiné do týdne při dronovém útoku schoří.
4: Dron přiletí, ona zhoríla.
1: Motivace většiny Ukrajinců zůstává velmi silná. Každá rodina má své mrtvé nebo zraněné, dodává Ludmila.
4: Jde dívčinka s chlapcem.
5: Viděla jsem, jak asi 16-letá dívka jde na schůzku s chlapcem a nemá ruku. Můj synovec v autě najel na minu a vzal mu to celou pravou stranu těla, nohu i ruku. Druhý synovec už byl asi 3x zraněný. Je instruktorem a jednou za půl roku musí na bojovou pozici, aby získal aktuální zkušenosti a mohl to potom učit. Moje máma umřela 10 měsíců před začátkem války, ale řekla mi, uvidí, že Rusové k nám vlezou, nenechají nás klidu. Měla 97 let a věděla, co bude, protože Rusy znala.
4: Ona znala, že to bude, bo ona znala Rusy.
1: Oděse Martin dorazím, Radiožurnál.

0: To byla Whitney Houston. Zprávy z domova, ze světa, z dopravy i o počasí následují. Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Martin Benda.
1: Nejdéle působící meteorologická stanice v Česku Praha Klementinum naměřila nový teplotní rekord. Lodní společnosti si stěžují na nebezpečí při proplouvání Hormuzským průlivem. Čeští fotbalisté se po neúspěšném mistrovství světa vrátili do Prahy a zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Pražské Klementinum dnes zaznamenalo svůj absolutní teplotní rekord. Nejdéle fungující meteorologická stanice v zemi počasí nepřetržitě sleduje od roku 1775 a dnešní maximální teplota tam dosáhla 39 stupňů. Původní rekordní hodnota z roku 1983 byla o 1,2 stupně nižší. Nejvýš dnes podle meteorologů se dostala teplota v Doksanech, kde naměřili 40,9 stupně. Teplotám nad 35 stupňů dnes skoro 200 milionů Evropanů. Vyplývá to z analýzy agentury AFP. Vláda ve Francii řeší mimo jiné vysoké teploty v nemocnicích.
3: Nemocnice nebyla klimatizovaná, v pokoji bylo alespoň 42 stupňů. Musela jsem si přinést vlastní klimatizaci, abych ochránila své dítě a sebe.
4: Popsala televizi BFM Sarah Husseinová, která rodila v pařížské nemocnici La Riboisière. Premiér Sébastien Lecornu svolal krizový štáb a odsouhlasil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Paříž kvůli horku a tlaku na zdravotnická zařízení zrušila hudební festival Solidays, kterého se mělo zúčastnit přes 20 tisíc lidí a posunula taky termín pochodu hrdosti. Meteorologové předpovídají větší ochlazení z neděle na pondělí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Mezinárodní námořní dopravci varují, že jejich lodě při proplouvání Hormuzským průlivem dále nemají zaručenou bezpečnou cestu. V praxi podle nich nefunguje dohoda, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Cena pojistky na tankerovou loď vzrostla na více než milion dolarů.
5: Írán nově vyžaduje, aby si lodě elektronicky vyřídili takzvanou záruku bezpečného průjezdu u nově zřízeného úřadu. Jenže e-maily se podle CNN vracejí jako nedoručitelné. Místo jedné trasy musí kapitáni vybírat ze tří různých koridorů. Hrozí jim ale, že pokud zvolí íránskou trasu, časem na ně dopadnou americké sankce. Napjatá situace se v týdnu ještě vyhrotila po íránském útoku na nákladní loď a páteční americké odvetě. Dnes si obě strany navzájem vyčetly další útoky v regionu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Vítkov na Opavsku dnes otevřel novou turistickou atrakci. Originální vyhlídkové kolo najdou návštěvníci na kopci zvaném Cabák.
6: Je to konstrukce ve tvaru kola, odkazující na nedaleký důl Velhodce. Další zastavení připomínající někdejší těžbu břidlice, dodává nezávislý vítkovský starosta Jakub Cihlář.
7: A měl by vzniknout takové zájmové místo, které vlastně svým vzhledem bude odkazovat na podnítkou minulost tady té oblasti.
6: Z místa je dobrý výhled na okolí. Nová vyhlídka vznikla ve spolupráci s polským městem Glubčice, které v rámci podpory turistiky upravuje zatopený lom po těžbě kamene. Martin Knitl, Radiožurnál.
8: Sport. Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a nesplnil tak cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení české reprezentace po příletu i trenér Miroslav Koubek.
9: Myslím, že tohle si nikdo z nás ani nepředstavoval. To, že jsme se kvalifikovali do play-off, je pro nás obrovskou odměnou. Pro každého fotbalistu je to zkrátka sen hrát proti Argentině s Lionelem Messim.
8: Omlouváme se za špatný zvuk. Fotbalisté Chorvatska večer zabojují na mistrovství světa o postup do play-off. V závěrečném utkání skupiny L nastoupí za necelé 2 hodiny proti Ghaně, která už má účast ve vyřazovacích bojích jistou. Ve druhém duelu se vedoucí Anglie utká s poslední Panamou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 u sjezdu na Nýřany a nehoda na silnici 3 na Českobudějovicku. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně stále pozorně u sjezdu na Nýřany. Na exitu 100 je hlášené v levém pruhu odstavené osobní auto, zřejmě má poruchu. Na dálnici D1 na výjezdu do Brna z Prahy stojí nákladní auto. na 190. kilometru blokuje část odbočovacího pruhu na výstaviště. U auta je už šipka a oběd jde. Na silnici 3 z Kaplice do Dolního Dvořiště havarovala dvě osobní auta. Nehoda je v úseku z Koronice na Židla. Kolona se teď v úseku poblíž nehody netvoří. A na Zlínsku na výjezdu z Luhačovic do Bojkovic spadl strom, překážku na vozovce, čekejte kousek za hřbitovem, na místo vyjeli hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy. A teď už na Radiožurnálu začínají příběhy 20. století.
2: Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
11: V lockdownu za covidu to vypadalo, že bude muset paměť národa přestat nahrávat vzpomínky pamětníků. Jakýkoliv kontakt se starými lidmi představoval riziko právě pro ně. A my jsme se přirozeně obávali, abychom nikoho nenakazili. Lámali jsme si hlavu, jak dál. A přišli jsme na řešení. Sestrojili jsme průhledný kufr, do kterého jsme instalovali zapnutou techniku. Diktafon, kameru, tablet, který online přenášel tvář redaktora. Dezinfikovaný kufr jsme položili před dveře a pamětník si ho vzal do svého obýváku. Položil ho na stůl a mohl se natáčet. A takto jsme zaznamenali třeba příběh někdejšího politického vězně v 50. letech amerického špiona Miroslava Freuda.
12: Tak slyšíme se?
13: Ano, já vás slyším dobře. Vy slyšíte vy mě dobře?
12: Ano, to je nádherný zařízení, to funguje, jo?
13: No, vypadá to, že jo.
12: To je nový...
13: Tak jo, takže všechno by mělo fungovat v pořádku, takže můžeme začít.
12: Prosím.
11: Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Miroslav Freuda se narodil 7. března 1933 v Plzni. Jeho otec Václav, vyučený cukrář, kdysi nájemce jedné plzeňské restaurace, velmi sportoval. Hrál skvěle fotbal za Viktoria Plzeň, později Olympia Plzeň. Dokonce působil 3 roky jako trenér v Tunisu. Miroslav, jeho syn, ho zná ale jenom z fotografií a vyprávění. Byly mu 4 roky, když mu táta náhle zemřel.
12: V roce 37 zemřel na základě rychlého zápalu plic. Připojila se i tuberkulóza. Tehdy se to nedalo jako léčit. Takže mě byly 4 roky, tak jsem prakticky vyrůstal bez otce. Moje matka se vdala po druhé až po 11 letech.
11: Jeho maminka musela vydělávat. Nastoupila v Plzni do zámečnické dílny. Později se stala uvadičkou v plzeňském divadle.
14: Mikrofonem z Moravské Ostravy. Skýtá se nám obdobný obraz, jaký jsme již viděli v celé řadě českých a moravských měst. Desetitisíce pracujících lidí se sešlo, aby vyslechlo slova pana ministra školství a ministra lidové osvěty Emanuela Moravce.
11: Miroslav chodil do první třídy, kdy začala druhá světová válka. Bitvy se neodehrávaly jen na západní a východní frontě, ale i v plzeňských ulicích u německé a české školy.
12: My jsme byli napadáni Hitlerjugend. Oni byli uniformovaní, někdy nosili i nože. My jsme prakticky byli nuceni chodit kolem této školy. A jednoho dne, já nevím, kolik mě bylo, no tak ve 44. to by bylo asi 9-10 let, jo. Takže já mám vzpomínku, kdy teda mě zastavil Němec, teda ne v uniformě, měl Hubertus, a tyrolský klobouček, chyt mě za sako, trhnul se mnou a nazval mě českou svíní. Takže já na to vzpomínám dodnes, protože já jsem mu tak rozmlátil hubu a ještě měl takové nohsledy menší, tak já jsem pak se pustil i do nich, strhával jsem jim tašky a hásil jsem to přes plot. No a pak jsem byl vyšetřován, Němci si stěžovali, ředitel jménem Urč, tak to byl správný Čech, tak to zahrál do autu, spolužáci mě dosvědčili, že jsem byl napaden a že prakticky jsem se bránil.
15: Freudovi žili v Plynární ulici v Plzni hned u řeky Radbůzy. V prvním patře žila německá rodina Braunshoferovi, která chudým českým sousedům v přízemí všemožně pomáhla.
12: Takže já měl možnost za války jako rozlišit přímo v řadách Němců dobro od zla. Jo, to byli velmi solidní lidé a já mu, on se jmenoval Karl Braunshofer, takže já jsem pak řadu let mu dával na hrob květiny.
15: Miroslav si z války pamatuje jen určité obrazy, jak se schovával pod peřinou během bombardování, jak sbíral střepiny po leteckých pumách a dělal si sbírku ze šrapnelu z protiletadlových střel. Také si živě vybavuje jeden den, 6. května 1945.
16: Halo, halo, Brown calling, Allied Army.
15: Kolem 8. hodiny raní pronikly do Plzně jednotky americké 16. obrněné divize. Tito vojáci osvobozovali jihozápadní Čechy a měli za sebou boje na území Německa. 6. května válka pro Plzeňany skončila.
12: Vzpomínám si na jejich příjezd. Řada lidí jim teda dávala buchty. Samozřejmě nevěděli, jak oni jsou skvěle zásobovaní. Takže já jsem prakticky tehdy za války mi maminka platila hodiny angličtiny, takže ještě dítě jsem byl schopen nesnad, že bych ovládal angličtinu dokonale, ale byl jsem schopen tlumočit různým takovým podnikavcům, šmelinářům, který jim nabízeli buď filmy nebo alkohol, tak jsem byl schopen jim to tlumočit. Že? Já jsem prakticky Američany viděl denně, protože byli ubytovaní v kasárnách a v blízké škole dnešní Benešově na Doudlevecké třídě. Obdivovali jsme jejich výstroj, uniformy a samozřejmě, že jako děti oni nám často věnovali čokoládu nebo žvíkací gumy a jednou, když jsem tlumočil, tak mi ten Američan nabídl asi 2 krabičky cigaret amerických Camel a že je to pro otce. Já jsem teda mu řekl, že otce nemám, ale on mávnul rukou a prostě vzpomínky na ně mám velice pozitivní.
15: Německá rodina Braunshoferových, ta, co bydlela nad nimi, byla vyhnána revolučními gardami a jejich byt vykraden.
12: Měli 2 dcery a jedna měla holčičku, já nevím, jestli 3 nebo 4letou, jmenovala se Ingrid a okamžitě jako rudá garda jim zabavila byt, že je vyhnali do nějakého internačního tábora a prakticky to byli vlastně první komunisti, že rudá garda. Měli pásky RG, no a první jejich snahou bylo jako vykrást, co se dalo, no a jelikož nikdy nebojovali, tak se obvykle tím Němcům chovali jako krutě, že jo. To byl další můj zážitek, kdy jsem tu rodinu litoval té země, měl rád a oni se ke mně chovali celou válku velmi dobře. Chovali se velmi čestně.
11: Bývalí členové revolučních gard dnes tvrdí, že jen honili po lesích SS-many. A to je jistě pravděpodobné, jenomže kromě toho také rabovali majetek po Němcích a dopouštili se násilí na bezbraných.
17: To bylo takový všechno hr a počkej, jo.
11: Toto je Josef Klesa, kdysi zlatnický a hodinářský učeň, který se po roce 1945 stal bachařem na Borech. Po roce 1948 vstoupil do KSČ, aby měl prý jednodušší život. Vystřihl jsem z jeho hodinového vyprávění pro paměť národa tři momenty. Co zažil v květnu 1945, jak se dostal k dozorcům na Borech a jak dnes nahlíží na komunismus.
17: Po lesích jsme honili ty SSáky, kteří utíkali, americké armádě utíkali, jo? Chtějí se dostat do Dobřana do toho, že se vzdají radši. No my jsme potom, vždycky jsme tu četu chytili, pochytali jsme po lesích, no a tady jsme předávali přešticích do toho sběrnotábora.
18: A to jste měli i zbraně, nebo?
17: Ne, to co se hnal, Hajnej dvě pušky měl, já jsem měl Gold, už dřívějška, sovětský Nagant.
11: Jak se dostal k bachařům?
17: Ten strýda říkal, hele, nech hovodě řeženou a to zlatně si pověš na hřebík. Tady máš jistý, to je státní zpráva, tady máš jistý jako já, pojď sloužit sem, ne? Oni dostali za to asi 5 000, když nás nabírali ty starý dozorci, jo? Tak měli za to nějaký peníze, nebo 3 000, nevím už, dostali. Prostě když udělají nábor a ten příslušník to vydržel, byli tam hromadu, se nás vystřílelo taky tady na Borech z Lukavice a z tuhle ty kluci, že to rozkrádali, že se dá dostat jenom ze zjištěných důvodů, no a ty tam nevydrželi. Tam se vystřílelo za rok hromadu lidu.
11: A jak nahlíží na komunismus?
17: Komunistická ideologie je dobrá, když se správně dělá. Já nevím, jak to bych to řekl.
18: Jak by se měla dělat?
17: Já vlastně nevím ani, jak by to, aby dělník dostal práci, aby bylo, a ne zase takový uliváci, který si šli akorát pro peníze, no to by asi tak bylo všechno.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
11: Miroslav Frojda věděl, co je komunismus zač, jak se bachaři chovají k politickým vězňům, protože jeho příbuzný seděl ve vězení na Borech, jeho sestřenice ho navštěvovala a všechno doma vyprávěla. S komunistickým režimem, co sliboval ráj na zemi, hrubě nesouhlasil. Miloval Ameriku, komunismus ze Sovětského svazu mu byl zhlouby protivný. Pionýrské a svazácké pochody a brigády mu připomínaly Hitlerjugend. Jeho svět byla Amerika. Učil se anglicky, miloval americkou hudbu, jazz, blues, swing.

0: Rok před maturitou v 19 letech, někdy v roce 1952, s kamarádem Václavem Šmucrem se pustil do poměrně ostré protikomunistické akce. I když z dnešního pohledu se to zdá být až legrační, že i tak to vypadal odboj. Vloupali se do dvou kluboven SSM a rozmlátil jim nábytek. Zajímavý je jeho kamarád Vašek, se kterým tyto akce podnikal. Ten pocházel z rodiny plzeňského živnostníka, lakírníka. Václav byl skvělý harmonikář, který po Plzni jezdíval na kole vlastní úpravy. Řídítka zohýbal a prodloužil tak, aby kolo připomínalo amerického Harleje. Tito dva kluci, Mirek a Vašek, co obdivovali Ameriku, chodívali do místních putik, zpívali a hráli písně. Bavili tím všechny a ku podivu je nikdo neudal.
1: Já jsem s jedním kamarádem zlikvidoval prakticky dvě klubovny Svazu mládeže tam na čtvrti. Aniž by nás teda chytli, takže my jsme byli vysloveni zaměřen proti. Od mládí.
2: Jak jste
1: likvidovali? No, že jsme tam vtrhli a to zařízení jsme zničili prakticky.
2: Přišli na vás?
1: Ne. To se nikdy o tom mluvím až snad teď poprvně.

0: Udi bude rolníkům ústavně zaručeno.
1: Miroslav Frojda vystudoval strojní průmyslovku, na které v roce 1953 maturoval. V té době se Československo už zmítalo v hrůzné budovatelské fázi oné bezstřídní komunistické společnosti. Desetitisíce lidí mizely v uranových lágrech.
2: Pořízek se dopustil velezrady, že byl ve spojení s touto velezradnou skupinou.
1: Noviny denně psaly o západních špionech a o nové třetí světové válce. Miroslav doufal v brzké vítězství svobodných demokratických zemí v čele s Amerikou. Toužil potom vystudovat leteckou vojenskou akademii, aby se stal pilotem stíhačky, se kterou by bez komplikací uletěl na západ. Absolvoval základní pilotní výcvik pro bezmotorová letadla. Složil těžké letecké zkoušky, ale u přijímaček to nevyšlo.
3: No já jsem od mládí se chtěl stát pilotem. Napřed vojenským a pak pilotem z povolání. To byl můj takový plán létat u aerolínii. Bohužel asi jsem někde měl nějaký protistátní řeči, takže jsem nebyl přijat jako létající personál, ale bylo mi nabídnutý jako letecký specialista. Z dnešního pohledu to vidím jako chybu. Měl jsem nastoupit jako letecký specialista za rok po nějaké přetvářce se dostat do pilotního výcviku. Ale další můj zájem byl teda po dosažení hodnosti poručíka, dokončení pilotního výcviku, uletět s nějakým vodným strojem Američanům. To byl můj plán, který já jsem důsledně sledoval.
1: Miroslav si uvědomoval, v jaké době žije, co jsou komunisté zač. Jeho sestřenice měla za manžela brankáře Modrého, mistra světa v hokeji, který byl v Monster procesu Modrý a spol. Odsouzen na 15 let vězení.
3: To samozřejmě mě naladilo proti komunistům, protože sestřenice ho navštěvovala v Plzni na Borech, tak se u nás vždycky stavěla.
1: Jeho sestřenice vyprávila, co viděla, jak svěstní dozorci neurvale zachází. Což dozorce na Borech Josef Klesa vehementně popírá.
4: Pokud já jsem viděl to, nebo to jsem se slyšel, takže se s nima zachází jako s dalším normálníma vězněma.
5: Oni často vypráví tyhle političtí vězni, že byli bytí.
4: Ne, to ne. Jestli si dám některý, si se dobýval ven, nebo pustil si hubu na špacír, jak jsme říkali, ne, tak to byla jeho věc osobní, ale když jsem choval slušně, tak nikdo se ani nevšiml.
1: Nutno připomenout, že právě borské oddělení samotek ovládal sadistický dozorce Václav Brabec, který byl později v 60. letech kvůli násilí na vězních souzený. Na Borech se s politickými vězni zacházelo výjimečně surově. Bití a ponižování bylo na denním pořádku. Vězeňský řád byl nastavený nesmírně tvrdě. Miroslav Frojda se nedostal na leteckou akademii a tudíž se mu rozplynul sen o stíhačce a jeho vzdušné cestě do Ameriky. Nevzdal to a rozhodl se, že to zkusí po svých. Využil strýce, žijícího ve Vranově nad Dyjí, v podstatě na česko-rakouské hranici. Znal to tady dokonale. Od dětství jsem jezdil za dědou. U Vranova na jednom statku JZD si zařídil letní svazáckou brigádu přižních. Z žitného pole to měl na hraniční čáru k ostnatému drátu ani ne hodinu. Zhruba 10 kilometrů. Přes les ještě méně.
3: 14 dní až 3 neděle jsme měli možnost sledovat pohyb hlídek, přítomnost stráží na věžích.
1: Miroslav Frojda tady mluví v množném čísle. K útěku přes hranice přesvědčil o rok mladšího kamaráda Jaroslava Kláse.
3: No a pak jsme se rozhodli v útěku kolem Poledního. Jsme nalezli takový lovecký posed, kde byl žebřík. Já jsem ho vyvrátil nohama. Ten žebřík jsem přiložil na sloup, aby jsme se vyhnuli elektrickému napětí. Jo, tak ten kolega druhý byl elektrikář. Skočili jsme, prakticky jsme museli přejít zvoraným pásem, tím jsme zanechali stopy, ale využili jsme chvíle, kdy na nejbližší věži strážní nikdo nebyl, takže jsme se plazili nějakou obilovinou až na rakouskou stranu a tam se nás ujeli rakouští zemědělci. Je to obec Riegersburg, kde jsem až dodatečně zjistil a i jsem ho navštívil, byla sovětská posádka, kterou ubytovali v zámku. Takže oni prakticky říkali, dělejte jako, že nám pomáháte na poli. Takže my jsme pak asi po 2 hodinách zjistili, že ten náš přechod byl zjištěn, to znamená, že zjistili stopy v zoraném pásu, vystřelili raketu. My jsme se prakticky na to dívali, snad z dálky asi 0,5 kilometru. No a dělali jsme, že jsme Rakušáci, že děláme na poli.
1: Do Rakouska na konci druhé světové války vstoupila řada spojeneckých vojsk. Američané, Britové, Francouzi a Rudá armáda. Traduje se, že Rakušané pokřik ura sovětských bojovníků vysvětlovali, že se jedná o odvozené slovo ze slova ur, hodinky. Krádeže hodinek a všech možných osobních cenností byly jedním z hlavních znaků chování sovětských vojáků. Ale o chování Sovětu na německém a rakouském území nelze mluvit jako o osvobozování, ale jako o dobývání a porobě. Rudoarmějci znásilnili podle historických odhadů na tomto území více než 80 tisíc Rakušanek. Myslím, že i toto chování Sovětů způsobilo, že v Rakousku po válce komunisté totálně propadli. Měli ve volbách pouze 5% a ze 165 mandátů získali jen 4. V očích Rakušanů se z osvobození Sovětským svazem velmi brzo stala okupace. Rakousko bylo tedy rozděleno do 4 zón. Stejně tak hlavní město, Vídeň. Centrum ovšem zůstávalo mezinárodní. Uspořádání Rakouska připomínalo Německo, které bylo také takto rozděleno. Pro všechny uprchlíky z komunistického Československa bylo nebezpečné padnout do rukou udavačů, spolupracovníků se sovětskými vojáky, kteří zatčené okamžitě deportovali zpátky. Miroslav Frojda a Jaroslav Klas měli obrovské štěstí. Narazili na slušné Rakušany.
3: Starosta obce nám poslal peníze na autobus a instruovali nás, kudy pak máme jít a kde máme nastoupit na autobus. Já nevím, jestli to bylo Pulkau nebo Weitersfeld, ale tam jsme prakticky nastoupili na autobus. Ještě krásný zážitek byl, že na té cestě nás nechali nějací dobří Rakušáci jako přespat. Vyčistili nám boty, aby jsme nebyli nápad, než budeme vstupovat do autobusu. Naučili mi požádat německy jako volísky. Jo? A my jsme prakticky to pak další den ráno zrealizovali a dostali se do Vídně.
1: Teď příběh na chvíli přerušíme, po zprávách se k němu vrátíme a uslyšíte, jak se z něj stal americký špion, jak ho Američané vycvičili, dali mu peníze a vrátili zpátky. Nebudu teď prozrazovat, jestli ho STB dopadla. Počkejte si, teď mají slovo kolegové s krátkými zprávami.
6: Seriál Radiožurnálu.
7: Přáli si dítě.
6: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
8: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
9: Jo.
10: Jo.
9: Ano.
10: Jo.
9: Si můžem spolu hrát.
6: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
7: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
8: Kolik hodin tak denně spíte?
11: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
6: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
11: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
7: Vícerčata.
6: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
7: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Bruselské chlebíčky.
6: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
7: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
6: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
7: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
6: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
7: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
10: 21 hodina 30 minut. Jsou tu zprávy a Martin Benda.
12: Čeští záchranáři dnes odletěli do Venezuely pomáhat s následky ničivého zemětřesení. Součástí specializovaného USAR týmu je 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kinologů. Mají s sebou také 8 cvičených psů. Do Venezuely by měli dorazit před 1 hodinou ráno našeho času. Pomáhat by měli hlavně s vyprošťováním osob ze sutin domů. Čeští záchranáři předpokládají, že ve spoustě z nich stále můžou být živí lidé. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil také předčasné prezidentské a parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl. Včerejšek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 5 lidí, vyplývá to ze statistik policie. Podle těch se v poslední den školního roku také 9 lidí těžce zranilo. Prozatímní počet červnových obětí dopravních nehod v Česku vzrostl na 40. Elektrická sítě v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší, protože obyvatelé Prahy po konci školního roku tradičně odjíždějí na dovolenou. Sport. České hokejbalistky získaly na mistrovství světa po třetí za sebou stříbro na domácím šampionátu v Ostravě. Podlehly Spojeným státům americkým 0-1. Mužskou reprezentaci čeká v finále zítra v 15 hodin 15 minut také proti USA.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Možné nebezpečí na D1 na Vysočině a noční uzavírky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov jste hlásili zvěř u dálnice 110. kilometr.
15: Právě jsme projížděli po dálnici D1 a na 110. kilometru ve směru na Brno se pase na kraji dálnice Srna.
14: Pražský okruh bude v noci několikrát neprůjezdný. Údržba zavře Cholupický tunel mezi kilometry 7 až 9 obousměrně, kde jedničce i na Ruzini. Ty uzavírky mají trvat 15 minut, podle kamer jedna z nich před chvílí začala. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova za sjezdem na Lipník nad Bečvou nepřehlédněte odstavené osobní auto. Stojí na kilometru 287 na krajnici s policií. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty stále vysoké 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračují příběhy 20. století.
13: Posloucháte příběhy 20. století.
1: A dnes vyprávíme osud Miroslava Frojda, rodáka z Plzně, pocházejícího z rodiny cukráře a fotbalisty. Muže, který překládal v květnu 1945 osvobozujícím vojákům americké armády. Člověka, který v 50. letech po plzeňských putikách s kamarádem zpíval americké šlágry. Toužil se stát vojenským pilotem a sloužit v americké armádě. V 19 letech v roce 1953 utekl s kamarádem Jaroslavem Klasem přes hranice do Rakouska. A my jsme před zprávami skončili ve chvíli, kdy se za dobrodružných okolností úspěšně dostali do Vídně. Příběhem vás provází Mikuláš Krupa. Po příjezdu do Vídně se oba kluci poměrně snadno dostali do části spravované Američany a tam pak vyhledali vojenské velitelství s tím, že chtějí vstoupit do armády. Američané je nejprve ubytovali společně s dalšími uprchlíky. Jejich pokoj byl umístěn v překrásné vídeňské vile v Gregor Mendel Štráse 56. Je to rozsáhlá vila s velkými okny a výhledem do překrásné zahrady. Dnes vila slouží jako soukromá školka.
3: Velmi slušné stravování. Prakticky každý den, kromě sobota, nedělí, jsme byli vytěžováni zpravodajsky. Neboli samozřejmě jsme neměli žádné zábrany, na co se nás zeptali a věděli jsme to, tak jsme jim ochotně řekli. Jo. No, v armádě jsme nebyli, takže ty údaje nemohly mít nějakou extra kvalitu nebo hodnotu, ale tak obecně, já nevím, o objektech, letištích.
1: Po pár dnech byli čeští uprchlíci z Vídně převezeni do amerického kasárenského objektu v Linci na adresu Ausweitenweg 36. Tady probíhaly další výslechy a rekrutace do tajných služeb. Miroslav při výslechu totiž řekl tři klíčové věci. Že chce bojovat proti komunistům, že má doma u kamaráda dokonce schovaný samopal Beretu, což byla pravda, jednalo se ale ovšem o velmi zastaralou zbraň a Miroslav k ní neměl ani zásobník. A třetí věc, kterou u výslechu Freuda řekl, je, že chce žít v Americe a stát se americkým vojákem. Nabídli mu tedy, že ho vezmou, pakliže půjde zpátky do komunistického Československa, založí odbojovou skupinu, která bude sbírat informace o československém vojsku a bude tyto informace ukládat do takzvané mrtvé schránky. Pakliže toto splní, zavazují se, že ho přijmou do armády ve Spojených státech a časem získá i občanství.
3: Samozřejmě, že se tam dostávali i provokatéři, kteří pracovali třeba s STB. Jo. Takže obvykle jim STBáci vytvořili nějakou legendu, no a oni tam infiltrovali, že jo. Takže ono tam Linec prakticky, to byl dělící čára, tam byl Dunaj a přes most Urfár tam už byli Rusové. Takže na jedné straně mostu stál Rusák a na druhé straně Američan, že jo. Takže prakticky i to město bylo nebezpečný, tak potom, když jsme přijali spolupráci se spravodajskou službou, tak oni nás ubytovávali jako v horách, mimo Linec, tak aby jsme nebyli jako v dosahu.
1: Před lety jsem pro paměť národa natočil svědectví někdejšího majora státní bezpečnosti Vratislava Herolda, který se právě podílel na operacích v takzvaném protirakouském oddělení. Tady jsou krátké sestřihy z jeho vyprávění.
16: Když jsme tak spolu diskutovali třeba na tom pracovišti, tak jsme došli k závěru, že ty Američané sem posílají lidi, aby jsme je my chytali. Vysloveně takhle. A to z toho důvodu, že tam třeba přišel uprchlík. Oni ho získali ke spolupráci. Dva dny ho školili, nebo tři dny a vyslali ho sem. Pro úplnou blbost. Třeba získání telefonního seznamu v Praze, když ty seznamy měli na americké ambasádě, pochopitelně pro ně nebyl problém to sehnat. Třeba to nebylo tak, ale na nás to dělalo dojem, že nás sváně posílají, aby jsme chytali tady ty jednoduchý lidi, aby jsme se s tím zasekali, aby oni potom se mohli chodit, poslat někoho vhodného, schopného.
1: Jeden z nejslavnějších agentů chodců, Otar Rambousek.
17: Telefonní seznamy.

0: pět hodin ráno, když šel na první vlak, který nerychlík, jakýkoliv, dostat se pryč z Chebu, že jo, ať to jelo nahoru na Karlovy Vary, nebo ať to jelo na Plzeň, že jo. Prostě první vlak, který jel, tak do něj skočit a říct, já jsem přijel na poslední chvíli, dejte mě jízdenku, že jo. Čili já jsem si kupoval jízdenku od průvodčího, jo, když to dopadlo takhle. Ale tak chci říct, že to množství věcí a tak dále je limitovaný. Jo. To taky nebyl náš účel, aby jsme nosili, dělali nějakého toho, tam šlo speciálně o poštu. Jo. Tady spojka konečná sebrala veškerou počtu, že jo, která tady byla o to, no počtu zkazy a zprávy a tak dále. Takže to se dalo vzít, že jo, ale aby člověk nes nějaký věci, které jsou těžké, to se prostě nedalo.
1: Tolik o Rambousek. Vraťme se ještě k Vratislavu Heroldovi, majorovi státní bezpečnosti, který v té době pracoval v takzvaném protirakouském oddělení.
2: Tam jsem dostal přidělený taky spolupracovníky, který byli v Rakousku, který pro nás pracovali. Celkový počet já nevím, já vím asi o třech. Pochopitelně jich muselo být hodně víc, ale myslím ze třema, nebo možná ze čtyřma, ale víc určitě ne. A ty přicházeli pod nasmluveným heslem, přicházeli na hranice, tam jsme si je přebírali v pátek nebo v sobotu, vytěžovali a v neděli se zase posílali do zahraničí. Tato práce mě pochopitelně bavila, to bylo něco živýho. Takže jsme měli celkem velmi dobrý přehled, jak je to v těch táborech uprchlíků v Rakousku. My jsme se nezajímali tolik o Čechy, i když taky pochopitelně, ale spíš o ty orgány, které dělali proti nám. V těch táborech jsme měli naprosto dokonalý přehled. I nakonec ty orgány, oni, myslím si, měli o nás taky takový přehled stejný, protože některý ty agenti pochopitelně dělali pro obě strany. To se jako celkem z toho vyplínalo.
1: Slova bývalého důstojníka STB Herolda koriguje a doplňuje badatel Radek Schovánek.
3: Z historických výzkumů víme, že bylo několik lidí, kteří ať už byli přímo vysazeni tedy do uprchlických táborů, nebo byli později získáni, pokud jsem přešel jako agenti chodci, dokonce to místo, kde byli získáváni ke spolupráci, byl objekt ve Vintrově ulici, tehdy se tomu říkalo statek. A samozřejmě je to možné, protože ti lidé tady byli zadrženi a měli vlastně dvě možnosti, buď riskovat mnohaleté vězení, případně popravu, nebo se zavázat ke spolupráci a odejít tedy zpátky na druhou stranu. Otázka je, nakolik takovou věc vyzradili, ale pravda je, že značná část lidí, kteří sem chodili jako agenti chodci, byla pod kontrolou státní bezpečnosti.
4: Jaká část? Dá se to?
3: To se dá těžko nějakým přesným způsobem popsat, ale pravděpodobně většina.
1: Miroslav Freuda vzpomíná, že Američané věděli, že mají mezi sebou takzvané krtky, double agenty. I to byl prý důvod, proč se často stěhovali.
5: STB a vůbec ruská spravodajská služba jako jsou známí jako svou lstivostí a prohnaností, že neboli. My jsme samozřejmě to nezaznamenali, ale jako teoreticky nám bylo jasný, že tam vysílají i uprchlíky jako svý agenty, že jo, který vybavili nějakou historkou, který se tam klidně mohli mezi námi pohybovat. A hlavní nebezpečí bylo, že když jsme pak jako vstoupili do služeb zpravodajské služby, tak jsme samozřejmě byli honorováni a mohli jsme utrácet v restauracích poměrně víc než běžný uprchlík, který prakticky měl jenom jako skromný kapitál.

0: pesní. A... Takže i tady mohli pohybem v určitých restauracích a hospodách, že jo. To je v tom Linci, se to obvykle stahovalo Landstraße, že jo, Café GT nebo Café Traxlmeier, no, Klosterhof, jo, co tak vzpomínám, no tak tam, když si nasadili nějaký agenty, no tak mohli získat jako informace tohoto druhu. Ale Američané si toho byli vědomi, takže my jsme pak byli ubytováni v oblasti Gmundenu, to je na jezeře Traunze. No a konkrétně jsme byli ubytováni v Altminsteru a potom Traunkirchenu, jo, což jsou velice hezký malební místa na břehu jezera Traunze. Takže tam jsme mohli, já nevím, jsme jezdili i na Plachetnicích a prostě jsme si to nějak užívali. A už měl člověk pocit, že není bezprostředně vystaven nebezpečí, jako v tom Linci.
1: Jakým způsobem probíhala ta příprava vaše?
0: Čistě teoretická. Dostali jsme samozřejmě technické prostředky překonání překážek, to znamená kleště, gumové rukavice, pláštěnky, peníze, hodinky, které jsme měli, to byl nedostatkové zboží, jako případně uplácet, jo. Dostali jsme falešný legitimace, dále falešný i pracovní průkazy. My jsme byli prakticky ten aparát, jo, vytvoření těch tajných schránek, to se dá jako všelijak organizovat, že jo.
1: A nějaký praktický výcvik, kamufláž, zacházení se zbraní?
0: Ne. My jsme, můj jako kamarád, to byl takový pistolník. Já jsem tu pistoli odmítl, mi nabízeli armádní Colt, který byl těžký a jenom by překážel v pohybu, jo. Takže jsme měli nože, které prakticky měly sloužit případně, já nevím, píchat, jestli není mina. I ta úroveň toho školení nešla nějak do hloubky, protože prakticky založením té skupiny a vyslovením jejího souhlasu, vytvoření tajných schránek, tak prakticky oni už by si to dirigovali sami.
2: Pochybnosti o tom, že příprava československých agentů chodců nebyla v západních zemích dostatečná, jsou, zdá se mi, v čemsi odůvodněné. Nutno si ale uvědomit, že tajným službám na západě šlo o čas. Každý, kdo se dostal z komunistického koncentráku, nesl množství informací. Například, kdo je ochoten proti komunistům doma něco dělat. Znali také cestu přes hranice. Dokázali popsat konkrétní okolnosti života za železnou oponou. Jenomže okolnosti se rychle měnily. Cesty přes hranice mizely, převaděči mnohdy pod nepředstavitelným tlakem spolupracovali se státní bezpečností. Obecně úkolem agentů vracejících se do Československa bylo vytvářet v komunistické zemi odbojové skupiny, sbírat zpravodajské informace a dostávat je na západ. Používali k tomu systém takzvaných mrtvých schránek, což si můžeme představit jako tajná místa, kam spolupracovníci ukládali vzkazy. Agenti chodci také převáděli lidi přes hranice, i když z toho západní zpravodajské služby postupně ustupovaly, protože mezi lety 1952 až 1953 došlo na hranicích k zaminování, k zavedení vysokého elektrického napětí.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
2: V neděli 8. srpna 1954 v noci se Miroslav se svým přítelem, kolegou, agentem Jaroslavem Klasem, krátce i doprovázeni převaděčem, se kterým je skontaktovala americká tajná služba, se vypravili československo-rakouským hranicím směrem k Dolnímu Dvořišti. převaděč je vskutku doprovodil až k čáře. Klas, vybavený revolverem a kleštěmi, úspěšně vystříhal díru v hraničních drátech, plížili se pásmem. Proběhli lesíkem a ocitli se nedaleko osady Český Heršlák. Pršelo, byla tma a zima. Báli se nejen pohraniční hlídky, ale především jejich psů. Měli na ně obranu.
0: Což spočívalo v ampuli, tekutina v ampuli, obalená nějakou podezní motou. Na to, když jste šlápl a vláčel to na provázku za sebou, tak pokud na vaši stopu by narazil pes, tak ztratil čich. No a jelikož poprchávalo, my jsme postupovali tím hraničním pásmem, jeho šířku dneska těžko odhadnu, ale mohlo být třeba i 8 kilometrů. No a po zdolání nějakých 4 kilometrů jsme probíhali, samozřejmě napřed jsme se drželi v lese, ale pak jsme přišli do úse, kdy jsme museli přes nezarostlou plochu a dostali jsme se do úseku, kde byl násep železniční tratě s podchodem. Jo, tak to jsme zatrnuli, jsme nevěděli, jestli ten podchod třeba nebude hlídán, ale nicméně nic tam neprošli jsme. No a dál, bohužel to nebylo příliš jako zalesněný, takže jsme nebyli moc krytý. No a zřejmě nás ta hlídka zahlídla a vystřelila raketu, ale nevím, jestli měli svůj signál, nevím, narušitel, ale vyhledali jsme takovou plochu, kde byla taková skoro větší louže, jako takový močál, jako. A tam v domnění, že ten pes nás tam nenajde, že jo, tak jsme zalehli. No a já mu ještě kolegovi pošeptal, aby se zbavil zbraně, na to mohlo jako třeba dojít, že by byl i trest smrti. Že? A vzdali jsme to až tehdy, když ten pes mě tahal bez čeknutí, on byl na dlouhém vodítku za nohu, za kaloty. Tak jsme jako vykřikli nestřílet, jo? Vzdáváme se. Jo? No.
2: Podle zatýkacího protokolu byli mladíci zatčeni 9. srpna po půlnoci, asi v 1 hodinu ráno. Nemile mě překvapilo, že zatčení a uvěznění obou mladíků podle protokolu z 11. srpna nařídil major státní bezpečnosti jistý Kroupa. Samozřejmě vylučuji, že bychom s ním jako rodina měla co dočinění, i když člověk nikdy neví.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Miroslav byl ve vazební cele v Plzni prohledán, jeho osobní věci mu byly zabaveny. Estébáci u něj našli silné gumové rukavice, které mu posloužily k překonání osnatých drátů, falešný občanský průkaz na jméno Vladimír Nejedlý, dvoje náramkové hodinky, pan Freuda je měl od Rakušanů k rozdávání jako odměnu těm, kteří by mu pomohli. U sebe měl i buzolu, jodovou tinkturu, baterku, pláštěnku. Také mu policisté zabavili pěkný štůsek bankovek. Asi tak 2 až 3 tisíce ve 100 korunách a menších bankovkách. Stovky rakouských šilinků. Celkem to představovalo docela slušný obnos. Dejme tomu, že odpovídal tenkrát 2 měsíčním platům.
0: Naše situace byla taková, že my jsme, jelikož nás zatkli při první cestě, tak jsme se nestačili s těmi lidmi spojit. Neboli ani ti lidé nemohli spáchat nějaký protistátní čin. Jo. Nás netloukli. Je fakt, že na nás působili neustálou teda buzerací těch stráží. Neustále chodit, že vždycky se otevřela špehírka od té cely. A když jste si sedl nebo přestal chodit, v noci svítila žárovka, že jste prakticky, jste se musel nějak, a to vás, na vás žvali, že si nesmíte zakrývat oči, neboli oni vás deptali jako jiným způsobem, nebo se snažili zbudit dojem, že teda by to mohl být i trest smrti. Jak jsem tomu nevěřil, jo. To je zajímavé, že vás začnou zajímat i takový detaily, jako je třeba, nevím, pohyb pavoučka někde jako v té cele, nebo pokud moucha. Prostě začnete vnímat úplně jinak, že jo? Ale zase pomocí takové logiky si říkám, nemůžou tě dát trest smrti, když si prakticky to nevykonal, že jo? Vlastní akt nějak zpravodajský.
2: V některých dalších příbězích 20. století vám přiblížím detaily ze života těchto lidí v komunistických kriminálech. Jak s nimi režim zacházel po propuštění, proč většina agentů chodců, západních špionů po kriminále ztratila zájem proti režimu něco dělat. Miroslav Frojda dostal 15 let a odseděl si 11. Jeho kriminál byl opravdu velmi těžký. Zažil Bory, Valdice, Leopoldov, Mírov.
0: Měli jsme pouta ocelový, ale jeli jsme autobusem a to bylo z Borů na Pankrác a pak hned zase z Pankráce do Leopoldova. Takže to, že člověk mohl sedět v autobuse a viděl ten civilní život, tak to byl dost silný zážitek, že nás zajímali v tom věku pochopitelně ženy, dívky, ale zajímavý zážitek byl, když ten autobus z Plzně na Prahu vystoupá k ústřednímu hřbitovu a tam je pochovaný můj otec. Zajímavý, že jsme projížděli nějak zvolna a já jsem jako se modlil, jo, za tátu. To byl dost silný zážitek, protože já jsem pochopitelně prošel i takovou fází bezvědectví, ale zajímavý, že v těžkých momentech prostě ta víra a ta modlitba se nějakým způsobem vrací.

0: Milí posluchači, na závěr mi dovolte poděkovat za všechny z Paměti národa a z neziskové organizace Postbellum. Děkuji za vaši pomoc a podporu.
1: Právě jste slyšeli dokument z cyklu Příběhy 20. století. Víte, jak vzniká? Znáte internetový portál Paměť národa?
2: Pak možná víte, že vzpomínky pamětníků natáčejí lidé z neziskového sdružení Postbellum.
1: Jejich práce se neobejde bez vaší podpory. Děkujeme všem, kteří posílají dary. Budeme rádi, když se stanete členem klubu Přátel Paměti národa.
0: Stačí se přihlásit na 3x2tv.pamětnároda.cz. Budeme vás zvát na výlety, výstavy, koncerty. Budete od nás dostávat i časopis a mnoho dalšího. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
4: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
5: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
6: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
7: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru předtím.
4: Nezapomínejme na pravidla zipování.
6: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
4: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
6: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
6: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: Víkendový host radiožurnálu.
6: Zpříjemněte si víkendové dopoledne.
4: Hodinové povídání se zajímavými hosty.
6: S herci.
4: Vědci.
6: Sportovci.
4: Zkrátka lidmi, kteří vás svým vyprávěním zaujmou.
6: Víkendový host radiožurnálu.
4: Každou sobotu i neděli po 10. hodině.
6: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
8: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
9: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Martin Bende.
11: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Venezuelské úřady aktualizovaly počet obětí středečního zemětřesení na 1430. Do nedělního kola golfového turnaje Ladies European Tour v Berouně prošlo 5 Češek a zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
11: Měřící stanice v pražském Klementýnu dnes zaznamenala svůj absolutní teplotní rekord. Bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementýnum je nejdéle fungující meteorologická stanice v Česku. Počasí sleduje od roku 1775. Dosavadní rekord tam byl z července 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů. Nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9 desetin. To nový absolutní rekord pro celé Česko. Nový absolutní teplotní rekord má i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP zažilo dnes v Evropě teploty nad 35 stupňů téměř 200 milionů lidí. Meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i v neděli.
12: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
11: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc lidí. Záchranáři místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN také 140 záchranářských psů. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo Česko. Součástí českého USAR týmu je 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kynologů. Mají sebou také 8 cvičených psů. Do Venezuely by měli dorazit před 1 hodinou ráno našeho času. Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl, bylo mu 102 let, informoval o tom projekt Paměť národa. Víndl se během svého života zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomáhal politicky pronásledovaným lidem opustit Československo, říká mluvčí Paměti národa Alžběta Chrobáková.
13: Pomohl v období komunismu uprchnout za hranice stovkám lidí a kvůli tomu strávil v různých vězeních, včetně Jáchymovských dolů, více než 10 let. Z osobních setkání víme, že pan František byl čestný muž a měl své principy, za kterými si vždy stál.
11: Sport. Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně je po sobotním kole Jana Melichová. Vítězka turnaje z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod par a celkově má skóre minus 9. Melichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
14: Asi nebylo tak těžký udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
11: Do finálového nedělního kola postoupili z českých hráček ještě Tereza Zapletal, Koželuhová, Lucie Váchová, Sára Kousková a Patricie Maková.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Úplné uzavírky na Pražském okruhu a nehoda u Benátek nad Jízerou. Na Pražském okruhu bude v noci několikrát zavřený Cholupický tunel. Údržba zhruba 8krát zavře úsek mezi kilometry 7 až 9, jak k D1, tak na Ruzini. Uzavírky mají trvat 15 minut. Ta první skončila zhruba před půl hodinou a trvala 10 minut. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova se zásjezdem na Lipník objíždí odstavené osobní auto. Stojí na kilometru 287 na krajnici. Místo je dobře označené šipkou a kužely. Na silnici 36 na výjezdu z Holic do Borohrádku havarovala 2 osobní auta. Čekejte, omezený průjezd, policie hlásí záchranné práce. Podobně na Mladoboleslavsku silnici 610 z Benátek nad Jízerou do Brodců narazila motorka do stromu. Nehoda je u Ovčína a na místo jedou záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
10: V návaznosti na počasí pokračujeme. Zítra nás čeká další tropický den. Teplota může stoupat až ke 40 stupňům. Intenzivně se na to připravují i domovy pro seniory. V Ostravě pečovatelé častěji kontrolují pitný režim klientů a hlídají, aby v horku nevycházeli na rozpálené balkony. Reportáž nabídneme za chvilku.
15: Víkendový radiožurnál
4: a Michaela van Erne.

0: Mighty Oaks z hudby víkendového radiožurnálu. Kvůli tropickému počasí zesilují péči o klienty i v domovech pro seniory. Třeba pečovatelky v ostravském domově Kurítko intenzivněji hlídají, jak často klienti pijí, zda nechodí v úmorném horku na balkony a nepouštějí přes otevřená okna do pokojů horký vzduch.
1: Dobrý den.
2: Pani Štefanko, jak zvládáte tyto horka teďka, jestli pijete dobře?
3: Ano, no vody a mlíko, to mi syn voří z Olomouce.
4: Vedoucí pečovatelek Renáta Augustinová denně několikrát obchází pokoje a trpělivě kontroluje, jestli klienti pijí, mají zavřená okna, zkrátka jak ta vedra zvládají.
2: Přesně tak.
4: Tak v pokoji je docela chladno.
2: Pokoj má venkovní žaluzie, odpoledne se zatahujou, senzor si je spouští a dopoledne, kdyby tady už svítilo sluníčko, tak zatahujeme závěsy. Tak. Ale tady ty pokoje jsou opravdu takhle přizpůsobené.
4: Jsme v pokoji 90-leté Štefánie Machové. Zjišťujeme, že vody ubylo tady v láhvi, takže paní pije.
2: Ano, paní si sama váří čaj, má minerální vodu a sama si hospodaří.
4: Tak vidíme, že na stolečku je voda.
2: U těch soběstačných klientů je to, že oni mají takový ten pocit, že pořád jakoby dochází na ten záchod, anebo třeba, že potřebují hodně inkontinenčních pomocek.
4: S vedoucí pečovatelek Renátou Augustinovou jdeme zkontrolovat další pokoj.
5: Dobrý den.
4: Konvice je už, no, polovička.
5: Jo,
4: tak to jste spokojená?
5: No úplně.
4: Jak to zvládáte teď ta vedra?
6: No, co se dá dělat, no. Musím to brát, jak to jde.
7: Hlavně udržovat nízkou teplotu v objektu, to znamená doporučujeme nevětrat přes ty denní vedra, vyvětrat ráno, vyvětrat odpoledne.
4: Podle ředitele domova Jana Seidlera kvůli horku museli upravit i provoz třeba v prádelně nebo kuchyni.
7: V těch horkých provozech, kdy se manipuluje s teplou vodou, při vaření vzniká spousta páry a tak dále, tak je to náročnější prostředí pro personál, takže doporučujeme zvýšený pitný režim, můžou být nějaké přestávky.
4: Aktuálně je v domově Kolítko přes 140 klientů. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.

Ava Max dozněla, pojďme dál. Jan Čejka zaplaval na republikovém šampionátu v Praze český rekord na 200 metrů polohově. Časem 2 minuty a 12 setin sekundy vylepšil o 14 setin maximum Miroslava Knedly z roku 2023. Další sportovní zprávy nabídneme ve velkém přehledu za chvíli.

0: Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal útočník Adam Novotný. 18-letého odchovance Hradce Králové si z 24. místa vybral tým Vancouver Canucks. Ve sportovním přehledu uslyšíte za chvíli o tom, kdo z Čechů přišel na řadu ve kole druhém, ale začínáme mistrovstvím světa ve fotbale. Pokračuje Jakub Kanta, dobrý večer.
1: Hezký večer. Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, když s jedním bodem skončili ve skupině poslední. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na ruzyňském letišti připravené prohlášení a mluvil i o tom, že věří v lepší fotbalovou budoucnost.
2: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem, přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
1: Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu. Teď uspěla na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
3: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo. Je mi líto Naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis. Věřila jsem si dnes.
1: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo. Fotbalisté Plzně v úvodním přípravném utkání před novou sezónou porazili druholigový Artis Brno 4-2. Viktoria v zápase dvakrát prohrávala, dokázala ale skóre otočit, když se dvakrát trefil kapitán Matěj Vidra a také navrátilec hostování Christoph Kabongo, který bojuje o místo v sestavě Západočechů.
4: Tak motivace je velká vždycky, tak já se snažím být v každém týmu nejlepší, nejenom kvůli sobě, ale kvůli tomu, abych právě pomohl týmu a abych dal ten impuls tomu trenérovi, aby mě musel hrát jako v úvozovkách. Takže motivace je vždycky obrovská a hlavně jsme to otočili v tom druhém poločase, že jsme vyhráli jako tým a samozřejmě jsem rád, že jsem pomohl dvěma gólama i asistencí na konci a i v tady tom vedru jsem strašně rád, že to vyšlo, takže to bylo strašně těžké.
1: Na přípravném turnaji v Benátkách nad Jizerou porazil ve finále Jablonec Mladou Boleslav 5-0. Druhým letos nejvýše draftovaným českým hokejistou v zámořské NHL se stal brankář Tobias Trejbal. Toho si vybralo jako celkově 42. hráče Calgary. Ve druhém kole se pak dočkal ještě obránce Tomáš Galvas, kterého získal Pittsburgh. Další bek Jakub Vaněček míří do Dallasu a golmana Martina Psohlavce si vybrala Philadelphia. Kvalifikaci na velkou cenu Rakouska ovládl George Russell z Mercedesu. Britský pilot Formule 1 zvítězil na okruhu ve Spielbergu před dvojicí jezdců Ferrari, Charlesem Leclerkem a Lewisem Hamiltonem. Hlavní závod se pojede v neděli v 15 hodin. Motocyklový závodník Filip Saláč ten obsadil v kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska kategorie Moto 2 11. místo. Závod se pojede v neděli ve 12:15 odpoledne. Do finálového kola golfového turné okruhu Ladies European Tour v Berouně půjde z českých hráček v nejlepší pozici Jana Melichová. Ve druhém kole Tipsport Czech Ladies Open zahrála 4 rány pod pár a celkově má skóre -9. Pořadím v sobotu klesla Sára Kousková, která zahrála 2 rány nad pár. Česká jednička si ale nemyslí, že bylo hřiště výrazně těžší než v pátek.
5: Asi ne, já si myslím, že v tom hřiště problém nebyl, spíš v těch mých prvních ranách, ale dobrý to bylo, já z toho nejsem úplně zas tak zklamaná. Ty jamky nebo ty navrtání těch jamek byly, myslím si, že ve foustější, ale furt se dalo skórovat. Asi jsem už taková uvařená, abych to zhodnotila nějak kloudně.
1: Kromě Kouskové a Melichové si finálové kolo zahrají taky Tereza Zapletal, Koželuhová, Lucie Váchová a Patricie Macková. Republikovou šampionkou v silničním závodě cyklistek se poprvé v kariéře stala Julia Kopecký. Nizozemská rodačka reprezentující Česko tak na domácím mistrovství slaví další titul. Vítězka čtvrteční časovky porazila ve spurtu zkráceného závodu v Jeseníku Kristýnu Zemanovou. Mužský závod se pojede v okolí Frenštátu pod Radhoštěm zítra. A čeští hokejbalisté postoupili po třetí v řadě do finále mistrovství světa na domácím šampionátu, deklasovali Finsko 8-1 a zaútočí na první zlato od roku 2011. Jejich soupeřem budou v neděli Spojené státy, které zvítězily nad Kanadou 4-3. České hokejbalistky získaly po třetí za sebou stříbro, v Ostravě podlehly Spojeným státům americkým 0-1.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Rekordní horka poškozují německé dálnice, také o tom si poslechněte ve zprávách. 22 hodiny 30 minut. Zprávy má Marek Sedláček.
1: Česko zažilo rekordně horký den. V Doksanech na Litoměřicku bylo podle meteorologů odpoledne 40,9 Celsia. Tím o 5 desetin stupně padl dosavadní absolutní rekord, který držela stanice v Dobřichovicích u Prahy. Meteorologové chtějí překonání dosavadního maxima ještě oficiálně potvrdit. Přes 40 stupňů dnes bylo i na několika dalších místech v Polabí a po Ohří. Rekord pro 27. červen zároveň překonalo nebo dorovnalo přes 90% stanic, které fungují alespoň 30 let. Podle meteorologů může být navíc zítra ještě tepleji. A rekordní horka poškozují německé dálnice. Beton se kvůli teplotám dosahujícím 40 stupňů Celsia roztahuje a praská. Podle automobilového klubu ADAC už jsou kvůli současné vlně veder poškozené úseky na 11 dálnicích. Komplikace kvůli horku hlásí taky německé železniční společnosti. Deutsche Bahn vyzvali, aby lidé o víkendu vlaky necestovali, pokud to není nezbytně nutné. V nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko se železniční doprava odpoledne na 6 hodin úplně zastavila. Další plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl projektil neznámého původu. Informovala o tom britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Podle ní střela poškodila lodní můstek, posádka tankeru je ale v pořádku a na místě nehrozí žádné ekologické škody. Podobný incident se stal už ve čtvrtek, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní plavidlo. A pražská městská hromadná doprava přešla do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy ode dneška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší zhruba o minutu. Do běžného režimu se MHD v metropoli vrátí 29. srpna. Sport. Plavec Jan Čejka zaplaval na republikovém šampionátu v Praze český rekord na trati 200 metrů polohově. Časem 2 minuty a 12 setin sekundy vylepšil v bazénu v Podolí o 14 setin maximum Miroslava Knedly z roku 2023.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D49 a další na silnici 36 na Pardubicku. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku srazilo auto zvěř. Nehoda je zhruba na 15. kilometru. Je to střed osobního auta s lesní zvěří. Čekejte omezený průjezd. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici stojí osobní auto. 21. kilometr je to mimo kamery. Mě blokuje jen krajnici. Na Pražském okruhu skončily noční uzavírky Cholupického tunelu mezi kilometry 7 až 9. Mělo jich být několik, nakonec byla jen jedna. Na silnici 36 na výjezdu z Holic do Borohrádku havarovala dvě osobní auta. Z místa policie hlásila záchranné práce. Čekejte omezení. A na Mladoboleslavsku silnici 610 z Benátek nad Jizerou do Brodců zasahují u nehody záchranáři. Poblíž Ovčína narazila motorka do stromu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit taky přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, na horách většinou kolem 32. Tolik zprávy. A teď už zase posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
0: A kéž se vám teď po půl jedenácté večer uleví od horka a noc je k vám vlídná. My vás ještě před 23. hodinou vezmeme k řece Sázavě, ale to má ještě svůj čas. Ze všeho nejdřív pustíme na naše vlny Robího Williamse.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Další zastávka víkendového radiožurnálu bude v Kutnohorské kostnici, která dokončuje opravu druhé kosterní pyramidy. K vidění bude už na začátku prázdnin. Její obnova trvala zhruba 3 roky a stála 20 milionů korun. Podrobnější budeme za chvilku.

0: Ač Overkill, i tak zní Radiožurnál v sobotu večer. Oprava druhé kosterní pyramidy v Kutnohorské kostnici bude brzy hotová. Restaurátoři dokončují poslední patro. Dvě ze čtyř pyramid museli rozebrat kvůli opravě kostela Všech svatých. Ten se v průběhu let totiž začal naklánět.
1: Aby mohli dělníci v kostnici pracovat, museli dvě ze čtyř pyramid z kostí rozebrat restaurátoři, říká jejich vedoucí Tomáš Král.
2: Kostelní materiál se následně konzervuje, probíhá ošetření, sušení a uložení.
1: Postupem času se několik kostí roztříštilo a rozpadlo. Restaurátoři proto dovnitř pyramidy ukryli dřevěnou konstrukci, která by měla zabránit jejímu zhroucení.
2: Tato konstrukce nám pomohla u sporu kostelního materiálu, který byl velmi znehodnocen, hlavně především v prvních patrech.
1: Kosti na sebe musí skládat tak, aby zůstaly pohromadě. Pětipatrovou stavbu s půlkruhovou klenbou drží v celku pouze správné uspořádání.
2: Ty klenby jsou vstaveny klasickým způsobem jako sihové klenby, takže ta pevnost je způsobená zaklenutím těch kostí horní části.
1: Teď zbývá doskládat ten poslední patro. Při vstupu do kostnice návštěvníci na jedné straně vidí opravené pyramidy a proti nim ty schátralé, říká průvodkyně Dagmar Holá.
3: Teď můžeme vidět, jak to tady vypadalo před rekonstrukcí. Celá ta pyramida je v rozkladu a to je vlastně ten pohled na tu větu, si prach v prach se obrátíš.
1: Právě kontrast původních a nových pyramid hodnotí i studenti, kteří do Kutné Hory přijeli z jihu Slovenska, mezi nimi i pan Tobias.
4: Mne sa oveľa viacej páčia tie staršie, lebo tie staršie majú niečo do seba. Treba to udržiavať, to je super, ale ja by som si radšej pozrel tú staršiu ako tú novú.
1: Navštevníci mají ešte čas, aby si kontrast prohlédli. Podľa ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí by oprava dalších dvou pyramid mohla začít nejdříve v roce 2028.
5: Taky tady chvilku jako byla myšlenka, že bychom možná jednu nechali úplně neopravenou, ale pravděpodobně je opravíme nakonec všechny.
1: Za opravu jedné pyramidy zaplatí 20 milionů korun. Peníze získávají ze vstupného. Kostnice je proto otevřená i při rekonstrukci. Z Kutné Hory Alena Junová, Radiožurnál.

S vámi je Radiožurnál a za chvíli se v reportáži vydáme k řece Sázavě, která je v těchto dnech plná vodáků. Poradíme, jak při splouvání řeky zvládnout ve zdraví současná horka.

0: Přerušujeme kapelu Scorpions, máme pro vás mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D55 z Bzence do Otrokovic jede auto proti správnému směru jízdy. U Uherského Hradiště kilometry 50 až 40, ještě jednou D55, u Uherského Hradiště směr Otrokovice, auto v protisměru. Dobře dojeďte.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začaly letní prázdniny a další lidé se chystají na vodu. Provozovatelé kempu a půjčoven lodí kolem Sázavy ve středních Čechách si zatím letošní sezónu chválí. Vodáky upozorňují, aby si vybavení a místa v tábořištích zamluvili předem.
3: Velmi rušno je v Kácově, v Pučovně, lodí, plné taky občerstvení. Se mnou je tady Monika Nováková, hlavní instruktorka.
4: V těch dnech, kdy je opravdu veliké horko, hlavně myslet na tekutiny, nějaké pokrývky hlavy a tak dále.
3: Jak to vypadá aktuálně s vodou? S vodáky to vypadá dobře, my je tady slyšíme, proudí tady kolem nás do Bystra, ke stanům, které tady lemují řeku, doslova jako barevná duha bych řekla.
4: V tuhle chvíli máme nesízdný úsek Týnec Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sýznost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla.
3: Tady okolo jdou dvě dívky, takže počítám, že vodačky, jo?
5: Ano, ano. My si to určitě užíváme.
3: Tak a už jste se koupali?
6: No jasně, že jsme se koupali.
3: Je to potřeba asi v tom teplu?
5: Určitě, těch 30 stupňů, velká potřeba.
7: Pizza!
3: Nesmí tady chybět samozřejmě provozovatelka vodáků. Půjčovny v Kácově Anna Zímová.
8: No tak letošní sezóna zatím je dobrá. Musím si pochválit hlavně počasí, které nám přeje, protože byť teda řece se to moc nelíbí, tak vodákům se to hodně líbí, máme hodně sluníčka.
3: Jakub Urban, další instruktor. Je vidět, že jste dneska taky jel na vodě, protože jste pěkně přismáhlí. Jak si užít tu vodu i tady v tom obrovském horku?
9: Ve chvíli, kdy vodákovi začne být trochu teplo, je ideální vybrat si tůňku, vymáchat se a pokračovat. A důležité je používat dostatečný vysoký faktor, aby nevypadali ostatní vodáci jako já.
3: A Jakub Urban ještě radí na vodě opatrně s alkoholem. Od Sázavy Věra Hájíková, Radio

0: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy a Marek Sedláček.
1: V Česku padl teplotní rekord, zítra má být ještě tepleji. Ukrajinské rakety zasáhly zbrojovku ve Volgogradu. Fotbalisti Anglie nastoupili na mistrovství světa na závěr skupiny proti Panamě, Chorvatsko proti Ghaně. A čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: První prázdninový týden přinese tropické teploty. Už dnes v Doksanech na Litoměřicku padl 14 let starý absolutní rekord. Bylo tam 40,9 stupně Celsia. Zítra může být na některých místech i 42 stupňů. To hlavně v nížinách, Polabí a Poohří. Na co si v takovém počasí dát pozor, připomíná meteorolog Josef Hanzlík.
3: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
1: Začátkem příštího týdne už by ale vlna veder měla končit. Bude oblačno až zataženo, od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně taky klesat a v polovině týdne naměříme kolem 24 stupňů. Ukrajinské rakety s plochou dráhou letu zasáhly ruský vojenský podnik ve Volgogradu. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Volgogradské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana ukrajinský útok odrazila.
4: Očití svědci natočili mobilními telefony 4 velké exploze v továrně Titan Barikády. Tam mimo jiné vyrábí odpalovací rampy pro rakety typu Iskander, Topol a Yars. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu na sociálních sítích napsal, že každý ruský podnik, který pracuje pro válku, je spravedlivým cílem. Dalším cílem byla už podruhé tento měsíc důležitá přečerpávací stanice v Torovo ve Vladimirské oblasti. Ta zásobuje Moskvu ropnými produkty. Rusko dnes leteckými bombami zasáhlo Záporoží, odkud tamní úřady hlásí nejméně 9 zraněných, z toho 2 děti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Na očkování před dovolenou je pořád ještě čas. Kromě základních vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, se může hodit i typ B nebo klíšťová encefalitida. Očkování začíná většinou chránit za 14 dnů. Stačí i první dávka, která začne působit až během dovolené, jak říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.
5: Za mě, kdo nebyl očkovaný proti žloutence typu A a každý rok někam jezdí na dovolenou, tak ještě pořád může stihnout teď jednu dávku před odjezdem. Ta už ho bude chránit a druhou dávku může doplnit v horizontu až do konce 5 let. Tam je velký interval.
1: Další očkování závisí na tom, kam člověk odjíždí. Do některých exotických zemí je potřeba třeba vakcína proti choleře nebo léky na malárii. Sport. Angličtí fotbalisti bojují na světovém šampionátu na dálku s Ghanou o postup do play-off z prvního místa tabulky skupiny L. Úvod utkání Chorvatů s Ghanou sleduje Jakub Kanta.
6: Začala třetí minuta a Chorvatsko zatím aktivnější. Ghana se hlavně brání. Každopádně stav je 0-0 a to také i v souběžně hraném duelu mezi Panamou a Anglií. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Od 2:30 ráno českého času jsou na programu duely Kolumbie, Portugalsko a Uzbekistán, Demokratická republika Kongo. Skupinovou fázi mistrovství světa uzavřou od 4 hodin zápasy Alžírsko-Rakousko a Jordánsko-Argentina.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D11 u Poděbrad a dálnici D7 u sjezdu na Stehelčeves. Nejprve dobrá zpráva z dálnice D55 z Bzence do Otrokovic. Policie před chvílí zrušila výstrahu před autem, které na trase jelo proti správnému směru jízdy. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Poděbrady je hlášená nehoda. 34. kilometr mimo kamery, místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Na D7 z Prahy do Chomutova za sjezdem na Stehelčeves havarovalo osobní auto. Na 11. kilometru srazilo zvěř a to znamená omezený průjezd, čekejte překážky. A na Blanensku pozorně na silnici z Boskovic do Knínic. V úseku se pohybuje neoznačený chodec. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Na mnoha místech nás čeká další tropická noc. Teploty klesnou na 23 až 18 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra 35 až 40 stupňů Celsia. V Polabí a po Ohří výjimečně až 42 stupňů Celsia. Na horách kolem 32. Tolik zprávy. A teď si poslechněte reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
9: Hostem Radiožurnálu je designer Radek Hegmon. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Jak se žije v ulici?
10: V ulici se žije dobře, už tam žiju víc jak 8 let a zatím jsem spokojený.
9: Jo, jak byste takové bydlení v minidomku, dali se to tak říci, popsal?
10: To je to v podstatě bydlení sice na malém prostoru,
9: jak,
10: ale funkčně
9: malém?
10: Půdorysně je to zhruba 25 metrů, mm-hmm. s tím ale, že ten prostor je rozdělený do třech takových základních částí, kde je centrální prostor, který je takovou tou kuchyňo obývákovou částí, pak je tam prostor na spaní a pak je tam samostatný pokoj pro děti.
9: A ten koncept tedy vychází ze životní zkušenosti a z osobních potřeb?
10: Je to přesně tak, já jsem o takovém bydlení přemýšlel v podstatě od svých 20 let, možná od doby, kdy jsem se poprvé oženil, poměrně brzo ve 20 letech a jak asi člověk dělá různé chyby a dozvídal se výtky od první manželky, co všechno v tom životě nedělá dobře, tak jsem vždycky z trucusu kreslil nějaké malé bydlení, do kterého bych se jednou chtěl odstěhovat a po 20 letech se to stalo realitou. A v podstatě mi šlo o to, že se říká, že důležité je vlastně, aby člověk žil v kontaktu s přírodou, aby se z toho domu dostal ven, určitě důležitý výhled, to, aby ten dům funkčně splňoval všechny vlastnosti bydlení, ale za tu dobu, co jsem jako různě se stěhoval, tak já jsem třeba prvně bydlel v domě, který měl půdorys 6x12 metrů, pak jsem bydlel v domě, který měl půdorys 5x10 a teď jsem skončil v domě, který má půdorys 5x5 metrů.
9: To vypadá, že už se nebudete znovu stěhovat.
10: Ne, no pak už je jenom rozměr třeba 1x2 a ten je poslední.
9: No, když se vrátíme k ulitě, proč tomu tak říkáte?
10: Tak je to tak, že jsme, prvně jsme tomu teda říkali pracovně budka, protože to byl doopravdy malý dům, pak jsme to brali tak, že to je ulita v podstatě pro šneka s tím, že má vlastně splňovat všechno. Ten tvor taky sebou si to vleče celou dobu a má to vlastně funkčně splňovat všechno, co on potřebuje.
9: Tak je to něco jako maringotka?
10: Myslím si, že vůbec ne. Že, ne. Nebo takhle, je to tak, že to není dům, ale je to svým způsobem výrobek. Je to výrobek, který splňuje vlastnosti domu. A v podstatě má tu výhodu, že vy ho můžete přestěhovat. Že doopravdy nám se stalo to, že jsme bydleli 5 let v prototypu a 5 let jsem o tom prototypu přemýšlel, co se mi tam všechno nelíbí. Postupně se z toho vlastně stal výrobek a ve chvilku, kdy jsme stěhovali, tak jsme měli 2 ty ulity vedle sebe, což bylo na to stěhování velice výhodné, že jsme přenášeli ty věci 5 metrů a prostě jsme tu druhou ulitu, jakmile jsme byli přestěhováni, odvezli. A určitě má tu výhodu, že pokud třeba s tím pozemkem, kde bydlíte, pracujete jenom třeba na 5 na 10 let, tak úplně plnohodnotně si ten dům můžete převést kamkoliv jinam. Takže to určitě je známka té maringotky, ale jinak v podstatě maringotka je na krátkodobé bydlení, ale tohle je vlastně plnohodnotný prostor.
9: A má to jenom výhody? Pro koho se takové bydlení hodí?
10: Jako jsou věci, které můžou být i nevýhodou. Není to tak, že by to mělo jenom výhody. Postupně, co tu ulitu vyrábíme, tak se potkáváme s různýma cílovýma skupinama. V podstatě jsou to lidi od 30 let do třeba 65 let. Jsou to takové 2 základní skupiny. Jsou to třeba mladí lidé, kteří by chtěli bydlet někde v přírodě. Možná mají pozemek, ale už nemají prostředky na to, aby si postavili velký dům. A nebo pak je to zase taková ta druhá skupina, kdy ti lidé si vlastně už nějakou část života odžili, přišli na to, že postavit si velký dům, že to není vlastně tím hlavním smyslem života a že vlastně si chcou si ten život jenom zjednodušovat a vlastně ta ulita má splnit vlastně ty základní funkční věci.
9: Průmyslový a produktový designér Radek Hegmon je naším hostem.
11: Host Radiožurnálu.

0: Na Radiožurnálu se povídáme s designérem Radkem Hegmonem. Co osobně rozumíte pojmem průmyslový design?
1: Tak průmyslový design znamená kompromis. Kompromis mezi tvarem a funkcí. Je to v podstatě produkt, který se sériově vyrábí a musí být výsledkem nějaké dohody několikatí profesí.
0: Hmm. A jak jsme na tom v této oblasti ve srovnání se světem?
1: Tak já to můžu říct pouze ze svého pohledu a z té části vlastně designu, kterou v podstatě já víc jak 30 let dělám. A je to tak, že dlouhodobě si myslím, že vlastně český design byl na hodně vysoké úrovni. On už byl na vysoké úrovni už v 30. letech, kdy si myslím, že ani jsme nevěděli, že to je design. Že v podstatě značky jako Tatra, Baťa, tak to byli vlastně konstruktéři, ale byli to i jako perfektní řemeslníci. A ty věci byly funkčně dobré, ale k tomu dobře vypadaly a ty firmy si uvědomovaly, že bez toho, aniž by ten výrobek splňoval to, že musí být ekonomický, funkční, ale i dobrý, tak se neuživí. Takže to si myslím, že takovým jako základním faktorem a pak si myslím, že taky určitě zajímavé období byl konec 80. let, kdy si myslím, že u nás byl na velice dobré a odborné úrovni design, ale bohužel ty věci se jako ekonomicky asi nedařilo distribuovat a prodávat. A teď si myslím, že český design má dvě takové polohy, že ten design není v lehké situaci, protože lidi se designu bojí a ten design hodně berou za elitářský, že je spoustu designových výstav, které jsou blíž volnému umění a přijdete tam a vidíte tam, nevím, vázu za 5 000, stůl za 50 000 a jsou to věci, které vlastně nejsou produktem a jsou vicolitérem. A myslím si, že během posledních 20 let se do podvědomí lidí tahle obava dostala a myslím si, že to průmyslovému designu trochu ublížilo, protože průmyslový design je úplně všude kolem nás. My na cokoliv, jak teď vedle sebe sedíme, podíváme se na mikrofony, dokonce si myslím, že jsou to i výrobky, které ještě navrhoval profesor Crhák, který byl tady původem ze Zlína.
0: Aha.
1: Takže já si myslím, každou tu věc, na kterou se vedle sebe podíváme, tak je to vlastně designem. Každá věc musí mít nějaký svůj tvar a buď ten tvar je jenom lepší, horší a ten tvar buď musí se přizpůsobit té technologii, ceně, zákazníkovi a podle toho se určitě hodnota toho designu.
0: My si povídáme ve Zlíně, vy žijete nedaleko, když cestujete po Česku, všímáte si toho, že by se třeba lišil vkus, co se týče třeba toho průmyslového designu nebo v tom veřejném prostranství?
1: A myslíte si jako v Česku nebo napříč?
0: Ptám se na Česko zejména.
1: Tak určitě tak, že vkus se liší i mezi jednotlivýma obcema, to tak určitě je. Uh-huh. Je to tak, že vidíte ve veřejném prostoru, že jsou jako velice zajímavé města, tak jak samozřejmě velice populárně Litomyšl, která si myslím, že je příkladem všech měst řešení veřejného prostoru. Zlín si myslím, že zrovna je průkopníkem řešení veřejného mobiliáře a vizuálního stylu pro města. Takže ten rozdíl je a samozřejmě si to strašně vždycky ovlivňují ti lidé, kteří jsou ve vedení těch radnic nebo obcí.
0: Podnikatelem jste se přistal z nutnosti, jak tomu rozumět?
1: Tak je to tak, že vlastně to podnikání je součást toho řemesla a když se vlastně bavíme spolu o tom designu, tak design znamená, že to je vlastně koordinace několika činností, že to třeba musíte vnímat, co dělá obchodník, co dělá konstruktér, co dělá technolog, co dělá ten člověk, co to vyrábí, ale taky co dělá ten, kdo na to zhání peníze a vlastně co dělá ten, kdo vytváří tu koncepci. Takže ono to bylo tak, že to podnikání je hlavně o té vizi a v těch 90. letech, kdy my jsme začínali, tak jsme chtěli být průmysloví designéři a věděli jsme, že když jenom nakreslíme obrázek, tak z toho se neuživíme. A že ten design dává smysl až ve chvilku, když tu věci někdo koupí. A dokonce víte, že tu věc užívá, třeba si od vás pak koupí něco podobného. Takže to nebylo to, že bychom chtěli mermomoci být podnikatelem, my jsme chtěli být designéři a to podnikání bylo nástrojem toho, jak ten design můžeme dělat. Dokonce to bylo tak, že v těch 90. letech jsem se na to styděl, že jsme podnikatele. Že člověk chtěl být jako umělec nebo designér. A teď si myslím, že už to tak není. Teď si myslím, že chvíle má spíš jako nechci být tím bohémem nebo designérem a vím, co všechno si člověk musel projít v tom realizování těch svých vizí, že člověk jako na to hrdý, že podniká.
0: Radek Hegmon je hostem Radiožurnálu.

0: Nejen o průmyslovém designu si na Radiožurnálu povídáme s Radkem Hegmonem z firmy Egoe. Jak nám užitkový design může zjednodušit život?
1: Tak ten design hlavně musí být takový, že nás nesmí obtěžovat. Že u designu řešíte strašně moc věcí, řešíte ergonomii, řešíte tvar a on vás vlastně nesmí obtěžovat ničím, on vás nesmí obtěžovat barvou, on vás nesmí obtěžovat tím, že se třeba špatně drží, nebo že ten tvar je třeba tak poplatný té době, že rychle zestárne a budete si muset koupit něco jiného, takže těch faktorů je celá řada. A vlastně vy na té věci, kterou užíváte, tak nemá být to první, že byste měl pocit, že ta věc je designová. Že? No, teď se to velice rádo používá slovo, že je něco designové, ale vlastně když ten design je dobrý, tak on má být normální. Mm-hmm. A tak jsme se bavili o tom, že tady vlastně jsou věci, které doopravdy navrhovali designéři, tak není to to, že byste věděl, že sedíte před designovým mikrofonem. Vy sedíte před mikrofonem, který funguje, nevadí vám a dobře slouží.
0: A nepřekáží.
1: A nepřekáží, přesně tak.
0: U vás v Bílovicích u Uherského Hradiště je aktuálně otevřena výstava s názvem Doba sádrová. Co ti máte na mysli?
1: Doba sádrová znamená, že jsme se vlastně snažili najít princip toho našeho designu, aby když se nás někdo zeptá, čím ten váš design je jiný, nebo když mi dá některou z podobných otázek, které vy mě tady dáváte, tak aby jsme našli tu odpověď, protože strašně těžko se mluví o tom, abyste říkal, že ty naše věci jsou víc kulaté, nebo víc dřevěné, nebo víc barevné. V tom designu je určitě důležitý ten názor, anebo je důležitá nějaká cesta, kterou jdete. A sami jsme se vlastně potřebovali říct a nedefinovat, proč ty věci takhle děláme. Tak jsme se snažili nějak do historie a přijít vlastně na ty základní principy, které nás někdy někdo naučil, nebo ke kterým jsme se někdy dostali. A my jsme byli absolventi UMPRUMKY, nebo Vysoké školy umělecko-průmyslové, zažili jsme vlastně revoluci, nebo takový ten společenský zlom, kdy i ten design byl na takovém nějakém cestí, že z takového toho, nebo rozcestí, že z takového toho ryze funkčního designu najednou přišla doba postmoderny, kdy jsme s toho všichni měli zamotanou hlavu. Do Česka se vrátil Bořek Šípek, učil u nás na škole a bylo to taková ta doba, kdy najednou ten průmyslový design šel trošku do pozadí a všichni jsme strašně moc chtěli být umělci, ale pak samozřejmě ta realita a možná právě to podnikání, jak se o tom bavíme, nás nohama postavila na zem a nastavila nám ty základní hodnoty toho průmyslového designu. Tak my v podstatě jsme začali rokem 92, což byl takový jako úplný začátek realizování našich vizí, kdy jsme vyhráli soutěž na městský mobiliář ve Zlíně. Té soutěže se účastnilo třeba 12 v tu dobu hlavně studentů UMPRUMKY. A od té doby jsme se snažili jít pospátku a mapovali jsme si lidi, kteří nás jako poměrně hodně ovlivňovali, což v tu dobu zrovna byl jakový zlom, že na té umělecko-průmyslové škole končil profesor Zdeněk Kovář, který byl takovou nejvýraznější osobností průmyslového designu těch 50. až 80. let. A pak vlastně dál tam pokračoval František Crhák, což byl vlastně průkopník v designu, tak říkal se tomu kombinatoriky a tvarových cvičení. A byli to lidi, kteří nás poměrně hodně ovlivnili. Pak na té škole začal učit profesor Diblík, který v tu dobu přišel z Itálie a byl to takový jako tvrdý pragmatik. A vlastně všichni tihle lidi byli žáky Vincenta Makovského, což i tady ve Zlíně vidíme spoustu jeho soch a děl, které on zrealizoval. A přemýšleli jsme o těch základních principech a tam se vlastně ukázalo, že v tu dobu ten design byl hlavně postavený na komunikaci si sochaře, umělce, výtvarníka s konstruktérem. A všichni tihle lidi byli vlastně výrazně výtvarně zdatní a byli to sochaři, ale k tomu navíc museli umět vnímat technologii, ergonomii, prostě všechny věci, které souvisí s tou výrobou. A v tu dobu se všechny modely, než jste třeba vyráběl 603, profesor Kovář byl autorem 603, což svého času bylo auto roku. A vy, než jste tu 603 vyrobil, tak ten model jste si prvně musel udělat ze sádry. Vymodat z líny a pak odlít ze sádry, vybrousit a pak, až se vlastně zvětšovalo měřítko A každá ta věc, úplně stejně, jak když jste odlíval sochu, tak byste ji prvně musel odlit ze sádry. Teďka ty technologie samozřejmě jsou úplně jiné a teď třeba design poměrně hodně se navrhuje hlavně v 2D formátech a využíváte různých programů. A nám vlastně došlo, že ten náš design je absolutně jiný v tom, že my každou tu věc musíme navrhovat jako sochu. Že musíte počítat s tím, že ta věc musí být pohledová ze všech stran, že vlastně musí splňovat stejné aspekty, jako splňuje socha, ale přitom ta věc musí být funkční. Takže ve chvilku, kdy jsme chtěli vlastně sami sobě vysvětlit a tomu našemu okolí, jaká je ta naše filozofie a smysl toho navrhování, tak v tu chvilku jsme se dostali do té doby sádrové.
0: Vysvětluje náš dnešní host, designer Radek Hegmon. My si budeme povídat i po zprávách.

0: Radiožurnál 2030. Zprávy a Marek Sedláček. Elektrická síť v Česku je podle distributorů nastávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupla asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší, protože obyvatelé Prahy po konci školního roku tradičně odjíždějí na dovolenou. Ve Francii se v souvislosti s vlnou extrémních veder od minulého týdne utopilo 74 lidí. Magazínu Le Parisien to řekl tamní ministr vnitra Laurent Nunez. Lidi podle něj umírali převážně na nehlídaných vodních plochách. Úřady ale evidují i případy utonutí v soukromých bazénech. Nunez řekl, že jednou z častých příčin utonutí je šoková reakce organismu na náhlou změnu teploty při rychlém ponoření do studené vody. Česko si dnes připomnělo Den památky obětí komunistického režimu, připadá na výročí justiční vraždy političky a právničky Milady Horákové. Tu spolu s dalšími třemi muži přesně před 670 lety v pražské pankrácké věznici oběsili komunisti. Skupinu předtím odsoudili za údajnou velezradu a špionáž. Milada Horáková byla jedinou ženou, kterou komunisti v Československu odsoudili k trestu smrti z politických důvodů. A na průtahu Českou Lípou je až do rána omezený provoz. Silničáři asfaltují opravovaný úsek Děčínské ulice. Pracují na pravé straně vozovky ve směru z centra města. Uzavřené jsou proto křižovatky s ulicemi Příčná, Heroutova, Hálkova, Antonína Sovy a Bendlova. Provoz je řízený kyvadlově. Sport. Fotbalisti Portugalska a Kolumbie se na mistrovství světa utkají od 1:30 ráno o první příčku tabulky skupiny K. Poslední den skupinové fáze jsou na programu ještě duely Argentina-Jordánsko a Alžírsko-Rakousko. Už teď se hraje ve skupině L. Aktuality ze souboje Chorvatska s Ghanou dodá Jakub Kanta.
1: Blíží se konec 31. minuty a ujímá se Chorvatsko vedení, protože z velké dálky se opřel do míče. Sučić svojí pravačkou, ale křižnou střelou umístil naprosto dokonale k levé tyči Asareho brány a posílá tak Chorvatsko teď už v běžící 32. minutě do vedení nad Ghanou 1-0. To Panama hraje s Anglií v New Yorku 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D8 mezi sjezdy na Litoměřice a Doksany a na dálnici D7 za Prahou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy havarovalo osobní auto. Čerstvá nehoda je za sjezdem na Litoměřice, 37. kilometru v úseku v místě opatrně. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za sjezdem na Stehlečeve se srazilo auto zvěř. 11. kilometr, nehoda se objíždí plynule. Na D10 z Turnova do Prahy u Mladé Boleslavy sjezdu do centra stojí osobní auto. 45. kilometr blokuje připojovací pruh na dálnici, na místě je policejní hlídka. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Tasov se chystá nové omezení. Kilometry 155 až 154 zavírají nebo budou zavírat pravý jízdní pruh. Je to plánované značení pro velkou akci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů Celsia, v Polabí a Poohří výjimečně až 42, na horách kolem 32. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Hostem radiožurnálu je Radek Hegmon. Napadá vás exponát, který máte osobně nejraději? Ptám se na tu výstavu Doba Sándrova.
1: Tak není to tak, že bych některý z těch exponátů měl nejradši, ale jsou tam výrazné exponáty. Je to tak, že máme tam v podstatě v měřítku jednak jedné traktor Zetor, který navrhoval Otakar Diblík. Máme tam 603, kterou máme taky v podstatě v měřítku jednak jedné, a máme původní model 603, kterou navrhoval profesor Kovář. Pak samozřejmě jsou tam klasické sochařské díla, které ten profesor Kovář nebo Vincent Makovský navrhoval. Je tam jedna taková zajímavost, která je tak trochu na hraně mezi designem a klasickou sochařinou, což je sousoší, které se jmenuje Rychlost. Je to spoustu tvarů, Zlíňáci ho určitě znají, protože v 80. letech tahle socha byla vystavena ve Zlíně v Mototechně. Takže nejde říct, že bych měl nějaký speciální vztah k jednomu z těch produktů nebo z těch děl, ale v podstatě rád se dívám na průřez všech těch exponátů.

0: Posloucháte radiožurnál, dnes s Radkem Hegmonem povídáme si ve Zlíně. Co je platforma Pole Designu a k čemu slouží?
1: Tak Pole Designu je hlavně adresa, na které my sídlíme nebo bydlíme. Je to bývalé EZD, nebo je to v podstatě bývalý brownfield, v kterém sídlíme zhruba přes 20 let. Postupně se snažíme kousek po kousku to EZD dávat do nějakého funkčního stavu. A prvně ten prostor sloužil vyloženě jenom výrobě. Potom postupně jsme se tam přestěhovali s vlastním vývojem a celým tady tím obchodně ekonomickým zázemím. A pak jsme přišli na to, že ten prostor je pro nás velice zajímavý ve chvilku, když tam přivezeme zákazníky nebo jakoukoliv veřejnost, že vlastně je zveme k sobě na návštěvu a až když tam ti lidi přijedou, tak nás pochopí. Že ve chvilku, kdy uvidí, jak vlastně celý ten proces probíhá, že tu věc musíme vymýšlet, testovat, hledat nějakou cestu, tak za tím produktem vidí celý ten příběh. A v tu chvilku jsme začali přemýšlet o celém tom prostoru, tak jak přemýšlíte o tom, co vyvíjíte, tak přemýšlíte i o tom, kde to vyvíjíte. A udělali jsme si jako nějakou jednoduchou analýzu toho, proč zrovna to jezere stojí na nejhezčím místě Bílovic, jaká ideologie zatím byla. V podstatě to celé začalo taky takovou výstavou, kterou jsme si udělali. Říkali jsme tomu Pole šafránu, protože jsme přišli na to, že to jezere bylo postavené na místě, kde dřív rostl šafrán a kde vlastně byla ta nejbonitnější půda. A prošli jsme si celou tu historii, co vlastně za tím územím stálo, co se tam dělo i během pozemkové reformy, nejenom během kolektivizace. A vlastně chtěli jsme k tomu na první pohled neosobnímu prostředí získat nějaký vztah. A pak byla taková další událost, která nás poměrně hodně ovlivnila, že jsme prvně tam pro sebe začali organizovat takové malé setkání nebo festival, kterému říkáme Wi-Fi Jven. A on nás přivedl k tomu, že jsme chtěli taky pozvat ty lidi k nám na návštěvu, ukázat jim, jak tam žijem. A vlastně, když někoho zvete k sobě na návštěvu, tak chcete s tím prostředím udělat všechno pro to, aby se jim tam líbilo. Že tak, když zvete někoho k sobě dom, tak nachystáte chlebíčky nebo vysadete nebo utřete prach. Tak vlastně tohle všechno jsme dělali v tom velkém areálu. A najednou se ukázalo, jak ten areál může žít a co všechno může přinášet i veřejnosti. A získali jsme takovou velkou potřebu tu veřejnost do toho areálu dostat, aby to nebyl uzavřený areál. Takže jsme prvně začali tím, že jsme tam otevřeli výtvarné kroužky, takovou my tomu říkáme, otevřeli jsme výtvarnou polepšovnu, začali jsme organizovat akce pro veřejnost, pravidelně do toho prostoru zveme bílovické zastupitelstvo a všechny sousedy, kteří jsou nejblíž a snažíme se hledat společně nějakou cestu, co s tím prostorem kolem toho jezera můžeme udělat.
0: Jak funguje ta výtvarná polepšovna?
1: Jsou to v podstatě různé výtvarné kroužky. Pro nás právě tím, že jsme jako začínali jako sochaři a hodně jsme byli vlastně ovlivněni třeba Zlínskou lidovou školou umění, tak to byl první kroužek, že jsme tam otevřeli keramický kroužek Filipa Vápa. A na to se pak napalili další jako výtvarné kroužky, takže v podstatě každý den jsou tam ve dvou termínech časových výtvarné kroužky.
0: Jak je pro děti, dost tak zájemců?
1: Je. Jak pro děti, tak pro dospělé. Celé léto v podstatě máme naplněné různé výtvarné tábory. A to byl ten první krok, kdy jsme se snažili tu veřejnost do toho areálu dostat.
0: A jakou myšlenku nese ten letní Open Air Festival Wi-Fi Jven? Ptám se proto, že je tam to dvojité V, Wi-Fi.
1: Tak to samozřejmě bylo to, kdy v tom začátku jsme chtěli hlavně možná ty děti dostat dál od těch mobilů a tabletů, aby přišli k nám na pole. Taky si říkáme, jestli ten název už není trochu překonaný, jestli neskusíme možná Wi-Fi Jven přejmenovat na obyčejný název na poli. Příští rok má být 10. ročník, tak to vyzkoušíme, jestli by se to nepovedlo s tím přejmenováním. A ta hlavní myšlenka byla ta, že doopravdy jsme, no byly dvě, chtěli jsme pozvat veřejnost k nám na návštěvu,

0: a brát to, že to je doopravdy náštěva a snažíme se vytvořit takové prostředí, aby nám tam všem bylo, bylo dobře. A chtěli jsme vlastně i vysvětlit všechny ty naše procesy. A druhá věc byla ta, že jsem strašně stál o to si vyzkoušet, jak jde pracovat s tím průmyslovým areálem, který na první pohled na vás může působit neosobně, a jaké se dají udělat kroky takové, aby během 3 dnů jste měl pocit, že jste ve veřejném prostoru a aby ten areál splňoval všechny faktory, které v takovou chvilku ten veřejný prostor má splňovat.
1: Říká Radek Hegmon, který je dnešním hostem Radiožurnálu.

0: Ve zlínském studiu Českého rozhlasu si pro Radiožurnál povídáme se zdejším podnikatelem a hlavně designérem Radkem Hegmunem z Bílovic. Proč jste se vůbec začal věnovat outdoorovému nábytku?
1: Myslím si, že zhruba od toho roku 86, kdy jsem v tu dobu byl na stavební průmyslovce ve Zlíně, tak jsem se spolužákem Svatil Sládečkem řešil soutěž taky na zastávky ve Zlíně a to bylo to první téma, kdy jsem přišel na to, že vlastně člověk, když studuje stavební školu, tak nemusí stavět jenom rodinný dům nebo kulturní dům nebo nějakou továrnu, ale že vlastně zastávkový přístřešek je nedílnou součástí města. A v tu dobu doopravdy tohle nebylo žádné téma. To bylo pro nás nové téma a ta zastávka je stavba, na druhou stranu je to trochu jiná nábytkem, má trochu jiné měřítko, ale musí splňovat všechny funkční a estetické vlastnosti tak jako stavba. A přišlo mi to strašně zajímavé a v tu dobu Zlín byl vlastně strašně zajímavý veřejným prostorem. Ten prostor byl úplně jinak dimenzovaný než jakékoliv jiné město, my jsme v tom vyrůstali. A logicky jsme tím byli ovlivněni, ale nebylo to tak, že by nám někdo denně říkal, kluci, dívejte se, tady jsou tyhle zajímavé parky, nebo tady jsou tyhle zajímavé průhledy. Ale když tady člověk chodil, tak prostě to logicky ovlivnilo a nutilo mě to o tom přemýšlet, jak vlastně dřív ten prostor byl navržený a on možná byl zanedbaný. Ale on ten prostor něčím vám přišel zajímavý, takže jsem přestal vnímat nejenom, přestal jsem vlastně brát za důležité to, jaká je tu architektura jako domy a přišlo mi strašně zajímavý ten prostor mezi těma domama.
0: Řekl byste, že jsou v převaze osvícené municipality, které vyhledávají nápaditého návrháře?
1: Já si myslím, že se to v Česku strašně moc změnilo, že jo. Že jsou i malé obce, jsou velké města, že tak, jak třeba v těch 90. letech nikdo nechápal, proč vlastně chceme navrhovat městský mobiliář, tak si myslím, že u nás se to stalo samozřejmostí a je to úplně někde jinde, než to bylo.
0: A je na to i dost financí?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to je vidět, že města poměrně jako hodně investují a třeba teďka jsem byl přes víkend v Římě a myslím si, že když srovnám Řím, když ho srovnám třeba se Zlínem, tak co se týká veřejného prostoru a speciálně městského mobiliáře, tak je na to jako hodně hůř.
0: Má se člověk v nějakém případě třeba tím, nebo může se tím designem kochat, když jste říkal, že vlastně nemá jakoby vyčnívat, nemá překážet, nemá na sebe příliš upozorňovat?
1: Já si myslím, že designem se nemusíte kochat, ale musí vám být v něm příjemně. Že možná, a ono to je přesně tak, že třeba když si koupíte auto, tak to je samozřejmě absolutní design a určitě jsou lidi, kteří se ho kupují hlavně kvůli tomu tvaru, ale vy se ho koupíte proto, aby vám v tom autě bylo dobře. Aby buď bylo správně velké, správně malé, aby tam byl příjemný potah, dobře jste z toho viděl. Takže já si myslím, že ten průmyslový design to není sběratelská věc. To je věc, kterou vám má být příjemně.
0: A jak do těch všech vašich aktivit zapadají lyže?
1: Lyže jsou určitě velká součást našeho života. Spoustu lidí, kteří u nás pracují ve firmě, jak jsou bývalí lyžaři. A pro mě osobně lyže byly jako obrovské téma v těch 70. a 80. letech. Mysleli, že strašně moc tu dobu líbili. Byl to takový nějaký jediný náhled pro nás do toho západního světa. A v tu dobu si myslím, že i ta vizualita těch lyží byla jako hodně dobrá. Pak třeba v 90. letech díky těm technologiím si myslím, že se ta grafická část těch lyží hodně zhoršila. Naopak technologie se výrazně posunula. A díky tomu, že jsem jako na těch horách trávil strašně moc času, tak jsem v podstatě od malička přemýšlel o tom, jak by nějaké lyže mohly vypadat. Takže to bylo takovým nějakým vlastním tématem, které jsme si chtěli sami pro sebe zpracovat. A je to vlastně jenom součást toho, že jakýkoliv produkt, co my děláme, tak není to výsledek nějakého průzkumu trhu nebo nějakého marketingového zadání. Jsou to vždycky témata, které jsou pro nás důležité. A oni se pak jako postupně stanou tím produktem.
0: Když se ještě vrátíme na pole designu a ten Open Air Festival Wi-Fi Čven, jeho součástí je industriální výstava žně designu. Jak vypadají takové žně?
1: Já nevím, jestli ty žně nedělám trochu sobecky, protože pro mě je důležité vědět, co se kolem nás, nebo jako pro mě jako designéra, vědět, co se kolem nás děje v tom nejbližším okolí. A snažíme se skontaktovat s firmama, které se k vývoji a k výrobě a k podnikání staví podobně jako my, kde ten design je pro ně přirozenou součástí té činnosti, že to nejsou firmy, které by třeba něco dováželi z Číny a jenom to obrendovali a posouvali dál, ale že jsou to doopravdy firmy, které díky tomu designu budují svoji značku. Takže je to tak, že uděláme výstavu, která trvá zhruba 6 měsíců, snažíme se ji k nám dostat do těch průmyslových prostor. Jsou to výrobky, které začínají třeba kartáčkem na zuby, ale končí třeba automobilem nebo traktorem. A snažíme se na té výstavě ukázat, jak ten výrobek, tak ale tu cestu, která k tomu výrobku vedla. Aby jsme tam ukázali skici, modýlky. A loni jsme v podstatě poprvé na takových větších formátech odprezentovali i autory, což bylo jako velice zajímavé, že když tam pak chodí školy na tu výstavu, tak ty děti byly překvapení, že ty výrobky navrhují lidi. Že to pro ně vlastně bylo, že to brali, že to někdo navrhne, nebo nějak to vznikne, ale pochopili ten příběh vlastně zatím jako celek.
0: Naším dnešním hostem byl průmyslový a produktový designér Radek Hegmon. Moc děkuju za vyprávění a ať se vám daří. Mějte se hezky.
1: Děkuji, naschánou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Rád bych si koupil cukrovou

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Čeští záchranáři odletěli do Venezuely, která je zasažená ničivým zemětřesením. Chorvatští fotbalisti se snaží projít do play-off mistrovství světa, hrají s Ghanou. A čekáme jasno nebo skoro jasno teploty až 40 stupňů Celsia. Začíná neděle 28. června. Klidný pozdní večer vám přeje Marek Sedláček.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku včera padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,9 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012. Ten drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
3: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
4: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
5: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
4: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: A vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a chráněné krajinné oblasti. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
6: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
1: Nový absolutní teplotní rekord mají kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP zažilo včera v Evropě teploty nad 35 stupňů Celsia téměř 200 milionů lidí. Meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy měly padat i dnes.
7: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem sychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Mezinárodní námořní dopravci varují, že jejich lodě při proplouvání Hormuzským průlivem nadále nemají zaručenou bezpečnou cestu. V praxi tak podle nich nefunguje dohoda, kterou uzavřely Spojené státy a Irán. Cena pojistky na tankerovou loď vzrostla na víc než 1 milion dolarů.
8: Írán nově vyžaduje, aby si lodě elektronicky vyřídili takzvanou záruku bezpečného průjezdu u nově zřízeného úřadu. Jenže e-maily se podle CNN vracejí jako nedoručitelné. Místo jedné trasy musí kapitáni vybírat ze 3 různých koridorů. Hrozí jim ale, že pokud zvolí íránskou trasu, časem na ně dopadnou americké sankce. Napjatá situace se v týdnu ještě vyhrotila po íránském útoku na nákladní loď a páteční americké odvetě. Dnes si obě strany navzájem vyčetly další útoky v regionu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc lidí. Záchranáři i místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle Organizace spojených národů taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo taky Česko. A desítky českých hasičů a záchranářů včera odletěli z letiště Václava Havla v Praze právě do Venezuely. Budou tam hledat lidi v sutinách a poskytovat jim potřebnou pomoc.
9: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
10: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
9: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
11: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
9: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Ten, kdo jezdí s dodávkou do zahraničí, do ní do července musí nainstalovat tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny totiž začínají platit stejná pravidla jako pro kamiony. Ta se týkají povinného odpočinku řidičů.
12: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
13: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
12: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
14: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
12: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Na pustevnách v Beskydech a v okolí horského střediska vznikají dvě nová nocoviště pro turisty. Místo pro zhruba 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanici Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy do Kněhyň. Nabídne dřevěnou útulnu na kůlech s přibližně 6 lůžky.
15: Jak budou nová nocoviště na pustevnách fungovat, vysvětluje manažerka fondu pustevny Petra Kavková.
16: V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít.
15: Provoz nocoviště na cyklostezce pod Kněhyní se ještě dolaďuje, dodává nezávislý starosta prostřední Bečvy Radim Gálik.
17: Ještě promyšlíme, jestli to necháme otevřené opravdu pro každého, bez nějaké kontroly, anebo prostě zavedeme nějaký rezervační systém, abychom měli ty nocležníky pod kontrolou.
15: Cílem nových nocovišť je omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Do rána bude jasno o všech účastnících play-off mistrovství světa ve fotbale. Ve 4 hodiny ráno českého času startují zápasy Argentina-Jordánsko a Rakousko-Alžírsko. Už od 1:30 se střetnou Kolumbie s Portugalskem a Uzbekistán s Demokratickou republikou Kongo. Co nového v utkání skupiny L poví Jakub Kanta.
18: 47. minuta běží v duelu mezi Chorvatskem a Ganou a od 31. minuty po gólu Sučiče vedou Chorvaté v tomhle utkání. V souběžně hraném duelu mezi Panamou a Anglií platí v New Jersey stav 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu teď uspěla na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakaovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
19: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo, je mi líto Naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis, věřila jsem si dnes.
1: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
20: Nehody na D10 u sjezdů na Hlavenec a u Roudnice nad Labem. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Hlavenec se srazila dvě auta. 17. kilometr kousek za čerpací stanicí Robin Oil. Na místě jsou záchranáři, kolona se v úseku netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy havarovalo osobní auto. Nehoda je za sjezdem na Litoměřice 37. kilometr. A místo nehody stále plynule průjezdné. Na silnici z Roudnice nad Labem do obce Kleneč je osobní auto na střeše. Nehoda je na druhém kruhovém objezdu, obešla se bez zranění nahlášené uzavírky místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 35 až 40 stupňů, výjimečně až 42. To byly hlavní zprávy. A teď posloucháte reprízu sobotní polední publicistiky s Tomášem Pancířem.
0: Jaká rizika se z pohledu zdravotní záchranné služby pojí s extrémními vedry, jejíž vlna má v Česku o víkendu vrcholit? Nakolik mimořádně vysoké teploty dolehají na lidskou psychiku? Do jaké míry nejnovější vzájemné útoky Spojených států a Iránu ohrozily šance na mírovou dohodu Washingtonu a Teheránu? A v jakých kulisách se v americkém Seattlu odehrával na světovém fotbalovém šampionátu takzvaný zápas hrdosti na podporu LGBT komunity, ve kterém se utkali Iránci s Egypťany? Na pětině měřících stanic v Česku zaznamenali meteorologové v noci na dnešek takzvanou tropickou noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejtepleji bylo v noci v Praze, tam teplota neklesla pod 23,7 stupně Celsia. Vedra mají podle meteorologů vrcholit dnes a zítra. Česko v posledních dnech zažívá vlnu veder, očekává se dokonce překonání absolutního českého teplotního rekordu. Ten je ze srpna roku 2012, kdy bylo 40,4 stupně Celsia. A my už jsme teď ve spojení s mluvčím Pražské záchranné služby Karlem Kirsem. Dobrý den.
21: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Co pokračující vedra znamenají pro záchrannou službu? O kolik výjezdů máte kvůli tomu víc než obvykle?
21: Tak ono ve chvíli, kdy porovnáme červnové statistiky těch výjezdů v rámci letošního roku a v rámci minulého roku, tak letos už se přibližujeme ke 200 výjezdů k pacientům, kteří utrpěli takzvaný kolaps horka, to je naše taková pracovní diagnóza. A v minulém roce to bylo pouhých 40 výjezdů, přičemž teda v tom letošním ještě ten červen ani neskončil. Takže ta zátěž je, řekněme, vysoká. Nutno říct, že tato pracovní diagnóza kolaps horka je spíš taková ta pomyslná špička ledovce, která je vidět a kterou můžeme bezpečně určit. Nicméně ta pravděpodobnost, že ta výjezdovost narůstá, je i s ohledem na to, že jednou z těch nejrizikovějších skupin v těchto teplých dnech jsou seniori, kteří trpí jedním nebo více chronickými onemocněními a u nich právě může vlivem těch vysokých teplot dojít ke zhoršení toho stavu. A naše posádky aktuálně v těch minulých dnech absolvovaly zhruba 300 výjezdů v rámci denní směny, to znamená za 12 hodin, kdy náš dlouhodobý, ale průměr je plus minus 400 výjezdů za 24 hodin, takže i v tomhle tom je vidět ten nárůst.
0: Jsou ty problémy hlavně právě u starších lidí, tak jak jste o tom mluvil, nebo kolabují zhorka i mladší lidé?
21: Ono to horké počasí zatěžuje každého z nás. Je jedno, jestli jste mladý nebo v seniorním věku, ale samozřejmě pro ty rizikové skupiny je náročnější. Tudíž ta odpověď je taková, že kolabují jak mladí, tak i starší a důležitá v tomhletom ohledu je právě prevence.
0: K té se dostanu za chvíli, ale ještě předtím se zeptám, při jakých příznacích je na místě volat záchrannou službu?
21: Určitě ve chvíli, kdy se objeví závažné příznaky, které můžou potenciálně signalizovat, že se jedná o život ohrožující stav, a to jsou typicky bolesti na hrudi, dušnost, silné bolesti hlavy, které nereagují na ta volně prodejná analgetika, ibuprofen a paracetamol, křečové stavy, anebo ve chvíli, kdy dochází k poruchám vědomí, anebo pokud jsme v rámci i toho stavu udělali naše maximum a ten stav toho člověka se i nadále zhoršuje, tak to je chvíle, kdy se na tu linku 155 obrátí.
0: Teď už pojďme k tomu nejdůležitějšímu. Připomeňte prosím, co dělat a co nedělat, abychom ta vedra zvládli ve zdraví.
21: Tak úplně nejlepší první pomocí v rámci těchto horkých dnů je samotná prevence. A naprostý základ je dodržování pravidelného pitného režimu. Ideálně v tomto ohledu popíjet vlažné minerální vody, naopak se spíše vyhýbat vysoce slazeným anebo alkoholickým nápojům, které naopak tu dehydrataci spíše mohou podpořit. Ve chvíli, kdy je nám horko, kdy nám není úplně dobře, tak je dobré se nějakým způsobem fyzikálně ochladit, to znamená zvenčí ochladit. Pokud jsme u vody, můžeme jít do té vody. Samozřejmě důležité je vždycky postupné osmělení a ne jít s rozpáleným tělem dole do studené vody. A to samé můžeme aplikovat i v rozpálených bytech, které pokud nedisponují klimatizační jednotkou, tak je nelze vlastně v těchto dech nějak ochránit, ochladit. A určitě je vhodné, pokud ten člověk zvládne si dát příjemně vlažnou sprchu, případně pokud je to třeba ležící člověk, který dlouhodobě nechodí, tak určitě chladit krk, zátylek, hlavu, zápěstí a tak tomu dopřát úlevu.
0: Vy jste mluvil už o pitném režimu, kdybychom to měli rozvést, které nápoje jsou nejlepší a kterým se naopak vyhýbat?
21: Už jsem to právě nakousl. To nejvhodnější, co můžeme v rámci těchto dnů tak popíjet, tak je voda nebo minerální voda, která nám dodá jak ty tekutiny, tak i ty potřebné minerály. Právě ty slazené nápoje a alkoholické nápoje, tak spíše to tělo popuzují k tomu, aby se odvodnilo, což právě v době, kdy těch tekutin úplně nemáme dostatek, zbavujeme se jich jak potem, tak se jich zbavujeme i dýcháním. Není problém vydýchat a vypotit jeden litr tekutin v rámci jednoho dne, tak v tu chvíli tyto nápoje nejsou opravdu vhodné.
0: Říká mluvčí zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Karel Kirs. Díky za rozhovor, naslyšenou.
21: Já moc děkuji a krásný víkend.
0: Vedra mají samozřejmě vliv také na naši psychiku. O tom budeme teď mluvit s Pavlem Pařízkem, psychologem a psychoterapeutem a zakladatelem konzultačního online projektu Terapie.cz. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak tedy působí vedra, jaká zažíváme v těchto dnech na psychiku?
3: Vlastně tam je možná dobrý se vrátit trošku na začátek, že tělo a mysl tvoří jeden systém. Jo. A když se to tělo brání přehřátí, tak to spotřebovává energii, která nám pak schází vlastně na tu psychiku, jo. Takže se pak hůř sebeovládáme, máme menší trpělivost, či se méně soustředíme. Takže většina takzvaných psychických dopadů těch veder má tenhle jako vlastně v podstatě fyzický základ.
0: Říkáte, že se hůře ovládáme, že máme menší trpělivost. Dá se tedy říci, že mohou vedra vyvolávat i agresivitu?
3: To se může říct, dokonce je to i vědecky hodně doloženo, že mezi teplem a agresivitou je vztah. V těch horkých dnech přibývá hádek, konfliktu i násilných trestných činů. A znovu ten mechanismus je o tom, že se snižuje ten práh vlastně reaktivity, takže ten člověk, který normálně vlastně nevybuchne, tak když má vyčerpaný organismus, tak snáze mu povolí nervy.
0: Ovlivňuje vedro deprese nebo úzkosti?
3: Ano, taky dokonce vlastně máme i naměřené, že ve velkých horkách stoupá sebevražednost. Ten mechanismus je tady ale především skrz spánek, protože horké noci spánek rozbíjí a ten špatný spánek zhoršuje pak náladu a prohlubuje u lidí skleslost.
0: Vy jste říkal, že v horku se hůře ovládáme, máme menší trpělivost, to samozřejmě může vést ke konfliktům i třeba v rámci rodiny. Jaké jsou rady, jak k tomu přistupovat, abychom to zvládli i v tomto směru v rodinách, to současné počasí?
3: No v té vlastně rodině tam je základní problém, že jsou všichni naraz vlastně vyčerpaní, takže ten souběh, takže všichni jsou podráždění a nikdo nemá takový jako emocionální tlumiče, aby tomu druhému odpustil nějakou maličkost a vlastně snadno vzniknou ty hádky. A tam je dobrý vlastně jako myslet na to, že to není o tom druhým, ale skutečně o tom jako vedru jako takovým, takže se můžeme zlobit na vedro a ne na tom druhým. Ale ta vlastně celá intervence, co s tím dělat, je ne na rovině psychické, ale na rovině fyzické, což tady už zaznělo u toho předchozího příspěvku. Znamená především vlastně, no ten základní intervence bych řekl je mít vychlazenou ložnici, takhle, abyste obnovovali spánek a vlastně během dne se pak vyhýbali ztrátě té energie, to znamená jakoby třeba vyhýbat se teplu anebo ten pitný režim.
0: Leckdo z nás má určitě pocit, že v tom počasí, jaké teď zažíváme, jsme méně výkonní. Z toho, co jste říkal, předpokládám, že je to normální a měli bychom se s tím prostě smířit.
3: Ano, není to žádná lenost, je to přirozená reakce přetíženého těla a tady je jako rozumné to přijmout a nějak se za to nebičovat.
0: Média se samozřejmě snaží v těchto dnech varovat lidi, ostatně před chvílí jsme připomínali ty základní informace, mluvili jsme o tom, že záchranná služba má víc výjezdů, stále slyšíme, jaká rizika ta vedra přináší. Nemůže i tohle vést ke zhoršení situace, k většímu stresu, nemůže to mít také negativní efekt třeba právě na starší lidi?
3: tady je potřeba určitá jako rovnováha, jakože ty rizika vedere jsou jako reální, tam je třeba o tom informovat, protože pro starší a nemocné lidi zde jde o, jako skutečně o zdraví a život. Zároveň ale platí, že ten stálý proud katastrofických zpráv zvedá hladinu úzkosti. No, pokud z každého počasí budeme dělat hrozbu, tak to má dva efekty, že, teda, že lidé vůči tomu otupí, nebo se u nich bude trvale zvyšovat úzkost. A ta informovanost má fungovat tak, že jako člověku by měla pomoci jednat, ne ho jenom děsit. Jo. Tak asi tak.
0: Říká psycholog a psychoterapeut, zakladatel konzultačního online projektu Terapie.cz Pavel Pařízek. Díky za rozhovor, naslyšenou.
3: Děkuji taky, naschledanou.
0: Iránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok zaútočili na vojenské základny Spojených států v regionu. Americká armáda v pátek odpověděla novými údery na cíle v Iránu a odpověděla tím na čtvrteční dronový útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Podle Washingtonu ho podnikly iránské síly, Teherán se ale k této akci nepřihlásil. Dnes iránské vedení uvedlo, že Američané flagrantně porušili nedávno podepsané memorandum o porozumění, které má být základem pro 60-denní jednání o mírové dohodě. O krátký komentář teď požádám Josefa Krause, politologa a bezpečnostního analytika z Masarykovy univerzity. Dobrý den.
4: Pěkné poledne.
0: Aniž bychom zacházeli do podrobností těch nejnovějších vzájemných amerických a iránských náletů, jak si vysvětlit ten původní předvčerejší útok na loď v Hormuzu, pokud ho tedy podnikli Iránci?
4: To je právě to, že my ani nemůžeme příliš zacházet do podrobností, protože ty informace nemáme k dispozici a nepouští je ani americká strana, ani iránská, takže vlastně máme jenom velice, velice kusé informace o tom, že došlo k nějakému útoku, Iránci od toho dávají ruce pryč a v zápětí to vedlo k jakési eskalaci mezi americkými a iránskými silami, ale opět zase bez detailu, takže my nevíme, jaké škody to způsobilo jedné nebo druhé straně. Obviňování, porušování té dohody jsou tady ve vzduchu. Na druhou stranu vypadá to, že dohoda nadále funguje a nic nenasvědčuje tomu, že by ta eskalace měla nadále pokračovat, alespoň zatím.
0: Nemohli nebo neměli Spojené státy na ten čtvrteční incident reagovat zdrženlivěji? Nebyl tam prostor pro nějaké uklidnění situace na diplomatické úrovni?
4: Určitě ano, ale na druhou stranu tady tohleto všechno se také neděje v nějakém vzduchoprázdnu. Ono tady tohleto všechno je na pozadí právě třeba probíhajícího americko-izraelsko-libanonského vyjednávání, které bylo završeno podepsáním celkem bezprecedentní dohody, která potom teď má další důsledky pro vnitro-libanonskou politiku. A tady tohleto všechno je zajímavé samozřejmě také pro Irán. Testování toho, zda je druhá strana připravená nebo nepřipravená použít případně sílu nebo dokonce sabotovat to americko-iránské vyjednávání, je určitě něco, co obě strany dělají. To znamená, je to opravdu testování toho, zda i nadále nějaké příměří funguje nebo nikoliv. Byť tady paralelně dochází k nějakým jiným dohodám, které ale ten region stejně zasahují.
0: Napovídají ty nejnovější přestřelky a ten nejnovější vývoj něco víc o vyhlídkách dalších mírových rozhovorů?
4: Minimálně to ukazuje, že obě strany jsou pořád připraveny toho protivníka testovat a že nic negarantuje, že dojde k podpisu té smlouvy finální dohody do těch 60 dnů. Že vše je pořád otevřené a vždycky je možné se opět dostat do fáze eskalace, byť zcela zjevně ani jeden ten aktér, to znamená Spojené státy nebo Irán, tady tohleto úplně nechce. Zároveň ale nechtějí vypadat jako slabší v tom vyjednávání.
0: Agentura Reuters označuje za jistou známku pokroku dohodu, kterou v pátek podepsali zástupci Izraele a Libanonu. Ta by měla ukončit izraelské útoky na hnutí Hizballáh. Počítá také s postupným odzbrojením tohoto militantního spojence Iránu. Má z vašeho pohledu tahle ta dohoda větší význam?
4: Ta dohoda je naprosto zásadní a bude mít opravdu zásadní dopad na vnitrolibanonskou politiku a vlastně i bezpečnost. Už v tuhletu chvíli Bejrut a další města jsou zasažena silnými protivládními demonstracemi. Jednoduše řečeno, protože část toho obyvatelstva to vnímá jako zradu své vlastní vlády, která fakticky vydala velkou část libanonského území okupačním silám, což je pro ně nepřijatelné. Zároveň podmiňovat tu dohodu odzbrojením Hizballáhu je trošku problém, protože Hizballáh se určitě dobrovolně odzbrojovat nebude. A libanonská vláda, libanonský stát nemá sílu na to si toto na Hizballáhu vynutit. Tím pádem je otázkou, co vlastně přesně v té dohodě jde, respektive jaké to bude mít důsledky, protože ona bude ze své podstaty okamžitě porušována.
0: říká Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky za rozhovor, naslyšenou.
4: Díky za pozvání, pěkný den všem.
0: Mistrovství světa ve fotbale má za sebou zápas, který už dlouho dopředu budil hodně emocí. A sice zápas hrdosti na podporu LGBT komunity. Ten organizátoři do Seattlu naplánovali dlouho dopředu, v době, kdy ještě nebylo jasné rozlosování turnaje. Ironií osudu prosincový los určil, že se v tomto zápase hrdosti utká Egypt s Iránem. Tedy dvě země, které hodně eufemisticky řečeno nejsou LGBT komunitě nakloněné. Oba státy a jejich fotbalové federace proti tomu protestovali, ale tyto protesty nebyly vyslyšeny. Utkání v noci na dnešek přímo v Seattlu sledoval náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa ve fotbale Jan Kaliba a před vysíláním jsem se ho zeptal, jestli se nakonec zápas hrdosti obešel bez incidentů.
5: Já jsem zaznamenal několik, řekněme, slovních potyček před zápasem u stadionu. Tam byl znát nějaký okrajový odpor k tomu, že to je Pride zápas, nebo i nenávistné projevy vůči LGBTQ komunitě, ale celkově a hlavně na stadionu si myslím, že všechno bylo úplně v klidu. Všichni si to užili po svém. Potkal jsem třeba fanouška Egypta, který si rozbalil svůj kobereček a začal se přímo na ochozu za tribunou modlit. Kolem něj chodili ti lidé v těch duhových tričkách a na tribuně třeba íránská faninka kousek vedle mě slavila gól vášnivým vířením tou duhovou vlajkou nad hlavou, takže pro mě to byl docela zážitek a názorná ukázka, jak spolu můžou lidé vycházet, přátelit se a být k sobě milí a tolerantní, když se do toho nemíchají předsudky nebo mocenské zájmy a konec konců oni se ty duhové vlajky nakonec docela ztrácely v moři egyptských a íránských trikolor.
0: Projevilo se to nějak přímo na hrací ploše, nebo jak se vlastně projevilo v tom zápase to, že to byl zápas hrdosti?
5: Ono to nebylo v režii FIFA, nešlo tedy o oficiální označení zápasu a neprojevilo se to na hřišti, takže kdo se těšil třeba na Mohameda Salaha s duhovou páskou, tak byl asi zklamaný, ale každé město má svůj lokální organizační výbor a Seattle velmi silně podporuje svou LGBTQ komunitu, tradičně v červnu pořádá Pride slavnosti a všechno vrcholí teď o posledním červnovém víkendu, je to tady docela velká věc, kterou nemůžete přehlédnout, do toho měsíce hrdosti se tu tradičně zapojují právě i zdejší sportovní kluby, takže zdejší organizační výbor využil tu příležitost a adoptoval si do letošního měsíce a víkendu hrdosti i tento zápas mistrovství světa, ale šlo opravdu jen o to povzbudit fanoušky, aby si ty duhové vlajky a další symboly vzali i na stadion, pokud chtějí, a jak mi říkali lidé z managementu zdejšího organizačního výboru, bylo pro ně důležité dát takhle najevo světu identitu města. Je to vlastně připomínka toho, že práva sexuálních menšin v USA nejsou samozřejmě most, vybojovali je přibližně v posledních 50-60 letech a teď se mnozí obávají, že jsou znovu v ohrožení.
0: Účast Iránu na fotbalovém mistrovství světa je celkově velmi bedlivě sledovaná. Řešilo se to už dlouho dopředu, samozřejmě kvůli situaci na Blízkém východě. Do jaké míry zatím do letošního mistrovství světa ve fotbale promlouvá politika a mezinárodní politické spory?
5: No, řekl bych, že Kanaďané, Mexičané, Američané, že ten šampionát zatím se jim velmi daří atmosférou organizací i přes ty hodně drahé vstupenky, které se řešily a prázdné sedačky, i když je třeba hlášeno vyprodáno jako dnes, tak se dají zaznamenat prázdné sedačky. Tak ten celkový dojem je, myslím, velmi dobrý, ale co to přehluší, ale stále je ta situace vlastně bezprecedentní. Tým, který hraje turnaj na území země, se kterou je ve válce, byť tedy se teď podařilo pokročit v těch vyjednáváních o míru, tak to je nevídané a je to cítit. Já jsem byl na dvou z těch tří iránských zápasů a Iránci se označují za nejutiskovanější tým šampionátu. Trumpova administrativa mění ten jejich režim vlastně před, řekněme, skoro každým zápasem. Teď směli přiletět dva dny před utkáním, předtím jenom den před utkáním, ale vracejí se hned zase. Teď právě jsou někde v letadle ze Seattlu od kanadské hranice do Mexika, protože nesměli tady přespat a museli opustit americké území okamžitě a trenér Galenej neopomene na žádné tiskové konferenci se opřít do Trumpovy administrativy v tomto ohledu.
0: A možná se ještě k dalšímu zápasu do Spojených států vrátí, protože skončili ve skupině Iránci třetí, to znamená, mají ještě šanci na postup. Samozřejmě i to dál bude sledovat náš reportér na mistrovství světa ve fotbale Jan Kaliba. Díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
6: Zprávy z domova a vašeho regionu.
7: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
6: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
7: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
22: Je půl jedné. Jsou tady zprávy a Marek Sedláček. Záchranáři dál varují před extrémním horkem. Lidi by se podle nich před takovým počasím měli dostatečně chránit. Mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Při poruchách vědomí nebo dušnosti by lidi měli co nejdřív volat linku 155. Dnes končí první upisovací období státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Na zaplacení je čas do úterý 7. července. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že v řádu několika týdnů rezignuje a v zemi se budou konat předčasné prezidentské i parlamentní volby. K těm ho dlouhodobě vyzývali jeho kritici, kteří proti prezidentovi a vládě začali masově protestovat po tragédii ve městě Novi Sad v listopadu 2024. Vučić neupřesnil, kdy rezignaci podá ani kdy rozpustí parlament, což je předpokladem k vypsání předčasných voleb. Druhý prezidentský mandát měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině příštího roku. A na Železnorudsku spouštějí projekt na řešení overturismu, tedy nadměrného zatížení turismem. Díky rozšíření mobilní aplikace EPU návštěvníci získají 20 typů na výlety do méně exponovaných míst v regionu. Trasy kolem známých rezer, jako je to Černé, Čertovo nebo Pancíř, trpí vysokou návštěvností. Ta může ohrozit i vzácné ekosystémy horských jezer. Aplikace taky poradí, jak se na místo dostat veřejnou dopravou místo auta.
6: Sport.
22: Fotbalisti Ghany a Chorvatska bojují v posledním duelu v základní skupině mistrovství světa. Zápas sleduje reportér Jakub Kanta.
18: Běží 1.70. minuta a Chorvaté vedou ve Filadelfii nad Ghanou stále 1-0. V 31. minutě skóroval Petar Sučić křižnou střelou spoza vápna, překonal ghanského golmana Asareho. No a dvakrát už se skóre měnilo také v tom druhém duelu ve skupině L. Ve třetím kole Anglie už v 74. minutě vede nad Panamou po trefách Bellinghama a Kanea 2-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
22: Za hodinu začnou zápasy Portugalsko-Kolumbie a Demokratická republika Kongo-Uzbekistán. Ve 4 ráno našeho času pak odstartují duely Alžírsko-Rakousko a Jordánsko-Argentína.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na dálnici D10 a nové omezení na D1 na Vysočině. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Hlavenec se před půlnocí srazila dvě auta. 17. kilometr za čerpací stanicí Robin Oil. Na místo vyjeli záchranáři a kolona se u nehody netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Tasov v noci postavili nové omezení. Mezi kilometry 155 až 154 je zavřený pravý pruh. Podobné omezení je v místě i směr Brno, kde se zúženými pruhy. Je to příprava na velkou akci, modernizaci úseku. A na silnici z Roudnice nad Labem do obce Kleneč zřejmě už odklízí následky nehody osobního auta. Bylo na střeše na druhém kruhovém objezdu. Obešlo se to bez zranění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojedinělé objevit přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, v Polabí a po Ohří výjimečně až 42, na horách kolem 32. Tolik zprávy. A teď už posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: Houbaři v Bochově na Karlovarsku se dočkali. Město otevřelo novou naučnou stezku, která začíná kousek od silnice na Toužim. Okruh lemují informační panely a makety hub. Trasa potom míří přímo do lesa, kde se dá sbírat. Podrobnosti uslyšíte v první reportáži dnešního nočního radiožurnálu už za chvíli.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

0: Makety hub a informační cedule v Bochově na Karlovarsku vznikla naučná houbařská stezka. Najdete ji na okraji města nedaleko silnice ve směru na Toužim. Měří necelé 4 kilometry. Vybudování stezky trvalo přes rok a lidé z ní mají radost.
1: Je to úžasná věc. My se na to strašně těšíme. Hlavně já, protože těším se, až přijde vnouček, že mu to ukážu.
2: A budete chodit s ním na houby.
1: A budu s ním chodit na houby.
2: Jaroslavo, a chodíte na houby, sbíráte houby?
1: Sbíráme. Tady všichni znají tyhle ty cesty a tyhle ty místečka, kde ty houby rostou.
3: Teď jdeme po trase, kudy vede naše houbařská stezka, nově naučná.
2: Říká spoluautorka té houbařské stezky Monika Macháčková. Proč zrovna tady?
3: Je to z toho důvodu, že tady opravdu těch hub roste každoročně hodně a místní sem rádi chodí na houby.
2: Jak dlouhá je ta stezka?
3: Stezka je dlouhá cca 4 kilometry. Ten okruh má vlastně 12 naučných tabulí, kde se děti nebo návštěvníci a hubaři můžou dozvědět něco ze zajímavosti ze světa hub. Potom vlastně ta stezka ještě doplňá o naučné a vzdělávací prvky, které jsou hlavně určené dětem, a ještě jsou tam makety hub těch nejznámějších pro ty malinký, a ty mají vlastně ještě v sobě ukrytou takovou hru s naším bloudíkem, takže kdo bude chtít z dětí, tak si vlastně může zahrát ještě hru.
2: Teď už jsme v lese a podíváme se, jestli tady něco bude.
3: Koukám.
2: Díváte.
3: Vypadá to, že to počasí nám úplně nepřeje, abychom tady nějaké ty houby našli, ale já si myslím, že když půjdeme ještě o kousek dál, tak se nám určitě něco podaří najít. Podívejte, tady třeba.
2: No, to je babka. Máme tady.
3: Hřív žlutomasí. Sluší, ale je tady.
2: Ale necháme ho.
3: Necháme určitě.
2: Co to obnášelo, ta houbařská stezka? Jaké úpravy?
3: Tak určitě jsme museli udělat úpravy terénu. Ta cesta tady vlastně byla, ale museli jsme část té cesty trošičku zrenovovat. Pak to vlastně obnášelo to, že jsme museli zafinancovat jako město nákup prvků, maket houbových a těch naučných tabulí.
2: Za vybudování houbařské stezky zaplatilo město 2 miliony korun. Pomohla taky evropská dotace. Z Bochova na Karlovarsku, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Tak to byla muzika z 90. Shakespeare's Sister a Stay v nočním radiožurnálu. A už za chvilku půjdeme za fotbalem. Fotbalisté Chorvatska bojují o postup do play-off mistrovství světa, hrají s Ghanou a už za chvíli tedy po písničce řekneme jak.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Dnes ráno budeme znát kompletní složení pro první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Zbývá k tomu odehrát ještě 6 zápasů. 2 se teď hrají. Anglie hraje proti Panamě, která už postoupit nemůže. Chorvati bojují o postup proti Ghaně, informuje Jakub Kanta.
2: Tak 2-1 vede Chorvatsko v 87. minutě. Na jejím začátku nad Ghanou, a to proto, že na gól Sučiče z první půle navázal v 83. Vlašič, no ale v tu chvíli už bylo vyrovnáno, protože v 73. minutě těžil ten tlak Ghany Lukasen svou trefou po přímém volném kopu z pravé strany, centroval levačkou na zadní tyč Fatavu a nabíhal si tam stoper Lukasen. Ten balón byl velice pěkně schovaný a kopnutý za záda bránících hráčů, kteří na něj nemohli dosáhnout, a proto Lukasen skóroval střelou na zadní tyč. Nicméně ta situace se ve Filadelfii dlouhou dobu přezkoumávala u videa, protože tam byl v offsideovém postavení Sibo, nicméně se do hry podle mínění rozhodčích nakonec nezapojil a proto v 89. minutě Chorvati vedou nad Ghanou 2-1 a jsou na druhém místě v tabulce skupiny L, a to proto, že na první příčce je momentálně Anglie, vedoucí v souběžně hraném duelu nad Panamou 2-0. Na Bellinghama, autora úvodní anglické branky, navázal v 67. minutě Kane. Oba anglické góly padly až po změně stran. Jakub Kanta, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
1: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
1: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Jedna hodina. Zprávy připravil Marek Sedláček. V Česku by dnes mohl znovu padnout teplotní rekord, je proto důležité dodržovat pitný režim. Klíčovou dopravní tepnu v Rakousku blokovali aktivisti. Fotbalisti Chorvatska bojují s Ghanou o přímý postup do vyřazovací fáze mistrovství světa a čekáme jasno nebo skoro jasno teploty až 40 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: V Česku by dnes podle meteorologů výjimečně mohlo být až 42 stupňů Celsia. Lidi by tak měli omezit pohyb na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař z Prahy Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoct.
5: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména těm starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo, to znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
4: České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo i lepší než loni. S rezervacemi pobytů zatím čeští turisté váhají, jak potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
6: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volní pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
4: 700 demonstrantů v Rakousku zablokovalo jednu z nejdůležitějších silničních tras v Alpách, Fernský průsmyk u hranic s Německem. Blokáda začala v sobotu v 10 hodin dopoledne a trvala zhruba 2 hodiny. Komplikace ale trvaly až do večera. Průvod demonstrantů úsek ochromil v době, kdy jim desítky tisíc turistů projíždějí na dovolenou.
7: Obyvatelé regionu nesouhlasí s vládním návrhem Fernský průsmyk modernizovat. Podle organizátora protestu Ludviga Grubera projekt za zhruba 500 milionů eur tranzit přes region ještě zvýší. Veřejnoprávní stanice ORF upozornila, že oblastí projede každou sobotu průměrně 20 000 aut, v létě ještě více. Koncem května lidé ze stejného důvodu protestovali na dalším vytíženém úseku, Brennerském průsmyku u Itálie. A podobné blokády jsou naplánované také na srpen. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidi se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín. O prohlídky provozu elektráren je podle mluvčího ČESu Marka Svitáka každoročně velký zájem.
8: Letos nabídku rozšiřujeme o projížďky kolem vodní elektrárny Hněvkovice a její čerpací stanice, která je klíčová pro zásobování temelínské jaderné elektrárny vodou, spolu s virtuální prohlídkou Temelína a exkluzivním sestupem do podzemní lipenské vodní elektrárny, tak nabízíme program na každý den v týdnu během července.
1: Sport.
4: Fotbalisti Chorvatska hrají s Ghanou o přímý postup ze skupiny do vyřazovací fáze mistrovství světa. Víc informací má reportér Jakub Kanta.
9: Utkání ve Filadelfii před malou chvílí skončilo vítězstvím Chorvatska nad Ghanou 2-1, které znamená, že Chorvati postupují ze skupiny L ze druhého místa. Ghana do play-off ale prochází také, a to z místa třetího. Z vítězství v této tabulce skupiny L se raduje Anglie, která porazila v New Jersey na závěr Panamu 2-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
4: Za půl hodiny čeká poslední duel ve skupině Portugalsko a Kolumbii. Ve vzájemném zápase se představí Demokratická republika Kongo a Uzbekistán. Ve 4 hodiny ráno našeho času pak začnou poslední utkání ve skupinách Argentina-Jordánsko a Alžírsko-Rakousko. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na dálnici D1 na Benešovsku a omezení na dálnici D11 u sjezdu na městec Králové. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Benešov srazila 2 osobní auta. Nehoda je na kilometru 22,5 v omezení u Šmejkalky. Následky zřejmě obět jdou podle kamer. Poblíž je úsek průjezdní, kolona se netvoří. Dálnice teď i jinde bez kolon s odstavenými vozidly. Na D35 stojí jedno na trase z Olomouce do Mohelnice u sjezdu na Unčovice exitu 2253. Připomínáme, že na trase je většinou úzký odstavní pruh. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na městec Králové zůstalo značení. Kilometr 51,5 na krajnici Šipka a Kužely. Odstavené auto je už pryč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno, teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy. A teď zase posloucháte noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem. Zklamání z našeho fungování zažívám už dále, řekl po příletu z neúspěšného mistrovství světa kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí. Nejenom jeho, ale i šéfa českého fotbalu Davida Trundu a manažera reprezentace Pavla Nedvěda uslyšíte v našem vysílání už za chvíli.
0: Noční Radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Na mistrovství světa se ještě nedohrály všechny zápasy v základních skupinách a čeští fotbalisté už jsou doma. Po zisku jediného bodu ve třech zápasech nepostoupili do vyřazovacích bojů. Po příletu mluvil o výkonech Ladislav Krejčí, který ale neodpovídal na dotazy, jenom přečetl z bloku ručně napsané prohlášení.
1: Jsou po 12-hodinové cestě bez spánku, takže svoje myšlenky budu číst, tak snad to pochopíte. Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás. A velký privilegium i čest naší zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo, které zažívám z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj.
2: Ladislav Krejčí mluvil o zklamání i po naučení do budoucna. O tom, že by měli přijít odborníci ze zahraničí, kteří by tým dokázali správně připravit na velkou akci.
1: A my budeme moct být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď.
2: Ladislav Krejčí nebyl ve svém projevu konkrétní a po jeho skončení se rozloučil a odešel, bez možnosti otázek. Reakce tak přišla až od generálního manažera Pavla Nedvěda.
3: Já si myslím, že hráči jsou o to, aby hráli, podávali ty nejlepší výkony za český barvy, za český národák a ostatní věci si myslím, že je na vedení českého fotbalu. Jak na výkonném výboru, tak na předsedovi. Takže si myslím, že tohle je ta správná cesta.
4: My jsme se bavili i s Láďou Krejčím a osobně také. Bavili jsme se o tom, co můžeme zlepšit, takže je možnost se bavit o tom, kdo a jaký odborník je. A já si myslím, že teďka v realizačním týmu tuším, že v celé té delegaci nás bylo 62, takže jsme měli na všech postech odborníky.
2: Navazuje na Pavla Nedvěda předseda České fotbalové asociace David Trunda. Bez dalšího vysvětlení, kam přesně Krejčího slova mířila. Podle Nedvěda ale nebyla negativní atmosféra mezi hráči a už vůbec s ní nechce spojovat konec Patrika Šika v reprezentaci.
3: No, myslím si, že špatná nálada v týmu momentálně asi jo, protože ten výsledek nebyl dobrý, tak si myslím, že nikdo není z toho nadšený a my jsme samozřejmě chtěli udělat víc. Nemyslím si, že to je rozhodnutí kvůli tomu turnaji. Já si myslím, že v hlavě to měl už díl a má skvělý čísla v reprezentaci, když byl často kritizován asi až moc. Na 56 zápasů, 26 gólů, to znamená každý druhý zápas vlastně dal gól a mrzí mě to, protože si myslím, že má ten správný věk a pro mě je to celkem mrzí, ale respektuju jakýkoliv rozhodnutí.
2: Okomentoval konec Patrika Šika v reprezentaci Pavel Nedvěd, který teď začne s trenérem Miroslavem Koupkem stavět nový tým pro nadcházející Ligu národů a kvalifikaci evropského šampionátu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A máme tady mimořádnou zelenou vlnu.
6: Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy jede auto proti správnému směru jízdy. Před chvílí u Tábora pozor, dejte na D3 směr Benešovsko. Praha od sjezdu na Soběslav, kilometru 95, ještě jednou D3 z Českých Budějovic na Prahu, auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Před 120 lety začala fungovat stará čistírna odpadních vod v pražské Bubenči. Stavba, která měla pomoci modernizovat rychle rostoucí město, dnes patří mezi nejzachovalejší industriální památky v Evropě. Vznikla v roce 1906 podle projektu Williama Herlina Lindleyho jako poslední článek stokové sítě.
1: Odemykám mříže do usazovacích nádrží, které jsou za hlavní budovou staré čistírny.
2: Bereme se sebou lucerničky.
1: Ano, bereme se sebou lucerničky, protože v části těch podzemních sedimentačních nádrží nám přestala fungovat elektřina a my jsme došli k tomu, že je levnější pořídit 20 lucerniček, než dělat nový elektroinstalace.
2: Tak a teď už nás přivítal chládek. Na to, že je venku horko.
1: Je tady stejná teplota v zimě jako v létě, tak nějak se to drží okolo těch 10 stupňů.
3: Pod zemím staré čistírny mě provází její ředitel Cyril Holub. Vedou tu cesty, kterými kdysi procházela voda z celé Prahy. A spolu s ní i lidé, kteří se o tenhle neviditelný svět starali.
4: Ještě plavete?
5: Tak na sebe volají praští stokaři.
2: Z jakého to je roku ten film?
1: Je to film Muži pod Prahou, je to z roku 1947, podle knihy Alfreda Technika, který byl taky redaktorem Českého rozhlasu.
3: Abychom ale pochopili, jak celý systém fungoval, musíme se vrátit úplně na začátek, a to k místu, kde voda do čistírny vůbec vstupovala, k Česlím.
1: To je ten první stupeň, kde se zahrážely všechny ty velké nečistoty. První 40 let provozu tady vlastně museli ve třech směnách stát chlapi, který z té dvoumetrové hloubky tahali na takových hácích a hrábích každý den několik tun toho odpadu. Až ve 40. letech byly nainstalovaný právě takovýhle stěrače, který dokážou tu mříž vertikální sami očistit.
2: My vidíme, že nad všemi těmi kanály jsou takové krásné klenby a celé je to vlastně z takových speciálních cihliček.
1: Tu krásu, kterou vidíte tady ve staré čistírně, to je jenom takový vrchol ledovce, protože tahle krásně jsou vystavěný celý ty pražské stoky. Ta kanalizační síť ze samotného počátku 20. století je vystavěná s tou samou precizností a s tím samým estetickým detailem, jako to, co vidíme tady ve staré čistírně, což je vlastně neuvěřitelný, že 5 500 hektarů odvodněný plochy staré Prahy má pod sebou síť něčeho tahle krásného, tak pečlivě udělaného. A lidi o tom vůbec nevědí, vůbec nepřemýšlejí, přestože to je 2 až 5 metrů pod našima nohama, úplně kamkoliv jako jdeme.
3: Po zachycení hrubých nečistot na Česlích pokračovala voda do další části čistírny, kde se v takzvaném lapáku písku oddělovaly těžší minerální částice, hlavně písek. Teprve potom přišly na řadu usazovací nádrže, kde se už usazoval jemný kal. Ten pak sloužil jako hnojivo. Celý tenhle proces přitom nebylo možné řídit jen samotným tokem vody. Čistírna potřebovala energii a tu zajišťovaly dodnes funkční parní stroje, vysvětluje průvodkyně Gabriela Krátká.
6: Jsou z roku vlastně 1903, jsou od firmy Brightfield Daněk. Tady pás u levého stroje je původní, sešitý ručně z hovězích kůží. Tady napravo u stroje už je z nějakého kaučuku, z gumy. Málo kdy se spouštěly oba, že každý stroj má asi 100 koní, tak pro provoz té čistírny stačil jeden.
3: Stará čistírna odpadních vod v Bubenči je národní kulturní památka, která patří k nejlépe dochovaným industriálním areálům svého druhu v Evropě. Díky tomu zůstává nejen technickým unikátem, ale i živým důkazem toho, jak Praha už před víc než 100 lety vybudovala promyšlený systém čištění odpadních vod, bez kterého by moderní město nemohlo fungovat. Karolína Burdová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Další zprávy a Marek Sedláček. Česko včera zaznamenalo absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,9 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dosavadní rekord drželi Dobřichovice u Prahy, kde bylo 20. srpna 2012 40,4 stupně Celsia, tedy o půl stupně míň. Podobně vysoké teploty očekávají meteorologové ve většině Česka i dnes a na Moravě ještě v pondělí. V platnosti dál zůstává i výstraha před požáry. V bývalém výcvikovém prostoru na hranici německých spolkových zemí Sasko a Braniborsko vypukl požár. Podle agentury DPA se oheň rychle šíří. Kvůli staré nevybuchlé munici ho ale není možné hasit. Na stejném místě požár vypukl už loni 1. července. Hašení trvalo zhruba 2 týdny a pomohly s ním i vydatné srážky. Schořela tehdy zhruba čtvrtina chráněné oblasti. Spolkové úřady k odstranění nevybuchlé munice nepřistoupily z finančních důvodů. Podle DPA by vyčištění hektaru oblasti stálo zhruba 24 milionů korun. Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Windl. Bylo mu 102 let, informoval o tom projekt Paměť národa. Windl se během svého života zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje. Po únoru 1948 například pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které komunistický režim pronásledoval. Asi 10 let kvůli tomu strávil ve vězení. Konfederaci politických vězňů založil Windl po sametové revoluci v rodných Klatovech. A restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotoví budou do konce června. Za práce na jedné pyramidě zaplatí sedlecká farnost 20 milionů korun. Sport. Fotbalisti Anglie, Chorvatska i Ghany postupují na mistrovství světa ze skupiny L do vyřazovacích bojů. Z prvního místa jdou dál Angličani po vítězství s Panamou 2-0. V přímém souboji o druhou příčku zdolalo Chorvatsko Ghanu 2-1. Začaly už další 2 zápasy a hlavně ten mezi Kolumbií a Portugalskem sleduje Karel Schamberger.
1: Kolumbie, Portugalsko 0-0 v první minutě duelu, ve kterém se bojuje o první místo ve skupině K. Kolumbijcům stačí k udržení první příčky i remíza. Souběžně hraném utkání Uzbekistán, Demokratická republika Kongo 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: A od 4 hodin ráno se střetnou na závěr základní fáze ještě Argentina s Jordánskem a Alžírsko zabojuje o postup proti Rakousku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 na Benešovsku, další na Kladensku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy mělo jet auto proti správnému směru jízdy. Policie hlásila, že u Tábora na kilometru 78 dálnici zavřela. Na kamerách jsme viděli na trase projíždět policejní hlídky. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Benešov srazila 2 osobní auta. Nehoda je na kilometru 22,5, je to v omezení u Šmejkalky, kde se jezdí zúženými pruhy. Úsek je průjezdný, kolona se tam netvoří. A na Kladensku silnici 606 z Tuchlovic do Kamenných Žehrovic havarovalo osobní auto. Řidič je lehce zraněný a z vozidla se kouří. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Tolik zprávy. A teď posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Ráno do stáje a ven ze stáje se setněním, tak to je jedna z věcí, která pomáhá koním zvládat vedra. Stará a nemocná zvířata v útulku pro ex-dostihové koně u Jindřichova Hradce vysoké teploty snáší ještě hůř. No a taky ošetřovatelé dopřávají speciální péči. Jakou se dozvíte v naší další reportáži už za pár minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Koňský důchod prožívá více než desítka koní po dostihové kariéře v útulku v Drahýšce u Jindřichova Hradce. Aby lépe zvládali současná vedra, vymýšlí ošetřovatelé vše možné způsoby, jak je ochladit.
1: To zavlažovač sice na trávník, ale když ho předěláme na zeď, tak by je to tady mohlo chladit, ani by se tady tolik neprášilo.
2: To bude fungovat určitě.
1: A uvidíme, jak to přivítají.
3: Mlžítko na trávu poslouží jako zavlažovač pro koně. Takhle kreativně přistupuje k ochlazování koní
1: Ester Rešková.
2: Díky.
1: S dobrovolníkem a nadšencem do koní motorkářem Mirďou.
3: V útulku pro koně Druhá šance je 14 koní.
1: Já jsem se původně specializovala na exdostihové koně. Neumím říkat ne, takže tady máme i koníky, který nejsou anglický plnokrevníci nebo neběhali dostihy. Jsou to starší koníci, často s nějakýma zdravotníma problémama nebo psychickýma problémama.
3: V těch párních dnech se koně raději zdržují tady vevnitř, v otevřené stáji.
1: Už třeba v 8 hodin ráno si sem zalezou tady chladnice.

0: kdo má zájem poznat na blízko koně.
1: A vyzkoušet třeba i jak se plaví.
0: Je to úžasný, úžasný pocit dneska.
1: Útulek pro ex-dostihové koně Druhá šance působí od roku 2019, původně u České Lípy a teď již čtvrtým rokem v Jihočeském kraji. Z Jindřichohradecka, Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Tak to byla slavná Call My Name od britských OMD, tedy Orchestra Manoeuvres in the Dark. Skvělá formace, která opět přijede do České republiky a bude to už zanedlouho ještě letos o letních prázdninách v srpnu do Prahy. No a my už se za chvilku vypravíme opět za světovým fotbalem. Sledujeme pro vás i v nočním radiožurnálu dění na mistrovství světa. Tak si počkejte na aktuální informace.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Z programu závěrečného dne skupinové fáze fotbalového mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku uznáme tyto výsledky. Anglie si poradila s Panamou 2-0 a spolu s ní postupuje do play-off také Chorvatsko a Ghana, která Balkáncům podlehla 1-2 v přímém souboji o druhou příčku. Jak se vyvíjí duely ve skupině K a hlavně ten mezi Kolumbií a Portugalskem, to už řekne Karel Schamberger.
2: Závěr 21. minuty zápasu Kolumbie-Portugalsko 0-0, ale překvapivou informací pro posluchače možná bude, že jsou to zatím Kolumbijci, kteří jsou aktivnějším a ofenzivnějším týmem v tomto zápase. Už ve druhé minutě měl velkou šanci vápně Portugalska Cordoba, hrotový útočník Kolumbie, ale hlavou jen přestřelil nad branku a stejný muž, tedy John Cordoba, byl zatím asi v největší šanci tohoto duelu, když v 17. minutě musel jeho střelu vyrazit brankář Košta. Před malou chvílí jste mohli slyšet, jak stadion v Miami jen zahučel po další šanci Kolumbijců, ale ta skončila jen mimo branku. Takže Kolumbie, Portugalsko 0-0. A když se podíváme do živé tabulky, tak v tomto případě za konstelace právě tohoto výsledku by Kolumbie vyhrála skupinu K, Portugalsko by skončilo na druhém místě. V tom souběžně hraném duelu mezi Uzbekistánem a Demokratickou republikou Kongo platí stav 1-0 pro Uzbekistán. Gólově se sice prosadili už oba týmy, ale platil zatím jen jeden gól, a to Uzbeka Eldora Šomurudova v 10. minutě. Takže následně sice mohli vyrovnat hráči Demokratické republiky Kongo, což se jim povedlo, ale videorozhodčí potvrdil, že před tou brankou došlo k faulu. Takže Uzbekistán, Demokratická republika Kongo 1-0 ve 23. minutě zápasu a ve stejné minutě v duelu Kolumbie-Portugalsko 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: A máme 2 hodiny. Zprávy a Marek Sedláček.
3: Vystrčil i Okamura vystoupí na parlamentním summitu NATO v Turecku. Srbský prezident Vučić skončí ve funkci a vypíše předčasné volby. Angličtí fotbalisti vyhráli nad Panamou 2-0. Kane 11. gólem na mistrovství světa překonal rekord Krajana Linekra. A čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty až 40 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie nebo spolupráce v oblasti obrany. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
4: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás, Evropanech, abychom posilovali ten evropský pilíř NATO a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého světa, abychom zůstali jednotní.
3: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
5: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandar Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 tisíc lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Podle Vučiče by se měly odehrát příští rok. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
3: Léky na bolest, horečku, zažívací potíže nebo proti alergiím, to všechno patří do základního vybavení lékárničky na cestu, nehledně na to, jestli je cílem Evropa nebo třeba jihovýchodní Asie. Užitečné jsou taky náplasti, obinadla nebo další vybavení, vždy ale záleží na destinaci. Doporučuje to Hana Schneiderová z lékárny fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
6: Potřebujete léky na to, abyste nějaké vyřešili běžné problémy, a na to, abyste zvládli se k tomu lékaři dostat. Nebo pokud nějaký úraz, že jo, na horách, tak než přijde nějaká pomoc.
3: K pravidelně užívaným lékům je dobré nezapomenout ty proti bolesti, na nevolnosti nebo střevní potíže.
0: Sport.
3: Fotbalisti Anglie porazili na světovém šampionátu Panamu 2-0 a ovládli tabulku skupiny L. Harry Kane přispěl k triumfu 1 brankou a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátů. 11